0: o zamítnutí. Třeba podle poslankyně Věry Kovářové z hnutí STAN nebude mít EET slibovaný přínos.
1: Výnos z EET pro státní rozpočet bude v podstatě nula. Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
0: Předlohu teď musí posoudit ještě Senát a prezident. Spojené státy ukončily další vlnu útoků na Irán. Podle americké armády trvala asi 90 minut a mířila na systémy pobřežní obrany, sklady a odpalovací základny řízených střel. Na ranní údery reagoval Teherán odvetnými útoky na americké základny v Kataru, Bahrajnu nebo Kuvajtu.
2: Spojené státy hrozí i dalšími údery na Irán. Informovali taky o tom, že zadrželi dvě obchodní lodě, které chtěly prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Americký prezident Donald Trump televizi Fox News řekl, že Teherán musí s Washingtonem do příštího týdne uzavřít dohodu. V opačném případě chce začít bombardovat íránské mosty a elektrárny. To by byl podle Organizace spojených národů válečný zločin. Matěj Kolář, Radiožurnál.
0: Podle údajů iránské vlády předchozí americké útoky za posledních několik dnů nepřežilo nejméně 30 civilistů. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Šéfka Evropské komise navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Jednat chce taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj a vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center měst.
3: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
4: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
3: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Chrdle.
5: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
3: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Radiožurnál.
0: Sport. 11. etapu Tour de France rozhodl až hromadný spurt. Nejrychlejší byl norský cyklista Søren Werenskiold, který si připsal etapové vítězství. Bezprostředně po dojezdu hodnotil závěrečný finish v rozhovoru pro web Tour de France.
6: Myslel jsem si, že jsem až moc vzadu, ale pak se to na pravé straně otevřelo a povedlo se mi dostat do čela. Sice jsem se ještě chtěl schovat za Kesebola, ale zbývalo jen 250 metrů do cíle. Tak jsem to zkusil a vyhrál. Je to neuvěřitelné.
7: It's unbelievable.
0: A druhé místo obsadil Nizozemec Olaf Kooij, třetí skončil Belgičan Jesper Philipsen. Žlutý trikot uhájil Slovinec Tadej Pogačar, který vede průběžné pořadí o více než 3,5 minuty před Dánem Jonasem Vingegorem. Nejlepším z českých cyklistů byl ve středeční etapě Pavel Bittner na 23. místě.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 na Vysočině nebezpečná překážka a u Prahy nehoda. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic hlásíte kus pneumatiky. Kilometry 84 až 85, kousek za odpočívkou.
10: Kousek za odpočívkou spěříte v prostředním dělícím pruhu, jak kdyby přímo na středové čáře, kus nákladní pneumatiky.
9: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je na kilometru 16,5, je to mimo kamery, dopravu následky nehody nezdržují. V Jihlavě u autobusového nádraží v noci začala uzavírka kvůli opravám povrchu vozovky. Neprůjezdné jsou nově Fricova a Tyršova ulice. To omezení potrvá 10 dnů, objízdná trasa vede po ulici Tolstého. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme oblačno až polojasno, dopoledne může být až zataženo a nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Cerda.

0: 6 minut po druhé hodině ladíte stále noční radiožurnál a teď je čas na soutěž. Dnes o právě vyšlou knihu od Michaela Robothama s názvem Bílá vrána. Mistr Krimi přináší psychologický thriller, kde hlavní hrdinka, dcera z rodiny gangstra, nastoupí k londýnské metropolitní policii. A jestli bude stát na straně zákona nebo své rodiny, tak to zjistíte, když s námi budete soutěžit. A to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď je tu soutěž.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a také po zbytek týdne jsme si teď připomněli. Pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Dobré ráno, Milan.
0: Dobré ráno, Milane. Než se pustíme do soutěžení, tak rychle prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
2: Určitě.
0: Tak jdeme na to. Michael Robotham, kromě thrillerů a kriminálek, spolupracoval také na řadě biografií známých osobností. A na jednu z nich se budeme ptát. Pomohl totiž napsat životopisnou knihu jedné britské zpěvačce, která je známá působením ve skupině Spice Girls. Její přezdívka byla Ginger Spice a dokonce byla celkem úspěšná i v sólové kariéře, kdy jejím největším hitem je píseň, která zazněla ve filmu Deník Bridget Jonesové It's Raining Men. Jedná se sice o předělávku písně z počátku 80. let, ale jejím podání byla po letech opět velmi úspěšná. Za A to může být Victoria Beckham.
2: No,
0: za B.
2: Ani nedávejte možnosti, ano. Jerry Halliwell.
0: Tak nebudu dávat možnosti, tohle byla až možnost C a je to samozřejmě správně. Takže gratuluju.
2: Dělám výzvěr, takže bych to měl vědět.
0: Prosím, co jste říkal, že?
2: Že dělám výzvěr, takže bych to měl vědět.
0: Tak naprosto chápu. Samozřejmě, tak to je jasná věc. Já vám tedy gratuluju a poprosím, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Určitě, díky moc.
0: Taky díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v tradičním čase po 14:00 v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: David Stipka v nočním radiožurnálu a teď nás čeká sport. Česká unie sportu by mohla začít zvažovat prodej sportovního centra v Nymburce. Její předseda Jan Boháč o tom mluvil na radiožurnálu Sport v souvislosti se stále odkládanou rekonstrukcí přes 70 let starého areálu. Česká unie sportu je na přestavbu připravená, ale čeká na pozastavené peníze od státu.
1: Se blíží doba, kdy já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme.
2: Řekl v pořadu radiožurnálu Sport na rovinu Jan Boháč, předseda České unie sportu.
1: Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
2: Sportovní centrum v Nymburce patří právě České unii sportu, sdružující 79 národních sportovních svazů a asi 7,5 tisíce klubů. Současná vláda premiéra Andreje Babiše z ANO zastavila projekt na obnovu nejen tohoto kdysi slavného areálu. Pokračuje předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
3: Ve spojení s panem ministrem Šťastný i s paní ministryní Schillerovou a premiérem hledáme cestu, jak případně financovat výstavbu, protože ta rekonstrukce na tak zásadní, že bych ji spíš považoval za výstavbu nového sportovního centra Nymburk.
2: Současný majitel Česká unie sportu má 150 milionů koruny se stavebními povoleními a dokumentací k zahájení modernizace chátrajícího areálu už delší dobu. Přes 800 milionů od státu ale ne. Historie se opakuje už po několikáté. Svazy i kluby, jako třeba basketbalový Nymburk, se tak musí pohlížet i po jiných možnostech, jako je právě třeba prodej. K němu předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář říká.
3: Já si přeji, aby se vyřešilo to financování, aby se hlavně postavil, jestli jako jiná vlastnická struktura umožní tu stavbu a zachová se funkce pro svazy a přípravu reprezentantů a jiná varianta se nenajde, tak budu pro ní.
2: Vzhledem k aktuálnímu územnímu plánu města Nymburk by ke změně funkce pod případným novým vlastníkem areálu dojít nemuselo. Do budoucna se počítá i s rozšiřováním areálu, vysvětluje místostarosta Zdeněk Vocásek z ODS.
4: Může dojít k tomu, že někdo ze stran, ať už developer a podobně, se bude snažit scelovat jednotlivé pozemky v blízkosti tohoto areálu. Na druhou stranu je to o těch samotných vlastnicích, jak k tomu přistoupí, zda by odprodali. A velmi důležitá věc je ta, že samozřejmě by muselo souhlasit také zastupitelstvo se změnou územního plánu za účelem výstavby nějakého jakéhokoliv komerčního typu. My se musíme spojit s předsedou České unie sportu, s panem Boháčem a vlastně s Národní sportovní agenturou a vytvářet ten tlak celé jednoznačně na vládu, aby plnila své závazky podle usnesení vlády, tak jak bylo řečeno, stran akčního plánu koncepce rozvoje sportu.
2: Sportovní centrum v Nymburce slouží už od roku 1953, ale na zásadní a potřebnou obnovu zašlé slávy stále čeká a dál chátrá. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 9:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 2 hodiny a 30 minut. Martin Matějka má stručné zprávy.
1: Státy Evropské unie se shodly na prodloužení cenového stropu na ruskou ropu o jeden týden, tedy do 23. července. Do té doby bude 27. podle informací od diplomatů, které má Radiožurnál k dispozici, pokračovat v jednání o dlouhodobějším řešení a o přijetí celého 21. balíku sankcí proti Rusku. Cena ruské ropy přepravované evropskými tankery do třetích zemí a tak zatím bude podléhat dosavadnímu stropu 44 dolarů za barel. Doudení izraelsko-libanonské jednání v Římě dopadla podle Spojených států pozitivně. Agenturu AFP tvrdí, že by se Izrael v následujících dnech měl stáhnout z takzvaných pilotních zón na jihu Libanonu. Poté by měly oblast kontrolovat libanonské ozbrojené síly. Jde o 6. kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se neúčastní libanonské hnutí Hizballáh bojující s izraelskou armádou. Libanon ani Izrael se k výsledkům rozhovorů zatím nevyjádřili. A Česko chce zjednodušit výzkum a hodnocení nových léků. Ministerstvo zdravotnictví představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů. Právě podle rychlosti celého procesu se totiž firmy podle ministerstva nakonec rozhodují, v jaké zemi klinickou studii nakonec udělají. Loni v Česku bylo přes 900 studií, do kterých se zapojilo 17,5 tisíce pacientů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny budou útočnit na druhý titul mistrů světa v řadě. V semifinále porazila Anglii 2-1, když vítěznou branku vstřelil Laurato Martinez. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovu porazila 2x6-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Místy horší dohlednost a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto stojí porouchané vozidlo. 48. kilometr provoz nezdržuje, dejte pozor, na trase prší. Stejně jako v Praze a v okolí, náš zpravodaj jede po Brněnské ulici a D1 na výjezdu z Prahy do Brna.
4: Prší a valí se tady voda jako před silnici, třeba tak každých jako 50 metrů. Tady auta úplně brutálně stříkají vodu.
3: Na Pražském okruhu východní části ve směru z Černého na Barandovský most je noční uzavírka. Údržba zavřela pravý pruh před sjezdem na Běchovice. Kilometry 62 až 62,5 a opět pozorně, dohlednost v místě zhoršuje déšť. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť a postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen už lokálně. A nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů, na horách naměří většinou kolem 21. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Parta dětí, příšery z obráceného světa a návrat jedné hollywoodské hvězdy. Seriál Stranger Things slaví 10 let od premiéry a my se tomuto seriálovému fenoménu budeme věnovat za malou chvíli v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Před 10 lety měl premiéru seriál Stranger Things, který se stal jedním z největších fenoménů streamovací éry. Dobrodružný horor, zasazený do 80. let, odstartoval kariéry několika mladých herců a zároveň znamenal velký herecký návrat Winony Ryderové. Značka Stranger Things podle odhadů vydělala Netflixu víc než miliardu dolarů a patří k nejúspěšnějším projektům v historii této platformy.
1: Ohnivou kouli! Ochraní zaklínat! Demogorgona už nebaví hloupý lidský dohadování!
2: Malé město, velké zlo. Sledujeme skupinu dětí z městečka Hawkins, které zjistí, že jejich svět je propojený s temnou paralelní dimenzí zvanou Upside Down, vzhůru nohama. Když se začnou objevovat zmizení, nadpřirozené jevy a monstra, parta společně s dospělými bojuje proti hrozbě, která postupně sílí. Příběh zároveň sleduje jejich dospívání, přátelství a to, jak se obyčejné vztahy lámou pod tlakem něčeho, co je mnohem, mnohem větší než oni sami. And this time we are ready. Tvůrci seriálu, dvojčata Matt a Ross Duffrovi, se na začátku rozhodli pro krok, který tehdy vypadal riskantně. Hlavní role svěřili téměř neznámým dětským hercům. Konkurzem prošly stovky dětí z USA i Kanady a bratři hledali nejen herecký talent, ale i jiskru, kterou měli hrdinové osmdesátkových filmů. Chtěli někoho, kdo působí skutečně. A trefili se. Představitelka jedenáctky, milý Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo a Noah Schnapp se během 10 let stali světovými hvězdami, které znají i ti, kdo Stranger Things nikdy neviděli. Na slavnostní premiéře 5. řady padla i otázka na to, jak velkou zodpovědnost cítili, když obsazovali do hlavních rolí tehdy neznámou partu dětí. Matt Duffer přiznal, že vůbec nepočítali s tím, že by se z původně nenápadného projektu stala taková věc. A už vůbec ne, že by dostali druhou řadu, takže o tom ze začátku vůbec nepřemýšleli.
3: Ale ve chvíli, kdy se ten seriál rozjel a stal se mnohem větším, než kdokoliv z nás čekal, včetně Netflixu, tak o tom začneš přemýšlet jinak, protože najednou cítíš právě tu zodpovědnost. Ale jsme fakt hrdí na to, jak vyrostli, jako herci i jako lidi. Zvládli to neuvěřitelně vyrovnaně. Pomohlo i to, že jich je víc. Nikdo z nich tím neprocházel sám. Jsou si hrozně blízcí.
2: Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Přípravy na letošní ročník Barum Rally jdou do finále. Ve Zlíně a okolí budou automobiloví jezdci soupeřit už za měsíc. 14. srpna zahájí závod tradičně noční rychlostní zkouška v centru Zlína. Její trať vede i nedaleko budovy číslo 34 v Baťovském areálu, kterou minulý týden zničil požár.
1: My jsme na to spíš jsme se dívali z toho, že to snad ani není možné, co se stalo v tom Zlíně. V tohle ani jsme si nějak neuvědomovali, co by mohlo následovat. Říkali jsme si v podstatě, že nějak to bude, nějak to dopadne, hlavně se nikomu nic nestalo a potom se podle toho zařídíme, jak to dopadne.
2: Přibližuje ředitel Barum Rally Zlín Jan Regner, jak minulý týden organizační tým závodu sledoval požár budovy číslo 34 v Baťovském areálu. Tím mají za měsíc projíždět auta při noční rychlostní zkoušce. Trasa ale nevede přímo uzavřenou částí. V polovině srpna má být v plném proudu demolice zbytku budovy a je pravděpodobné, že nějaké omezení se bude týkat příchodu diváků a třeba taky parkování.
1: Sledujeme tady tu situaci, doufáme, že nás to omezí co nejméně, ale samozřejmě vyčkáme, jak to bude a podle toho se zařídíme. Ona ta rally je v podstatě i o tom. Vy něco nachystáte, něco máte připravené a potom je velká část improvizace, kde jenom díky zkušenosti těch pořadatelů a celého toho týmu se schopni ten potom podnik potom celý dokončit.
2: Říká Regner s tím, že nějaké třeba na první pohled menší změny původních plánů řeší organizátoři skutečně každý rok.
1: Ten základ je stejný, ale každý rok je v něčem jiným, vyvíjí se to a nemůžu říct, že to má být vyloženě čistě, jako kdyby, že dělám v tento okamžik jenom tady toto, každý rok je úplně jiný. Takže ta práce je velmi různorodá, co děláme.
2: Pořadatelé Barum Rally taky musí každoročně reagovat na požadavky vedení mistrovství Evropy, do kterého zlínský závod patří. Letošek není výjimkou.
1: Velký požadavek promotéra byl, ať se podíváme pořádně na povrch rychlostní zkoušky buň, tak aby se nám nestalo to, co v loňském roce, že byla tak více rozebraná. No a my samozřejmě pracujeme na tom, aby jsme bez ztráty kytičky odjeli rychlostní zkoušku Bunč tak, aby jsme nemuseli přerušovat rychlostní zkoušku v druhém průjezdu kvůli tomu, že nesízná.
2: Snaží se podle ředitele Jana Regnera organizátoři největšího tuzemského rally závodu poučit z předchozích chyb. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
1: Čína v červnu zadržela české občana, zůstává ve vazbě. Hlavní město Ukrajiny Kyjev čelí dalším ruským útokům. Argentina je po výhře nad Anglií ve finále fotbalového mistrovství světa. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V Číně úřady nedávno zadrželi českého občana, potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Server Seznam zprávy napsal, že se jedná o podnikatele, který v Číně obchodoval. A teď má být ve vazbě a není jasné, z čeho je obviněný.
3: Čínské bezpečnostní složky Čecha podle Seznam zpráv zadržely na letišti počátkem června.
4: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu.
3: Potvrdil informaci mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.

0: Podle městaviteli Kličko na síti Telegram napsalo, že střely zasáhly sklady na západě metropole a trosky raket prý dopadly i ve východní části Kyjeva. Úřady zatím neinformují o zraněných. Ukrajinské letectvo varuje, že další rakety se k metropoli ještě blíží. Ministři sportu 9 unijních zemí vyzvali Evropskou unii, aby finančně nepodporovala Mezinárodní olympijský výbor. A vadí jim rozhodnutí výboru z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moct zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles.
1: Otevřený dopis podepsali ministři třeba ze Švédska, Nizozemska, Rumunska nebo pobaltských států. Podle nich by Mezinárodní olympijský výbor a další sportovní organizace neměly využívat žádnou unijní finanční podporu. Souhlasí s tím i český ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
2: Určitě bych se nebránil, kdyby se Česká republika připojila k těm členským zemím EU, které financování MOV chtějí omezit. Ze své pozice také osloví Mezinárodní olympijský výbor se svým stanoviskem.
1: Proti možné účasti ruských sportovců na letních olympijských hrách se minulý týden postavil i český olympijský výbor. Podle něj by Rusové neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa v řadě po tom, co v semifinále porazili Anglii 2-1. Anglický trenér po zápase přiznal, že jedním z klíčových momentů bylo chybné střídání a příliš hluboké zatažení jeho týmu po vstřelené brance.
3: Za to střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
0: Angličané v sobotu odehrají v boji o bronz duel s Francií. O den později se v finále mistrovství světa nastoupí Argentina proti Španělsku. Oba zápasy vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda u Brna a omezení na D8 na Ústecku. Dálnice jsou teď volné, bez kolon i v úsecích, které opravují. Místy zhoršuje dohlednost a síznost i hustý déšť. Hlavně teď v Praze a v okolí, místy taky u Českých Budějovic a na Brněnsku. Na silnici 373 z Brna do Ochozu u Brna narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je zhruba na půl cesty. Policie hlásí, že je místo havárie s opatrností průjezdné. A připomínáme omezení na D8 na Ústecku. V tunelech u hranice s Německem se ještě dnes bude jezdit jen v tubusech do Drážďan, kilometry 83 až 87 obousměrně jedním jízdním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky. A nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů na horách bude kolem 21. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
6: Pokračuje noční vysílání Radiožurnálu 5 minut po 15:00 a sněmovna schválila návrat elektronické evidence tržeb. Pokud projde návrh i senátem a podepíše ho prezident, tak by systém museli začít podnikatelé používat od ledna příštího roku. Jak se bude lišit EET od své předchozí verze? I to přiblížíme za okamžik.
4: Noční Radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Vláda je opět o krok blíž k prosazení znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Návrh prošel v poslanecké sněmovně finálním schvalováním. Podle koalice má systém narovnat podmínky mezi podnikateli a zároveň přivést do státní kasy zhruba 14 miliard korun. To opozice rozporuje.
1: Schvalování EET ve třetím čtení zabralo poslancům zhruba 4 hodiny. Opoziční politici sice normu kritizovali, ale nešlo o žádné dlouhé projevy. To ocenila i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Probíhala debata, ale bylo to konstruktivní a když se podíváte, tak máme vlastně před prázdninami EET je schváleno poslanecké sněmovně, což já považuji za obrovský posun. A myslím si, já samozřejmě nemohu mluvit za opozici, že ta doba, kdy EET bylo politickým tématem, je pryč.
1: Poslanci z řad opozice ale nevěří, že do státní kasy přinese EET zhruba 14 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob zase kritizuje evidenci bezhotovostních plateb.
3: Každá taková platba po sobě zanechává digitální stopu. Existuje záznam u obchodníka, bance, účetnictví, na bankovním účtu. Stát tedy tato data už dnes může za zákonných podmínek získat.
1: Oproti první verzi EET nebude nutné tisknout papírové účtenky. Živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do 1 000 000 korun, budou moci být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. Zvýší se pro ně ale sazba paušální daně ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku vyjednali koaliční partneři hnutí ANO, tedy motoristé a SPD. Pokračuje šéf poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
4: Také jsme prosadili, že elektronická evidence tržeb do budoucna bude technicky velice jednoduchá, bude stačit mobilní telefon, aplikace zdarma, žádné složité registrační pokladny a tak dále.
1: Právě tuto výjimku kritizuje opozice. Třeba místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová z hnutí STAN neví, kde se vzala částka 1500 korun jako paušální daň.
5: Nikdy jsme se nedozvěděli, jak tato částka byla spočítána, nebo jestli se podívali z okna a řekli si, že je to docela dobrá částka.
1: Součástí novely je také soubor daňových změn. Například se vrací školkovné pro rodiny s dětmi, sleva na dani pro studenty nebo se nealkoholické nápoje podávané v restauracích přesouvají do 12% sazby daně z přidané hodnoty. Návrh teď posoudí Senát. Pokud ho schválí a podepíše ho prezident, mělo by EET znovu začít fungovat od ledna příštího roku. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: A v nočním Radiožurnálu teď míříme na silnice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: I protože v Praze a v okolí místy silně prší, náš zpravodaj projel po Brněnské ulici na výjezdu z Prahy do Brna. Za sjezdem na Chodov v 4. kilometru hlásí vodu na vozovce, nebezpečnou situaci.
8: Obrovská kaluž, hrozí opravdu aquaplaning. Teď jsem jel dodávkou naložená 1 tuna a úplně mě to zastavilo ve 100 kilometrové rychlosti. Je to za tím McDonaldem Orlen, benzina.
7: Brněnská ulice na výjezdu z Prahy do Brna. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: S vámi je noční radiožurnál s datem 16. července a čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se v Česku vyrábí nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
1: Na každou desku máte dvě matrice, stranu A a stranu B.
2: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve středočeské Loděnici.
1: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
3: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
1: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dále do výroby.
2: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
1: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde. Popularitu také získávají takzvané picture disky, kde se do desky zalisuje obrázek. Ten papír už není na středové etiketě, ale je na celé plošaté disky.
2: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
4: Získáte vlastně takovou směs.
2: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková.
4: To je nějak neupravené. My jsme chtěli, aby tam bylo co nejméně zpracovatelských kroků.
5: To není jenom z těch černých desek, ale jsou tam různé barvy.
4: Když máme směs růžové, modré, zelené, hnědé, tak všichni jsme si hráli jako malí s modelínou, takže víme, co z toho potom nakonec vyleze.
2: Drť se sype do přístroje, co to bude dělat teď?
4: My musíme postupně tady v tom zařízení materiál rozstavit.
5: Ve vzduchu cítím rozstavenou umělou hmotu a z přístroje pozvolna vylézá, vypadá to jako žížala.
4: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
2: Žížala rozstaveného plastu pak odjíždí po běžícím páse a je pořád tenčí a delší.
4: Dloužíme na ten definovaný průměr 1,75 mm.
2: Odpad z gramofonových desek je hlavně PVC s dalšími příměsemi. Podobá se materiálu plastových oken nebo potrubí. Podle Aleny Kadeřábkové se s ním pracuje dobře i bez dalších úprav a hodí se pro výrobu součástí pro elektroniku.
4: Ten chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost, což je pro použití v elektronice naprosto nezbytné. Výhodou pro nás bylo to, že už tam nemusíme přidávat žádnou další chemikálii. Říká se tomu retardéry hoření, potenciálně zdraví škodlivá látka. Když jsme se tomuto mohli vyhnout, tak tento odpad byl pro nás naprosto ideální.
2: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici, na fakultě elektrotechnické ČVUT. Strunu z gramofonového odpadu tam zavedou do 3D tiskárny, předvádí Petr Veselý.
6: Jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
5: Černá destička. Dále mě trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
6: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku vytvářet otvory pro ty součástky a ty součástky tím pádem můžeme krásně usadit dovnitř.
5: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
6: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektrický vodivý ingoust a ten nám vlastně propojí ty součástky bez toho, aniž bychom to museli lepit, pájet.
2: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
6: Ten elektrický vodivý ingoust je tady teda na bázi stříbra. Tohle je kompletně všechno vtištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
2: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
6: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku místo toho, aby si to zadával do výroby a ty výrobní časy jsou 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
2: A navíc, když prototyp nefunguje, nemusí skončit v odpadu.
6: Tím, že to je termoplast, tak dokážeme i po použití už jednou recyklovaného materiálu využít zase na něco dalšího.
2: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Nedá se například pájet za vysoké teploty. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Kuvajtská armáda reaguje na íránské vzdušné údery, informovala o tom poté, co na Írán začaly znovu útočit Spojené státy. Podle regionálního velitelství amerických sil se armáda zaměřuje na vojenské kapacity, které ohrožují plavbu v Hormuzském průlivu. Výbuchy jsou údajně slyšet v různých částech Íránu. Teherán aktivoval protivzdušnou obranu. Kvůli hrozící palbě se rozezněly sirény i v Bahrajnu, který bývá cílem odvetných íránských úderů. Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, zaměří se na její hospodaření, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Radiožurnálu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. V Kanadě je aktuálně přes 830 lesních požárů. Některé z největších jsou v provincii Ontario, kde se do ovzduší uvolňuje obrovské množství kouře. A Toronto se dokonce dostalo na první místo globálního žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Sestavuje ho švýcarský portál IQR. Vítr kouře žene do Spojených států, kde by se tak do konce týdne mohla kvalita ovzduší zhoršit milionům lidí, informuje o tom server televize ABC News. A Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů, oznámila to šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Šéfka Evropské komise navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Sport. O titul na fotbalovém mistrovství světa si v neděli zahraje Argentina a Španělsko, o den dříve se utká Francie s Anglií o třetí místo. 12. etapa Tour de France dnes odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicur. Peloton čeká téměř 180 km a v čele průběžného pořadí zůstává Tadej Pogačar. Slovinec je v čele Tour s náskokem více než 3,5 minuty před Dánem Vingegaardem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u sjezdu na Mariánské Lázně a nehoda u Brna. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy pozorně za odbočkou na Mariánské Lázně na kilometru 122 je na D5 hlášen předmět na vozovce. Překážka. Po dešti i vydatném jsou místy silnice sjízdné s opatrností, pršelo nebo stále ještě prší. V Praze, taky v okolí Českých Budějovic a místy na Brněnsku. Náš zpravodaj hlásil velkou louži nebezpečí v Brněnské ulici na výjezdu z Prahy do Brna. Za sjezdem na Chodov, kilometry 4 až 5, poblíž odpočívky. Na silnici 373 z Brna do Ochozu u Brna šetří nebo odklízí následky nehody osobního auta. Na půl cesty narazilo do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť a postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Vinohradskou 12 já poslouchám od covidu.
5: Poslouchám, když umývám koupelnu.
6: Iderně a srozumitelně vysvětlený složitý téma.
7: Pro mě je to vlastně jediný zdroj informací z okolního světa.
8: Vinohradská 12 má už 100 milionů stažení.
9: Poslouchám hlavně, když jedu do práce.
10: Jakmile se půjdu do auta, tak to pouštím.
11: Si to prostě pustíme na nějaké snídaní.
12: Vinohradská 12 fakt skvělá.
13: Je úžasný zdroj.
14: Děláte super práci a určitě v tom pokračujte.
8: Tenhle podcast píše velký příběh díky všem, kteří se stali jeho součástí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal.
15: Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody.
16: V centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev.
17: Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice.
18: Premiér Babiš skázal, že Turek by měl na podzmocněnce rezignovat, pokud se potvrdí pravost kamerových záznamů.
19: Opozice Turka vyzvala k odchodu ze všech politických funkcí.
20: Turek boural, převrátil nemocniční Fábii a dočasně se proto vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Opozice ho vyzývá k trvalé rezignaci. Je pro ní důvod, co na to premiér? A rozklíží Turkova nová kauza vládní koalici? Ptám se Jana Tvrdoně, politického komentátora Deníku N. Dnes je čtvrtek, 16. července. Dobrý den, Honzo, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
22: Tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici.
20: Dávám k dispozici funkci vládního zmocněnce, dokud tedy policie neoznačí viníka té nehody, to prohlásil na videu uveřejněném na sociálních sítích Filip Turek.
22: Že jezdím jako papaláš, nevyvozuji důsledky. Není to pravda, kdybych...
20: Co přesně to znamená? Přestává být dočasně tím zmocněncem?
21: Vlastně nepřestává. Z mého pohledu jde o nějaké politické gesto nebo nějaký krok, kdy Filip Turek chce ukázat, že umí převzít nějakou osobní odpovědnost. Já, když jsem si procházel ten statut vládního zmocněnce, tak tam něco jako přerušení toho zmocnění od vlády, nic takového tam není, takže on formálně vzato tím zmocněncem je pořád, jen teda pokud mu budeme věřit, že dočasně tu funkci vykonávat nebude, tak asi prostě jenom nebude fyzicky jezdit na ministerstvo životní prostředí nebo jinam, bude dělat řadového poslance, což vzhledem k tomu, že v mezičase nás čekají asi vládní poslanecké prázdniny, tak dost možná si pan Turek udělá prostě pěkné léto, ale myslím, že nic víc to neznamená. Je to z mého pohledu opravdu gesto.
20: No počkejte, ale kdo bude tu práci dělat za něj taky?
21: No tak formálně vzato by mohl dělat ten, kdo ji dělat má, takže ministr životního prostředí, spolustraník pana Turka Igor Červený. Mimochodem, pokud by snad Filip Turek měl být odvolán z té funkce, tak podle toho statutu to musí navrhnout právě ministr životního prostředí formálně. Takže pan Červený by navrhoval vládě, aby jej odvolala z funkce zmocněnce, což z mého pohledu je spíše méně představitelná varianta. Oni budou existovat jiné cesty, jak z té funkce ho dostat, pokud by snad premiér Andrej Babiš to udělat chtěl. Já se přiznám, že úplně konkrétně ty technikálie ve smyslu, jestli bude sedět v kanceláři na ministerstvu nebo bude doma, za mě je poměrně jako zásadní, že on dokázal nějak reagovat na tu událost, což pravda bychom mu mohli přiznat, že není úplně jako obvyklé, zejména z jeho vlastní strany, protože to není první, řekněme, problém, který se kolem pana Turka vyskytl v posledních letech nebo měsících a zpravidla na ně nereagoval nějak, řekněme, přiznáním viny, akceptací nějakého, ztráty nějakého benefitu nebo něco podobného. Pouze v jednom případě se to stalo, ale ne z jeho vůle, a to když jej prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem na návrh Andreje Babiše někdy z kraje roku.
20: Přiznáváte mu kredit určitý v tuhle chvíli?
21: Do jisté míry ano, ale myslím, že jako je to takový krok napůl, no, že ono to vlastně až tolik neznamená, ale je to asi víc, než by se dost možná od pana Turka dalo čekat.
20: Pojďme k tomu, co se stalo v pondělí. Totiž v pondělí byla ta dopravní nehoda, které byl Filip Turek účastníkem na křižovatce na náměstí IP Pavlova v centru Prahy a která ze zveřejněných záběrů vypadala docela děsivě. Turkův Mercedes se střetl s nemocniční Fábií, měla zapnuté sirény a maják. Alespoň tak to vypadalo z těch záběrů. Máme to potvrzené?
21: Já mám za to, že ty záběry to v zásadě takhle dokládají, ale téměř všichni, ne úplně aktéři té nehody, ale všichni, kteří komentují a politická reprezentace se shoduje na tom, že jako je potřeba dát policii prostor, aby to vyšetřila. Zmiňoval to pan premiér, zmiňují to ostatní i motoristé a zmiňuje to i pan Turek sám, který vlastně říká, ať to policie vyšetří a pokud mě uzná vinným, respektive řekne, že já jsem vinný tady v rámci té nehody, tak já odejdu z funkce vládního zmocněnce, což samozřejmě je otázka, nakolik policie vám třeba několik týdnů řekne formálně, Filip Turek skutečně zavinil tu nehodu. Jo? Ono je dost možné, že se to nestane, že řekne, účastníci byli dva, oba mají nějaký podíl na té nehodě a potom se dostaneme do nějaké interpretační spirály, kdo za to mohl víc, což může dát prostor opět panu Turkovi z toho trošku vycouvat. Ale pokud bychom se bavili o té nehodě.
20: Aniž bychom ji hodnotili, můžeme ji popsat, že jo? Protože Filip Turek jel po magistrále, v Praze projížděl tu křižovatku na zelenou, ta Fabie vjela do té křižovatky vlastně zleva, on do ní narazil, ona se převrátila, málem u toho smetla lidi na ostrůvku mezi přechody na opačné straně té křižovatky. Je z dostupných záběrů vůbec vidět, zda o sobě ta auta věděla, nebo ty řidiči jela moc rychle možná? Filip Turek měl dát teda přednost tomu nemocničnímu vozu samozřejmě, pokud měl zaplé sirény a to výstražné zařízení.
21: No a neměl tam vlastně pokračovat rovně, respektive zatáčet doprava, ale měl z toho pruhu odbočovat doleva. Ale,
20: protože jel odbočovacím pruhem, ano.
21: Ano,
20: protože tam je vlastně zúžení, tam je jeden pruh je teďka uzavřený, je tam to dopravní značení, které třeba Miroslav Ševčík za SPD označuje jako idiotské, tak lidé si na to možná stěžují, ale prostě pokud porušil dopravní předpisy, tak byla by to jeho chyba, ano.
21: Ano, a z těch záběrů to tak vypadá, že je porušil. Já samozřejmě nejsem odborník na, řekněme, nejsem dopravní policista nebo jiný, abych to vyhodnocoval, na druhou stranu z těch záběrů a myslím, že i proto jsme viděli tu poměrně jednoznačnou reakci Andreje Babiše, že ty záběry jsou poměrně jasné, že ukazují, že pan Turek jako skutečně tam nějakou vinu nese a pokud by neudělal ten manévr, který udělal, tak by k té nehodě třeba jako nedošlo, nebo nejspíš nedošlo. Na druhou stranu my úplně jako nevíme, jestli ti dva řidiči o sobě věděli, pokud se nemýlím, tak ten muž, který řídil tu Fabii, tak nějaké veřejné vyjádření ve smyslu toho, jak ta nehoda proběhla, úplně nedával. Takže jako z jeho výpovědí úplně pracovat nemůžeme.
0: Prostě tím, že má velký auto a mám menší, tak bohužel se tam to nežil dobře.
21: Pan Turek mluví o tom, že prostě vjel do křižovatky a má jako větší auto a ta Fabie je menší auto, tak to dopadlo, jak to dopadlo.
0: Já si jenom jako vždycky uvědomuji, že je potřeba jezdit opatrně.
21: Asi je tam opravdu velké štěstí, že se nestalo v uvozovkách nic vážnějšího.
0: Takže doufám, že pán bude v pořádku. Já jsem
21: už... Viděli jsme, kromě záběru z té kamery, která snímala auto Filipa Turka, jak vyjíždí do té křižovatky, tak potom jsme viděli ještě záběr z té palubní kamery jedné, kdy jako jde vidět, že tam skutečně nechybělo mnoho a šlo o skutečnou tragédii, která mohla dokonce stát někoho život. No, tak naštěstí se bavíme o tom, že došlo k nějaké nehodě a bavíme se o politických konsekvencích a nebavíme se o třeba trestně právní rovině, protože v tom druhém případě by to bylo asi mnohem horší.
20: Já k tomu dopovím jenom pár věcí. Mluvil jste o razantní reakci Andreje Babiše, tak ten právě vyzval Filipa Turka, respektive řekl, že v případě, že by se to skutečně odehrálo tak, jak naznačují kamerové záběry, tak by měl rezignovat. A potom ještě ty dopady, že nevíme tu verzi od řidiče toho nemocničního vozu, je možná taky kvůli tomu, že on měl mít podle mluvčího pražských záchranářů středně těžké poranění hlavy, měl být transportován do traumacentra. Podle Turka, ale který se o jeho stav zajímal, tak už měl být z nemocnice propuštěn domů a má mít prý jen poraněný loket. Takže samozřejmě taky otázka, v jakém je skutečně stavu. Turkovi se nic nestalo, poskytl první pomoc tomu člověku z té havarované Fabie. Je to vidět na těch záběrech?
21: Já jsem viděl nějaký záběr, kde pan Turek vystoupil z auta a šel se podívat, jak v vozovkách dopadl řidič toho druhého, respektive jak dopadli pasažéři v tom druhém autě, protože on asi nemohl v tu chvíli vidět, kdo tam cestuje. A první pomoc, předpokládám, poskytl v nějakém slova smyslu, že by se šel podívat a možná tam někdo přivolal potom záchranku a policii, protože jako pokud by první pomoc neposkytl nebo odjel dál, tak je to snad trestný čin. Takže v tomhle případě si myslím, že postupoval asi nějak jako bezproblémově.
20: A zapomněl jsem dodat ještě jednu věc a chtěl jsem jí říct totiž, že na těch dostupných záběrech, které já jsem viděl, tak to taky vypadá, že všechna ostatní vozidla před tou křižovatkou, protože slyšela tu sirénu, zastavila a Turek jako jediný tedy do ní vjel z toho odbočovacího pruhu a dokonce to vypadá, že snad na těch záběrech měl i blinkr doprava, jako kdybych se chtěl znovu jako zařadit na směr rovně, to znamená, jako kdybych chtěl objet tu kolonu před tou křižovatkou, ale to už je na posouzení policistů, na to si samozřejmě budeme muset počkat. Opozice je tou Turkovou nehodou hrozně pobouřená. Ex-premiér Fiala mluví o nadřazenosti, o pohrdání ostatními, ex-ministr Hladík o největší prasárně dokonce, šéf ODS Kupka má Turka zakřupana.
2: V okamžiku, kdy někdo má jako politik reagovat na situaci, kterou zesměšnil, kdy se choval fakt jak křupan.
20: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib prohlásil, že takový člověk nemá v politice co dělat.
3: Neohrozil pouze toho řidiče té nemocniční přepravy, ale také několik chodců.
20: A další poslanci mluví o bezohledném jednání, o porušování pravidel, zaznívají výzvy k trvalé rezignaci. Je něco takového podle vás na místě? Vy jste říkal, že vlastně uznáváte, že se k tomu Turek nějak postavil. Třeba Jiří Barták, motoristický místopředseda sněmovny, si nemyslí, že by měl kvůli tomu Turek jako trvalé rezignovat.
4: Takže my v tuhle chvíli děláme záběry o tom, jak dopadne šetření policie, my víme, jak to dopadne. Já to nevím.
20: Ani zmiňovaný teda Miroslav Ševčík si to nemyslí.
21: Pokud jsem mluvil o tom, že řekněme nějak uznávám tu reakci pana Turka, tak jsem to mínil v tom kontextu, že dříve u různých kauz on nereagoval nijak. Jo. On vlastně možná reagoval nějakými pohrdavými komentáři vůči svým oponentům, vůči lidem, kterým se nelíbilo jeho chování a podobně. Takže v tomhle je tu nějaký posun. Na druhou stranu i ta kauze nějaký posun. Z mého pohledu řada věcí, která se týká pana Turka, která se s ním pojí negativně nebo je vnímána části společnosti negativně, i například opozicí, tak se týká věcí, kdy on se vymezuje třeba vůči názorovým oponentům, kdy on se vymezuje právě vůči opozici, vůči části společnosti, kterou opozice reprezentuje, nebo vůči novinářům, vůči studentům, vůči komukoli takovému. A myslím, že to úplně mu jako nepřináší negativní body u premiéra, respektive u jeho vlastní strany. Hmm. Ale tady se dostal do situace, která je z pohledu veřejnosti a nějaké pochopitelnosti veřejnosti a její reakce jako v zásadě krystalická. Jo. Asi každý si umí představit sám sebe, že jak jede v té fábi, asi si každý sám umí představit sebe na tom přechodu a v té situaci rozhodně nechce být a vidí, že tady Filip Turek, kolem kterého už se ty jednotlivosti nebo ty různé kauzy a aféry kupí, tak je účastník téhle nehody a je to zrovna on. Je to člověk, který jako se netváří, že má úplně v úctě respekt k nějakým pravidlům, je nějaký zvlášť ohleduplný a podobně. Takže z tohohle pohledu mi přijde, že jsou ty výzvy k jeho konci v politice na místě, byť si teda nemyslím, že on je vyslyší a nemyslím si, že on složí poslanecký mandát.
20: Což je další věc, teda ano, samozřejmě, že tam nejde jenom o výzvy teda na tomu, aby rezignoval na funkci toho vládního zmocněnce, ale aby vůbec skončil v politice, to znamená vzdal se i toho poslaneckého mandátu.
21: Ano, to nevěřím, že by se stalo, už z pohledu toho, že ho k tomu nevyzývá ani jeho vlastní strana, což by mohl být nějaký indikátor toho, že by o tom měl uvažovat. Naopak, Petr Macinka za ním pevně stojí, ano. On se vyjádřil, že Filipa Turka nikdy neopustí nebo nezradí nějak.
20: Ano, mluvil o tom v XTV, přesně tak.
5: Určitě ho nikdy nepotopím nebo se ho nevzdám. Budu za něj samozřejmě bojovat, protože to, co...
20: Že ho nikdy nepotopí, že se ho nikdy nevzdá a že to je dospělé, to řekl.
5: To, jak k tomu přistoupil, je opravdu mimořádně dospělé. Já mu za to blahopřeji.
20: Za chlapské to označili ministři Klempíř a Šťastný, to znamená ta strana za ním plnohodnotně stojí.
21: Ano, že je to dospělé, tak tohle slovo mě zaujalo také. No, já nevím, jestli bych to hodnotil jako dospělé, dost možná by jako dospělé nebo chlapské bylo ty funkce složit úplně nebo jako vyjádřit nějak víc lítost a jako nedělat z toho zas nějaké téma, kdy z části ustoupím, řeknu, že teda dočasně nebudu zastávat nějakou funkci a uvidíme a možná to potom dopadne nějak jinak. No, tak to si myslím, že by bylo možná dospělejší.
20: Motoristy by to bolelo, kdyby Filip Turek skončil jako vládní zmocněnec anebo pak případně i dokonce třeba jako poslanec?
21: Já myslím, že to jsou vlastně trochu dvě různé otázky. Pokud se bavíme o tom zmocněnci, tak si myslím, že by to zvládli, že by to pro ně nebyla taková překážka, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože ano, byť Filip Turek tu funkci zastává jako, já tomu někdy říkám, fejkový ministr životního prostředí nebo nějaký virtuální ministr, kdy on se stylizuje do té role, že o něčem rozhoduje, kdy jedná za ten rezort, zastupuje rezort a nutno dodat, že to někdy dělá. On jezdí třeba na ty rady ENVY za Českou republiku, což jako je poměrně netradiční řešení, ale tak česká politika je v posledních letech plná netradičních řešení. Takže myslím, že kdyby on skončil v té funkci, tak by sice přišli o nějaký jako blišťivou funkci, ale spíš z pohledu jako osobní pana Turka. Ale motoristé by z mého pohledu mohli mít problém, pokud by Filip Turek v politice skončil ze dne na den a mohl by si sebou tak trošku odnést částečně to pevné voličské jádro, které z mého pohledu to motoristické bude stále navázáno na něj. To jako zpravidla, a vidíme to z různých sociologických šetření, jsou zejména mladí muži, kdy je to vlastně dominantní cílová skupina. Vidíme, jak Filip Turek dokáže fungovat dobře v nějakém vlastním ekosystému sociálních sítích, na Instagramu i jinde, že má kolem sebe už vytvořen nějaký okruh, řekněme, nějakých publicistických influencerů, kteří mu pomáhají s popularitou a dosahem jeho různých příspěvků. Takže tohle by motoristy z mého pohledu bolelo víc, ale myslím, že Petr Macinka si to jednoduše uvědomuje a udělá všechno pro to, aby ten případný konec Filipa Turka byl hladký a pozvolný, a zejména si ale myslím, že na něj nebude tlačit. Pak je tady druhá otázka z mého pohledu, pokud vám do toho mohu tak trošku moderátorsky vpadnout.
20: Počkám, jaká bude, když tak se doptám.
21: A to je, jak se na tady všechny ty děje může dívat premiér Andrej Babiš.
20: No, na to jsem se chtěl zeptat hned poté, tak já to doplním. Jak moc bolestivé to může být pro Andreje Babiše, když motoristé sobě jsou takový neposední koaliční partner jeho? Taťána Malá třeba se vyjádřila, že si to musí vyřešit motoristé sobě na klubu sami, že to je prostě jejich věc, třeba to složení případně poslaneckého mandátu. Andrej Babiš do toho vstoupil s tím docela razantním vyjádřením, že pokud to bylo tak, jak ty záběry ukazují, tak skutečně by měl Filip Turek rezignovat.
6: Pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie.
20: To je silné slovo, nebo není?
21: Silné slovo to určitě je, respektive to silný vzkaz Filipu Turkovi, kdy z mého pohledu Andrej Babiš mu říká něco jako Filipe, odstup, Filipe, rezignuj. Na druhou stranu Andrej Babiš má z mého pohledu v rukou nástroj, že by to mohl vyřešit sám. Já jsem tedy zmínil, že pokud by snad vláda odvolávala Filipa Turka z té funkce vládního zmocněnce, tak by tak musela činit na návrh ministra životního prostředí, ale myslím si, že ANO, které má samo většinu ve vládě, by mohlo ten statut na jednom zasedání vlády bez problémů změnit tak, aby jej třeba odvolávala vláda na návrh premiéra nebo z rozhodnutí premiéra. Myslím, že by to nebyl problém, a pokud by Andrej Babiš chtěl a považoval to za natolik důležité, klíčové, symbolické, cokoliv ostatního, tak by to mohl učinit sám. Ale myslím, že vlastně já nechci, aby to znělo příliš cynicky, ale já myslím, že Andrej Babišovi ta událost přišla vlastně tak trošku vhod, protože my sledujeme už několik měsíců jako nespokojenost Andreje Babiše s tím, jak Filip Turek nesnad ani vykonává tu funkci, ale zatěžuje vládní koalici svými vyjádřeními, svými aférkami. A Andrej Babiš je ve svízelné situaci, protože s tím jako nemůže úplně nic moc dělat. Motoristé trvají na tom, že Filip Turek je náš klíčový politik a on tam zůstane. Andrej Babiš potřebuje hlasy motoristů pro každodenní vládnutí, i proto se z mého pohledu dostal do té potyčky s prezidentem původně kvůli summitu v Ankaře, ale začalo to všechno kolem Filipa Turka. Můžeme se vrátit do ledna, kdy Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a na margo toho motoristé rozjeli ten extrémní případ kohabitace. A Andrej Babiš z mého pohledu teďka dostal poměrně jako slušnou příležitost se Filipa Turka zbavit z pozice toho vládního zmocněnce. Pro něj by bylo mnohem elegantnější, pokud by Filip Turek zůstal poslancem, buď řadovým poslancem nebo nějakým místopředsedou výboru. To by bylo nějaké, řekněme, bolestné pro něj, pokud by snad odešel tady z té ne úplně vládní funkce, ale té funkce, která je pro něj taková prestižnější. A Andrej Babiš by nebyl potom konfrontován po každém druhém jednání vlády s tím, co zase provedl jeho vládní zmocněnec. Už by prostě mohl říct, je to nějaký řadový koaliční poslanec, není to můj problém, nebudu to řešit, a mohl by se věnovat něčemu jinému.
20: A pardon, rozumím tomu tedy správně, že kdyby bylo jenom na Andreji Babišovi a kdyby byl Filip Turek třeba ve stejné pozici, jako byla loni paní Balaštíková tehdy v té kauze údajného atentátu na psa vlastně jejího bývalého manžela, tak Filip Turek už prostě vládním zmocněncem není, ale na něm to není, a proto teda vyvine nějaký tlak na motoristy?
21: Já si myslím, že přesně tak to je, že pokud by šlo o člověka, kterého si vybral Andrej Babiš, byl by to kandidát nebo dominant hnutí ANO, tak už by v té funkci nefiguroval. Tlak si myslím, že on teď úplně vyvíjet nebude veřejný, ale mám dojem, že i to jeho vyjádření, které jste tady citoval, je výsledkem nějaké, nechci říct dohody, ale nějakého rozhovoru s Petrem Macinkou. Oni se podle mě o tom informovali a myslím, že Petr Macinka věděl, co Andrej Babiš bude říkat navenek o tom.
20: Oni
21: že
20: si volali prý, nebo psali.
21: Ano, ano. A myslím, že to muselo být domluvené. Oni mají v zásadě v koalici poměrně korektní vztahy a věci, pokud vím, si říkají, kromě teda toho, že budeme dávat peníze na Ukrajinu, což neměli říct Tomi Okamurovi, ale to je opět vedlejší. Takže myslím, že Andrej Babiš ten tlak úplně vyvíjet nebude a nechá to na motoristech, aby si to vyřešili sami, ale myslím, že skutečně teď je Filip Turek jako nejblíž tomu, aby v té funkci skončil, a to nemyslím to jeho nabídnuté pozastavení vykonávání té agendy, ale aby skutečně tím vládním zmocněncem nebyl.
20: Vy jste mluvil o těch penězích jenom na Ukrajinu jako vedlejší věci, tak jenom dodejme, že tam má jít o peníze na americké zbraně pro Ukrajinu, teda asi 140 milionů korun, které nevěděli lidé z SPD, že se budou takto investovat někam jinam, a Tomio Okamura je značně rozčílen kvůli tomu, že o tom pan Macinka rozhodl sám bez toho, aniž by to s ním konzultoval. Dobře, takže pokud je Filip Turek nejblíž tomu, aby jako vládní zmocněnec skončil, tak v jakém časovém horizontu odhadujete, že se tohle vyřeší? A nezameto se to jenom pod koberec?
21: No, já si myslím, že motoristé se mohou pokusit to hrát právě na nějaký ten interpretační spor o to, kdo je viník té nehody, respektive, že tam je viníků víc než jeden. Že to prostě nebude pouze odpovědnost Filipa Turka, ale že v nějaké fázi vyšetřování nebo správního řízení, já vlastně neznám ten proces formálně, se dospěje k tomu, že se chyby staly na více stranách, respektive je to složitější. Tak to je nějaká možnost, ale dost možná, pokud se to vyšetřování povleče, tak se ukáže, že vláda toho vládního zmocněnce ani nepotřebuje. Hmm. Že Filip Turek není tak asi důležitou postavou pro boj proti Green Dealu a možná si Andrej Babiš nakonec řekne, dobrý, tak teď máme nějaký status quo, kdy Filip Turek tu funkci nevykonává a neděje se v zásadě nic problematického, tak proč bychom to nesformalizovali?
20: Filip Turek by ale určitě chyběl svým podporovatelům své straně, o tom jsme taky společně mluvili, tak si počkejme na to případné přestupkové řízení, správní řízení, které když tak nastane, až to policie prošetří. Moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
21: Já děkuji za pozvání. Naschle.
20: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Jan Tvrdoň, politický komentátor deníku N a taky jeden z autorů politického podcastu Vrtěti psem. Probírali jsme spolu bouračku čestného prezidenta motoristů Filipa Turka. Opozice ho kvůli tomu cupuje za porušení dopravních předpisů a žádá jeho rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal a vyjadřoval se k tomu už i premiér Andrej Babiš. Nehodu šetří policie. Připomínám, že Turek avizoval, že pokud rozhodnou policisté o tom, že nehodu způsobil právě on, tak jako vládní zmocněnec skončí. Podporu mu vyjádřil například šéf motoristů Petr Macinka a kritizoval teď lidové soudy, které se kolem toho prý objevily. I takové dění přinášejí červencové dny a my před víkendem stihneme ještě jedno téma. Naslyšenou zítra.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka a zpravodajský souhrn.
3: Sněmovna schválila znovu zavedení EET, návrh míří do Senátu. Státy Evropské unie prodloužily o týden cenový strop na ruskou ropu. Fotbalisté Argentiny postoupili do finále mistrovství světa, když v semifinále otočili zápas s Anglií a vyhráli 2-1. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přeháníky, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje.
4: Obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
4: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
6: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
4: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Zmrazení dosavadního cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské tankery dopravují do třetích zemí. Cenový strop měl původně platit do poloviny července. Členské státy ho ale prodloužily o týden, tedy do 23. července. A mezi tím budou podle diplomatů dál vyjednávat o celém 21. balíku sankcí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Americká armáda raketami vyřadila z provozu prázdný ropný tanker v Perském zálivu. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Podle toho se loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao přibližovala k iránskému ostrovu Chark. Posádka plavidla údajně ignorovala několik varování a pokusila se porušit americkou námořní blokádu. Ta platí na iránské přístavy znovu od úterý. Přes jižní Moravu se ve středu odpoledne a večer prohnaly bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Podle meteorologů se objevily i supercely s prudkým větrem. Hasiči hlavně čerpali vodu a odstraňovali stromy. V Brně napočítali téměř 50 výjezdů a další na Břeclavsku a Hodonínsku. A v Prošánkách na Hodonínsku bouřka uvolnila izolaci střechy základní školy a další škody sčítají, popisuje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
2: Lidi chodí hlásit, jsou tady uletěné nějaké střechy, není to nic tak zásadního, tak jak když bylo tornádo, popadané stromy, voda se čerpá ze sklepů a to nejhorší se bude řešit asi zítra, to pak se budou zaplachtovávat nějakým způsobem střechy.
1: Sport. Obhájci titulu z Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa za sebou. Anglii porazili 2-1. Po utkání mluvil o jeho průběhu také anglický útočník Harry Kane. Přiznal, že jeho tým po vedoucí brance zbytečně ustoupil do hluboké obrany a už nedokázal reagovat na rostoucí tlak Argentiny.
3: Myslím si, že do 80. minuty jsme hráli dobře, drželi jsme při sobě a zápas byl vyrovnaný. Pak jsme dali zasloužený gól, jenže potom jsme se zatáhli, přestali jsme nacházet řešení. Argentina začala víc útočit. My jsme se snažili zápas znovu zlomit, ale nepovedlo se nám to. Jsme hodně zklamaní, ale výsledek už nezměníme.
1: Cyklistická Tour de France dnes pokračuje 12. etapou. V čele průběžného pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda v Brně a uzavírka na Pražském okruhu. Dálnice bez kolon v Praze a v okolí metropole, taky na Českobudějovicku, místy Olomoucku a Brněnsku, jsou po vydatném dešti silnice sjízdné s opatrností. V Brně v Jedovnické ulici narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je poblíž zastávky Bílá hora a zasahuje do jízdního pruhu. Podle policie objet s opatrností jde. A na Pražském okruhu východní části ve směru směrem z Černého na Barandovský most opravují most. Noční údržba zavřela pravý pruh před sjezdem na Běchovice, kilometry 62 až 62,5. Místo je dobře označené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přeháňky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
6: Společnost vám dělá stále noční Radiožurnál, a to 6 minut po 4. hodině. Přeji příjemné probuzení do čtvrtečního rána s datem 16. července. A města začínají hledat lidi do volebních komisí. Na podzim jich budou potřebovat víc, protože sčítání v komunálních volbách je nejnáročnější. Třeba Žďár nad Sázavou lidi oslovuje už nyní. Podrobnosti za okamžik v reportáži.
4: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: stát.
1: Blíží se nejnáročnější volby pro okrskové komise. Obce a města budou v říjnu potřebovat tisíce lidí, kteří pohlídají regulérnost komunálních voleb a sečtou na konci hlasy. Například Žďár nad Sázavou už teď hledá zájemce do komisí.
2: Poprvé jsem byla ve volební komisi v roce 1996. Bylo to pro mě něco nového, protože já jsem se dřív o politiku až tak moc nezajímala.
3: Už 30 let chodí Marie Vašková pravidelně do volební komise. Odměnou pro ní jsou nejen peníze, ale i setkávání s lidmi.
2: V té komisi jsou lidi, kteří mají různé profese, vypráví o tom svém životě, o své práci a bylo to někdy hodně zajímavé.
3: Vynechat nechce ani letos.
2: By mě zase zajímalo, co tam bude za kandidáty. Podívala by se a těšila bych se zase na ty lidi v komisi.
4: To je přenosná volební schránka. V reálu vypadá tak, že ještě přepečetěná.
3: Miroslava Zachová z týmu, který má ve Žďáře na starosti volby.
4: Třeba takhle, když už potkávám některý naše stálí členy komisí, tak mě třeba už i hlásí, že letos nepůjdou, protože ověřování totožnosti prostřednictvím e-dokladu, tak jim bojí se toho, mají z toho strach.
3: Místa přednostně obsazují strany. Radnice pak doplňuje zpravidla třetinu jmen, tak už teď schání lidi.
4: Tyhle volby do obecních zastupitelstev jsou určitě specifické, protože je tam vyšší náročnost na kvalitu zpracování, na počítání těch hlasů, takže i počty členů jsou vyšší než při jiných volbách. Letos nám hraje do karet to, že byly navýšeny odměny, ale může být trošku negativem to, že je tam souběh se senátem a to už jsou dva víkendy, když to řeknu z pozice člověka, takže nevíme, jak tohle to ovlivní.
3: Za komunální a dvoukolové senátní volby si řadový člen přijde na 4300 korun, předseda 5800. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Radiožurnál.

0: S vámi je noční radiožurnál a na trati z Dolního Bousova do Kopydlna začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která by chtěla už v příštím roce svést ve vlakotramvaji první cestující.
1: Do vlakové zastávky Dětěnice přijela modrá souprava, i když je na regionální železniční trati na první pohled připomíná spíše tramvaj. Vůz řídí strojvedoucí Jakub Doušl.
2: Určitě je to zajímavý a hlavně v tom oproti vlaku jsou tam určitě změny. Ovládání je na nohy, ne na ruce, jezdí to na elektrický proud. Dojedeme určitě, máme deklarovaných 60 km a možná 80, 60 určitě.
1: Vlakotramvaj vyjela na krátkou zkušební jízdu do nedaleké Libáně. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum a vývoj společnosti AŽD Antonína Diviše přestavěli.
3: Liší se dvojkolími, který umožňují provoz po železniční infrastruktuře, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
1: Firma dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími. Popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
4: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
1: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012, nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
5: Necháváme si zpracovat studii, která má říci, za jakých podmínek jsou lehká kolejová vozidla na železnici v České republice provozovatelná. S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzená.
1: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Z Dětěnic na Jičínsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Je přesně půl páté. Jana Utendorfská připravila krátké zprávy.
1: Armáda Spojených států ukončila další vlnu úderů na Irán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Podle toho se podařilo zasáhnout mimo jiné iránská velitelská centra, pobřežní sledovací zařízení a protivzdušnou obranu. Armáda cílila i na klíčové město Bandar Abbas. Agentura AP informovala, že Spojené státy poprvé zasáhly taky oblasti na severu Iránu. Palba trvala přibližně 6 hodin. Na českých silnicích letos umírá výrazně víc motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 řidičů motorek a 2 spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí. Příčiny a další detaily k nehodám motorek dnes představí zástupci policie a ministerstva dopravy. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Rakousko. Ve Vídni bude se šéfkou tamní diplomacie Beate Meinlovou-Reisingerovou jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má také setkání s českou menšinou. A s dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na silnici 1/55 mezi Olomoucí a Grigovem. Provoz tam na necelý měsíc omezí opravy. Práce se vyžádají podle informací ředitelství silnice dálnic částečnou uzavírku, kvůli které automobily pojedou jen po části silnice. Sport. Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále otočili zápas Anglií a zvítězili 2-1. V neděli čeká souboj o titul se Španělskem, zatímco Angličané nastoupí o den dřív proti Francii v utkání o bronz. A cyklistickou Tour de France dnes čeká 12. etapa. Odstartuje na bývalém okruhu Formule 1 v Manicour a peloton čeká téměř 180 kilometrů. Ve žlutém dresu lídra průběžného pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody v Praze a v Brně. V Praze na výjezdu z města do Brna se srazilo osobní auto s kamionem. Nehoda je v Brněnské ulici. Podle kamer na nájezdu z Chodova. Místo je označené. Místy pojedete v dešti a může být i vydatný, opatrně. V Brně v Jedovnické ulici narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je poblíž zastávky Bílá hora a zasahuje do jízdního pruhu. A na Vyškovsku na výjezdu z obce Nevojice k silnici 50 do Slavkova je od včerejška komplikace. Na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě naměří až 32 stupňů. Na horách bude většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi Adam Carda v nočním radiožurnálu.
0: Stačí chvilka nepozornosti a vznikne požár z přehřátého zařízení připojeného k nabíječce. Podobných případů v Česku přibývá. My o tom budeme mluvit za chvíli podrobněji v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
5: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

0: Česku přibývá požárů od nabíječek akumulátorových a slaboproudých zařízení, tedy od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret nebo třeba elektrokoloběžek. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161. Loni to bylo už 288. Třeba hasiči v Benešově mají jako varování malou výstavku přístrojů, které požáry zničily.
1: Václav Janovský.
2: Vyšetřovatel?
1: Ano.
2: Tady máte věci, od kterých začaly lidem hořet garáže, domy, tak na co to se teď díváme?
1: Díváme se na torzo elektrokoloběžky, kdy došlo k požáru, baterie, kořenové garáž, tak rodinný dům.
2: To jsme se bavili, že ta škoda byla asi přes 13 milionů korun.
1: Ano, ano.
2: Jak to máme hasit?
1: Samozřejmě, když nabíjete samotnou baterku, ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou.
2: Vedoucí prevence Radek Svoboda je tady taky s námi. Co je tady to v té bedně? Tam si vůbec netroufnu odhadnout.
3: Bedně, to je předmět doličný.
4: To je zbytek powerbanky. Zažili jsme i požáry třeba od nabíječky na cigarety.
2: Že takových případů přibývá, potvrzuje tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Kristýna Posekaná.
5: Počty požárů akumulátorových a slaboproudých zařízení, kam patří mimo jiné mobilní telefony, jejich nabíječky, elektronické cigarety nebo akumulátorová zařízení pro domácnost i zahradu, skutečně každým rokem rostou. Například v roce 2021 jsme jich řešili 161, loni už 288. Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
2: Hasič Radek Svoboda taky připomíná, že riziko takových požárů stoupá při vysokých letních teplotách.
4: No určitě, protože ty spotřebiče jsou udělané nějaký standardní provoz, nějaký standardní teplotě.
2: Před odjezdem na dovolenou je podle Radka Svobody dobré vypojit ze zásuvek, kromě ledničky a mrazáku, všechny elektrospotřebiče. Z Benešova Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a komplikuje se nám provoz na silnicích, je tu mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze na výjezdu z města do Brna hlásí náš zpravodaj dvě nehody. Jedna v ulici 5. května, kousek za sjezdem z jižní spojky, další pak o kus dál v brněnské ulici mezi Spořilovem a Chodovem.
3: Před Spořilovem a Spořilovem je auto ve svodidlech a je zabranej levej a prostřední pruh, už k tomu přijeli hasiči, jezdí se pouze pravým pruhem. Tak dál je další. Tam je auto v odstavném pruhu zase rozflácané.
2: Nehody na výjezdu z Prahy do Brna. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Noční radiožurnál pomalu končí, v pět začne ranní vysílání a bude s vámi Štěpán Pokorný. Ale nyní ještě na závěr pojďme do Brna. Bolek Polívka jako zpěvák, který se na sklonku kariéry rozhodne natočit muzikál o vlastním životě, jenže pak přijde nečekaný zlom. Novou hudební komedii Svět podle Adama natáčí filmaři v Brně. Tvůrci doufají, že muzikál bude mít příští rok premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech.
1: Tak pozor, Bolek spí a akce.
2: Hlavnú postavu hrá Bolek Polívka, on je taký ako pesnička, taký folkaš, ktorý sa rozhodol na staré kolena, že spraví muzikál. A zobrali mu to v Slovenskom národnom divadle, nevyšlo to podľa jeho predstav, tak sa mu to nepáči, to spracovanie, že tam dostaje infarkt a vlastne ten celý príbeh sa mu sníva.
3: Popisuje zápletku režisér Jonáš Karásek. Ve snu si pak Bolek Polívka v roli zpěváka Adama Zeminy přehraje muzikál podle vlastních představ.
4: V té Angolii se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak si to vlastně představí. Jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Vidí se vlastně jako on, když byl mladý a když byl zamilovaný.
3: Scénáristu Maroše Hečka inspiroval skutečný příběh ze Slovenska.
5: Slovenská vláda dala licenciu na ťažbu v Kremnici na zlato a striebro. Ľudia sa postavili proti tomu, že teraz spoločnosť chcela robiť povrchovú ťažbu, čo by znamenalo, že tam zostane po nich kráter a ten proces vyhrali.
3: V muzikálu zazní 21 původních písní, které jsou podle herce Davida Hartla žánrově pestré.
6: Od možno nějakých balád, cez rock and roll, blues, všetko je to také, mám pocit, že to má taký folkový alebo folklorný šat.
3: Kromě slovenských lokací natáčel štáb také v Brně a okolí, doplňuje producent Jan Hubáček.
7: Lokace přímo v centru Brna, jako je ulice Biskupská, třída kapitána Jaroše, nebo skvělé interiéry bývalé nemocnice Franska v Kašpitálu. Kromě městských lokalit jsme hráli také přírodní scenérie, jezírko, kde právě pramení ta kouzelná voda a tohle jsme našli ve vesnici Lažánky za Veverskou Vidíčkou.
3: První diváci uvidí filmový muzikál Svět podle Adama příští rok v létě. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Filip Turek se nebude z pozice zmocněnce pro Green Deal účastnit žádných jednání ani schůzek, potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí. Francouzský parlament schválil možnost eutanázie pro pacienty s vážným a nevyléčitelným onemocněním. Karlovarští volejbalisté se v novém ročníku Ligy mistrů utkají i s minulým finalistou, polským klubem Zavěrče. A bude oblačno až polojasno, postupně lokální přehánky, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Radiožurnál to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle Ministerstva životního prostředí případný zástup pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. V letošním prvním čtvrtletí porušili zákon více než 3/4 prověřovaných e-shopů. Nejčastěji nedodrželi pravidla informování o možnostech reklamace. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky se ale většina českých e-shopů řídí pravidly obchodních podmínek. Lidé by si podle Vetyšky měli dát pozor hlavně na e-shopy, se kterými nemají vlastní zkušenost.
3: Já vždy doporučuji nakupovat u českých prověřených obchodů, pakliže už někdo z nějakého důvodu chce nakupovat třeba u nějakého zahraničního, třeba čínského obchodu, tak mu doporučuji, aby zaprvé neplatil předem a pakliže toto není možné, tak aby nakupoval třeba opravdu jenom to levné zboží, což se prakticky děje.
1: Česká obchodní inspekce varuje také před problémovým prodejem na internetových tržištích nebo sociálních sítích. Podle Vetyšky tam často nabízejí zboží zahraniční prodejci, kteří prodávají padělky nebo zdraví nebezpečné zboží. Ve Francii bude legální eutanázie.

0: psychické nebo fyzické utrpení. Podle předkladatelů je zákon vyvážený a bezpečný. Odpůrci ho ale označují za nebezpečný, protože je podle nich zneužitelný. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: V areálu Mělnické elektrárny začali technici stavět spalovnu odpadu. Ročně by měla zpracovat 320 tisíc tun materiálu. Práce za 12 miliard korun mají být hotové za 2 roky, říká Jiří Bukovič, ředitel společnosti Energotrans, která patří do skupiny ČES a elektrárnu provozuje.
2: Směsný komunální odpad bude dopravován po železnici i po silniční komunikaci. V blízkosti naší lokality je řeka Labe. V okamžiku, kdy řeka Labe na tento způsob dopravy by byla uspůsobena, možnost dodávat odpad po řece by mohla být reálná.
1: Sport. Volejbalisté Karlovarska se ve skupině nového ročníku Ligy mistrů utkají i s finalistou z minulé sezóny. Čeká je klub Zavierče z Polska. Vedle něj narazí na německý Lineberg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom los v Lucembursku. Hrající manažer Karlovarska Daniel Pfeffer mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport o tom, že sportovně je se skupinou spokojený, ale že samotná soutěž je pro české volejbalové kluby náročná finančně.
3: Tak když se člověk podívá na ty skupiny, tak se může zdát, že ta naše je vlastně asi nejlíp stravitelná z těch ostatních. Do toho fotbalu, do hokeje to má velice daleko. Ten tým si tu Ligu mistrů musí sponzorovat. Samozřejmě se to pak jakoby vyplácí, ale až v kolech, jako je třeba semifinále, finále, to jsou takový jako říše snů.
1: Mužská Liga mistrů se bude hrát od prosince do poloviny února. V Lize mistryni český volejbal zastoupení nemá.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 2 nehody v Praze, 1 v Brně. V Praze na výjezdu z města do Brna hlásil náš zpravodaj 2 nehody. První v ulici 5. května, kousek za sjezdem z jižní spojky. To blokuje levý pruh, na místě zasahovali hasiči. Další nehoda je v Brněnské ulici mezi Spořilovem a Chodovem. Opět směr Brno, následky čekejte vpravo. V Čechách, na Vysočině, taky na Moravě místy zhoršuje dohlednost sjízdnost déšť a může být vydatný. V Brně v Jedovnické ulici narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je poblíž zastávky Bílá hora a zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě bude až 32. A meteorologové varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobré ráno vám přejeme v 5 hodin 6 minut. Dejte si pozor na silnicích, místy docela dost prší. My vše sledujeme v zelené vlně, o čem jste se mohli přesvědčit před pár sekundami. No a vše budeme sledovat i dál v celém ranním vysílání Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den, šťastnou cestu a hezký poslech.
4: Ranní Radiožurnál.
7: Ranní Radiožurnál.

0: Je s vámi Radiožurnál. Většina olomouckých tramvají a autobusů je sice bezbariérová, zástupci dopravního podniku přesto řeší připomínky lidí s handicapem. Na některých zastávkách se vozíčkáři například jen těžko dostávají do tramvají.
1: Řidič tramvaje Dominik během pár sekund odjistí a hákem vyklopí plošinu pro vozík nebo kočárek. Problémy s plošinou, s vlastní zkušenosti, ale přímo na zastávce s nedostatkem místa kvůli lavičkám, popisuje Zdeňka Vyoralová ze spolku Trend vozíčkářů.
2: Není možnost se pohodlně otočit, pohodlně vyjet nebo najet do toho dopravního prostředku.
1: Zapravdu jí dává mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Nové tramvaje mají jiné umístění dveří a tak někdy bývá problém kvůli lavičce na plošinu bezpečně najet nebo z ní sjet. Dopravní podnik proto postupně při opravách zastávek lavičky posunuje.
3: V případě, že zrovna je tam výluka, oprava, tak se snažíme tyto momenty využít.
1: Zdeňka Vyoralová upozorňuje i na problém, kdy plošina nedolehne na plochu zastávky, konkrétně u krematoria.
2: Místo, aby dosedala bezpečně, tak se tam vytvoří nerovnost.
1: Jak problém vznikl, popisuje Anna Sýkorová.
3: U tramvají dochází k postupnému sjíždění kol. Tady nám potom nastává taková paradoxní situace, kdy i zastávka, i vůz plní tu normu, nicméně ten vůz už je, řekněme, o něco nižší a to nástupiště vyšší.
1: Řešením je podle dopraváku ještě jeden označník. V případě, že vozem jede vozíčkář, zastaví tramvaj ještě před oficiální zastávkou. Dopravní podnik navíc musí reagovat i na demografický vývoj, stárnutí populace. Kromě kočárku nebo vozíku se v tramvaji nebo autobusu sejde hned několik lidí s chodítky, dodává Anna Sýkorová.
3: Takže samozřejmě je to i otázka do budoucna na vývoj těch vozů.
1: Dopravní podnik proto aktuálně řeší i nová pravidla v přepravních řádech, která budou pro chodítka platit. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: 5 hodin a 15 minut. V Jeseníkách začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Do Kout nad Desnou se sjedou z Česka, Polska a Slovenska. Trénovat budou třeba zásah u masivního krvácení nebo pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes navštíví oblast lesních požárů nedaleko Paříže. Plameny tam od neděle spálily asi 2000 hektarů lesa. Situace je už pod kontrolou. Podle serveru France 24 úřady v souvislosti s požárem zadrželi 5 lidí podezřelých z úmyslného založení ohně.
1: Dnešní ráno je většinou oblačné až zatažené, místy se ještě vyskytují přehánky nebo déšť. Teploty se pohybují většinou mezi 14 a 18 stupni Celsia, ale třeba Rolava v Krušných horách hlásí 5 stupňů. Během dne čekejte oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne ještě místy s deštěm a přehánkami. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32. Přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 10 let bloudění, jednooký obr sirény i trojský kůň. Do českých kin přichází jedna z nejočekávanějších premiér letošního roku. Odyssea režiséra Christophera Nolana. Oscarový tvůrce po historickém Oppenheimerovi tentokrát sáhl po příběhu, který vznikl přibližně 8 století před naším letopočtem.
1: Ano, Odyssea. Tohle je způsob, jak přimět ovce, aby pozvali vlka na večeři.
2: Když se řekne Odysseus, většina lidí si vybaví trojského koně, jeho nejznámější lest. Jenže právě ta do samotné Odysseje nepatří. Homérův epos začíná až ve chvíli, kdy trojská válka skončila a Odysseus se vydává na dlouhou cestu domů. Ve filmu Troja z roku 2004 ho stvárnil Sean Bean.
3: Budou-li někdy vyprávět můj příběh, ať říkají, že jsem kráčel s obry.
2: Jenže cesta, která měla trvat několik týdnů, se protáhne na dlouhých 10 let. Na moři potká kyklopa Polyféma, sirény, čarodějku Kirke, nymfu Kalypso i samotné bohy. Doma na něj mezi tím čeká manželka Penelope a syn Telemachos.
4: Remember, a wife, a son.
2: Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objeví Matt Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemacha Tom Holland. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery. Odysseus provází dějiny filmu prakticky od jejich začátků. Už v roce 1911 vznikl němý velkofilm Pád Troje. V roce 1954 přišel hollywoodský snímek Ulysses s Kirkem Douglasem. O 4 desetiletí později vzniklo dodnes asi nejznámější televizní zpracování s Armandem Assantem v hlavní roli. Kromě něj ve filmu hraje Isabella Rossellini nebo Christopher Lee. Naposledy si Odyssea zahrál Ray Fiennes ve 2 roky starém filmu Návrat italského režiséra Uberta Pasoliniho. Jeho ženu Penelope stvárnila Juliette Binoche.
5: I am Odysseus's wife.
6: Odysseus is dead.
5: Not to me.
2: A pak jsou tu filmy, které Homéra převyprávěli úplně jinak. Bratři Coenové natočili Bratříčku kdej si, kde se z řeckého hrdiny stal uprchlý trestanec Ulysses McGill v podání George Clooneyho.
7: Dámy, moc mě těší, jmenuji se Everett McGill. A vy tři jste ty nejlíbeznější, nejkrásnější hodněžinky.
2: Odyssea se díky Homérovi stala označením každé mimořádně dlouhé a náročné výpravy. Možná právě proto si příběh vybral i Nolan. Jeho filmy jsou totiž často o hrdinech, kteří se snaží vrátit domů. Vidíme to v Interstellaru, Dunkerku i Počátku. V něm vede cesta domů skrz několik vrstev snů. Odysseus tak do Nolanovy filmografie zapadá překvapivě přirozeně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Tak tuhle písničku si budou na konci týdne zpívat buď fotbalisté Španělska nebo Argentiny na mistrovství světa. Šestice mladých lidí z různých koutů světa přijela do Holešova na Kroměřížsku. Jako dobrovolníci uklízí zdejší rozlehlý židovský hřbitov. Kulturní památku připravují na příští týden, kdy se v Holešově bude konat 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom.
1: Letos se židovským hřbitovem v Holešově rozléhá kromě cvakání zahradnických nůžek hlavně španělština. Dvě dobrovolnice přiletěly z Mexika, třeba 23-letá budoucí učitelka v mateřské školce Carmen.
2: Česká republika je krásná země, lidé jsou tu velmi vstřícní. Jako dobrovolník uklízím hřbitov a chci se dozvědět o židovské kultuře.
1: To 26-letá učitelka angličtiny Aitana přijela s kamarádem ze Španělska.
2: Je to dobrá příležitost být tady, naučit se trochu váš jazyk a dozvědět se o židovské kultuře a tradicích.
1: Skupinku doplňují Belgičan a Estonka. Program mají na následující dny jasný, vysvětluje Jan Machala z Holešovského odboru kultury.
3: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky.
1: A také dodal, proč už přes 20 let místní židovský hřbitov potřebuje právě dobrovolníky.
3: A s údržbou židovského hřbitova se je potřeba pomoci z toho důvodu, že vlastně místní židovská komunita byla zničena během holokaustu. A takže o tento hřbitov, který je kulturní památkou, tak by si jinak neměl kdo starat. Samozřejmě patří teďka židovský hřbitov židovské obci v Brně, ale ta má několik desítek dalších hřbitovů, takže tímhletím způsobem pomáháme.
1: Skupina bude v Holešově 14 dnů a pomůže i příští týden s organizací 26. ročníku festivalu židovské kultury Hamakom. Z Holešova Blanka Kovandová, Radiožurnál.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: 5 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Dalším rodinám s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách budou pomáhat vyškolené komunitní pracovnice. Nově budou docházet přímo do rodin v Ústeckém a Karlovarském kraji. Program OMAMA vznikl na Slovensku a už funguje i v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je pomoci malým dětem z méně podnětného prostředí, aby měli snazší start do života. Český hasičský tým dorazil večer do Řecka, informoval o tom na síti X. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti požáry v přírodě. 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček, a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. Česko taky pomáhá se 2 vrtulníky s hašením požáru na jihu Francie. Večer se uzavírá nominace na lídra britské lejbristické strany. Automaticky se stane i příštím premiérem Velké Británie. Za favorita je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten se před nedávnem stal poslancem a splnil tak podmínku pro výkon premiér. Funkce. A v Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Šeřík, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Cenu Václava Havla dnes večer převezme jeden současný autor. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny.
2: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny jsou jedinou výhrou od obhajoby titulu mistrů světa. Ve finále narazí na Španělsko. Angličané po semifinálové porážce změří síly s Francií v utkání o bronz. A česká teniska Sára Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D11 za Chlumcem a překážka na D8 za Kralupy. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za Chlumcem. Na 57,5 kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Provoz výrazněji neblokuje, podle policie stojí v odstavném pruhu. V místě ale hustý déšť, vozovka hodně mokrá, buďte opatrní. Vydatný déšť se přesouvá dál na severovýchod, obezřetně na silnicích, hlavně severní části Středočeského, dále Libereckého i Královéhradeckého kraje. Dálnice D8 na trase z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy na 7. kilometru varujete před překážkou ve stoupacím pruhu.
4: Na jeho konci teď se dostavili 2 kamiony a blokujou ho, takže musí kamiony vybočovat náhle z toho stoupacího pruhu ještě před koncem vlastně do průběžního.
3: V Praze na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol vzniká kolona za nájezdem z dálnice D11. 5 minut se sune k omezení na 62,5 kilometru. Silničáři tam zabrali pravý pruh. A na výjezdu z Prahy směr Brněnská D1 došetřují 2 drobnější nehody. Nejprve těsně za sjezdem z jižní spojky v ulici 5. května, druhou jen o kousek dál na Chodově za nájezdem od Spořilovské. Okolo obou projíždíte bez zdržení. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Česko se probouzí do oblačného až zataženého rána. Aktuálně naměříme většinou 14 až 18 stupňů, ale třeba luční bouda v Krkonoších hlásí 8 stupňů, naopak Brno přes 19 stupňů Celsia. Místy teď ještě prší, během dne ale čekáme oblačno až polojasno. Postupně se znovu objeví lokální přehánky a ojediněle i bouřky, večer ale budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32. Na horách 1000 metrech čekejte pak kolem 21. Zítra už bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu před studenou frontou. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 33. Během dne se místy objeví přehánky a bouřky, které můžou být i silné a doprovázené přívalovým deštěm, kroupami nebo silnějšími nárazy větru. Na víkend nás pak čeká slibované ochlazení. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Štěpán Pokorný.
0: Česko se probouzí a pokud vy taky, tak my vás ještě díky kapele Divokej byl z té postele popoženeme. Tak vstávej.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: A bohužel takhle časně ráno přibývají nehody na českých silnicích a dálnicích. Teď na dálnici D1 z Brna do Vyškova na 209. kilometru v omezení v levém pruhu se srazily dva kamiony a tvoří se kolona. My pokračujeme dál ve vysílání ranního radiožurnálu. Obnovení těžby živce u Borovan na Českobudějovicku dostalo od Jihočeského kraje souhlas. Záměr společnosti LB Minerals, proti kterému vznikla i petice, úspěšně prošel procesem posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Místní obyvatelé ale dál protestují.
1: Na tom místě by se mělo těžit v budoucnu s tím, že ta samotná jáma těžební by měla být pod 5 hektarů.
2: Do bývalého lomu, kde se dřív těžil živec, jsem se přijala podívat s nezávislým starostou Borovan na Českobudějovicku Vítem Fialkou.
1: To území je nejkrásnější plocha v podstatě v blízkosti Borovan, kterou tu máme, a my bychom to místo ztratili a to by nás jako hodně mrzelo.
2: I přesto, že tento záměr dostal od krajského úřadu při posuzování vlivu na životní prostředí zelenou, Borovany budou proti němu bojovat dál.
1: My jsme žádali, aby jediná možnost dopravy byla kolem Borovan na obchvatu, který teda se připravuje, a ta tam není zanesena.
2: Jak nám písemně sdělilo mluvčí LB Minerals Michála Procházková, změnou zdroje základní suroviny pro výrobu keramiky nedojde k navýšení dopravy, ale jen ke změně jejího směrování. Společnost s budoucím využitím plánovaného obchvatu počítá. Proti těžbě živce vznikla i petice. Tu zatím podepsalo víc než 3300 lidí. S předsedou petičního výboru Zdeňkem Struskou jsem se přesunula na příjezdovou silnici do Borovan a vidíme, že je tady už teď velký provoz.
3: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce.
2: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Je 6:45 a posloucháte Radiožurnál. Soud v italském Janově má dnes vynést rozsudky v případu zřícení části Morandiho mostu. Téměř před 8 lety spolu s ním spadlo přes 30 osobních aut a několik kamionů. 43 lidí nehodu nepřežilo. Podle obžaloby údržbu mostu v Janově dlouhodobě zanedbávaly dálniční firmy. Prokuratura žádá tresty až 18,5 roku pro 56 lidí. Řidiči na frekventované silnici první třídy mezi Olomoucí a Grigovem musí ode dneška počítat s dopravními komplikacemi. Provoz tam na necelý měsíc omezí opravy. Podle informací ředitelství silnic auta projedou jen po části silnice.
1: Nebezpečí na D11 za Hradce má nehoda na D1 za Rohlenkou. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Jaroměře hlásí ten nebezpečnou překážku na kilometru 98,5.
2: Upadnul na kladáku, respektive kamionu, zadní ten plastový blatník a válí se přímo půlce mezi pruhama, takže je to docela nebezpečný.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Vyškova přímo v omezení za Rohlenkou hlásíte nehodu na 209. kilometru.
3: Jsou sražený dva kamiony v levém pruhu, menší kolona, přibližně asi tak 300 metrů.
1: A na D1 sledujeme hodně silný provoz i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony zastavují před sjezdem na výstaviště na stém 89. kilometru, osobní auta pak o kousek dál. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Centrum Prahy aktuálně hlásí kolem 18 stupňů a většina Česka se probouzí do deštivého rána. Během dne bude oblačno až polojasno, postupně se ale znovu místy vyskytnou přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až na 32. Zítra ještě čekejte podobné teploty, o víkendu se pak ale počasí promění, ochladí se a bude oblačno s deštěm, místy i s bouřkami. Teď už ale přeji pěkné ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka za motoristy dál hýbe českou politickou scénou. Turek se srazil na pražské křižovatce s nemocničním vozidlem. Kamerové záznamy ukázaly, že poslanec předjel stojící kolonu aut odbočovacím pruhem. Z něj pak přímo vjel do křižovatky. Nemocniční vůz skončil po srážce převrácený. Jeho řidiče záchranáři převezli do traumacentra s vícečetnými poraněními. V úterý pak Turek oznámil, že dočasně nebude vládním zmocněncem pro Green Deal.
1: Turek zároveň řekl, že pokud se jeho vina prokáže, na funkci rezignuje. Deníku Blesk včera oznámil, že v případě trestního stíhání nevyužije svoji poslaneckou imunitu. Zmocněnec se teď kvůli vyšetřování nebude dočasně účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Oficiální vyšetřování se ale podle dopravního experta a právníka Roberta Šťastného může protáhnout.
2: Vyšetření policie je jenom jedna věc, ta odezdá nějaký poznatky, ta vyslechne svědky, zjistí si případně nějaký údaj z kamer a tak dál a předá to tomu přestupkovému úřadu. A tam to může být velmi dlouhé právě kvůli průtahům těch různých právních zástupců.
1: Policie teď vyšetřuje, kdo srážku zavinil. Podle dopravních pravidel má nemocniční vůz právo přednostní jízdy. Musí mít ale zapnutý maják a sirény. Pokračuje bývalý ředitel jihočeských záchranářů a senátor za hnutí Tábor 2020 Marek Slabý.
3: Řidiči mají tomuto vozidlu dát přednost, mají mu umožnit plynulý příjezd a nečinit mu žádné překážky nebo cokoliv jiného v tom provozu.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Filipa Turka vyzval, aby za nehodu převzal odpovědnost. A pokud se potvrdí průběh srážky tak, jako ukazují záznamy, měl by na post zmocněnce rezignovat. Podle politologa Lukáše Jelínka jde Babišovi především o jeho voliče.
4: Na podobné chování jsou hákliví voliči a vzhledem k tomu, že hnutí ANO má voliče, kteří nejsou nějak extravagantní, kteří jsou spíš usedlí a kteří těžce nesou podobné projevy neomalenosti nebo arogance, tak si myslím, že se Andrej Babiš rozhodl zakročit velmi rychle.
1: Turek čelí i kritice ze stran opozice. Ta Turka vyzvala, aby rezignoval na všechny politické funkce. Veronika Sudková, Radiožurnál.

0: Jimmy Cliff v ranním radiožurnálu chvilku před šestou. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům i prevenci nemocí. Projekt vymysleli sami lékárnice. Objíždějí s ním školky a ve školním roce i školy po celém Česku. My jsme se na jeden takový byli podívat.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo.
1: Prskat na sebe bacily?
2: Ne.
1: Jíst čokoládu?
2: Jo.
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
4: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ji ze školky?
5: Ne.
4: To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na...
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak se děti zásady prevence naučí a zapamatují.
6: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
7: Super! Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
8: Takhle do ruky.
9: Nebo do kapesníku.
7: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne.
3: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
10: Pokud je výuka jenom frontální, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
3: Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Americká armáda po 6 hodinách ukončila další vlnu úderů proti Íránu. Na českých silnicích letos zemřelo 31 motorkářů, o 11 víc než loni. Fotbalisté Argentiny se po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. Pozor na nehodu dvou kamionů na dálnici D1 směrem z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 210. A bude oblačno až polojasno, postupně lokální přehánky, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Armáda Spojených států ukončila další vlnu úderů na Írán. Podle oblastního velitelství amerických sil se podařilo zasáhnout mimo jiné íránská velitelská centra, pobřežní sledovací zařízení a protivzdušnou obranu. Armáda cílila i na klíčové město Bandar Abbas. Agentura AP informovala, že Spojené státy poprvé zasáhly taky oblasti na severu Íránu. Palba trvala přibližně 6 hodin. Íránská armáda podle agentur tvrdí, že zasáhla radarový systém na americké základně v Kuvajtu i sklady paliva americké armády na základně v Jordánsku. Ukrajinští poslanci by se dnes měli sejít, aby schválili novou vládu. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhij Korecký, který poslancům představí obměněnou vládu.
3: V příští ukrajinské vládě už nezasedne současný ministr obrany Michailo Fedorov, který odchod z kabinetu potvrdil. Fedorov by se podle médií měl stát novým šéfem státní zbrojařské společnosti Ukroboronprom. Na starosti bude mít zřejmě i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla začít vyrábět už do konce letošního roku, domnívá se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na českých silnicích letos umírá výrazně víc motorkářů než loni. Za první půl roku jich padlo podle policie 29. Zemřeli taky dva spolujezdci. To je o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale taky příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května, to třeba v tom loňském roce tolik nebylo, ale jakmile máme o víkendech víc motorkářů, máme bohužel i vyšší počty těch závažných nehod.
1: Příčiny a další detaily k nehodám motorek odpoledne představí zástupci policie a ministerstva dopravy.

0: 5. srpna tradičně odehraje soubor Collegium Marianum. Jeho program propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Obhájci titulu mistrů světa fotbalisté Argentiny otočili semifinále s Anglií a po výhře 2-1 si znovu po 4 letech zahrají o zlato. Jednou z hlavních postav byl Argentinec Lionel Messi, který na oba góly Argentiny přihrál a po utkání vyzdvihl především týmový výkon.
2: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
1: Argentina se v nedělním finále mistrovství světa utká se Španělskem, Angličané si o den dříve zahrají s Francií o bronz. Oba zápasy vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení od Kývalky a nehoda u Holubic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se výrazně brzdí na úrovni Popůvek. Na stém 85. kilometru chvílemi už u Kývalky. V obou pruzích se jede hodně pomalu až ke sjezdu na Výstaviště. D1 komplikace dál na trase směr Vyškov. Hned u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 přímo v omezení nehoda dvou kamionů zablokovali levý pruh. Okolo se projíždí v podstatě krokem. Hlavně nákladní soupravy mají problém se kolizi vyhnout a podle našeho zpravodaje kolona kamionů začíná u Rohlenky. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy. Na 7. kilometru stojí ve stoupacím pruhu 2 nepojízdné kamiony, už jsou označené světelnou šipkou. A v metropoli na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol trvá zdržení kvůli omezení na 62,5. kilometru silničáři v pravém pruhu. Kolona od sjezdu z Náchodské je minimálně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ujediněle i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 6. hodině. Jak může vypadat pomoc rodinám, které chtějí svým dětem dát co nejlepší start do života, ale nemají proto vhodné podmínky? Program O mama podporuje rodiče nejmenší dětí přímo v jejich domácím prostředí, a to i ve vyloučených lokalitách. Jak přesně funguje, tak to vysvětlíme za chvilku v ranním Radiožurnálu. Zůstaňte s námi i dál, přejeme pěkný den a hezký poslech.
3: Ranní Radiožurnál.
6: Ranní Radiožurnál.

0: Dalším rodinám budou s nejmenšími dětmi pomáhat vyškolené komunitní pracovnice, říká se jim OMAMY. Nezisková organizace, která už má zkušenosti ze Slovenska a Moravskoslezského kraje, rozšíří své služby ve vyloučených lokalitách na severu a západě Čech.
1: OMAMA Jana Bongilajová navštěvuje každý týden nejmenší děti přímo u nich doma. Nejprve si s maminkou povídá o tom, jak se dítěti daří a jak si poradili s úkoly z minulé návštěvy. Pak si prohlíží knížky a pracují s kartami.
2: Máme dvě aktivity, jednu na jemnou motoriku, na hrubou motoriku.
1: Nebo je učí mluvit a správně lézt. A zapojuje i rodiče, aby věděli, jak své děti od novorozenců po tříleté dál rozvíjet i sami. Takovou pomoc vítá i máma Andrea z Ostravy.
3: Syn, by se říct, že ví spíš, co má vlastně dělat, ale do té doby, než paní OMAMA nás nenaštěvovala, tak on to nevěděl. A tím, že já mám doma 5 dětí, tak nebyl takový ten čas.
1: OMAMY mají s takovým prostředím vlastní zkušenosti, popisuje ředitelka organizace Svatava Plachá.
4: Chodí přímo k maminkám domů, ale vlastně většina jakoby těch našich OMAM zažila nějaké vyloučení, nějakou chudobu a už jsou trošku jinde.
1: Rozšíření programu do Chebu, Litvínova a Mostu umožní nadace do Kellner Family Foundation, která během 3 let věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové může podpora dětem v méně podnětném prostředí usnadnit i nástup do školky i školy.
5: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
1: První pracovnice vyrazí do rodin nejpozději v lednu příštího roku. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: 6 hodin 15 minut je s vámi Radiožurnál. Úřady schválily plánovanou těžbu živce u Borova na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, vydal Jihočeský kraj souhlasné stanovisko. Místní ale proti budoucí těžbě protestují, obávají se zvýšení provozu i poškození životního prostředí v místě, kde má vzniknout lom. Epidemii eboli v Demokratické republice Kongo se zdravotníkům nedaří dostat pod kontrolu. Tvrdí to mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, podle které se nákaza šíří nejrychleji v historii. Úřady ve středoafrické zemi potvrdily více než 2000 nemocných. Přes 750 z nich na ebolu zemřelo.
1: D1 stále plná v okolí Brna, navíc nehoda u Holubic. Na D1 z Prahy do Brna houstne provoz už za Ostrovačicemi. Kamiony zpomalují na stém 79. kilometru, osobní auta o kousek dál u Kývalky na stém 82. Pokud po D1 pokračujete dál směrem na Vyškov, komplikace čekejte u sjezdu na Slavkov. Na 210. kilometru přímo v omezení překáží kolize dvou kamionů v levém pruhu. Okolo se projíždí jen velmi obezřetně a hodně pomalu. Nákladní soupravy brzdí u Rohlenky. Na D7 na příjezdu do Prahy od Slaného narůstá zdržení před omezením u letiště. Fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je na 15 minut. A v Praze na východní části okruhu z D10 za Černým mostem odklízejí noční omezení. Kolona dlouhá od Novopatské na 30 minut. Další zelená vlna za 15 minut.
2: Dnes máme oblačné až zatažené ráno, místy ještě s deštěm nebo přeháňkami. Během dne bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne ještě místy s deštěm, ale večer budou srážky ubývat. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. Zítra bude vrcholit příliv teplého vzduchu před přicházející studenou frontou. Místy se objeví přeháňky a bouřky, které můžou být i silné. A o víkendu pak dorazí ochlazení a proměnlivější počasí s přeháňkami. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Tanec, emoce, jemnost, řev i velká dávka pyrotechniky. Americké duo 21 Pilots rozhýbalo publikum na hlavní stage Colors of Ostrava. Někteří skalní fanoušci na koncert čekali téměř 11 hodin a čekání se vyplatilo.
1: Twenty One Pilots skočili do koncertu opravdu po hlavě a s nimi i publikum. Při show se zpěvák dokonce svezl na ruském kole. Třeba Viktor s jejich hudbou vyrůstal, čekal u pódia už od oběda a čas si krátil kartami.
2: Piloty poslouchám už strašně dlouho, už od roku 2015 a prostě tu jejich hudbu úplně zbožňuju. Já vždycky, když je vidím, tak vždycky jsem z toho úplně jako odvařený.
1: Člověk téměř nebyl schopný stíhat, jak rychle frontman kapely Tyler Joseph měnil nástroje a na koncert zamířila i Kateřina.
3: Vždycky ten koncert je plný energie a líbí se mi to provázání vlastně těch umělců s těmi svými fanoušky, je to vždycky hodně sepět. Byla jsem vlastně na všech koncertech, co v Česku byly. To se poprvé teda na festivalu.
1: A došlo i na cover písničky Seven Nation Army od White Stripes. Show zhodnotili Evelina, Vilma a Emma.
4: No tak bylo to úžasné, super a děkujeme všem.
5: Jo, děkujeme moc.
4: Mega dobrý to bylo.
6: We're 21 Pilots and so are you. We'll see you next time. Peace.
1: Kapela 21 Pilots se do České republiky vrací pravidelně. Například tady na festivalu hráli naposledy v roce 2022. Zpěvák Tyler Joseph tady má i kořeny. Jeho prababička byla Češka. Z Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art? Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
4: Šest hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Utendorfská.
5: Přes jižní Moravu se odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě podle Českého hydrometeorologického ústavu i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí, stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Průšánkách, a to i na střeše základní školy. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bude jednat ve Vídni. Rakousko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery Česka. Se šéfkou tamní diplomacie Beate Meinlovou Reisingerovou bude jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má také setkání s českou menšinou. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Washington tak reaguje na epidemii eboli. Podle mezinárodní organizace Lékaři bez hranice šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují více než 2000 nemocných, 750 lidí zemřelo. A v areálu Mělnické uhelné elektrárny začaly technici stavět spalovnu odpadu. Ročně by měla zpracovat 320 tisíc tun materiálu. Práce za 12 miliard korun mají být hotové za 2 roky.
0: Sport.
5: Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále porazili Anglii 2-1, když se o obrat postarali Enzo Fernandez a Lautaro Martinez. V neděli se jeho Američané utkají o titul se Španělskem a mohou se tak stát prvním týmem po Brazílii, který dokáže obhájit titul mistrů světa. Angličané nastoupí o den dřív proti Francii v zápase o bronz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení od Ostrovačic a nehoda u sjezdu na Slavkov. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona kamionů natáhla až k Ostrovačicím na kilometr 179. Osobní auta nabírají zdržení krátké, jen chvílemi zpomalují v okolí Kývalky. D1 zůstává hodně plná i za Brnem směrem do Vyškova. Příčinou je nehoda u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. V omezení blokují levý pruh dva havarované kamiony. Fronta na nákladních souprav začíná před Rohlenkou okolo 206. D8 z Ústí do Prahy opatrně za Kralupy na 7. kilometru. Ve stoupacím pruhu překáží dva porouchané kamiony zřetelně označené světelnou šipkou. A pokud D8 jedete dál do hlavního města, připravte se zatím na kratší zdržení v Cínovecké. Fronta také převážně kamionů od sjezdu na Čakovice se posouvá až do omezení ve Kbelské. Z konce Novopatské směr Černý most se sune půlhodinová kolona, následně i celou východní částí okruhu, rozjíždí se v místě dřívějšího omezení na kilometru 62,5. A na D7 na příjezdu do Prahy od Slaného čekejte zdržení před omezením u letiště. Fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je téměř na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Probouzíme se dnes do oblačného až zataženého rána. Místy se ještě vyskytují přehánky nebo déšť. Brno už teď hlásí přes 19 stupňů, zatímco na hřebenech hor se teploty pohybují klidně jen kolem 6 stupňů Celsia. Během dne bude oblačno až polojasno, postupně se ale znovu objeví lokální přehánky a ojediněle i bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až na 32. Zítra ještě čekejte letní teploty okolo 30 stupňů, místy se ale objeví přehánky a bouřky, které mohou být i silné a doprovázené přívalovým deštěm, kroupami nebo silnějšími nárazy větru. O víkendu se pak ochladí, v sobotu čekejte oblačno s přehánkami a místy i bouřkami, v neděli bude ještě chladněji, teploty většinou nepřekročí 24 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: 6.34, Karolína Burdová má dnes na starosti informace o počasí, znovu je přidáme za nějakých 10 minutek. Ještě předtím se ale spojíme s další naší kolegyní zpravodajkou radiožurnálu na Blízkém východě, Janou Karasovou.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Iránská armáda a islámské revoluční gardy se přihlásily k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Spojené státy v noci na dnešek na Irán útočily ve dvou vlnách. Armáda tvrdí, že cílem úderu je oslabit schopnost Iránu ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tam zároveň americké síly třetím dnem blokují lodě plující do iránských přístavů. Aktuální vývoj situace teď probereme na Radiožurnálu z blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré ráno do jordánského Amánu.
1: Dobré ráno.
0: Co ta americká blokáda znamená pro dopravu v Hormuzském průlivu?
1: Tak asi nepřekvapí, že lodní data za včerejšek ukazují, že lodí, které už jinou propluly, ubylo. Ne, ale úplně na nulu. Agentura Reuters píše o tom, že do Perského zálivu vpluly 4 prázdné lodě, včetně 3 malých ropných tankerů a 1 lodě na přepravu obilí. Naopak 3 lodě, které už jinou propluly opačným směrem, přepravovaly skapalněný ropný plyn, uhlí a topný olej. Většina plavidel zřejmě plula přes Hormuzský průliv trasou u iránského pobřeží, tedy mimo ta místa podél pobřeží Ománu, na která Tehrán minulý týden na lodě útočil. A pokud ta plavidla nevyplula z iránských přístavů, tak bych se jich teoreticky neměla dotknout ani ta americká blokáda. Nicméně oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že zastavilo prázdný ropný tanker, který se v Perském zálivu pokoušel doplout k iránskému přístavu. Americká armáda tvrdí, že mířila na komín toho tankeru a tím ho vyřadila z provozu.
0: Co si obě strany vzkazují ohledně diplomatických jednání k urovnání konfliktu?
1: Hlavní iránský vyjednávač Mohammad Bakir Kalibaf ten konflikt se Spojenými státy označuje za existenční válku pro Irán a od něj, ale i taky od dalších zástupců režimu. Teď opakovaně zaznívá v podstatě jeden požadavek, aby se doprava v tom Hormuzském průlivu řídila iránskými pravidly. Tak jak si Irán právě vykládá část toho červnového memoranda o příměří. No a americký prezident Donald Trump při diskuzi na obranné konferenci v Pensylvánii, jako už ale mnohokrát předtím, prohlásil, že Spojené státy Irán brzo porazí a že se Tehrán podle něj opravdu chce domluvit. Potom taky na své sociální síti Trump oznámil propuštění americké občanky, kterou Tehrán zadržoval od roku 2024 a označil to, tedy americký prezident Donald Trump tady to propuštění označil za gesto dobré vůle z iránské strany.
0: Na Radiožurnálu jsme se spojili s blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Více než 20 lokalit na Frýdecko-Místecku se stále potýká s nedostatečným mobilním signálem. A to komplikuje lidem třeba jejich práci. Operátoři slibují zlepšení situace, někde ale narážejí na odpor majitelů pozemků vhodných pro stavbu vysílačů.
1: Signál je na prd. T-Mobile vždycky mamka musí tady nahoru do toho kopce. Vodafone, ten se tu nechytal vůbec. Outučko se jakž takž chytá. Ale že by to mělo být 100%, se taky říct nedá.
2: Popisuje mi každodenní kolorit Andreas Kellner. Bydlí v osadě Rybí v Palkovicích. Právě tato část Palkovic je na seznamu takzvaných bílých míst, které mají operátoři dokrýt.
3: Tom Rybím to má na starosti Vodafone, zrovna tady ten signál. A mělo by to být během, podle harmonogramu, zhruba během 2 až 3 let vlastně dokryto tam.
2: Říká mi nezávislý místostarosta Palkovic David Kula. Nový vysílač by měl pomoci také sousedním Kozlovicím a části Hukvalt. Nový vysílač zhruba od začátku roku stojí ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Nová dědina. Jak pokračuje starostka Helena Pešatová ze STAN?
4: Mám potvrzeno, že vlastně tam u Ondrášku na Nové dědině se signál výrazně zlepšil. To pokrytí a není to jenom pro Frýdlant, ale je to i pro část Ostravice.
2: Další vysílač operátoři plánují postavit v Pržně. Složitější situace je podle prezidenta Asociace poskytovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda na Čupku u Metylovic. Tamní přetížený vysílač měla nahradit vyšší věž, s tím ale nesouhlasí vlastníci dotčených pozemků. Podobné je to i v Malenovicích.
5: Kde se řešily lokality na Slatině, pod Ostrou a Malenovice chatová oblast. Ani tam se zatím nepodařilo najít realizovatelnou variantu.
2: Výstavbu vysílačů v Beskydech navíc podle Jiřího Grunda komplikuje i náročnost administrativní přípravy v chráněné krajinné oblasti. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:45. V prvním čtvrtletí porušili předpisy více než 3/4 kontrolovaných e-shopů, zjistila to Česká obchodní inspekce. Ta za první 3 letošní měsíce prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol ale byla cílená na problematické obchody. V čem internetoví prodejci nejčastěji chybují, řekneme ve zprávách v 7. V Kanadě hoří přes 830 lesních požárů, největší jsou v provincii Ontario, kde se do ovzduší uvolňuje obrovské množství kouře. Vítr kouře žene do Spojených států, kde by se tak do konce týdne měla kvalita ovzduší zhoršit milionům lidí. Informuje o tom server televize ABC News.
6: Na D1 trvající zdržení u Ostrovačic dále za Kývalkou. Na D1 před Brnem směrem od Prahy kolona kamionu od Ostrovačic z kilometru 178. Osobní auta nabírají zdržení krátké, zpomalují u Kývalky. D1 hodně plná i za Brnem směr Vyškov. Je to kvůli nehodě u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Přímo v omezení blokují levý pruh 2 nabourané kamiony. Fronta začíná před Rohlenkou okolo 206. kilometru. Silnice 46 před Opavou směrem ze Sudic, tedy z Polska, je za pustými Jakarticemi v obou směrech uzavřená. Záchranáři tam zasahují u vážné nehody osobním autem. Můžete objíždět přes Chlebičov a Velké Hoštice, odtud po silnici 56 do Opavy. A 16 mezi Mělníkem a Boleslaví velmi opatrně za Mělnickým v Telném.
7: Takovým mizným kopečku dolů a je sražená srna.
6: Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
8: Dnes ráno máme nad Českem převážně oblačno až zataženo a místy se ještě vyskytují přehánky nebo déšť. Během dne bude oblačno až polojasno, postupně se ale znovu objeví místní přehánky a ojediněle také bouřky. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na přehánky a bouřky se připravte i během zítřka. Některé můžou být silné a doprovázené přívalovým deštěm nebo kroupami. Přes den ale teploty vystoupí znovu až na 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 33 stupňů Celsia. Hezké ráno.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

0: Zpěvačka Miley Cyrus na Radiožurnálu fotbalové mistrovství světa zná oba finalisty.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Po Španělsku si postup vybojovala také Argentina, která ještě 5 minut před koncem základní hrací doby v semifinále s Anglií prohrávala. Přesto zápas dokázala otočit, zvítězila 2-1 a po druhé za sebou si zahraje o titul mistrů světa. Jaké byly klíčové momenty druhého semifinále a jak velkou roli v něm znovu sehrál Lionel Messi? To už přiblíží Jan Suchan ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Krásné ráno, byl to zápas, který dlouho nenabízel mnoho šancí. První poločas skončil bez branek a až po změně stran poslal Anglii do vení Anthony Gordon. Jenže místo toho, aby Angličané přidali druhý gól, začali bránit stále blíž vlastnímu pokutovému území. Argentina převzala iniciativu, v 85. minutě vyrovnal Enzo Fernandez a v nastaveném čase rozhodl Lautaro Martinez. U obou branek asistoval Lionel Messi. Přesto sám mluvil hlavně o týmové výkonu.
3: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
2: Argentinci přitom ze 4 zápasů vyřazovací části ani jednou nevedli v 90. minutě. Dvakrát rozhodli v nastavení a dvakrát v prodloužení.
0: Tak pojďme připomenout Messiho statistiky.
2: Ty jsou skoro až neuvěřitelné. 39-letý argentinský kapitán je na letošním mistrovství světa nejproduktivnějším hráčem. 8 gólů dal, na 4 přihrál, k tomu vytvořil nejvíc šancí. Celkově na všech šampionátech vstřelil 21 branek a 12 připravil, což jsou taky rekordní čísla.
3: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
2: V neděli se tedy Argentina pokusí proti Španělsku obhájit titul fotbalových mistrů světa. Anglie si o den dříve zahraje s Francií o bronz.
0: Ovšem uslyšíte samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu a taky Radiožurnálu Sport, naší digitální stanice. Teď byl ve studiu hraního vysílání Jan Suchan. Díky.
2: Rádo se stalo.

0: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorfskou.
3: Irán tvrdí, že zasáhl americké cíle na Blízkém východě. 3/4 kontrolovaných e-shopů porušili zákon. Fotbalisté Argentiny se zahrají finále mistrovství světa. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Brna do Vyškova na kilometru 210. A bude oblačno až polojasno, postupně místy přehánky, teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Íránská armáda tvrdí, že zasáhla radarový systém na základně Spojených států v Kuvajtu. Tamní síly už dřív informovaly, že odrážely útoky íránských dronů. Vzdušné údery údajně zasáhly i sklady paliva americké armády na základně v Jordánsku. Kvůli hrozící palbě se rozezněly sirény v Bahrajnu, který bývá cílem íránských odvetných úderů. Na Írán předtím rozsáhle útočily Spojené státy. Večer se uzavírá nominace na lídra britské lejbristické strany. Ten se automaticky stane i příštím premiérem Velké Británie. Za favorita je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham.
4: Keir Starmer ve svém posledním parlamentním vystoupení v roli premiéra poděkoval svým kolegům, členům opozice, popřál pevné zdraví a svému nástupci slíbil plnou podporu. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham už získal hlasy drtivé většiny lejbristických poslanců. Podle BBC je tak matematicky vyloučené, aby ho ještě někdo porazil. Dnes se formálně čeká na vyjádření organizací spojených s lejbristickou stranou. Ty buď podpoří Burnhama nebo navrhnou svého kandidáta. To se ale nepředpokládá. V tom případě by mohlo mít Spojené království nového premiéra už v pondělí. Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Více než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily předpisy. Česká obchodní inspekce letos v prvním čtvrtletí prověřila 123 internetových obchodů. Zaměřila se přitom právě na ty problematické. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Dlouhodobý problém představuje taky prodej přes sociální sítě a online tržiště, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
5: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
3: Inspekce pak za první 3 měsíce roku vyměřila pokuty za více než 4,5 milionu korun. 188 výjezdů si večera v noci kvůli bouřkám připsali hasiči na jihu Moravy. Nejčastěji čerpali vodu nebo odstraňovali popadané stromy a větve. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. Největší škody jsou v Průšánkách, shrnuje mluvčí hasičů Petr Příkazký.
6: Napáchala nejvíce škody v obcích Moravská Nová Ves a Průšánky. V Průšánkách hasiči evidují

0: Když se dostaneme do problému a soupeř trochu poleví, tak dokážeme zabrat. Jdeme za tím, co chceme. Právě takové momenty ukážou, jak moc po vítězství toužíme.
1: V nedělním finále se Argentina utká se Španělskem, Anglie bude hrát už v sobotu o bronz s Francií. Oba duely odvysílá digitální stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Norský cyklista Søren Werenskiold ovládl závěrečný spurt 11. etapy Tour de France. Lídr závodu a obhájce prvenství Slovinec Tadej Pogačar dál vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepší z Čechů Pavel Bittner obsadil 22. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A opět začínáme pohledem na D1 směrem z Prahy do Brna. Kolona kamionů stále popojíždí od Ostrovačice z kilometru 178. V osobním autě brzdíte až dál v okolí Kývalky. Fronta se rozjíždí jako obvykle v omezení u sjezdu na D2. D1 a kolona ideál na trase k Vyškovu začíná za nájezdem od Svitav na kilometru 203 a zhruba 20 minut popojíždí k nehodě u Holubic. Na 210. stále zasahují u nehody dvou kamionů. Přímo v omezení blokují levý pruh, průjezd je dost obtížný. A v jihomoravském regionu ještě zůstaneme. Jedete-li dálnicí D52 z Mikulova do Brna, na zdržení se připravte kousek za sjezdem na Hrušovany. Kolona z 15. a 5. kilometru se posouvá čtvrt hodiny k omezení na 13. V levém pruhu pracují silničáři na opravách středových svodidel. A silnice 46 před Opavou směrem z Polska za Pustými Jakarticemi zůstává v obou směrech uzavřená. Záchranáři zasahují u vážné nehody. V osobním autě můžete objíždět přes Chlebičov a Velké Hoštice, odtud poté po silnici 56 do Opavy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
1: Dobré ráno vám přejeme, 7 hodin 6,5 minuty, my jsme rádi, že jste s Radiožurnálem a teď pro vás, pro naše posluchače, máme Davida Kollera a jeho pouta. Pěkný den a hezký poslech.
2: Ranní Radiožurnál.
5: Ranní Radiožurnál.

0: Dospíval na Radiožurnálu David Koller. Na českých silnicích letos zemřelo výrazně víc motorkářů než loni. V první polovině roku jich při nehodách zahynulo 31. Loni to za stejné období bylo o 11 obětí méně. Ukazují to policejní statistiky, co ten nárůst způsobilo, to zjišťovala Lucie Špetová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezké ráno. Podle organizace BESIP na to má vliv jak rostoucí obliba motorek, tak vyšší počet hezkých dnů, během kterých motorkáři na silnice vyrážejí. Těch loni v první polovině roku tolik nebylo.
0: A kdo nehody způsobuje? Motorkáři nebo spíš řidiči aut?
1: Asi za 60% takových nehod můžou právě motorkáři. Zbylých přibližně 40% nehod s motorkáři způsobí řidiči osobních a nákladních aut. Ti jezdce na motorce často přehlédnou, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
2: Takže chceme upozornit, jak řidiče v autech, aby na motorkáře dávali pozor a vyhledávali je očima na silnici, tak samotné motocyklisty, aby jezdili bezpečně, aby se věnovali tomu řízení, aby nepřekračovali nepřiměřeně rychlost.
1: Právě vyššímu počtu nehod se věnuje i kampaň BESIPu Hele motorka, která chce řidiče aut naučit, jak na motorkáře na silnicích dávat větší pozor. Víc informací k příčinám nehod odpoledne řekne spolu s organizací BESIP taky policie a ministerstvo dopravy.
0: V ranním Radiožurnálu redaktorka Lucie Špetová. Díky a naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.
0: No a my dodejme, že nehody motorkářů budou taky tématem ranního interview Radiožurnálu, a to v 7:50. Naším hostem před 8 raní bude místopředseda Asociace autoškol Jiří Novotný. Ranní Radiožurnál pokračuje v 7:11. Pokud jste za volantem, tak přejeme šťastnou cestu. Zůstaňte s námi i dál. Za chvilku se přihlásí taky Zelená vlna.

0: Je 7:45, posloucháte Radiožurnál. V Jeseníkách začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Do Kout nad Desnou se sjedou z Česka, Polska a Slovenska. Trénovat budou třeba zásah u masivního krvácení nebo pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Ve finále fotbalového šampionátu se v neděli utká Španělsko s Argentinou. Ta na hřišti v Atlantě porazila Anglii 2-1. Fanoušci Anglie sledovali zápas taky v britské enklávě Gibraltar na jihu Španělska. Právě tam je i náš zpravodaj a my se s ním spojíme po 7:30.
1: Na D1 kamiony před Ostrovačicemi, nehoda u Holubic. Na D1 z Prahy do Brna fronta kamionů narůstá. Aktuálně se brzdí už před Ostrovačicemi na stém 77. kilometru. V osobním autě zpomalujete jen chvílemi v několika kratších úsecích, například před Kývalkou či v okolí Popůvek. Na výjezdu z Brna směr Vyškov už zastavují kamiony za Tuřany zhruba na 202. kilometru. Osobní auta u nájezdu od Svitav na 203. Přes 20 minut se popojíždí k nehodě u Holubic na kilometru 210 v omezení. Stále odklízejí následky po střetu dvou kamionů. Průjezd velmi obtížný. Na D35 na novém úseku na trase z Vysokého Mýta do Hradce Králové zbystřete za Svitavami. Na stém 98. kilometru hasiči a sanitka u nehody osobního auta to narazilo do svodidel, teď stojí napříč pravým pruhem. Okolní provoz není silný, příliš se nezdržíte, ale po dešti je vozovka hodně mokrá. Další zelená vlna za 15 minut.
2: Dnešek přinese teploty mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. Teď většinou naměříme mezi 14 a 18 stupni a místy se ještě objevují přehánky. Během dne bude oblačno až polojasno, postupně se ojediněle přidají také bouřky. Ještě vyšší teploty přinese zítřek, kdy na Moravě a ve Slezsku naměříme až 33 stupňů. Současně se ale zvýší pravděpodobnost silnějších bouřek. O víkendu pak dorazí ochlazení a deštivější počasí. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Posloucháte ranní radiožurnál. Čína zadržela na svém území českého občana. Stalo se to už na konci června a podle serveru Seznam.cz zatím tento Čech nebyl z ničeho obviněný. Ministerstvo zahraničních věcí tvrdí, že se zadrženým mužem je v kontaktu a případ bedlivě sleduje. My už jsme teď ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co o tom případu zatím víme?
1: Podle serveru Seznam zprávy mají o člověka, který pracuje pro Michala Strnada, většinového vlastníka holdingu Czechoslovak Group, který působí mimo jiné ve zbrojařském průmyslu. Ten zadržený Čech měl v Číně pobývat kvůli práci spojené s výrobou a dodávkami leteckých radarů. Podle ministerstva zahraničí se o případ už zajímá, jak jste říkali, česká ambasáda v Pekingu, ale s ohledem na citlivost případu nebude zatím česká diplomacie poskytovat více informací.
0: Česko letos v lednu zadrželo čínského občana pro podezření ze špionáže. Peking proti tomu vehementně protestoval a zatím marně žádá jeho okamžité propuštění. Můžou spolu oba případy souviset?
1: Nelze to úplně vyloučit. Čína v minulosti několikrát zadržela a obvinila ze špionáže občana té země, na jehož území byl předtím zadržen čínský občan, a dosáhla toho, že ta daná země skutečně jejího člověka později propustila. To byl třeba případ čínské podnikatelky Meng Wanzhou, kterou zadrželi kanadské úřady za porušování amerického embarga na obchod s Iránem. Čína v zápětí zadržela dva kanadské občany a propustila je skoro až po třech letech poté, co Kanaděné umožnili paní Meng opustit Kanadu. Podobně dopadlo několik Australanů a některým za údajnou špionáž hrozilo dokonce doživotí. A zatím posledním případem jsou dva japonští manažeři, nedávno zadržení v severní Číně. Úřady je obvinili z nedovoleného obchodování se vzácnými zeminami. Ještě bych dodal, že pokaždé jde o občany států, se kterými má Čína dlouhodobé spory, anebo se vlády těch zemí nechovají tak, jak si čínská vláda přeje.
0: Chystaná cesta předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury do Číny dostává nový rozměr. My jsme tu situaci probrali se zpravodajem radiožurnálu v Asii Davidem Jakšem. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin 22 a půl minutky, k tomu chystáme další aktuální přehled zpráv v 7:30. Teď ale ještě Fool's Garden.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 7:30. Jana Utendorfská má zprávy.
2: Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko uvedl, že zemřeli nejméně 2 lidé. Dalších 6 utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Střely zasáhly sklady a nebytové budovy. Ukrajinský parlament by už dnes mohl rozhodnout o nové vládě. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhij Korecký. Současný ministr obrany Michailo Fedorov se má přesunout do státní zbrojařské společnosti, která bude mít zřejmě na starosti i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla podle prezidenta Zelenského začít vyrábět už do konce roku. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní nehodě. Napsal to deníku Blesk. Turkovo auto se v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, který převážel krev. Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. A úřady schválily plánovanou těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. Procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, vydal Jihočeský kraj souhlasné stanovisko. Místní se obávají zvýšení provozu i poškození životního prostředí. Petici proti těžbě podepsali více než 3300 lidí.
3: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny jsou po druhé v řadě ve finále světového šampionátu. Anglii porazili 2-1 díky obratu skóre v závěru utkání. O zlato si zahrají v neděli se Španěly. Anglii čeká v sobotu souboj o bronz s Francií.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace v okolí Brna, nehoda na D35 za Svitavami. Na D1 z Prahy do Brna klasická situace, která už nepřekvapí. Dlouhá šňůra kamionů v pravém pruhu až k omezení u D2. Její první část před Ostrovačicemi z kilometru 176. Délka se ale průběžně mění. Pak se chvíli jede plynule a brzdí opět u Kývalky na stém 82. Odtud už nabírají zdržení i osobní auta v levém pruhu. Na D1 za Brnem dál na trase k Vyškovu trvají dost velké komplikace kvůli nehodě dvou kamionů u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Přímo v omezení zůstává blokovaný levý pruh, průjezd velmi obtížný. Kolona nákladních souprav od Slatiny z 201. kilometru. Osobní auta zastavují u nájezdu od Svitav na 203. Na D35 na novém úseku z Vysokého Mýta do Hradce Králové stále opatrněji za Svitavami. Na stém 98. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta. To narazilo do svodidel a teď stojí napříč pravým pruhem, tam se ale výrazněji nezdržíte. V Praze mimo jiné velmi silný provoz na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce, také na příjezdu D7 od Slaného, tam vzniká kolona před omezením u letiště. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Východ Česka hlásí skoro 20 stupňů, zatímco Jelení v Krušných horách hlásí jen kolem 5 stupňů Celsia. Během dne ale bude převládat oblačno až polojasno. Postupně se znovu objeví lokální přehánky a ojediněle i bouřky. Večer ale budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů. I zítřek přinese další letní den. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 33. Místy se ale objeví přehánky a bouřky, které můžou být i silné. Po několika velmi teplých dnech přijde o víkendu změna. V sobotu čekejte oblačno s přeháňkami a místy i bouřkami. V neděli se pak ochladí, naměříme maximálně do 24 stupňů. No a příští týden už přinese spíše chladnější charakter počasí, čeká nás hodně oblačnosti, častější déšť nebo přeháňky a denní teploty většinou jen kolem 20 stupňů. To byly zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má Štěpán Pokorný.
1: 7:34, dobré ráno, jak už asi víte, Anglie se nestane fotbalovým mistrem světa. O reakcích britských fanoušků si povíme za chvíli se zpravodajem v britském Gibraltaru. Zůstaňte s námi i dál.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Finalisty fotbalového mistrovství světa, finále se bude hrát v neděli na stadionu v americkém státě New Jersey, už známe. O zlato se utká Španělsko s Argentinou, ta včera na stadionu v Atlantě porazila výběr Anglie 2-1. S anglickým publikem zápas sledoval kolega toho času v britské enklávě Gibraltar na jihu Španělska, Pavel Novák. Dobrý den.
1: Hezké ráno.
0: Jak vnímali britští fanoušci ten zápas, kde ho na Gibraltaru sledovali?
1: Když to porovnám se španělskými fanoušky o den předtím, tak to jejich přijetí bylo takové chladnější. Viděl jsem mnohem méně lidí v bílých anglických dresech, než bylo předtím těch španělských ve žlutočervených nebo bílokarmínových. Někteří Britové, podotýkám Britové, ne Angličané, dokonce fandili Argentíně. Potkal jsem jednoho muže ze Skotska, který nerad slyšel jméno Anglie. Některé bary a restaurace instalovaly velké televizní obrazovky, z jiných se zase lidé dívali do vedlejších předzahrádek. Taková velká fanzóna, nebo asi největší, byla v centru Gibraltaru na náměstí Casemat. Tam bylo instalované velikánské plátno, na které se promítaly záběry britské televize. Ale nebyla to taková, řekněme, oslava nebo fiesta, jako jsem viděl u Španělů. Spíš to bylo takové tiché shromáždění lidí upřených na tu obrazovku. A nejvíc bylo slyšet zvukovou kulisu, která vycházela z reproduktorů té televize, než od těch sledujících.
0: No, Argentina ten zápas otočila v samotném závěru, tak co po závěrečném písknutí prožívali fanoušci Anglie, asi to nebylo nic příjemného pro ně.
1: Dokážeš si představit, bylo to zklamání, bylo to docela tiché zklamání. Jenom jednou vlastně mohli jásat na začátku druhého poločasu, potom tedy nevěřícně sledovali tu otočku. Dvakrát tam zaznělo takové docela spíš tiché, úžaslé oh no. Několik lidí si ulevilo, dalo by se to přeložit jako doháje, zatraceně nebo krucinál. Někteří ale také říkali, že Angličané zkrátka hráli pěkně, ale třeba podle pana Marka ze střední Anglie je to zkrátka hra a nemůže být každý vítěz. Pan Mark říkal, že někdo zkrátka prohrát musí. Po prvním gólu Angličanům spadl řetěz nebo došla jim energie, druhý je potom dorazil a tak to podle něj bývá skoro vždycky. Ve finále se tedy utkají Argentina se Španělskem a jak se budou radovat anebo smutnit tedy španělští fanoušci, to zaznamenáme v neděli v Madridu.
0: Kolega ze zahraniční redakce Pavel Novák, díky a naslyšenou.
1: Pěkné ráno, naslyšenou.

0: Budoucí Muzeum Plus v ostravských Dolních Vítkovicích ukáže návštěvníkům Colors of Ostrava místa, kam od uzavření železáren moc lidí nevstoupilo. Vyhaslé vysoké pece lidé znají zvenku. Teď ale mají 3 dny na to, aby je prozkoumali i zevnitř.
1: Vysoké pece číslo 4 a 6 vyhasly víc než před čtvrtstoletím a běžně jsou zavřené. Ale návštěvníci Colors of Ostrava mají vzácnou příležitost se podívat dovnitř a jak to bude vypadat, to už mi teď ukáže Tereza Leixnerová z Muzea Plus.
2: Rezervace na jednotlivé prohlídky máme od čtvrtku do soboty, je to od 1 hodiny do 17 hodiny.
1: Vešli jsme spolu mezi 2 vysoké pece, tohle je odlévací hala, tady tekla struska, tady teklo žhavé železo, hodně horka, hodně plamenů. Pokud se chci zamířit, úplně asi nemám jít v podpatcích a v nějakých hezkých šatičkách.
2: To určitě ne, nějakou pevnou sportovní obuv, jinak návštěvníci dostanou přilbu, aby byli chráněni, kdyby náhodou něco padalo z hůry.
1: My kráčíme velice měkce s panem ředitelem Pavlem Lazarem, to je kovový práh.
3: Nejenom kovový, ale obecně práh, který vznikal při procesu výroby železa. Převážná část to bude železo.
1: Zatímco ostatní industriální objekty tady v Dolních Vítkovicích se různě přestavují a proměňují v něco jiného, tak tyto 2 vysoké pece zůstanou takové autentické.
3: To bude surové muzeum. Takže budete vidět podobný objekt, který je opraven, ale tak, aby respektoval ten stav při ukončení výroby.
1: Dodává ředitel Pavel Lazar. Stavba Muzea Plus začne už příští rok a otevřít má do 3 let. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 8:15. Úřady schválily plánovanou těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, vydal Jihočeský kraj souhlasné stanovisko. Místní ale proti budoucí těžbě protestují. Obávají se zvýšení provozu i poškození životního prostředí v místě, kde má vzniknout lom. Soud v italském Janově má dnes vynést rozsudky v případu zřícení části Morandiho mostu. Téměř před 8 lety spolu s ním spadlo přes 30 osobních aut a několik kamionů. 43 lidí nehodu nepřežilo. Podle obžaloby údržbu mostu v Janově dlouhodobě zanedbávaly dálniční firmy. Prokuratura žádá různé tresty pro 56 lidí.
4: Na D1 z Prahy do Brna panuje velmi silný transitní provoz. Jako obvykle ve čtvrtek se kamiony ve velkém přesouvají na jihovýchod. Aktuálně zastavují už za 9 kříži na kilometru 171. V hodně roztrhané koloně pak pokračují až do omezení u D2. Na D1 za Brnem dál na trase k Vyškovou stále komplikace kvůli nehodě 2 kamionů u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru. Přímo v omezení zůstává blokovaný levý pruh. Pracuje se na jejich odklizení, zatím ale stále průjezd značně obtížný. Kolona nákladních souprav od Slatiny z 201. Osobní auta zastavují u nájezdu od Svitav na 203. kilometru. D52 z Mikulova do Brna omezení na 13. kilometru. V levém pruhu silničáři pracují na opravách středových svodidel.
5: Stojí kolona už od sjezdu z Bratřic. Pojíždím tady už řekněme nějakých 10 minut.
4: A D35 Vysoké Mýto Hradec, nehoda za Svitavami. Další zelená vlna za 15:45.
6: Dnes bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a ojediněle taky bouřkami. Teploty vystoupí až na 30 stupňů, na jihu Moravy čekejte až 32. Na 30, ale i přeháňky a bouřky se připravte i zítra. Zítřejší bouřky můžou přinést i přívalové deště a kroupy. No a o víkendu se pak ochladí, v neděli už teploty většinou nepřekročí 24 stupňů. Příští týden podle meteorologů přinese víc oblačnosti, častější déšť nebo přeháňky a teploty převážně kolem 20 stupňů. Hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: 7 hodin 50 minut je s vámi Hraní Radiožurnál. Na českých silnicích letos zemřelo výrazně víc motorkářů, než tomu bylo loni. V první půlce letošního roku podle policie dopravní nehody nepřežilo 29 motorkářů a dva spolujezdci, což je o 11 víc než v loňském prvním pololetí. Přibližně 4 z 10 nehod přitom způsobí řidiči aut, kteří si často motorkářů nevšimnou. A právě na ty se od loňska zaměřuje kampaň BESIPu nazvaná Hele motorka.
1: Až uvidíte motorku, řekněte Hele motorka.
0: Většinu nehod ale zaviní sami jezdci na motorce, motorkářů navíc podle BESIPu v posledním roce přibývá. V čem chybují, tak nejen o tom teď budeme mluvit v ranním interview Radiožurnálu s místopředsedou Asociace autoškol Jiřím Novotným. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
0: Vy lektorujete kurzy pro motorkáře. Co z vaší zkušenosti dělá začátečníkům na motorce největší problém?
2: Je to tak, zrovna jsme i na kurzu, učme se přežít. A největší problém dělá to, že máme poměrně složitý stroj, který se každou končetinou ovládá jinak a musíme skoordinovat všechny ty pohyby. A k tomu vyhodnocovat provoz a ve chvíli, kdy nemáme zautomatizované ty procesy, tak se poměrně dost zužujeme periferní vidění a nestíháme vyhodnocovat ty rizika a nebezpečí.
0: No a setkáváte se třeba s tím, že si neskušení jezdci po absolvování, úspěšném absolvování kurzu v autoškole rovnou pořídí silnou motorku a pak vlastně jsou třeba překvapení, jak reaguje, jak se chová?
2: Bohužel mezi tu rizikovou skupinu to není tak jako u vozidel, kde tam patří ty mladí řidiči, ale tady to je ta skupina 45 až 55 let a následuje 35 až 45 let. A je to právě proto, že potom si plníme ty sny, už si můžeme tu motorku konečně dopřát a přijdeme a bez těch zkušeností rovnou chceme jezdit na té silné motorce, kterou si pořídíme, protože jsme si ji vysnili a přeskočíme ty kroky předtím.
0: Tak pojďme k těm slabším. Co byste doporučil začátečníkům, kteří si pořídí třeba skútr s nižším objemem motoru a nepotřebují tak kurz na motorku? Měli by přece jen jít na nějaké kondiční jízdy, než zamíří do většího provozu?
2: Určitě ano, protože motorka se oproti kolu ovládá specificky tak, že má jinou geometrii a je potřeba mít uvolněné ruce, neopírat se o řídítka a je dobrý, když hned od začátku na vás někdo koukne pro to, abyste si udělali správné návyky. My často se v těchto konolovacích kurzech právě setkáváme s tím, že někdo přijde a má špatné návyky a my ho to musíme přenaučovat a trvá to mnohem díl, takže určitě je dobrý hned od začátku mít instruktora, který mi dá ty správné základy.
0: A posouvá se někam to chování motorkářů? Jinými slovy, jsou podle vás dnešní motorkáři jiní než třeba před 10-20 lety?
2: Určitě jsou. Dříve to bylo více tak, že ty kluci lítali někde po vesnici na nějakém pionýru Simpsonu a to už dneska v podstatě moc není a bohužel tato fáze nám jakoby odpadla a přicházejí až potom, kdy je třeba nebaví kolo, ale motorka už ano a chybějí jim vlastně ty základní nějaký návyky a tím, že přeskočíme potom ty slabý motorky, tak ten větší stroj už nám neodpouští ty naše nepřesnosti, takže je potřeba pracovat víc na tom tréninku.
0: Pojďme ještě se dotknout té nepříznivé statistiky. Přibližně 4 z 10 nehod, jsme říkali, způsobí řidiči aut. Tak co byste poradil řidičům aut v souvislosti s provozem, kde se objevují motorky?
2: Určitě je potřeba naučit se vnímat pořádně motorky, protože motorkář se pohybuje specificky, jinak je rychlejší, je menší a hůř se odhaduje jeho vzdálenost, takže začít je více sledovat a i proto ta kampaň Hele motorka, která má upozornit na ty motorkáře proto, aby my jsme si to řekli, aby jsme si uvědomili, že on tam jako může být, protože se můžeme podívat do zrcátka, poprvé tam není, podívám se po druhý a už tam je, takže dvakrát se dívat, pokud neumím bezpečně vyhodnotit, jak daleko je, tak radši počkat a uvědomit si, že jeho už žádný plechy potom neochrání.
0: Kampaň Hele motorka naplňuje to své poselství, tu svou funkci?
2: No, určitě ano, máme ty dvě skupiny, zaměřovat se na jízdu těch motorkářů, na ten jejich trénink, aby zvládali ten stroj bezpečně, a pak je to ta druhá část, a to je tak, aby jsme je v ostatní začali vnímat, že tady kolem nás jsou, my ten provoz nijak neoddělíme, vždycky ho budeme sdílet, a motorkáři patří mezi ty, kteří se nejvíce vzdělávají, protože motoškoly jsou velmi oblíbené, zejména v České republice, takže pro sebe něco dělají obráceně vedle toho řidiči těch aut. Toto běžně nepraktikují a ty kurzy navštěvují spíš z důvodu odpočtu bodu a podobně, takže je to něco, co pro ně můžeme udělat.
0: V ranním interview Radiožurnálu jsme mluvili s místopředsedou Asociace autoškol Jiřím Novotným, který lektoruje kurzy pro motorkáře. Díky a naslyšenou, ať se daří.
2: Díky, mějte se.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Plzeň.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Česko se na podzim přidá k evropskému projektu proti korupci ve sportu. Spojené státy znovu útočily na Irán a zastavili loď plující k iránskému přístavu. Fotbalisté Argentiny porazili Anglii a zahrají si finále mistrovství světa. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova popojíždí kolona k nehodě u Holubic, a to z kilometru 201. A bude oblačno až polojasno, postupně lokální přehánky, teploty do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu, zjistil to server iRozhlas.cz. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásl největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémové preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií nebo včasnější řešení podezřelých případů. Americká armáda v noci znovu útočila na Irán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit iránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu.
4: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k iránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly. Iránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Rodičům ve vyloučených lokalitách budou pomáhat přímo doma vyškolené komunitní pracovnice, takzvané omamy. Ukážou jim, jak u nejmenších dětí rozvíjet řeč, myšlení nebo zvídavost. Program Včasná péče začne v Ústeckém a Karlovarském kraji nejpozději v lednu. Zapojí se města Most a Cheb a Litvínov. Program podpoří nadace The Kellner Family Foundation, která do tříleté pilotní fáze investuje 40 milionů korun, popisuje ředitelka Tereza Bušková.
5: Prostředky skutečně půjdou do terénu, to znamená část budeme platit skrze organizaci Cesta.cz, ta bude poskytovat tu terénní práci pro ty nejmenší, a část prostředků budeme dávat městům, aby mohli navýšit rozpočty mateřinkám a přijmout tam vlastně ty terénní pracovníky.
2: Americká zpěvačka LP dnes zaspívá na festivalu Colors of Ostrava. Hudební program na hlavním pódiu nabídne i vystoupení Kateřiny Marie Tiché, která přijde odpoledne i do mobilního studia Radiožurnálu. K hlavním tahákům festivalu dnes taky patří britská skupina The Libertines nebo duo Tomora.
6: Zpěvačka LP se na festival vrací pravidelně, a to i z toho důvodu, že její první vystoupení na Colors of Ostrava v roce 2017 ji v podstatě otevřelo cestu k tuzemským fanouškům. Českou premiéru dnes naopak bude mít hudební duo Tomora, které tvoří zpěvačka Aurora a producent Tom Rowlands. Forum Melting Pot zase otevře téma budoucnosti českého fotbalu. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát si bude povídat třeba s legendárním střelcem Antonínem Panenkou. Jiří Štefel, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa v řadě. Obhájci titulu světových šampionů porazili Anglii 2-1 po obratu skóre v závěru duelu. Německý trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel po zápase přiznal, že se nepovedla střídání a tým měl

0: se brzdí už těsně za 9 kříži na kilometru 168. Poté se jede v celku plynule až na úroveň Kývalky. Tam už výrazně zpomalují i osobní auta v levém pruhu a pokračují až do omezení u D2. Lepší zpráva z D1 na trase Brno-Vyškov. Následky nehody u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru už se podařilo odklidit. Opět se jede oběma zúženými pruhy. Jedná se o místo v dlouhodobém omezení. V koloně na 204. ale teď čerstvá potíž za nájezdem od Svitav. Nehoda ve středním pruhu na místě už záchranáři, stále se tak brzdí v okolí Slatiny na 202. A jih Moravy ještě jednou, jedete-li dálnicí D52 z Mikulova do Brna, čekejte zdržení už těsně za sjezdem na Hrušovany. Kolona z 16. kilometru se posouvá okolo čtvrt hodiny k omezení na 13. Nedá se tam projet levým pruhem, v něm silničáři. A D35, nový úsek z Vysokého Mýta do Hradce Králové, stále opatrně za Svitavami, kilometr 198, záchranáři u nehody osobního auta, projíždí se pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku dopoledne místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Dobré ráno, 8:06, pokud dnes míříte na Colors of Ostrava, tak se můžete těšit třeba na zpěvačky Kateřinu Marii Tichou nebo na Čevu. No a taky se samozřejmě zastavte u našeho Airstreamu, budeme rádi. Teď pokračuje ranní radiožurnál, pokračujeme s Michalem Hruzou a písničkou Na pořád. Pěkný den a hezký poslech.
1: Ranní radiožurnál.
4: Ranní radiožurnál.

0: Více než 3/4 kontrolovaných internetových obchodů porušily v první čtvrtině letošního roku předpisy. Česká obchodní inspekce v tomto období prověřila celkem 123 e-shopů. Kontrola byla cílená právě na problematické obchody. Co všechno porušovali, to ví Lucie Špetová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezký den. Podle inspektorů prodejci nejčastěji neinformovali o možnostech reklamace. V desítkách případů šlo taky třeba o nekalé obchodní praktiky, například nepravdivé informování o výrobcích, službách nebo cenách. Česká obchodní inspekce taky upozorňuje na problémový prodej na internetových tržištích nebo na sociálních sítích. Zahraniční prodejci tam často nabízejí padělky nebo zdraví nebezpečné zboží. Znovu ale zopakuju, že kontroly e-shopů byly cílené a šlo o problematické případy. To znamená, že většina českých internetových obchodů se pravidly řídí.
0: A jak tedy Česká obchodní inspekce případné porušení zákona řeší?
1: Uděluje pokuty, za první 3 měsíce letošního roku jich rozdala 161 a dohromady to bylo za víc než 4,5 milionu korun.
0: Ve studiu ranního radiožurnálu Lucie Špetová z domácí redakce. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: A co nás čeká dál? Nominace na lídra labouristické strany a příštího britského premiéra dnes skončí. Kdo je favoritem a kdy budeme znát nového předsedu britské vlády, tak to bude další téma pro ranní vysílání radiožurnálu. Už v této půlhodině my to probereme v 8 hodin a 20 minut. Teď je 8.12 a za chvilku přehled zpráv.

0: Radiožurnál je s vámi ve 8:45. Jihomoravští hasiči měli večera přes noc kvůli bouřkám 188 výjezdů. Nejčastěji řešili čerpání vody nebo odstranění popadaných stromů a větví. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. Prudký vítr poškodil například střechu základní školy v Prušánkách. Rusko v noci zasáhlo ukrajinský Kyjev balistickými raketami. Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že při útoku zemřeli nejméně 2 lidé. Dalších 6 utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Letecké poplachy se v noci ozývaly i v dalších regionech.
1: Na D1 z Prahy do Brna dlouhá fronta kamionů od 9 křížů přibližně z kilometru 168, pak nějakou chvíli jedou v celku plynule až na úroveň Kývalky a tam už na kilometru 182 výrazně zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Nesouvislá kolona pak pokračuje až do omezení u dálnice D2. A na D1 za Brnem směr Vyškov trvají potíže v koloně na 204. kilometru, stále blokují střední pruh následky nehody, kolona od Slatiny na 15 až 20 minut. Silnice 49 mezi Vizovicemi a Zlínem, přesněji mezi odbočkami na Luhačovice a Slušovice, v obou směrech neprůjezdná. Provoz zastavili kvůli vyšetřování vážné nehody. A ve Slezsku zůstává také v obou směrech uzavřená silnice 46 před Opavou směrem z Polska. Za Pustými Jakarticemi zasahují u vážnější nehody. Objížďka přes Chlebičov a Velké Hoštice. Delší zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Čtvrtek je většinou oblačný až zatažený a místy ještě doznívá déšť. Nejtepleji bude dnes na jihu Moravy, kde teploty vystoupí až na 32 stupňů. Na většině území pak čekáme 25 až 30 stupňů Celsia. Během dne bude oblačno až polojasno, ojediněle přibydou lokální deště i bouřky. Ještě teplejší a bouřlivější bude zítřek, kdy čekáme teploty přes 30 stupňů, k tomu ale i místy kroupy, přívalové deště a silný nárazový vítr. Ochlazení pak dorazí o víkendu. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Dnes večer se uzavírá nominace na lídra britské labouristické strany. Ten se po zvolení automaticky stane příštím premiérem Velké Británie. Favoritem je starosta Manchesteru, Andy Burnham. Situaci ve Velké Británii sleduje Jaromír Marek ze zahraniční redakce, se kterým jsme teď ve spojení v ranním radiožurnálu. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Kolik kandidátů se o pozici lídra uchází?
1: No, právě že jenom jeden, ten už tebou zmíněný bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham, a ten po těch předchozích kolech má opravdu drtivou podporu poslanců za laboristickou stranu a prakticky už se o něm dá mluvit jako o budoucím lídrovi a také budoucím britském premiérovi. Jen ho dnes musí vlastně víceméně formálně potvrdit alespoň tři organizace, které jsou s laboristickou stranou spojené, jako například odbory, ale média o něm už mluví jako o premiérovi, který čeká na to, až tu svoji funkci převezme.
0: No a nakolik obvyklá situace to je?
1: No, situace je to docela neobvyklá, protože v novodobé historii labouristické strany je to vlastně teprve podruhé, co ten jejich lídr nevzejde ze souboje více kandidátů. Poprvé a zatím naposledy do toho dnešního stavu to bylo v roce 2007, kdy se takto do čela dostal Gordon Brown, a proto také se ten způsob volby nebo nevolby vlastně nazývá tak trochu s nadsázkou britskými médií korunovací, a teď to čeká nejspíš Andyho Burnhama. A celý ten proces výběru, kdy ti kandidáti představovali své vize, členové strany o nich hlasovali, tak to se třeba do čela dostal současný ještě stále lídr Keir Starmer, a to by trvalo týdny, tak to se teď vlastně velmi výrazně zkrátilo.
0: Ta nominace tedy dnes končí. Je možné, že se ještě někdo do volby přihlásí na poslední chvíli a pak ještě kdy budeme znát příštího předsedu britské vlády?
1: Je to velmi nepravděpodobné, že by se ještě někdo přihlásil, a i kdyby, tak matematicky už to nevychází, že by mohl být zvolen, protože ta podpora je opravdu veliká Andyho Burnhama. No a pokud to všechno takhle bude, jak to předpokládáme, tak by se tím novým britským premiérem a předtím lídrem labouristické strany mohl stát už příští pondělí, a už příští pondělí by mohla začít vznikat, a bývá to velmi rychlé, nová britská vláda.
0: Situaci ve Velké Británii sleduje Jaromír Marek ze zahraniční redakce, se kterým jsme tedy mluvili v dnešním ranním radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 8 hodin 23 minutky k tomu, teď Mňága a Ždorp a hodinový hotel.

0: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál je 9:30. Zprávy má Jana Utendorfská.
2: Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů, to je zhruba o 7% víc. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření. Jejich počet klesl skoro o pětinu, na 190 tisíc. Český hasičský tým dorazil večer do Řecka, informovalo tom na síti X. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. 22členný tým má sebou 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček, a v Řecku bude stejně jako před rokem 4 týdny. Česko taky pomáhá se 2 vrtulníky s hašením požáru na jihu Francie. 188 výjezdů si večer a v noci kvůli bouřkám připsali hasiči na jihu Moravy. Nejčastěji čerpali vodu nebo odstraňovali popadané stromy a větve. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. A v Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Václava Havla Šeřík. Večer věnovaný českému dramatikovi a bývalému prezidentovi ocení i současné autory. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny. Sport. Argentina se probojovala do finále mistrovství světa ve fotbale. Nad Anglií vyhrála 2-1. Díky brankám Enza Fernandeze a Lautara Martineze skóre v závěru utkání otočila. Na oba góly přihrával kapitán úřadujících světových šampionů Lionel Messi. Argentinu v boji o titul čeká zápas se Španělskem. Anglie se o bronz utká s Francií.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 před i za Brnem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se kolona kamionů za uplynulých pár minut zkrátila. Brzdí se před Ostrovačicemi na kilometru 177. Za Kývalkou okolo z tého 82. už nabírají zdržení i osobní auta v levém pruhu. D1 stále značně ucpaná i na výjezdu z Brna směrem do Vyškova. Do kolony se vyjíždí už kousek za omezením u exitu 196 Bratislava. Začíná na úrovni Tuřanské OMV a vleče se přes omezení u Rohlenky až ke sjezdu na Slavkov na kilometr 210. Na D52 na trase Mikulov-Brno první kratší fronta před omezením za Hrušovany na 13. kilometru. Výrazněji a o mnoho déle se pak brzdí těsně před jihomoravskou metropolí u Modřic na 5. kilometru. Silnice 49 mezi Vizovicemi a Zlínem, přesněji mezi odbočkami na Luhačovice a Slušovice, zůstává v obou směrech neprůjezdná. Provoz zastavený kvůli odklízení následků po vážné nehodě. A ve Slezsku také v obou směrech uzavřená silnice 46 před Opavou směrem z Polska. Za Pustými Jakarticemi zasahují u vážné nehody 2 osobních aut. Objízdná trasa vede přes Chlebičov a Velké Hoštice, odtud pak po silnici 56 do Opavy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, zpočátku dopoledne čekáme místy až zataženost doznívání deště a přeháněk. Postupně přibydou znovu lokálně přehánky a ujediněle i bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Taková je předpověď pro dnešní den. Nejvyšší teploty vystoupí až na 30 stupňů, podobně bude i zítra, kdy naměříme na Moravě klidně i 33 stupňů Celsia. Zítřek pak kromě vysokých teplot přinese taky riziko silnějších bouřek s přívalovým deštěm nebo kroupami. O víkendu se ochladí, v neděli už naměříme maximálně 24 stupňů. V novém týdnu pak bude pokračovat spíš chladnější počasí, slunce se moc nedočkáme, bude většinou oblačno a na většině území se bude objevovat občas déšť nebo přehánky. Čekají nás chladná rána, místy i pod 10 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty budou většinou kolem 20 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobré ráno, 8 hodin 34,5 minutky k tomu. Stalo se to na prvním fotbalovém mistrovství světa v roce 1930 a od té doby až letos. Ve finále se utkají týmy ze zemí, ve kterých je hlavní řečí španělština. Kromě Španělů to budou Argentinci a z fotbalové stránky to probereme za chvilku v ranním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: O zlato z mistrovství světa si proti fotbalistům Španělska zahrají Argentinci. Obhájci zlata díky dvěma gólům v závěru otočili semifinále s Anglií na 2-1. Probereme to teď na Radiožurnálu s bývalým fotbalovým záložníkem Davidem Kobylíkem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Anglie byla opravdu kousíček, pár minut od postupu do finále, nakonec ale prohrála 1-2. Co podle vás rozhodlo, že tak dobře rozehraný zápas nedokázala dotáhnout do vítězného konce? Ono se hodně spekuluje o tom, že se hráči zatáhli, že taktika po tom vstřeleném gólu byla špatně nastavená, tak jaký je váš názor?
2: Vy jste řekl, že Angličané byli kousek od postupu do finále. Já bych řekl, že byli právě přesně těch 35 minut, kdy vstřelili první branku a německý trenér u anglického národního týmu Tuchel rozhodl, že Angličané budou tento výsledek bránit na svoji 16. A to byla zásadní taktická chyba, která rozhodla o tom, že Angličané se po 60 letech nedostanou do finále. Naopak tam půjdou Argentinci, kdy začal zářit opět hvězdný Messi. Trenérská Scaloni vyslal na hřiště další ofenzivní hráče a ti předvedli krásný ofenzivní koncert posledních 30 minut a to utkání otočili a naprosto zaslouženě postoupili do finále oni.
1: Argentinci čtvrtý zápas v playoff mistrovství světa rozhodli buď v nastavení nebo prodloužení, tak čím to podle vás je a jak to, že si na ten závěr nedala Anglie pozor?
2: Tak ona si chtěla dát Anglie pozor, ale Argentinci prostě, když jim dáte prostor, tak předvedou kvalitu, Messi na sebe natahuje 2-3 hráče, vytváří tím prostor pro spoluhráče, což se ukázalo jako klíčové, jeho 2 asistence vedly k tomu, že Argentinci postoupili. A Argentinci obecně nenarazili v tom turnaji až teď na Angličany, na žádného, řekněme, soupeře s top kvalitou, přesto se hodně trápili, ale oni mají Messiho a mají hlavně v zádech titul z roku 22 v Kataru, kdy vlastně teď hrají velmi sebevědomě, vědí, jak tím turnajem procházet, mají spoustu zkušeností, trenér Scaloni jim dodává klid, a hlavně víte, že máte na hřišti Messiho, který vždy něco vymyslí a je obdivuhodné, jak ve svém věku táhne argentinský tým opět za obhajobou titulu.
1: Jak bude vypadat to finále Argentina-Španělsko?
2: Tak v mojich očích Španělé jasný favorit, naprosto komplexní tým, obrovská kvalita na obou stranách hřiště, jak v ofenzivě, tak v defenzivě, velmi dobře poskládaný se silnou lavičkou, ten tým je velmi dobře také vedený, vědí, co chtějí hrát a myslím si, že Španělé získají titul mistrů světa. Tam opravdu si myslím, že může narušit tu jejich cestu k titulu leda nějaký extrémně skvělý individuální výkon některého z hráčů Argentiny, protože takticky si myslím, že na Španěly nevyzrají a Španělé i tou cestou turnajem, jak procházejí s jednou obdrženou brankou, což je úctyhodné, tak si myslím, že dokráčí titul mistrů světa.
1: Bývalý fotbalový záložník David Kobylík o mistrovství světa v ranním Radiožurnálu. Moc díky a pěkný den.
2: Mějte se pěkný den.

0: 8 hodin a 45 minut. Stále posloucháte ranní radiožurnál. Na českých silnicích letos umírá výrazně víc motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 motorkářů a 2 spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Podle vedení BESIPu je důvodem hlavně rostoucí popularita motorek a taky příznivé počasí. Více řekneme ve zprávách v 9 hodin. Americká armáda v noci znovu útočila na Irán, údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit iránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu. Teherán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly.
1: A situace na D1 před Brnem, zdržení na D1 trvá ve směru z Prahy, byť kolona kamionů zase o něco kratší, aktuálně popojíždí mezi Ostrovačicemi a Kývalkou, tedy zhruba z kilometru 178. Osobní auta v levém pruhu se sunou v kratším úseku mezi Kývalkou a Popůvkami. Provoz na D1 dál na trase k Vyškovu se také uklidňuje, následky obou nehod, jak na 204., tak na 210. kilometru už jsou odklizené. Teď už se zpomaluje pouze kvůli dlouhodobému omezení úrovně. Rohlenky. Silnice 49 na trase z Vizovic do Zlína, přesněji mezi odbočkami na Luhačovice a Slušovice, zůstává v obou směrech neprůjezdná. Provoz zastavili kvůli vyšetřování vážné nehody a provoz na místě odklání policie. Na příjezdu do Prahy D7 kolona před omezením u letiště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Po několika velmi teplých dnech přijde o víkendu změna. Zatímco dnes teploty vystoupí až na 30 stupňů a zítra na Moravě a ve Slezsku dokonce až na 33, v neděli už budou maxima většinou mezi 19 a 24 stupni. Dnešek přinese oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a ojediněle taky s bouřkami. Zítřejší bouřky pak můžou být i silné. Příští týden bude podle meteorologů převládat oblačné počasí s častějšími přeháňkami nebo deštěm. To je ode mě pro dnešek vše, přeji krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Náš moderátor Matěj Skalický natočil dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12 ve studiu Českého rozhlasu Ostrava a pak vyrazil na nedaleké diskuzní fórum Melting Pot, aby s politologem Janem Charvátem publiku živě vysvětlili propojení některých subkultur a hudebních stylů s extremistickými směry. A tak se včera Radiožurnál představil na festivalu Colors of Ostrava. A podcast Vinohradská 12 tam navíc oslavil jeden významný okamžik.
1: K té zlaté křepelce získáváš teď ještě jednu úžasnou cenu. 100 milionů stažení podcastu Vinohradská 12, abychom byli přesní.
2: Takto moderátor Radiožurnálu Petr Král předal Matěji Skalickému certifikát k milníku, který podcast Vinohradská 12 překonal letos v květnu.
3: To číslo, já jsem si myslel, že se k němu přiblížíme, ale že jsme ho pokořili 100 milionů stažení za 7 let.
2: Děkoval Matěj Skalický.
3: Je to velká pocta, je to velká zodpovědnost.
2: Jedna z návštěvnic Melting Potu, Žaneta, vypočítávala, kolikrát přispěla do těch 100 milionů stažení Vinohradské 12.
4: Sleduji Vinohradskou 12 tak poslední 2 roky, takže 365x2.
2: Dobrý odhad, ale posloucháte pravidelně, každý den třeba?
4: Skoro každý den, někdy si pouštím 2 nebo 3 díly za sebou.
2: A Žaneta si chválala i debatu s Janem Charvátem o tom, které z evropských hymen nesou prvky extremismu.
5: Když si vzpomenete na Kdož jsou boží bojovníci, tak to taky není mírumlovná píseň úplně. A podobně jako ta Marsejeza, je to píseň, která vám říká, co máte dělat, že jo, Marsejeza říká, že jo, do zbraně.
3: Tak ještě jednou děkuju, že jste tu byli, děkuju.
2: Loučil se na Melting Potu autor podcastu Vinohradská 12, Matěj Skalický. Z Colors of Ostrava, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
0: Tolik tedy včerejší dění na Colors of Ostrava a dnešní program nám už přímo z Ostravy představí hudební reportér Radiožurnálu Jiří Štefl. Dobrý den.
6: Dobré ráno z Ostravy, tak jako doma už je na festivalu zpěvačka LP, pro kterou to bude třetí vystoupení na Colors of Ostrava. Právě díky jejímu prvnímu koncertu v roce 2017 si otevřela cestu k tuzemským fanouškům. Zaspívá tady typickým chraplákem své známé songy a možná by mohlo dojít i na nějaké novinky, protože LP už na začátku září vydá novou desku s názvem Room 12 v překladu Pokoj 12, takže jsem velmi zvědavý, jaké příběhy se v tom konkrétním pokoji odehrály. Možná budeme mít šanci se zpěvačky LP na to konkrétně i zeptat, protože máme zažádáno o rozhovor. Na hlavní scéně ale dnes vystoupí i formace, která společně v Česku bude mít úplnou premiéru. Jmenuje se Tomora a tvoří ji celosvětově známá norská zpěvačka Aurora a taky britský producent ze skupiny The Chemical Brothers Tom Rowlands.
0: A ještě krátce, koho přivítáme v našem mobilním studiu Airstream přímo v areálu festivalu dnes.
6: Naším hudebním hostem bude od 12.30 zpěvačka Kateřina Marie Tichá, která zaspívá živě i pár svých písniček. Přivítáme i herečku Simonu Levandovskou a do Airstreamu usedne i fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát. No a včerejším hostem byla skupina Miraj, která zahrála v našem vysílání živě novinku Malinovej syrup. Frontman Miraj Navrátil k písni přidal i speciální příběh, no a my si to teď v našem vysílání připomeneme.
7: Tady tohle písnička se jmenuje Malinový syrup, je to inspirované vlastně naší babičkou, která asi před týdnem odešla z tohle světa a ona nám vždycky dělala prostě malinový syrup, sbírala maliny ze své zahrady a říkala tomu Štěvička a navždy tahle vzpomínka ve mně zůstane a je to pokus o to vás vzít do toho období prostě někdy kolem 10 až 15.

0: Blíží se 9. hodina, po zprávách bude hostem v našem mobilním studiu Airstream na festivalu Colors of Ostrava Tomáš Salomon, ostravský patriot a jeden z nejuznávanějších bankéřů v Česku. Užijte si den třeba s Radiožurnálem.
1: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje ji nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 9 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Vyšetřování krádeže desítek milionů v české obci Sokolské se nejspíš opět prodlouží. Washington kvůli ebole omezil cestování Američanů z Konga do Spojených států. Argentina zdolala Anglii 2-1, postoupila do finále fotbalového světového šampionátu. Pozor na nehodu na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za Svitavami. A bude oblačno až polojasno, postupně místy přehánky, teploty do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistence, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Zjistil to server iRozhlas.cz. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. Prostředky na jejich zaplacení chtějí Sokolové vymáhat i po ex-starostce obce Haně Moučkové a bývalém jednateli Josefu Těšiteli. Ti měli finance na starosti a podle auditorů byli jediní, kteří si zmizení 55 milionů mohli všimnout. Na českých silnicích letos umírá výrazně víc motorkářů než loni. Za první půl roku jich podle policie bylo 29, zemřeli taky dva spolujezdci. To je o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Zkrátka letos bylo velmi vysoký počet teplých dnů, v podstatě letních už od května, to třeba v tom loňském roce tolik nebylo, ale jakmile máme o víkendech víc motorkářů, máme bohužel i vyšší počty těch závažných nehod.
2: Příčiny a další detaily k nehodám motorek odpoledne představí zástupci policie a ministerstva dopravy. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Washington tak reaguje na epidemii eboly. Podle Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic se šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují více než 2000 nemocných. 750 lidí zemřelo. Do českých kin vstupuje Odyssea Christophera Nolana. Film vychází z Homérova eposu. Cesta italského krále domů po trojské válce se kvůli bohům, nestvůrám a dalším nástrahám protáhne na dlouhých 10 let. Remember, a wife,
5: a son. Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objevíme Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemácha Tom Holland. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery.
6: Pomoz mi se vrátit domů.
5: Odyssea se díky Homérovi stala označením každé mimořádně dlouhé a náročné výpravy. Možná právě proto si příběh vybral i Nolan. Jeho filmy jsou totiž často o hrdinech, kteří se snaží vrátit domů. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Sport. Argentinští fotbalisté zabojují o obhajobu titulu mistrů světa. Po výhře nad Anglií 2-1 postoupili do finále letošního šampionátu. Argentina od 55. minuty semifinále prohrávala, ale dvěma góly v závěru utkání otočila. Na branku Enza Fernandéze i trefu Lautara Martineze přihrával Lionel Messi. 39-letý kapitán po postupu do finále zdůraznil, že klíčový je týmový přístup.
7: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
0: Argentina se v nedělním finále utká se Španělskem. Anglie nastoupí už v sobotu proti Francii v zápase o bronz. Radiožurnál Sport nabídne oba duely v přímém přenosu. A tenistka Sára Bejlek postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Rakušanku Tagirovou porazila 2x6-2. Zelená vlna.

0: Máme i osobní auta, zpomalují za Ostrovačicemi na 179. kilometru, sunou se do omezení u D2 a za Brnem směr Vyškov nabírají zdržení už jen nákladní soupravy, a to před omezením u Rohlenky brzdí za nájezdem od Cvitav na kilometru 203. A na dálnici D35 na novém úseku z Vysokého Mýta do Hradce Králové buďte pozorní za Svitavami na 198. kilometru, odklízejí následky po nehodě osobního auta, to skončilo po nárazu do svodidel otočení do protisměru. A na kamerách vidíme, že odtahová služba už vozidlo odvezla. Brzy budete projíždět opět bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě místy až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Libora Boučka a hosta Radiožurnálu.
3: Deset let stojí v čele České spořitelny, třikrát se stal bankéřem roku, byl členem Národní ekonomické rady vlády, záleží mu na české ekonomice i na naší zemi, je fascinován mladými talenty, letos oslavil kulaté narozeniny a především, jak ho znám, je obrovským ostravským patriotem a taky jasné, že v Airstreamu v rámci Colors of Ostrava jako první nemohl usednout nikdo jiný než generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Přeji ti dobré dopoledne.
4: Krásné dopoledne a děkuju za pozvání.
3: Musíme říct hned na úvod, to tykání může v mnoha vyvolávat tu otázku. Já cítím jako výsadu to, že ti mohu tykat. Na druhou stranu v rámci České spořitelny je to firmní kultura, to tykání. Jak to jde ruku v ruce s tak konzervativním oborem, jako je bankéřství?
4: No jednak to není povinnost tykat, tam je to na tom, jak to kdo cítí, ale mám pocit, že se nám daří jako si i po 200 letech udržovat jako mladého ducha, takže ve spořce to není žádný problém, ale my se už nějakou dobu známe, potkáváme se na pódiích.
3: To je pravda, to je pravda.
4: Takže budu rád, když si budeme týkat i v tom dnešním rozhovoru.
3: Já jsem za to také rád. Jakých bylo těch 10 let v čele České spořitelny? A je to vid dokonalý, protože to pokračuje, pochopitelně.
4: No já jsem teda ve spořce už 12, jo. V čele 11 letos. A uteklo to jako voda. Je to neuvěřitelné, jak ve chvíli, kdy člověka baví práce a má kolem sebe chytré lidi a inspirativní a spoustu zajímavých témat, tak jak ten čas letí ještě rychlejc, než bych si vlastně přál. Ale asi jsou to roky inspirativní, smysluplné. Mám pocit, že se nám daří nejenom ekonomicky, ale že se nám daří i společensky, a tak mám z té práce radost. Žiju druhý korporátní život. Nikdy jsem to neplánoval, ale to 200 let staré poselství a DNA mě natolik jako fascinovalo a přitáhlo, že mě ta práce strašně naplňuje.
3: Těch 11 let je nesmírně dynamický, když se člověk podívá na to, co se děje kolem nás, ten vývoj technologií, geopolitická situace, souvislosti. Jak moc je akceschopná banka, ten kolos. Protože někdy mi přijde, že ta doba je rychlejší, než jak člověk může uspůsobovat ty procesy. To je asi ta největší výzva.
4: No já si myslím, že ta výzva je to pro úplně všechny instituce, obecně řečeno, v tom podnikatelském světě, kam banky určitě patří, a finančním světě, nejsme výjimkou, ale státní správa se musí přizpůsobit, instituce všeho typu se musí přizpůsobit a ten svět se neustále zrychluje, takže když, já si myslím, že mnohem víc to determinuje velikost té organizace. Když máte živý organismus o téměř 10 000 lidech, tak to prostě chvíli trvá. Není to malý, rychlý gumový člun, je to jakoby velký nákladní tankér, který od někud někam jede, a vy když prostě řeknete a zavilíte doprava, tak to chviličku trvá, než se ty věci stanou. Ale nikdo toho není ušetřen a já si myslím, když budu mluvit obecně o bankovnictví a finančním světě, takže se tomu světu daří docela dobře držet krok. Jo. Ta digitalizace a využití nových technologií a různé typy aplikací si myslím, že jsou dneska v České republice na vysoké úrovni a nabízejí lidem nejenom možnost výběru, ale zároveň i poměrně velký uživatelský komfort. Takže z tohohle pohledu fajn.
3: Vše všem je ještě Česko silné, o tom si budeme povídat s Tomášem Salmonem.

0: Tomáš Salomon je dnes hostem Radiožurnálu. My natáčíme tento rozhovor vlastně den předtím, než se vysílá. Je to těsně předtím, než se otevřou brány Colors of Ostrava. Jak moc je ten festival důležitý pro tebe osobně? Co by člověka, který je srdcem s Ostravou spjat a vždycky byl obrovským patriotem?
1: Tak já jsem tady doma, takže já se tady nesmírně těším. Ta vazba spořitelny na Colors of Ostrava vznikla ještě předtím, než já jsem do spořky nastoupil, takže to není jakoby moje osobní zásluha. My jsme vlastně s festivalem od druhého ročníku. V té době na ten festival chodilo třeba 1000 lidí do takového hudebního klubu v centru Ostravy a dneska je to jeden z největších evropských festivalů. Já s toho mám obrovskou radost, takže já se tady pokaždé velmi těším, nejenom na pestrost toho programu, ale na to, že já se fakt mezi těmi vysokými pecemi cítím jako doma a když potom jedu za tátou přes Bazaly, tak si vzpomenu na Baníček na rok 76, kdy Baník porazil Bayern Mnichov a vítězný kol dával Werner Lička. Mně bylo 10 let a tato hrdost a lokál patriotismus ve mně zůstala. Fandím Baníku do dneška. Je to symbol, ať už se mu daří nebo nedaří, prostě symbol téhle strašně zajímavé lokality, protože já jsem vyrůstal v Ostravě v době, kdy to fakt bylo ocelové srdce republiky a průmyslové město se vším všudy, jako nekompromisní, velmi tvrdé a když se dneska podívám s odstupem těch let, 50 let, to je strašný, do zeleného města, které bych se nebál nazvat univerzitním a plném inovací, tak z toho mám obrovskou radost a vždycky se do tohohle toho industriálního parku vracím a když se naplní těmi 40 tisíci lidmi a je fantastický koncert, tak si myslím, že lepší kulisu skutečně v Evropě možná na světě nenajdete a každému bych přál, aby zažil tu atmosféru, takže přijeďte.
0: Trvá pochopitelně festival až do samotného víkendu. Co udělat pro to, aby se ti lidé vraceli k tomuto genius locí, které jsi zmínil, častěji než jenom na festival? Protože já mám pocit z Ostravy vždycky, že ta energie tady je, ať už se festival koná nebo ne. A že člověk na to v těch souvislostech Čech, možná i Moravy, zapomíná.
1: No, tak já si myslím, že se v Ostravě dějou i další věci, než jenom Colors. A v zimě se tady jezdí biatlon kolem těch vysokých pecí. Hraje se tady plážový volejbal. Ostrava má 3, možná i víc univerzit. Já registruju 3. Takže do Ostravy se vyplatí přijet. Já, když bych měl udělat nějakou upoutávku, tak mě vždycky fascinovalo, že z Ostravy jste za 25 minut v Beskydech. To se vám z Prahy jako by do normálních hor dali se jako o Krkonoších mluvit, jako o horách, tak nám rozhodně za 20 minut nepodaří ani z Černého mostu, natož jako z Bílý hory, kde bydlím.
0: Ani z dalších měst v Česku.
1: Ale ani z dalších měst. Takže jako to se pětí jakoby s přírodou a s krásnou přírodou. Beskydech je obrovské, tady je co vidět, ale musí tomu jít naproti město, kraj a hlavně lidi, kteří tady žijou. Jo? Protože já jsem velkým zastáncem toho, že prostě síla demokracie a občanské společnosti není v centrálním řízení čehokoliv, ale v síle regionu jednotlivců, jejich sebevědomí. Takže tady je kde organizovat akce a to prostředí je skvělé a i lidé jsou tady skvělí.
0: To je strašně hezké, že jsi narazil na ty jednotlivce, protože já mám pocit, že ten, kdo je z Ostravy, tak v mnoha případech má v sobě to DNA dravosti, touze potom úspěchu a kdybych to měl srovnat třeba, není to samozřejmě v obecné rovině, ale děje se to často, že mi přijde, že někdy ty lidé z větších měst, a mám na mysli klidně ta dvě, to znamená Prahu a Brno, tak jsou lenivější, cítíš to DNA ostravské, že tam je ta cesta, ta touha po tom úniku, ta touha uspět daleko větší?
1: Já nevím, jestli je touha po úniku, ale touha něco dokázat, někam se posunout, že je kam se posouvat. To určitě cítím, znám spoustu lidí, občas i z toho v té komunitě náplavy ostravské a severomoravské děláme legraci, že někdo prostě v Praze pracovat musí, ale říkám to jakoby s plným respektem, protože člověk potřebuje motivaci, potřebuje si najít, řekněme, radost z práce, potřebuje v ní vidět smysl a já si myslím, že to je součást toho, že lidé, kteří třeba nevyrostli přímo v centru města nebo se tam nenarodili v centru republiky, tak mají možná o něco silnější motivaci, ať už zešli z jakýchkoliv poměrů, ale já si myslím, že je dobré se dívat na Českou republiku i na součást Evropy a že bychom měli mít spíš jako evropské, možná globální jako cíle a vize, protože my bychom neměli zůstat v tom našem českém rybníčku, stejně tak jako je škoda zůstat jenom v tom ostravském, ale měli bychom mít ten rozhled, který je širší. Myslím si, že na to máme.
0: Já jsem zažil asi před několika měsíci to, že v Bangkoku v rámci jedné z cest, tak v čele toho největšího, nejúspěšnějšího a nejvíce prosperujícího hotelu stojí ostravák Luboš Bárta. Tak najednou jsem viděl, že tady to propojení je a fakt si říkám, že něco musíte mít společného, tu lásku k té práci. A je to fakt obrovská radost z hlediska českého občana, že člověk vidí někoho, kdo takhle uspěje.
1: No, já z toho mám vždycky taky radost, když potkám krajana, ať už ve světě Čecha, anebo v Praze Ostraváka, a není to podle mě přehnaný patriotismus, já respektuju a jsem rád, že žiju, kde žiju, dneska tady v Praze, ale pracoval jsem v různých částech republiky, ale i na Slovensku a znám, myslím, Evropu. Takže je to o té motivaci, je to o té víře, že vlastně dává smysl dělat něco, aby se ty další generace měly líp a aby ta společnost, ve které žijem, víc prosperovala. To je konec konců DNA, který má ve spořitelně, spořitelná ho má vlastně v sobě a to mě přitáhlo do té korporace, ve které pracuju dneska.
0: Jak složité to je třeba v tom, kdy člověk vidí kolem tu touhu po tom zisku, kdy ten zisk je najednou ta mantra. Protože ty mluvíš o tom, že tím výsledkem je přesně ta změna, ta možnost vylepšit prostředí, ať už užší nebo širší pro tu další generaci, ale najednou vidíme tu motivaci zisk plus čísla.
1: Je zajímavá otázka, protože když se vrátíme k tomu pohledu přes jednotlivce nebo přes společnost, organizaci a nebo potom k tomu národnímu pohledu, tak ve chvíli, kdy se stane zisk a finance jediným měřítkem úspěchu, což já respektuju, že vlastně moc jsme lepších kritérií úspěchu nevymysleli. Jakoby velmi často měříme
0: úspěch.
1: Je to jednoduchá zkratka. Ale v tu chvíli se velmi snadno může stát, že prostě se ty peníze stanou smyslem a nikoliv prostředkem k tomu lepšímu životu. A já si myslím, že peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán. A my se snažíme vést lidi, regiony, firmy k prosperitě, aby byli silnější a aby dokázali s tou ekonomickou stránkou nakládat tak, aby žili plnohodnotný život takový, jaký chtějí, a ne, aby se honili za prachama. Já jsem nejvíc peněz v životě vždycky vydělal tehdy, když jsem dělal něco, čemu jsem věřil, že dává smysl. Dělal jsem to naplno nejlíp, jak jsem uměl, a potom mě ta finanční stránka vždycky pozitivně překvapila. Naopak mě to nikdy nezafungovalo. Když jsem dělal něco pro prachy, tak mě to jednak nebavilo a jednak jsem v tom nebyl vlastně dobrý a autentický. A tak to každému doporučuji zkusit.
0: Říká Tomáš Salomon, který je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Vysíláme z Airstreamu v Ostravě v rámci festivalu Colors of Ostrava, kde jsme vám k dispozici až do soboty v rámci našeho pojízdného studia. Tomáš Salomon je dnes naším hostem. Je to člověk, který stojí v čele České spořitelny, ale v těch 90. letech ty jsi měl první stejkovou restauraci? No tak, nebo jednu z prvních v Praze?
1: Ano, byla to asi jedna z prvních stejkových restaurací v Praze. Já jsem vystudoval ekonomiku cestovního ruchu na Slovensku tehdy, ne? Jako ještě na celostátní fakultě ekonomiky služeb a cestovního ruchu v Banské Bystrici, takže jsem se z té industriální Ostravy ocitl uprostřed velké Fatry, nebo Tater, chcete-li, jakoby z dnešního pohledu možná i v Banské Bystrici, kam se teda nahory a na lyžovačku jezdilo MHD. A tam jsem vystudoval cestovní ruch, takže jsem logicky po škole začal pracovat v hotelu, nejdřív tady v hotelu Palace, který už dneska neexistuje. A potom jsem se přesunul do Prahy, kromě jiného i za prací. Pracoval jsem v hotelu Panorama. V rámci malé privatizace jsem měl pocit, že prostě buď to se začne podnikat teď, anebo nikdy. A otevřel jsem si hospodu, respektive restauraci v té době. Skvělý, myslím, Steakhouse Penguins se to jmenovalo, protože tehdy za Pittsburgh Penguins hrál Jarda Jágr a Jirka Hrdina, tak to byla jedna z inspirací a ty k nám chodili kromě jiného taky na dobrý steak.
0: Takže vhodný marketingový tah je vlastně
1: ale spíš jako taková srdcařina taky, protože i mý kolegové v hospodě byli prostě lidi, kteří se rádi dívali na hokej a fandili skvělým českým sportovcům.
0: A něco z té filozofie z náplně práce se dá použít i na vrcholu v rámci toho bankovnictví? Ten přístup k tomu klientovi?
1: 100%. Já jsem, jednak si myslím, že kdybych neměl za sebou pár praktických a osobních zkušeností z podnikání, tak bych nikdy nedělal to, co dělám. Mám obrovský respekt podnikatelům a k lidem, který vytváří, mají odvahu vzít na sebe riziko, půjčit si prachy a vytvářet jakoby nový podniky, nový služby. Tak to je první aspekt. Tam já si myslím, že v tom se trošku odlišuju. Jako nejsem úplně klasický korporátní manažer. A druhá věc je, že vždycky říkám, že ve spořitelně máme spoustu lidí, kteří jsou odborníky na finance. A já nejsem úplně typický bankéř. Nechci tím nikoho vyděsit, ale necítím se tak. Na druhou stranu si myslím, že jsem člověk, který má cit pro služby. A my poskytujeme finanční služby. Takže já a spousta dalších lidí je tam za to, aby ty naše finanční služby byly skutečně kvalitními službami, aby sloužily lidem. Já jsem strašně dedikovaný tomu, abych sloužil lidem, ať už jsou to zaměstnanci České spořitelny, anebo jsou to naši klienti. A o ty finance se lidi nemusí bát, protože těch odborníků a lidí, kteří to umí s financema, máme víc než dost ve spořce.
0: Tomáš Salomon je hostem Radiožurnálu. Budeme si povídat i o tom, jak si vlastně stojí Česko.
2: Letní autoškola Radiožurnálu.
3: V čem za volantem nejvíce tápeme?
2: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
3: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
2: Jedna minuta denně.
3: Jedna otázka.
2: Jasná odpověď.
3: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
5: Devět hodin 30 minut je s vámi Radiožurnál. Začínají zprávy s Janou Utendorfskou. Více než tři čtvrtiny kontrolovaných e-shopů porušily předpisy. Česká obchodní inspekce letos v prvním čtvrtletí prověřila 123 internetových obchodů. Zaměřila se přitom právě na ty problematické. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Inspektoři vyměřili pokuty za více než 4,5 milionu korun. Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko uvedl, že zemřeli nejméně dva lidé. Dalších šest utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Střely zasáhly sklady a nebytové budovy. Večer se uzavírá nominace na lídra britské labouristické strany. Ten se automaticky stane i příštím premiérem Velké Británie. Za favorita je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten se přednedávnem stal poslancem a splnil tak podmínku pro výkon premiérské funkce. A v areálu Mělnické uhelné elektrárny začaly technici stavět spalovnu odpadu. Ročně by měla zpracovat 320 tisíc tun materiálu. Práce za 12 miliard korun mají být hotové za 2 roky.
2: Sport.
5: Fotbalisté Argentiny prošli po druhé v řadě do finále mistrovství světa. Nad Anglií vyhráli 2-1. Titul světových šampionů se pokusí obhájit v neděli, kdy nastoupí proti Španělsku. O bronz bude hrát v sobotu Anglie s Francií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na dálnici D1 u Průhonic a situace na D1 před Brnem. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna narostla kolona téměř ke sjezdu na Opatov na 2. kilometr. 10 až 15 minut zabere trasa k nehodě před Průhonicemi. Tam na 5. a 5. kilometru za Orlenem blokují prostřední pruh následky střetu dvou osobních aut. Řidiče jedoucí po D1 z druhé strany od Brna si nehodu prohlížejí, zpomalují a do fronty se tak dojíždí něco kousek za Čestlicemi okolo 7. kilometru. Dálnice D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy a trvající kolona kamionů i osobních aut přibližně od Popůvek z kilometru 185. Dálnice D5 na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně a dlouhá fronta nejen kamionů popojíždí od Rudné z 5. kilometru a hodně silný provoz potom pokračuje i dál na okruhu ve směru k dálnici D1 tradičně až k Ořechu na 19. kilometr. A ještě se přesuneme na sever Moravy, silnice 46 před Opavou směrem z Polska. Za pustými Jakarticemi stále v obou směrech neprůjezdná. Záchranáři u vážné nehody objízdná trasa přes Chlebičov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, místy zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně opět čekejte lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů. A meteorologové varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Takové byly zprávy. Dále s vámi Libor Bouček a host Radiožurnálu. Rozhovor s bankéřem a investorem Tomášem Salomonem pokračuje už za chvíli.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. Are you drunk or not?

0: Tomáš Salomon je dnes hostem v Airstreamu. Vysíláme živě se festivalu Colors of Ostrava. Jak si stojí Česko a jak moc si to my jako obyvatelé uvědomujeme? A mám na mysli tu souvislost ekonomickou, společenskou, obecně. Já vím, že to je složitá otázka.
1: Není to až tak složitá otázka. My jsme jako relativně maniodepresivní národ. Ve chvíli, kdy se dostaneme do jako té deprese a pocitu, že jakoby všechno je špatně, tak se v tom strašně rádi nimráme a řešíme to v hospodách, děláme si z toho srandu, švejkujeme, ale jakoby málo kdy si najdem čas na to, aby jsme si uvědomili, že žijeme ve fantastickém místě, v zemi, která je jedna z nejbezpečnějších na světě, v zemi, která je devátá největší v Evropě a že máme veškerou výbavu, kterou potřebujeme pro to, aby jsme se posunuli a měli ještě líp. My umíme vyrobit skoro všechno. Je málo zemí na světě, kde umějí vyrobit kompletní letadlo se vším všudy. Umíme vyrobit složitý technologický věci, ale hlavně umíme zdravě improvizovat a inovovat a kombinovat řemeslo, zručnost a schopnost vyrábět s technologickými vymoženostmi a vlastně najít si cestu. Jo? A na tom, kdybychom postavili další ekonomickou transformaci, druhou ekonomickou transformaci, já jsem součástí od začátku takového spolku, tak si myslím, že se vůbec nemusíme bát o budoucnost, ale přesto nám to často nedochází a je pro nás pohodlnější jakoby se trošku utápět v těch svých jakoby chmurách. Jo? Tak já bych si jenom přál, aby jsme si tohle uvědomili a každý z nás pro to může něco udělat.
0: No právě, to je přece na každém z nás. Čím si to vysvětlit, že si radši, když to vezmu obrazně, lehneme na záda?
1: No tak ono to je pohodlnější, že? A z té hospody prostě kritizovat to, co se děje kolem a možná občas říct, proč má ten soused tu trávu zelenější a jako udělat si z toho for a vtip a sdílet to potom jako je vlastně strašně pohodlná věc. Naopak vysoukat si rukázvy, říct a jít z kůží na trh a zblbnout lidi kolem sebe, spojit je za účelem vytvoření něčeho hezkého společného, to chce odvahu, chce to energii, takže jako já bych vůbec nepodceňoval, to není triviální. Já jenom říkám, že k tomu máme veškeré předpoklady, máme i spoustu inspirace kolem sebe, které se můžeme chytit a přesto se nám to ne vždycky daří, ale já se na to chci dívat z té pozitivní stránky, takže spíš bych nabádal k tomu, aby jsme se realisticky dívali na to, co všechno máme. Možná musíme i zdravě řekněme kontrolovat a vyzývat jako naše politické elity k tomu, aby jsme se nebáli a aby jsme hráli důstojnou roli v Evropě a aby vlastně co nejméně překáželi v tom ekonomickém úspěchu a v tom, jak ty lidi, jaký potenciál vlastně v nich můžeme odemknout, například podporou vzdělávání. Jo, protože to je podle mě základ do budoucna všeho a tam si myslím, že vzhledem k tomu, že předchozí vlády a i současná vláda deklarují, že mají zájem podporovat vzdělání, tak když se podíváme realisticky na to, co pro to udělali a kolik peněz do vzdělání teče, tak si myslím, že tam máme velké rezervy a je to škoda.
0: Jak silná je ta občanská společnost, právě ta, která to může proměňovat a která je úplně nejdůležitější, ta, nechci říct aktivismus, ale spíš to slovo je aktivita.
1: A tam já mám radost. Já si myslím, že jakoby v Čechách je silná občanská společnost, dokáže se ozvat, dokáže se spojit, dokáže strašně hezky to je vidět v době krizí. Jako my jsme schopni se semknout, pomáhat si navzájem, pomáhat lidem kolem sebe, když je to potřeba, jestli to byly povodně, nebo to byl covid, tak vždycky jsem měl pocit, že se tak jako zdravě nadechneme,
0: no, semkneme. To je záchrana.
1: No, ale člověk občas potřebuje hrát o život, aby jakoby se takhle aktivoval. Že nám to jako nevydrží v tom běžném životě a že my totiž jako už jsme na tom dneska tak dobře, to je možná zpátky k té tvé otázce, že my máme o co přijít. To je ten problém. Ve chvíli, kdy prostě po revoluci jsme si každý chtěli dokázat, že jsme schopni něco vybudovat, tak tam tu energii člověk cítil a dneska už jsme opatrní, protože máme o co přijít a zdravě riskovat anebo rozumně, diverzifikovaně riskovat, to nám úplně nejde. To je jako strašně zajímavý moment, ale měli bychom si tu odvahu vzájemně dodávat a měli bychom se v tom podporovat. Měli bychom víc ocenit lidi, kteří jsou ochotni podnikat. Ti, kteří se bezpečně někde zaměstnají a komentují všechno zleva doprava. Tam si myslím, že jako toho příliš nevytvoříme.
0: Je to tedy osobní statečnost do jisté míry? Nebo
1: je to 100% osobní statečnost. Může se projevovat tím, že začnu podnikat, může se projevovat už jenom tím, že vyjádřím svůj názor na veřejnosti, v komunitě, které jsem součástí, anebo i v práci. Hmm. Že řeknu šéfovi, co si myslím. Že vlastně tu osobní statečnost můžeme projevovat každý den, že pomůžeme někomu, kdo potřebuje pomoc na ulici, zastaneme se ho, to prostě všechno se počítá. A já si osobně myslím, že my jako občanskou společnost máme silnou, máme kolem sebe příklady zemí, kde došlo k erozi občanské společnosti, takže je to pro nás trošku varování, ale mám pocit, že tam bych se úplně nebál, že když půjde, nejhorší jsou ty postupné, pomalé, erodující procesy, kdy člověk řekne, to už stejně nemá smysl, jako já už jsem na to, vždycky to má smysl. Má to smysl pro naše děti, pro naše vnuky a pro další generace.
0: Tomáš Salomon je dnes hostem Radio Journal.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Tomáš Salomon, vysíláme z Ostravy v rámci Colors of Ostrava, jeden z největších ostravských patriotů, který stojí též v čele České spořitelny. Na tom vrcholu korporátním v rámci tedy tvojí pozice. Jak často jsi si jistý, že se dozvíš pravdu? Že někdy přeci jenom i ty informace směrem k tomu nejvyššímu můžou být filtrovány, lehce poupraveny.
1: No vždycky s tím musíš počítat, jsou vždycky filtrovány, vždycky jsou upraveny lidi jako ti odezírají z hrtu.
0: A máš mechaniku na odhalení té reality?
1: No tak a priori musíš mít vždycky jako pochybnosti. Pochybnosti, zdravé pochybnosti o sobě a o tom, jestli to, co slyšíš, jako je pravda, nebo jestli to lidi říkají jenom proto, že tě potřebujou, nebo že ti chtějí zalichotit, nebo ti chtějí prostě jenom udělat radost. Říká se, že na vrcholu je člověk sám a že tam fouká, ale ten fenomén toho, jestli se dozvídáš pravdu, je podle mě obrovský. A ve chvíli, kdy člověk podlehne tomu, že vlastně to dělá dobře a že mu vlastně lidi říkají pravdu a dozvídá se jenom ty fajn a příjemné věci, tak je to vlastně podezřelý. Takhle život úplně nechodí. A já upřímně řečeno jsem přesvědčený, že nejlepší věci vznikají jako ze zdravého konfliktu, nebo chceš-li konstruktivního dialogu. A takže já miluju, když lidi prostě mi říkají, že si myslí něco jiného. Já občas i zdravě provokuju a zkouším navodit tu atmosféru. A ty lidi, kteří mě znají díl, tak vědí, že to nejenom funguje, ale že je to i zábava. Mě to baví, jako vlastně tvořit věci s lidma a tímhle tím způsobem sondovat, jestli jsou dostatečně samostatní a mají na věci názor. Ale hlavně můžeš se splíst, ale důležitý je si to přiznat a důležitý je vlastně se posunout dál a z toho, že uděláš chybu, tak se naučit. Ne nadarmo se v tom startupovém světě velmi často vybírají lidi a ty investice alokují podle toho, kolik ti zakladatelé mají za sebou neúspěchu. Nikoliv, co všechno se jim podařilo. Ve chvíli, kdy jsi jako dvakrát, třikrát uspěl, tak tvoje ostražitost a to, co všechno si se po cestě naučil, je diametrálně odlišný často od toho, když si dvakrát spadl na držku s prominutím a zvedl se a znovu začal.
0: V té souvislosti, jak důležité je naslouchat té mladší generaci, těm dvacátníkům. Já vím, že ty jsi rozjel ten projekt se svým mladým boardem, s těmi, kteří jsou obrovské talenty v mnoha disciplínách. Jak důležité je jim naslouchat a jak jim je nasloucháno, jak velkou relevanci dostávají od těch, když to vezmu v uvozovkách, velkých chlapců, to znamená těch, kteří jsou lídry.
1: No já to možná vezmu trošku, jenom trošku ze široka. Jo. To, čemu věříme ve sportce, že je základem silnější budoucnosti a vyšší prosperity, je vzdělání, o tom už jsem mluvil.
0: Jasně.
1: Je síla regionu, nikoliv jako centrálně ovládaná moc, ale občanská společnost v regionech, v komunitách, ve městech a mladá generace. Protože když se podíváš, kdo byl kdy hybatelem dějin a kdo posouval věci dopředu, většinou to byla mladá generace. A
0: tím, jak... Jenom tu mladou generaci, to je, myslíš, 30 minus nebo 40?
1: No, myslím do 30. Do 30. Jakoby ideálně, ale víš co, jako pozor, my jsme to měli jakoby future mindset board.
0: Já vím.
1: To znamená, já bych to ani neomezoval věkem. Jsou lidi, kteří jsou starý už ve 30 a jsou lidi, kteří jsou mladí po 70, bez problému. Protože mají schopnost se dívat dopředu a mít nějaké vize. Ale většinou tu budoucnost a tu 50-letou perspektivu mají lidé, kteří jsou mladí. A teď, jak ta demografická křivka je neúprostná a my stárneme a furt máme pocit, že ještě v 70 jsme plní síly, tak se musíme donutit nejenom přizvat mladé lidi ke stolu, aby poslouchali, jak jakoby chytře polemizujeme o světě a o jeho budoucnosti.
0: Jak mudrujeme.
1: Ale dát jim příležitost, aby rozhodovali. Najít si svoji roli a dát jim příležitost. Ten Future Mindset Board se nám velmi osvědčil, my teď připravujeme další kolo a strašně hezky namíchal ten generační mix kolem toho stolu v boardroomu a neuvěřitelně nás vlastně omladil všechny. My totiž připravujeme služby pro lidi všech generací, jo? Takže my nechceme minout tu mladou generaci a chceme mladý generaci dávat prostor spolu rozhodovat o té budoucnosti. To jsou služby, které budou konzumovat oni.
0: No a tohle, ty hovoříš zcela logicky o jedné firmě, o jedné bance, ale dá se to aplikovat obecně na všechny?
1: 100%. 100%. My jsme to vlastně dělali kromě jiného i proto, abychom inspirovali ostatní. Pro nás to byl experiment, my jsme nekopírovali nic, co by existovalo předtím, ale jak říkám, vyplatilo se nám to, osvědčilo se nám to, budeme v tom pokračovat a jakákoliv firma, ale konec konců i politická reprezentace, když se podíváš, že největší světové země a hegemoni jako nejsou schopni vyprodukovat do svého čela lidi mladší 80 let, tak je to smutné a myslím si, že se k tomu vlastně musíme nutit. Jo? A to není o tom dávat prostor mladým, ale normálně je posadit za ten rozhodovací stůl, poslouchat, jakým způsobem se baví, možná pomoct moderovat tu debatu, ale dát jim ten prostor, protože to je jejich budoucnost, jejich perspektiva a ve chvíli, kdy dojde k tomu rozpojení, diskonektu mladé generace od té reality a mladí lidé mávnou rukou a řeknou, jako tady já nemám co dělat, to mě vlastně vůbec nebaví, tak to je to největší ohrožení, které nás vlastně může potkat.
0: Díky moc za tvůj čas. Užijeme si společně Colors of Ostrava. Bylo mi ctí a potěšením.
1: Já moc děkuju za pozvání. Díky, bylo to fajn.
0: Hostem Radiožurnálu byl Tomáš Salomon.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Filip Turek boural, převrátil nemocniční Fábii a dočasně se vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Je pro trvalou rezignaci důvod a co na to premiér?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu zbraně. Čína podezírá zadrženého českého občana z ohrožení státní bezpečnosti. Fotbalisté Argentiny porazili Anglii a ve finále se pokusí obhájit titul světových šampionů. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna popojíždí kolona před nehodou u Průhonic. A bude oblačno až polojasno, postupně místy přehánky, teploty do 30 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala. Prohlásil ale, že je nevinný. Foldynova manželka se k tomu odmítla vyjadřovat. Okresní státní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat. Chystáme podrobnosti, a to hned na úvod dopoledního Radiožurnálu. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Ukrajinští poslanci by se dnes měli sejít, aby schválili novou vládu. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhij Korecký.
4: V příští ukrajinské vládě už nezasedne současný ministr obrany Michailo Fedorov, který odchod z kabinetu potvrdil. Fedorov by se podle médií měl stát novým šéfem státní zbrojařské společnosti Ukroboronprom. Na starosti bude mít zřejmě i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla začít vyrábět už do konce letošního roku, domnívá se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Místní záměr odmítají.
5: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
6: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
5: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
6: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
7: Sport. Obhájci titulu mistrů světa, fotbalisté Argentiny, si zahrají druhé finále světového šampionátu za sebou. Anglii porazili 2-1. Evropský tým šel z kraje druhé půle do vedení, ale pak začal hrát hodně defenzivně a bránil se rostoucímu tlaku Argentiny, která nakonec skóre otočila. Trenér Anglie Thomas Tuchel nasazoval defenzivní fotbalisty, v jednu chvíli měl na trávníku 6 obránců. Pasivita byla podle anglického útočníka a kapitána Harryho Kanea rozhodující.
8: Myslím si, že do 70. minuty jsme hráli dobře. Drželi jsme při sobě a zápas byl vyrovnaný. Pak jsme dali zasloužený gól, jenže potom jsme se zatáhli, přestali jsme nacházet řešení. Argentina začala víc útočit. My jsme se snažili zápas znovu zlomit, ale nepovedlo se nám to. Jsme hodně zklamaní, ale výsledek už nezměníme.
7: Argentinu čeká v nedělním finále souboj se Španělskem, Anglii v sobotním boji o bronz francouzský národní tým.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A nehoda na D1 u Průhonic a kamiony po pojíždí od Ostrovačic. Pokud se chystáte ven z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna, připravte se na zdržení od sjezdu na Opatov. Kolona z druhého kilometru se sune okolo čtvrt hodiny k nehodě na kilometr 5,5. Tam zůstává blokovaný prostřední pruh. Na D1 po pojíždí fronta kamionů i před Brnem směrem z Prahy sunou se od Ostrovačic přibližně z kilometru 178 až do omezení u sjezdu na dálnici D2. Na D8 před hlavním městem směrem z Ústí se sune kolona z úrovně Klíčanské odpočívky ze třetího kilometru. Jsou to nejen kamiony, ale i osobní auta zpomalují před omezením ve Kbelské. Kolonu tak čekejte i v Cínovecké. Z druhé strany od Černého mostu ztratíte okolo 20

0: Bude oblačno až polojasno, postupně místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: To podstatné v kostce, to jsou zprávy a to další otevře odpolední radiožurnál. A na zprávy tematicky navážeme. Jednu z těch informací rozebereme podrobně. Jak jste slyšeli, poslance SPD Jaroslava Foldynu policie vykázala na 14 dní z domu a zabavila mu legálně držené zbraně. Politik je podezřelý z domácího násilí. Zjistil to investigativní tým radiožurnálu, kterému v dopoledním vysílání teď ve čtvrtek 16. července dáme prostor už za malou chvíli. Vítejte a dobrý den.
2: Dopolední radiožurnál
3: a Jiří Chum. Now this is not the

0: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho minulý týden na 14 dní vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které poslanec vlastní legálně. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili tři důvěryhodné zdroje. Foldyna tvrdí, že je nevinný. Detaily teď s investigativním reportérem Arturem Janouškem. Arture, dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Co dalšího víme o tom případu?
1: Tak k tomu incidentu došlo minulý týden v domku na okraji Děčína, kde Foldyna žije se svou manželkou, kterou tedy měl údajně napadnout. Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nám řekl, že tento případ nemůže v tuto chvíli nijak komentovat, protože je ve fázi prověřování a tato fáze trestního řízení je vždy neveřejná. Nicméně, víme, že policie Foldynu vykázala na 14 dní z domu, zakázala mu kontakt s manželkou a zabavila mu zbraně, které Foldyna vlastní legálně. A právě to nám potvrdil i sám Foldyna, když jsme s ním včera mluvili během jednání sněmovny.
0: Jak to vysvětluje?
1: On jen potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný. Pak hned ten rozhovor ukončil a zamířil do prostor ve

0: sněmovně, kam novináři běžně nesmí, a po cestě opakoval, že na další otázky, jako co přesně se stalo, nebo jestli už v minulosti k něčemu takovému došlo, takže na nic z toho nebude odpovídat, a pokládání dalších otázek označil za obtěžování.
1: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Já teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
0: My jsme oslovili i manželku Jaroslava Foldyny, ta se ale nechtěla vyjádřit s tím, že jí to zakázala policie. Ten případ je teprve na začátku, Foldyna zatím nebyl z ničeho obviněný. Já ještě doplním, že novela občanského zákoníku loni v červenci zpřísnila ochranu ohrožených osob v domácnostech. Do loňského roku totiž mohla policie vykázat toho agresora jen na 10 dní. Novela tu lhůtu prodloužila na 14 dní a po celou tu dobu se útočník nesmí k oběti přiblížit ani nějak kontaktovat, pokud by to porušil, dopustil by se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí až 2leté vězení. A ta novela občanského zákoníku loni v červenci navíc přinesla ještě jednu podstatnou změnu. Policie vykázaným násilníkům automaticky také zabavuje zbraně. A právě to se stalo také v případě poslance Foldyny.
2: Investigativní reportér Artur Janoušek v dopoledním Radiožurnálu. Arture, díky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Posloucháte
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Slovenská zpěvačka Kristýna a Slámky, hrali jsme ve čtvrt na 11, tady je dopolední radiožurnál. A je čtvrtek 16. července a my budeme mluvit brzy o změnách v letecké dopravě, které nedávno skládal Evropský parlament. To by vás mělo zajímat. Tahle ta změna by měla zjednodušit žádost o náhradu škody při zrušeném letu. A nejen to, je toho víc. Poslechněte si do 10:30 po Phil Collinsovi. Everyday pro vás.

0: Rychlejší a jednodušší žádost o kompenzaci při zrušeném letu anebo vedlejší sedadla pro doprovod dětí bez příplatku. To jsou některé změny v letecké dopravě, které zhruba před týdnem prosadil Evropský parlament. Až nová pravidla vyjdou v úředním věstníku EU, členské státy budou mít rok na jejich zavedení. Tereza Chlubná z ekonomické redakce, pojďme ty výhody probrat. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: Jaké jsou ty hlavní změny, které cestující pocítí?
1: Tak letecké společnosti budou muset bez příplatku přidělit doprovázejícímu člověku sedadlo vedle dítěte mladšího 14 let. Stejné pravidlo bude platit taky pro lidi se zdravotním postižením a jejich doprovod. Zároveň budou mít cestující se zdravotním postižením nově nárok na odškodnění, pokud kvůli nedostatečné pomoci letištního personálu zmeškají svůj let.
0: Další novinkou je taky zobrazování ceny letenky. Tady jde o co?
1: Ano, už ve výchozím zobrazení třeba na webu Aerolinky u zprostředkovatelů, ale i ve vyhledávačích letů se má zobrazovat cena letenky včetně příručního zavazadla. To se teď totiž často neděje. Díky těmto změnám by tak měly být ceny letenek transparentnější. V našem vysílání o tom mluvil Martin Pitron ze spotřebitelské organizace D-Test.
2: Protože v zájmu té lepší transparentnosti a srovnatelnosti cen prosadili europoslanci také to, aby nejen letecké společnosti, ale také zprostředkovatelé, vyhledávací portály a tak dále, vždy už na začátku toho rezervačního procesu zobrazovali cenu letenek včetně příručních zavazadel, což se dosud bohužel nedělo. Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez těch příručních zavazadel, mohou ty letecké společnosti nabídnout levnější letenky, nicméně nebude to jejich povinností, takže uvidíme, jak se k tomu budou stavět.
1: Schválená pravidla taky zahrnují právo vzít si na palubu bezplatně jedno malé osobní zavazadlo. Tím se myslí třeba malá taška nebo batoh, které dáváme pod sedadlo.
0: Co na to říkají letecké společnosti? Nezvýší jim to náklady?
1: Třeba společnost Ryanair přímo na otázku na vyšší náklady nám neodpověděla, ale napsala, že už nyní nabízí v rámci základního tarifu bezplatně malé příruční zavazadlo o rozměrech 40x30x20 cm. A co se týká třeba usazování na sedačkách, tak Vladimíra Důvková ze Smartwings tvrdí, že už to dělají.
3: Naší politikou není rozsazování cestujících tak, aby byli nuceni zakoupit si sedačky. Cestující jsou usazováni společně. V případě našeho tarifního balíčku plus je možný výběr standardní sedačky zdarma.
1: No a k dispozici máme taky vyjádření asociace Airlines for Europe z 15. června. Mezi jejich členy patří třeba EasyJet, Smartwings nebo Ryanair. Podle asociace je reforma práv cestujících, cituji, promarněná příležitost, protože podle ní neřeší skutečné příčiny zpoždění a rušení letů.
0: A co se změní u kompenzací za ty zrušené lety?
1: Aerolinky budou nově muset jasně informovat o zpoždění nebo zrušení letu a že cestujícím vznikl nárok na kompenzaci. Doteď byla tato povinnost spíš obecná. No a výše kompenzace ta se ovšem nemění.
0: Tereza Chlubná, Terezo, díky.
1: Já taky, hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdně.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál, dopolední, za chvíli 11:30 a další zprávy.
1: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Radiožurnál 10:30. Zprávy a Eliška Závrocká.
2: Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případů by se tak prodloužilo už po třetí, zjistil to server i rozhlas. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistentce, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bude jednat ve Vídni. Rakousko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery Česka. Se šéfkou tamní diplomacie Beate Meinlovou-Reisingerovou bude jednat o bezpečnostní situaci v Evropě, migraci nebo hospodářské spolupráci. Na programu má taky setkání s českou menšinou. Velká americká a kanadská města zahalil kouř z lesních požárů. Hoří v kanadském Ontáriu a americkém Minnesotě. Nejhorší kvalita vzduchu na světě je podle serveru IQ Air aktuálně v michiganském Detroitu, následovaném minnesotským Minneapolis. Detroit na první příčce vystřídal kanadské Toronto, které je teď páté před šestým New Yorkem. V obou metropolích je obloha oranžová a vzduch podle expertů nezdravý nejen pro citlivé skupiny lidí. Právě na předměstí New Yorku se má v neděli hrát finále fotbalového mistrovství světa. A záchranáři z Česka, Polska a Slovenska od dneška společně trénují v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Dnes si procvičí například zásah u masivního krvácení. Zítra je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu.
1: Sport.
2: Obhájci titulu mistrů světa, fotbalisté Argentiny, jsou podruhé v řadě ve finále světového šampionátu. Anglie porazili 2-1 díky obratu skóre v závěru utkání. O zlato si zahrají v neděli se Španěly. Angličany čeká v sobotu souboj o bronz s Francií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda u Průhonice a zdržení od Ostrovačic. Výjezd z metropole směr brněnská D1 komplikují následky nehody před Průhonicemi na 5,5 kilometru. V prostředním pruhu stále překáží dvě havarovaná osobní auta. Kolona se sune od sjezdu na Opatov z 2. kilometru 10 až 15 minut. D1 o velký kus dál směrem k Brnu a trvající zdržení hlavně pro kamiony za Ostrovačicemi. Nesouvislá fronta popojíždí z kilometru 176 mezi Kývalkou a Popůvkami chvílemi brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D1 směrem od Vyškova k Brnu se dnes jede bez komplikací, jen velmi krátké zdržení občasně před Holubicemi a sjezdem na Slavkov okolo 2. desátého kilometru. D7 ze Slaného do Prahy čekejte až 20-minutové zdržení před omezením u letiště, kolona téměř od sjezdu do Kladna. A na silnici 26 na hlavním přivaděči z D5 do Plzně před sjezdem na Kyšice zasahují u požáru vozidla. Projet se dá s velkou opatrností. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přehánky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. A meteorologové pak varují před silnou zátěží teplem, a to na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Naše jaderné zdroje jsou podle ministra průmyslu v bezvadné kondici a jejich životnost lze ještě prodloužit. Je prodloužení doby fungování jaderných elektráren tak snadné? Neměla by vláda více pracovat na rozvoji obnovitelných zdrojů? I na to se zeptáme vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Ten bude dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které pro vás jako vždy vysíláme po zprávách v 17 hodin. Teď je tu dopoledne, je 16. července, 4 minuty po půl 11.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Od začátku letních prázdnin nemůžou řidiči jezdit po silnici mezi Dobřichovicemi a Černošicemi poblíž Prahy. Někteří z nich si ale místo objížďky zkracují cestu přes tamní cyklostezku. A proto jsou na místě častěji policisté. My se tam vydáme i za chvíli živě s naším reportérem.

0: Někteří řidiči jezdí po cyklostezce mezi Černošicemi a Dobřichovicemi u Prahy. Silničáři totiž opravují silnici, která obě města spojuje. Na časté přestupky upozorňují radnice obou měst a policisté tak cyklostezku častěji kontrolují. Na místě je teď náš reportér Josef Beneda. Dobrý den.
1: Hezký den. Já jsem na začátku cyklostezky v Dobřichovicích, kde je dobře viditelná značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel. O kousek dál jsou postavené betonové bloky, aby se ještě více zamezilo průjezdu aut. I tak ale tudy projíždí. V trávě vedle betonového bloku jsou dobře vidět stopy od pneumatik. Dokonce je tady čerstvě posekané křoví, aby tudy auta mohla snadněji projet. Vedení Dobřichovic i Černošic na situaci upozornila a vyzvala policii, aby místo více hlídala. Nejenže se totiž jedná o přestupek, ale řidiči tak navíc ohrožují projíždějící cyklisty nebo chodce.
0: Co řidičům hrozí, pokud pojedou po cyklostezce a policisté je zastaví?
1: Na místě můžou dostat pokutu až 1500 korun, případně i více po projednání ve správním řízení. Dosud tady policisté zaznamenali 10 případů, kdy zastavili řidiče projíždějící po cyklostezce. Kromě toho tady řešili i 3 dopravní nehody. 2 z nich se dokonce týkaly nákladních souprav, které po cyklostezce projížděly. Na závěr ještě doplním, že zhruba 3-kilometrový úsek silnice mezi Dobřichovicemi a Černošicemi dělníci opravují od začátku července. Cesta je uzavřená od křižovatky s ulicí Randova na konec katastru Dobřichovic. Tato část oprav by měla být hotová do konce srpna. Samotná rekonstrukce celé silnice ale bude pokračovat až do konce listopadu a vyjde na zhruba 115 milionů korun.
0: Reportér Josef Beneda, díky, nashledanou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: 3 minuty do 3:15.

Před 19 lety kapitán argentinských fotbalistů koupal ve vaně dnešní hvězdu španělské reprezentace. Její trenér zase učil řemeslu kouče Argentinců. Teď je jasné, že se všichni sejdou v nedělním finále mistrovství světa. A tyhle zmíněné příběhy vám ještě detailně odvyprávíme za pár minut.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: A už známe složení fotbalového mistrovství světa. O titul si poprvé po 96 letech zahrají týmy ze zemí, ve kterých se mluví převážně španělsky. Proti Španělům nastoupí obhájci zlata z Argentiny, kteří otočili semifinále s Anglií v závěru na 2-1. Fotbalový reportér Radiožurnálu Jan Suchan. Honzo, hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: Argentinský obrat znovu řídil 39-letý kapitán Lionel Messi. Jaká byla tentokrát jeho role?
2: Nahrál na oba argentinské góly, celkem už má za svou kariéru 12 asistencí na světových šampionátech, což je rekord, stejně jako jeho 21 branek. Tahle čísla ale prý Messi neřeší.
3: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
2: Lionel Messi si v neděli zahraje své třetí finále mistrovství světa, což před ním zažil jen brazilský obránce Cafu.
1: Také obhájit titul mistrů světa je něco výjimečného. Kdy naposledy se to stalo?
2: V roce 1962, kdy Brazilci ve finále porazili Československo. Před nimi se to podařilo jen Italům, kteří také zdolali Čechoslováky. To bylo v roce 1934 a na následujícím šampionátu uspěli znovu.
1: Už tedy víme, že o zlato si zahrají Španělsko s Argentinou. Jaké jsou reakce na tohle složení? Finále.
2: Připomíná se slavná fotografie, na které Lionel Messi koupe v plastové vaničce tehdy půlročního Lamina Yamala. Tenhle snímek vznikl v roce 2007 do charitativního kalendáře Barcelony a nikdo samozřejmě nemohl tušit, že z Yamala vyroste hvězda španělské reprezentace, která se ve finále postaví o 20 let starší legendě Messimu. Zajímavé je i to, že současný kouč Španělů Luis de la Fuente před 10 lety přednášel na trenérském kurzu, které jeho se zúčastnil i Lionel Scaloni, který vede Argentince. Teď se tedy utkají proti sobě o zlato z mistrovství světa.
1: Kdo je favoritem nedělního finále?
2: Podle kurzů sázkových kanceláří úřadující mistři Evropy ze Španělska, i když je pravdou, že poslední vzájemný soutěžní zápas vyhráli Argentinci, ale musíme dodat, že se ten poslední soutěžní vzájemný zápas odehrál v základní skupině mistrovství světa v roce 1966. Jak to dopadne tentokrát, uslyšíte v neděli od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu nabídneme aktuální vstupy a totéž platí o zápasu o bronz mezi Anglií a Francií v sobotu od 23 hodin.
1: Budeme u toho. Jan Suchan.
2: Rádo se stalo.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host Radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host Radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: vocês.
1: Je 11 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Poslanec SPD Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu zbraně. Ruský vzdušný útok na Kyjev má nejméně 2 oběti. Fotbalisté Argentiny se zahrají finále mistrovství světa, porazili Anglii. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se sune kolona od sjezdu na Opatov z 2. kilometru. A čekáme oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude srážek ubývat. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili 3 zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala, prohlásil ale, že je nevinný.
4: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
2: Foldyna žije s manželkou v Děčíně. Ta se k tomu odmítla vyjádřit. Okresní státní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat. Silná bouře, která se včera v podvečer prohnala Brnem, poškodila i letní kino na Špilberku. Vítr zničil zastřešení a opláštění pódia, rozfoukal stany a voda natekla do přístrojů. Pořadatelé proto ruší dnešní koncert Igora Orozoviče a budou se snažit najít náhradní termín. Ohrožené jsou i nejbližší filmové projekce. Provozovatel kina Oldřich Vojáček odhaduje škody na 100 000 korun.
5: Co se týče vstupu, tak je tam spadlý strom, který je potřeba ještě odklidit, takže dnešní koncert Igora Orozoviče určitě nezvládneme a z největší pravděpodobností kina, která měla být v pátek a v sobotu, tak nebudeme schopni uskutečnit, protože nestihneme vlastně odklidit ty škody, které tam vznikly.
2: Rusko v noci zasáhlo ukrajinský Kyjev balistickými raketami. Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že při útoku zemřeli nejméně 2 lidé. Dalších 6 utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Podle starosty ukrajinské metropole střely zasáhly sklady a nebytové budovy. Letecké poplachy se v noci ozývaly i v dalších regionech. Mimo jiné ve Vinnické oblasti nedaleko od frontové linie nebo v severoukrajinském Charkově. Vystoupením londýnského vokálního souboru Stille Antico večer začnou 27. letní slavnosti staré hudby. Letošní ročník festivalu potrvá do 5. srpna a nese podtitul Mýty a legendy.
6: 12členný soubor v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství oživí hudbu 16. a 17. století z per anglických, italských i španělských skladatelů. Mezi vrcholy letošního ročníku bude patřit virtuózní program z díly italské houslové školy v podání španělské houslistky Miriam Hontány. Závěrečný koncert v kostele svatého Šimona a Judy 5. srpna tradičně odehraje soubor Collegium Marianum. Jeho program propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Argentinští fotbalisté můžou obhájit titul světových šampionů Anglii, porazili 2-1 po obratu ve druhém poločase a postoupili do finále. Trenér úřadujících mistrů světa Lionel Scaloni vysvětluje, v čem je největší síla Argentinců.
7: Když mluvíme o tomhle zápase, myslím si, že náš tým hraje nejlépe právě ve chvíli, kdy je pod tlakem. Když se dostaneme do problému a soupeř trochu poleví, tak dokážeme zabrat. Jdeme za tím, co chceme. Právě takové momenty ukážou, jak moc po vítězství toužíme.
1: V nedělním finále se Argentina utká se Španělskem, Anglie bude hrát už v sobotu o bronz s Francií. Oba duely odvysílá digitální stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Fotbalový záložník Lukáš Vorlický přestoupil z pražské Slavie do Slovácka s týmem z Uherského Hradiště, podepsal 3letou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na D1 u Průhonic na D7 zdržení za Kladnem. Na výjezdu z hlavního města směrem k brněnské D1 přetrvává zdržení od sjezdu na Opatov z 2. kilometru. Zhruba 20 minut zabere trasa k Průhonicím. Na 5. a 5. kilometru u nehody dvou osobních aut už odtahová služba. Stále se ale nedá projet prostředním pruhem. Už by to nemělo dlouho trvat. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova před Mladou Boleslaví čekejte kratší zdržení. Fronta zhruba z 38. kilometru po pojíždí k omezení. Mezi sjezdy na Nymburk a Jičín, tedy mezi 40. a 44. kilometrem, dnes do 13. hodiny pracují silničáři v levém pruhu. Na D7 směrem ze Slaného do Prahy se sunou už ze 7. kilometru kamiony, tedy od sjezdu na Kladno. Osobní auta brzdí u Středokluk na 5. 10 až 15 minut se po pojíždí k omezení na úrovni letiště. A silnice 54 na výjezdu z Kyjova směrem do Veselí nad Moravou. Potíže čekejte kousek před Vlkošem. Záchranáři tam zasahují u nehody osobního auta, to skončilo mimo komunikaci, budou ho vyprošťovat. Zatím se jede Kyvadlově jedním pruhem, zdržení jen drobné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přeháníky a ojediněle bouřky.

0: za 100 let.
1: A hned teď do Ostravy. Tam začal druhý den festivalu Colors of Ostrava. Dnes se pod vysoké pece vrátí jako hlavní hvězda zpěvačka LP. Radiožurnál a jeho mobilní vysílací studio Airstream je u toho. Po půl jedné se přihlásí moderátoři Petr Král s Liborem Boučkem. Areál Colors of Ostrava se teď před pár minutami otevřel, tak se tam pojďme podívat za reportérem Františkem Kučou. Dobré dopoledne.
2: Dobré odpoledne, tak areál po včerejším nabitém dni už pomalu ožívá. Zatím je tady vidět hlavně stánkaře, kteří se připravují na další nápor a třeba úklidové čety. Ten včerejší den, na to, že šlo o první den festivalu, tak byl docela nabitý. Co se týče návštěvnosti, většinou ten první den areál až tak zaplněný nebývá, ale včera to vypadalo, že ta kapacita, která je okolo 50 tisíc, byla skoro naplněná. Určitě to byl velký rozdíl třeba oproti loňsku. Tak uvidíme, kolik lidí dnes přiláká zpěvačka LP. Zrovna před chvíli jsem doposlouchal tady zvukovou zkoušku její kapely.
1: Na co si dávat jako návštěvník festivalu pozor?
2: No, teď to bude spíš doprava. Kdo přijíždí na festival tramvají a je zvyklý vystupovat na zastávce Dolní Vítkovice, tak pozor, kvůli stavbě je tam uzavřený chodník podél Místecké ulice směrem do centra a směrem vlastně k hlavnímu vstupu na festival. Policisté proto doporučí vystoupit až na zastávce Dolní oblast, Hlubina a potom podchodem pod Místeckou. No a při návratu z festivalu domů je třeba počítat s tím, že se lidé možná nemusí vejít do tramvají, přestože jsou posílené spoje. Včera se to párkrát stalo. Jinak taky to dnes vypadá podle předpovědi na teplejší počasí. Teploty budou atakovat 30, takže i na to se asi bude dobré dnes připravit.
1: Zmínili jsme americkou zpěvačku LP, ta velmi roztomilé na Instagramu zvala.

0: hosty na Colors of Ostrava a její koncert. Co dnes ještě návštěvníky čeká?
1: Tak dalším takovým velkým jménem je Tomora a to je společný projekt Toma Rowlandse z legendárních The Chemical Brothers a zpěvačky Aurory. No a třeba zmíním z českých interpretů Načevu, která taky letos vydává poprvé na vinilu legendární album Nebe je rudý. Ta dnes vystoupí se svou novou kapelou. 50 let na scéně třeba oslaví Lenka Dusilová, která vystoupí v Gongu. Půjde o takovou retrospektivu a mezi hosty bude třeba David Koller. Na koncerty ale třeba se rezervovat. Na divadelní scéně v Gongu už za 20 minut začne představení Shreks, hra o přežití se Simonou Levandovskou. Herečka pak bude i hostem Libora Boučka v Airstreamu Radiožurnálu. No a na Melting Potu se zase odvážlivci můžou přihlásit do kvízu Akademie věd poraz vše věda. No a třeba o půl sedmé, pak také na Melting Potu si bude Jan Pokorný povídat s historičkou Dagmar Hajkovou, která v loni v září otevírala tajemnou obálku s posledním odkazem Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Promiň, to znělo jako poraz vlas, děda vše věda. To poměrně vtipné. Reportér František Kuča. Františku, děkujeme. Zveme do Ostravy na Colors of Ostrava. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Tady je dopolední radiožurnál 2:15. V Česku stále zůstávají stovky míst bez dostatečného signálu pro mobily. Český telekomunikační úřad eviduje kolem 1300 lokalit, které patří mezi takzvaná bílá místa. Dalších 600 míst se do seznamu přihlásilo samo a odborníci sílu signálu v těchto dnech ověřují. Detaily dodáme ještě do 11:30. Teď je to aktuální dopravní informace pro vás.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my přinášíme důležité upozornění a varování z dálnice D8. Pokud jedete směrem z Prahy do Ústí, buďte velmi opatrní za sjezdem na Lovosice. Na 50. kilometru leží v levém pruhu větší dřevěná bedna. Ještě jednou opakujeme, dálnice D8 z Prahy do Ústí, za sjezdem na Lovosice 50. kilometr, v levém pruhu dřevěná bedna. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Bez stabilního signálu pro mobily jsou po celém Česku stále stovky míst. Jde o lokality, ve kterých nemá dostatečný signál 97% obyvatel. Český telekomunikační úřad proto určil místa, kde mají operátoři pokrytí postupně zlepšit. Bez signálu jsou třeba v Českém lese v Plzeňském kraji. Tam je reportér Jan Markup. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. No tak míst se špatným nebo vůbec žádným signálem je v Českém lese několik. Třeba lokality Stará Knížecí Huť, Rybník, Pleš, Bystřice. Je to vlastně takový pás nepravidelný lemující hranici s Německem. Pro turisty to samozřejmě může být problém. V části Českého lesa jim ale v případě potřeby můžou pomáhat záchranáři z Royal Rangers. Po terénu výjíždějí hlavně o víkendech a lokalitu od té tachovské části až směrem ke Klenčí pod Čerchovem, což už je Domažlicko, monitorují. Podle velitele Tomáše Rusňáka řešili třeba loni zhruba 25 případů a většinou se jednalo právě o lidi, kteří zabloudili třeba i kvůli nulovému telefonnímu signálu. I pro ně pak vznikl na vrchu Havran takový speciální přístřešek, kde lidé najdou základní vybavení první pomoci, ale zároveň je možné odsud kontaktovat operátora Royal Rangers a přivolat si tak pomoc. V plánu jsou prý i další podobně vybavená místa, ale podle Tomáše Rusňáka je nejprve nutné sehnat dostatek peněz.
0: Další z takových oblastí jsou Orlické hory, tam je reportér Jiří Hofman. Zdravíme.
2: Dobrý den, tak v létě do Orlických hor míří výrazně víc návštěvníků, než v klidu trvale žije obyvatel a právě turisté můžou být výpadky mobilního signálu nepříjemně zaskočeni. Telefon dnes totiž používají nejen k navigaci nebo hledání ubytování, ale také při placení nebo když potřebují rychle přivolat pomoc. Záchranáři z Orlických hor proto doporučují si raději stáhnout mapy do mobilu pro režim offline. Český telekomunikační úřad tedy zařadil do seznamu bílých míst oblasti Orlických hor a přilehlého pohraničí celkem 13 obcí. Jsou mezi nimi například Nový Hrádek, Kounov, Zdobnice, Rokytnice v Orlických horách nebo v Pardubickém kraji Letohrad, Klášterec nad Orlicí, Nekoš, Tichonín a Králíky.
0: Ubývá takových bílých míst?
2: Tak operátoři společně se společností CETIN pokrytí postupně zlepšují. Jedním z důležitých vysílačů pro tuto část Orlických hor je stanice na Haničce u Rokytnice v Orlických horách. Další základnovou stanici připravuje T-Mobile Festival a do budoucna počítá také s projekty pro hluky a šediviny. Výstavu ale často zpomaluje povolovací proces a jednání s vlastníky pozemků. Příprava nové základnové stanice tak běžně trvá 3 až 4 roky.
0: Říká ve vysílání Radiožurnálu reportér Jiří Hofman z Orlických hor. Jiří, díky a naschledanou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Filip Turek boural, převrátil nemocniční Fábii a dočasně se vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Je pro trvalou rezignaci důvod a co na to premiér?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane.
1: Tady je Radio Žurnál, zprávy na iRozhlas.cz a ve vysílání už za chvíli v 11:30.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů, oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak plánuje ministerstvo před vánočním období. Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu, zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémová opatření, preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií nebo včasnější řešení podezřelých případů. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Washington tak reaguje na epidemii eboli. Podle Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic se současná epidemie šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují přes 2000 nemocných, z toho víc než 750 lidí chorobu nepřežilo. A obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 menších lokalit v oblasti podél česko-polské hranice. Jde například o Nový Hrádek, Zdobnici, Rokytnici nebo Olešnici v Orlických horách. Mobilní operátoři proto plánují výstavbu nových vysílačů.
5: Sport.
4: Argentina se probojovala do finále mistrovství světa ve fotbale. Nad Anglií vyhrála 2-1. Díky brankám Enza Fernandéze a Lautara Martinéze skóre v závěru utkání otočila. Na oba góly přihrával kapitán úřadujících světových šampionů Lionel Messi. Argentinu čeká v boji o obhajobu titulu zápas se Španělskem. Anglie se o bronz utká s Francií.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace v Brněnské u průhonic na D1 kamiony u Ostrovačic. Hned na úvod dobrá zpráva z výjezdu z Prahy směr brněnská dálnice D1. Před průhonicemi na 5,5 kilometru už se opět projíždí všemi třemi pruhy. Následky nehody za Orlanem odklizené, fronta od Opatova se dala celkem rychle do pohybu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se délka kolony stále mění dle momentální intenzity provozu. Teď aktuálně se do ní dojíždí těsně za Ostrovačicemi na 78. kilometru. Tam brzdí kamiony v pravém pruhu, osobní auta v levém oku dál na 80. A D1 do Třetice teď směr z Brna do Prahy. V okolí sjezdu na Měřín od tého 34. kilometru zabrali silničáři levý pruh. Zpomaluje se na kilometru 136, zdržení do 10 minut. D8 směrem z Ústí do Prahy plná nákladních souprav z úrovně Odoleny vody přibližně z 6. kilometru. Posouvají se až do rekonstruované k Belské. A silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Komorovic kolony v obou směrech. O něco delší zhruba 20-minutová se sune od D1, přesněji od Bystrkova. Z druhé strany od Onšovic ztratíte čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přeháníky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy. Dál je s vámi dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
1: 4:30. Jaký je Matt Damon jako řecký hrdina Odysseus a jak americký režisér Christopher Nolan převedl Homerův epos do filmové podoby? Za malou chvíli vám to řekne v naší pravidelné čtvrteční filmové rubrice filmový kritik Pavel Sladký. Zůstaňte u nás, krásné čtvrteční dopoledne.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
2: Nejočekávanější film letošního roku je ode dneška v kinech. Americký režisér Christopher Nolan, proslulý díky filmům jako Počátek, Temný rytíř nebo Oppenheimer, přichází se svým homerským vyprávěním ve filmu Odyssea.
3: After years of war, no one could stand between my men.
2: Titulního hrdinu Odyssea stělesnil Matt Damon, ve filmu hrají Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya nebo Charlize Theron. Hvězdně obsazenou Odysseu už viděli Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. Vítám tě, Pavle.
4: Hezké dopoledne.
2: Jak uchopil tento režisér klasický mýtus o strastiplném Odysseově návratu z doby té Troje?
4: Christopher Nolan vždycky rád vyprávěl na přeskáčku a nelineárně, takže není vůbec divu, že vyšel z toho homerského základu ve vyprávění, které právě není od A do Z, ale využívá různé retrospektivy, využívá těch věcí, které se Odysseovi na té cestě přihodily. To znamená, že na několik let zapomněl na misi svojí cesty a na návrat domů, na všechna ta různá setkání a na nadpřirozené bytosti. Christopher Nolan tohle všechno vypráví s důrazem na to, že to je příběh muže, který chtěl ovládat svůj osud, ale zároveň to bylo v době, kdy lidé se zodpovídali bohům, a to bohům různým, kteří stáli i proti sobě. Takže takhle vypadá jeho verze eposu o Odysseově návratu.
2: Na jaká témata se v tom filmu soustředí?
4: Jedno téma je ten lidský osud a to, do jaké míry jsme za něj zodpovědní, protože Odysseus byl zodpovědný za svoje vojáky, které nejenom, že přivezl do Troji, podařilo se jim Troju porazit a vyplenit, ale byl taky zodpovědný za jejich návrat a za to, aby v jejich průběhu nenaštvali bohy. Takže ta zodpovědnost je určitě s jedním témat. A potom druhým velkým tématem toho filmu je, jak se vítězství obrací proti člověku, který vyhrál. Že vítězství nemusí být něčím, co je nějakým velkým přínosem, jak pro tu titulní postavu, tak pro lidi kolem něj. A potom je tam v tom filmu rozesetá ještě řada dalších témat postavení žen v té době a další a další.
2: Už předtím dlouho dopředu se diskutovalo o historické věrnosti a castingu toho snímku. Co ty si o to myslíš, jak se na to díváš?
4: Mně to hlava nebere většinu těch výtek, hlavně těch, co se týkají realismu toho filmu, protože to je film podle básnického eposu a ne podle nějakého skutečného příběhu, který by se stal v nějakém konkrétním roce. Takže tu licenci bych Christopheru Nolanovi přiznal dost stoprocentní, to, že se některé lodě míň podobají řeckým a víc vikingským, že některá zbroj nesedí, mně je to vlastně hodně šumafuk, když na ten film koukám. A potom druhá sada těch výtek je vlastně otevřeně rasistická nebo transfobní. Nerozumím tomu, proč by nějaký herec, který prošel tranzicí a je teď mužem, nemohl hrát mužskou roli, zvlášť když to v tom filmu nějak nevystupuje do popředí a víme, že Středomoří je nějaký kulturně smíšený prostor, takže spousta těch dalších výtek se buď úplně míjí podstatou a nebo jsou z nějakého důvodu skrytě nebo otevřeně záštiplné.
2: Jak tedy ty Odysseu hodnotíš?
4: Je to velká podívaná, je to film, který dostojí Homérovi a je nějakou jeho aktualizací, je to filmem, který v sobě skrývá zároveň velkolepost, ale zároveň nějakou i vlastně dost melancholickou intimní rovinu, nejenom v podobě Odyssea samotného. Až se na to naši posluchači, posluchačky budou koukat, tak si určitě všimnou, jak často se Nolan, jeho kameraman Hoyt van Hoytema a vůbec celý ten film vrací do bodu té Troji, kdy Odysseus vítězí, ale zároveň už v něm hlodá nějaké semínko pochybností. Takže za mě velmi pozoruhodná podívaná, která za ty skoro 3 hodiny v kině víc než dobře stojí.
2: Odyssea Christophera Nolana vstupuje dnes do českých kin. Hodnotil náš filmový kritik Pavel Sladký. A to pozitivně. Pavle, díky, nashledanou.
4: Díky, hezký den.
2: 2:45 na 12 posloucháte dopolední Radiožurnál ve čtvrtek 16. července.

0: Nedělní finále mistrovství světa ve fotbale budou hrát Španělsko a Argentina a těší se na to i parta 7 argentinských nadšenců, kteří už za svým týmem v obytném voze během turnaje najezdili 10 000 kilometrů. Tuhle partu vám představíme už za chvíli, teď se vracíme zpátky na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A zdržení na D1 za Ostrovačicemi, v Praze nehody v Brněnské a také na Barandovském mostu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona kamionů od Ostrovačic stále se 178. kilometru. Osobní auta v levém pruhu brzdí o kus dál na kilometru 180. V Praze působí potíže hned dvě větší nehody na výjezdu ze Spořilovské směr magistrála. Na úrovni Chodova v Brněnské srážka Jeřábu s osobním vozidlem kolona na 10 až 15 minut. Pak se bouralo i na výjezdu z Barandovského mostu směrem na jižní spojku. Tam je blokovaný levý pruh, v něm několik vozidel, kolona od Mrázovky na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A v 11.47 je na řadě fotbal.
3: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
0: Po dalším fascinujícím obratu v závěru zápasu Argentinci po celém světě slaví. Jejich národní fotbalový tým bude podruhé v řadě hrát v finále mistrovství světa. Po výhře 2-1 nad Anglií se přesune do New Yorku, kde na nedalekém stadionu v neděli nastoupí Messi a kolektiv k finále proti Španělům. Hráči a většina fanoušků se z Atlanty přesune na sever letecky, ale někteří zvládnou těch 1400 kilometrů i po zemi. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji vypátral 7 argentinských nadšenců, kteří takhle v obytném voze zvládli po stopách svého týmu už 10 000 kilometrů.
4: Hernán Romero, de la banda de New York.
5: Argentinec Hernán Romero žije už skoro 30 let v New Yorku a vlastní velký obytný vůz, a tak byl plán pro tento šampionát jasný. Vydat se po stopách Lionela Messiho a dalších fotbalistů z modrobílého národního týmu. Hernán pozval 6 kamarádů ze své původní vlasti a vydali se na cestu pěkně po Americku. Základní skupina byla snadná, stačilo přejet necelých 8 hodin mezi Kansas City a Dallasem. Potom už to začalo být dobrodružnější. Na první kolo vyřazovat vazovací fáze s Kapverdami to měli do Miami 2000 kilometrů, tedy 20 hodin cesty. Hernán říká, že je to zábavné a taky ekonomické, rozhodně levnější než cestovat letadlem a spát v hotelích. Uvnitř karavanu je 7 lůžek, koupelna se záchodem, sprcha, kuchyň a velmi se hodí taky klimatizace, ukazuje mi Hernán. Argentina totiž hrála v hodně parných oblastech, kromě Kansas City, Dallasu a Miami byli Hernán a jeho kamarádi taky dvakrát v Atlantě. Naposledy teď při semifinále s Anglií. Vítězství nad ní si argentinská parta, která si říká La Banda New York, obzvlášť vychutnala. Je to vždycky speciální zápas a velká rivalita, zdůrazňuje Hernán. Tenhle karavan je zároveň tak trochu taková pojízdná fotbalová svatyně s portréty hlavních idolů. Když pojedete na silnici těsně za ním, budete se dotvářet dívat Diegu Maradonovi v nadživotní velikosti. A když vás předjede zleva, uvidíte tam se zlatým pohárem 3 hlavní hrdiny, kteří dotáhli Argentinu ke 3 dosavadním titulům mistra světa, tedy Kempese, Maradonu a Messi. Hernán říká, že výzdobu navrhoval a vyrobil sám, trvalo mu to prý rok. S Mariem Kempesem, střelcem vítězného finálového gólu Argentiny na šampionátu 1978, se prý osobně zná a ukazuje mi i jeho podpis na karavanu. Největším idolem je pro něj ale Maradona, fotbalista z lidu, hvězda Hernánova mládí a velký bojovník, což Argentinci oceňují. Messi je pro Hernána až třetí v pořadí, i když i jeho velmi uznává. A právě od něj teď Argentinci nejen z newyorské bandy očekávají, že zařídí historicky první argentinskou obhajobu světového titulu. Na další vstupenky na zápasy už prý Hernán Romero a jeho kamarádi nemají peníze, takže na finále se zřejmě přímo na stadionu nepodívají. Ale i tak se Hernán raduje, že teď může zamířit s obytným vozem domů k New Yorku a těší se, jak tam oslaví nedělní triumf nad Španěli.
4: Ze
5: Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 6 minut do 12. hodiny, čas pro pozvánku dnešní polední publicistiky. Připravili pro vás i tu pozvánku Vladimír Kroc. Vladimíre, víte ve studiu.
1: Děkuju, dobrý den. Peking dnes oznámil, že Čech zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Čínská diplomacie zároveň kritizovala postup českých úřadů vůči čínským občanům a tvrdí, že na základě neopodstatněných obvinění zadržujeme čínského novináře. O případu budeme mluvit se sinologem Davidem Gardášem. V Milovicích slavnostně zprovoznili další úsek železniční tratě se zabezpečovacím systémem ETCS a víc si povíme s Vladimírem Říhou ze zprávy železnic. Na Rusy začíná dolehat válka vedená Kremlem proti Ukrajině, mimo jiné nedostatkem pohodných hmot. U benzínových stanic se tvoří opravdu dlouhé fronty a časté jsou i půtky mezi řidiči. Další si řekneme s Petrou Procházkovou z deníku N.
0: Za 5 minut hlavní zprávy, za 15 publicistika a Vladimír Kroc. Vladimíre, díky, ať se daří.
1: Těším se, na shledanou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Naše jaderné zdroje jsou podle ministra průmyslu v bezvadné kondici a jejich životnost lze prodloužit. Je prodloužení doby fungování jaderných elektráren tak snadné? Neměla by vláda více pracovat na rozvoji obnovitelných zdrojů? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a město Plzeň.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 2 týdny z domu kvůli domácímu násilí. Tvrdí, že je nevinný.
6: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
5: Čína potvrdila zadržení českého občana.
7: Českého občana nedávno začaly čínské státní bezpečnostní úřady vyšetřovat v souladu se zákonem kvůli podezření z kriminálních činů ohrožení národní bezpečnosti.
5: Argentina zdolala Anglii 2-1 a postoupila do finále fotbalového mistrovství světa. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy popojíždí dlouhá kolona před omezením u letiště. A čekáme oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami, večer bude srážek ubývat. Teploty nejčastěji do 30 stupňů. Je čtvrtek.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden údajně napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili 3 zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní.
8: Foldyna potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný a na další otázky odmítl odpovídat.
6: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
8: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nechtěl případ komentovat.
9: Případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné.
8: K incidentu se odmítla vyjádřit i Foldynova manželka. Artur Janoušek, Radiožurnál.
5: Čecha zadrženého v Číně tamní úřady vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Oznámilo to čínské ministerstvo zahraničí. Informaci o jeho zadržení včera potvrdilo i české ministerstvo zahraničí s tím, že je s ním v kontaktu. Čínské ministerstvo zároveň skritizovalo zatčení čínského občana v Česku.
10: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Tian prohlásil, že je Čech zadržený v červnu vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Dodal, že české úřady zatkly čínského novináře na základě údajně neopodstatněných obvinění. Čína je prý proti a vyzývá k jeho propuštění. Číně na v lednu zatkli čeští kriminalisté kvůli podezření ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Ve vazbě čeká na soud.
11: Pokud je pravda, že českého občana zadrželi, aby ho mohli v úzovkách vyměnit za čínského špiona, tak by možná čeští občané měli mít od vlády tu informaci, že cestovat do Číny je rizikové, protože se z vás může stát rukojmí.
10: Řekl českému rozhlasu exministr zahraničí a poslanec za ODS Jan Lipavský. Zadržovaný Čech je podle Seznam zpráv podnikatel. Deník N uvádí, že v minulosti zastupoval zbrojařskou skupinu CSG miliardáře Michala Strnada. V Číně údajně na pozvání úřadů řešil certifikaci radarů pro letiště. Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Ukrajinští poslanci by už dnes mohli schválit složení nové vlády. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhij Korecký, který poslancům představí obměněnou vládu. Několik stovek lidí demonstrovalo v centru Kyjeva na protest proti tomu, že v kabinetu bude chybět dosavadní ministr obrany.
12: V příští ukrajinské vládě už nezasedne současný ministr obrany Michailo Fedorov, který odchod z kabinetu potvrdil. Fedorov by se podle médií měl stát novým šéfem státní zbrojařské společnosti Ukroboronprom. Na starosti bude mít zřejmě i licenční výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty by Ukrajina, pokud získá americký souhlas, mohla začít vyrábět už do konce letošního roku, domnívá se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Včera prezident Zelenský poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl obětovat současného ministra obrany Fedorova kvůli ustavičným sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským. Informovala o tom ukrajinská Pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců. Americká armáda v noci znovu útočila na Irán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit iránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu.
13: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k iránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly. Iránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
5: Lidé na Jižní Moravě sčítají škody po bouřkách. Hasiči kvůli nim měli od včera přes 200 výjezdů. Podle meteorologů se nad krajem vytvořila supercela. Poškozené je například letní kino v Brně na Špilberku. Vítr poškodil taky střechy v Moravské Nové Vsi a nedalekých Prušánkách. Tam je reportérka Aneška Hlávková.
14: Tady od včerejšího večera funguje krizový štáb, který zatím řešil asi 5 desítek případů a lidé chodí hlásit škody ještě dnes. Hasiči tu řeší hlavně poškozené střechy domů a zaplavené sklepy. Voda zatekla taky do právě rekonstruované základní školy a vítr poškodil taky střechu mateřinky. Kvůli riziku pádu stromů a větví je zavřený taky hřbitov a cesty do místní části s vinařskými sklepy. Právě i vinaři po včerejšku hlásí škody na letošní sklizni. Podle předsedy Asociace nezávislých vinařů Jiřího Maděřiče z vedlejšího Moravského Žižkova mají vinaři na Břeclavsku a Hodonínsku škody od 10 až do 100% úrody. Z Prušánek Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: Správa železnic spustila další úsek s evropským zabezpečovačem ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými

0: vybavit technologií svoje vozidla. ETCS teď funguje na zhruba 1500 kilometrech českých tratí. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Americká zpěvačka LP se vrací na Colors of Ostrava. Je největší hvězdou dnešního programu. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Radiožurnál, který má mobilní studio přímo pod Vysokými Pecemi. A je tam teď reportér František Kuča.
2: Už 1:05 bude hostem speciálního vysílání v mobilním studiu Radiožurnálu zpěvačka Kateřina Marie Tichá, která i naživo zaspívá a od 15 hodin pak vystoupí na hlavním pódiu s kapelou Benjis. Když jsme u českých interpretů, tak 50 let na scéně slaví Lenka Dusilová, vystoupí v multifunkční aule Gong na takovém speciálním retrospektivním koncertu, hostem bude třeba David Koller. A další dá se říci česká hudební legenda je Načeva, která vystoupí na Full Moon Stage. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
3: Sport. Argentinští fotbalisté zabojují o obhajobu titulu mistrů světa. Po výhře nad Anglií 2-1 postoupili do finále letošního šampionátu. Argentina od 55. minuty prohrávala, ale dvěma góly v závěru utkání otočila. Na branku Enza Fernandéze i trefu Lautara Martinéze přihrával Lionel Messi. 39-letý kapitán po postupu do finále zdůraznil, že klíčový je týmový přístup.
4: Snažím se týmu pomoct, jak jen můžu. Jsem rád, že to pořád dokážu. V této fázi kariéry pro mě nejsou důležitá individuální ocenění ani statistiky. Nejvíc mi záleží na tom, aby byla Argentina úspěšná a aby naši fanoušci prožívali s reprezentací další výjimečné chvíle.
3: Argentina se v nedělním finále utká se Španělskem. Anglie nastoupí v sobotu proti Francii v zápase o bronz. Radiožurnál Sport nabídne oba duely v přímém přenosu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení od Ostrovačic další před Měřínem. Na D1 z Prahy do Brna neměná situace v okolí Ostrovačic. Nákladní soupravy zpomalují na stém 79. kilometru osobní auta před Kývalkou. D1 z Brna do Prahy a kratší zdržení před omezením u Měřína. Fronta ze stého 36. kilometru nejvýše na 10 minut. Na D10 z Prahy do Turnova zdržení před Boleslaví kolona od sjezdu na Nymburk z 39. kilometru sune se k nehodě na 41. Na D7 před Prahou od Slaného fronta před omezením u letiště už se krátí, od sjezdu na Tuchoměřice ztratíte jen pár minut. Horší je to na D8 před Prahou z Ústí kolona kamionu od Klíčana ze 3. kilometru až do omezení ve Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy. A na ně navazuje publicistika s Vladimírem Krocem.
7: Co mohou čínské úřady sledovat zadržením českého občana, jehož údajně podezřívají z ohrožení státní bezpečnosti? Jakým tempem postupuje na železnici v Česku zabezpečení systémem ETCS? A jak se ruské úřady snaží uklidnit ostré konflikty, které na benzinových pumpách vyvolává prudký propad v dodávkách pohonných hmot? Peking oznámil, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Čínská diplomacie zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Peking vyzval českou stranu, aby ho okamžitě propustila. Podle informací serveru Seznam zprávy byl český občan zadržen v Číně na konci června. Deník N napsal, že totožnost zadrženého zná a že v minulosti spolupracoval se zbrojařskou skupinou CSG podnikatele Michala Strnada. V Číně podle deníku N zastupoval také společnost Eldis, která do skupiny patří a vyrábí radarové systémy. Skupina CSG dnes sdělila, že žádný její zaměstnanec nebyl v Číně zadržen. Sinologa a analytika projektu Synopsis Davida Gardáše jsem se krátce předpolednem zeptal, jak si přeložit formulaci čínského ministerstva zahraničí, že zadržený český občan je vyšetřován pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
8: V podstatě se jedná o paragraf, který je velice vágní a ohebný. Mimo jiné také často cílí i na domácí občany Čínské lidové republiky, například z řad disidentů, novinářů, aktivistů nebo představitelů etnických menšin, Ujgurů, Tibetanů a dalších. Nicméně v posledních letech byl často využíván právě i na zahraniční občany, mimo jiné z Austrálie, Kanady, Japonska a podobně. Takže v tomto ohledu se jedná o jakýsi nástroj, který může sloužit

0: nějaké zájmy, sekuritizace, tedy zabezpečení, ani ne tak státu samotného, byť se jedná o státní bezpečnost, ale často také strany, která tomuto státu vládne, tedy komunistické strany Číny.
1: Je možné z dostupných informací vyčíst něco víc o tom případu?
0: Zatím jsou ty informace poměrně skoupé, takže usuzujeme z toho, co máme k dispozici. Seznam zprávy a Deník N přišli s tím, že byl tedy český občan zadržen na konci června na letišti v Číně. Následně mělo dojít k nějakému rozšíření těch informací o to, že se jedná o zaměstnance společnosti Eldis, která dodává radarové systémy, mimo jiné právě do Čínské lidové republiky. Někdy už od roku 2018-19, kdy měla první zakázky, takže je to dlouhodobější spolupráce. Nicméně před několika měsíci jiná společnost ze skupiny Čekoslovák Group, nejbohatšího Čecha Michala Strnada, byla uvalena na sankční seznam Čínské lidové republiky za spolupráci s Tchajwanem, tedy oficiálně Čínskou republikou. A to byla tedy společnost Excalibur, která dodává podobně také zbraňové systémy a spadá do stejné skupiny Čekoslovák Group. Takže je otázka, nakolik tyto případy mohou souviset, či jestli je tam nějaká úměra.
1: No právě, chystal jsem si otázku, jestli to může nějak souviset. Co si o to myslíte vy?
0: Vyloučit to nemůžeme, protože skutečně pro Čínu je to citlivá otázka. Já osobně nemám informace, zda přímo společnost Eldis dodává i Tchajwanu, nicméně, jak zmiňuji, může to být i nějaká vedlejší zprostředkovaná spolupráce v rámci skupiny Čekoslovák Group, která takto byla trnem v oku Čínské lidové republice, takže je to jedna z možností.
1: No a jak pravděpodobný může být scénář, že Peking by mohl mít zájem vyměnit zadrženého Čecha za čínského novináře, propagandistu Yang Imina, který je v Česku ve vazbě na základě obvinění ze špionáže?
0: Tak skutečně tento scénář je reálný, nebyl by určitě první a v tomto kontextu hovoříme o takzvané diplomacii rukojmích, kdy jedna strana tedy využije začení zadržení občana druhé strany a následně využívá jako páku k prosazení svých vlastních zájmů, ať už tedy propuštění svých občanů nebo například nějaké diplomatické zmírnění. To byl například případ Austrálie během pandemie COVID, kdy Austrálie žádala o prošetření vlastně původu této pandemie ve Wuhanu a následně Čína zadržela australskou novinářku na území Číny a držela ji zhruba po dobu 3 let. Podobně tak v případě Kanady, kdy Kanada zatkla finanční ředitelku společnosti Huawei v roce 2018 a několik dní na to Čína zatkla takto 2 občany kanadské národnosti. Stejně tak je držela 3 roky a stejně tak byli propuštěni snad v závislosti několika hodin poté, co Kanada propustila tuto finanční ředitelku. Takže je to často využívaný koncept té diplomacie rukojmí.
1: Minister zahraničí Petr Maceňka na květnovém zasedání Rady bezpečnosti OSN sdělil čínskému protějšku, že o dalším postupu nebo o osudu Yang Imina rozhodne česká nezávislá justice. Dá se říct, že případný zmíněný výměný obchod s Pekingem by byl v takovém případě krajně složitý?
0: Nepochybně by byl komplikovaný z toho právního hlediska, protože jednak je tedy potřeba počkat na vyjádření a rozsudek českého soudu a následně vůbec proces té výměny by mohl být značně komplikovaný. Možná jej takto vyhostit nebo přenechat výkon toho trestu na území Čínské lidové republiky, ale že by to posloužilo jako otevřená výměna, samozřejmě i to by mělo nějaké citlivé konotace, jestli by se to bralo jako ústupek čínské straně, je tam celá řada dalších otázek, které by kolem toho vznikaly.
1: Mohl by v té věci nějak účinně intervenovat při chystané cestě do Pekingu předseda poslanecké sněmovny za SPD Tomio Okamura?
0: Tak pan předseda přímo zmínil, že neplánuje řešit tedy bezprostředně právě tuto otázku, že jde řešit například turismus, obchodní vztahy a podobně. Nicméně v této souvislosti je teda taky zajímavý kontext, že právě Tomio Okamura se setkal několik dní po údajném zadržení českého občana na konci června na letišti v Číně právě s majitelem skupiny Čekoslovák Group, s Michalem Strnadem a zda řešili i tuto otázku, to je samozřejmě ve hvězdách, nebo já tyto informace nemám, můžeme pouze spekulovat, ale minimálně ta časová linka je velice zajímavá a nebylo by tedy od věci se zamyslet i nad tím, jestli neřešili tuto věc.
1: Upozorňuje sinolog a analytik projektu Synopsis David Gardáš. Děkuju vám. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji hezké poledne posluchačům.
2: V
1: Milovicích s velkou slávou ukončili instalaci zabezpečovacího systému ETCS na trati mezi Prahou a Milovicemi. Hlavním cílem zavádění ETCS na české tratě je zvýšení bezpečnosti cestujících. Podle ministerstva dopravy na síti s výhradním provozem zabezpečovače nedošlo od jeho zavedení k žádné nehodě ani k nedovolenému projetí červené. Do našeho přenosového vozu zdravím Vladimíra Říhu, ředitele Centra techniky a diagnostiky správy železnic. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: V provozu je tedy nově evropské vlakové zabezpečovací zařízení na trati mezi Prahou a Milovicemi. Jak významný je to úsek?
2: Tak úsek je to určitě významný, jedná se o příměstskou dopravu, kde za den projede až 200 vlaků. Je to teda ve výsledku hustá doprava a my se snažíme využít potenciál těch vozidel vybavených ETCS a ty dopravní ramena vybavovat i stacionární části ETCS, aby bylo využito právě smysluplně.
1: Jak hustá je tedy zatím železniční síť opatřená systémem ETCS a co to zatím přineslo?
2: V tuto chvíli máme skoro 1500 km tratí vybavený systémem ETCS level 2. Z toho 670 km je ve výhradním provozu, to znamená, tam mohou jezdit jenom vozidla opravdu vybavená systémem ETCS a jak už jste zmínil v tom úvodu, vlastně nedošlo na těchto tratích žádnému projetí vlastně návěstidla. Jo, takže opravdu to zvýšení bezpečnosti je markantní a dostali jsme se úplně na jinou úroveň z pohledu bezpečnosti železnic.
1: Jak před měsícem ve své zprávě upozornil Nejvyšší kontrolní úřad, zavádění ETCS opravdu zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích, ale ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí, což byl vlastně další požadavek, to zatím nevedlo. Proč?
2: Ono to vždycky takový kompromis, samozřejmě to zvýšení je jednoznačné, tam ohledně té zvýšení dostupnosti to ještě jsou nějaké konsekvence, je potřeba pak dalších ještě vlastně do úprav, které budou následovat v následujících letech. Jo, nejde to vlastně udělat najednou, protože v tu chvíli by se ten provoz musel úplně zastavit, takže to je ještě před námi, mluvíme pak o ETCS benefity a podobně a hlavně v těch úsecích, kde máme kapacitní problémy, potom musíme teda udělat nějaké ještě další úpravy.
1: A co jsou tedy ETCS benefity, abychom si to vysvětlili?
2: Tak de facto už pak opouštíme to konvenční návěstění, návěstidla, můžeme tam udělat více oddílů, takzvaně to znamená, dokážeme tam nahustit do daných úseků více vlaků najednou.
1: Jaké byly dosavadní náklady zavádění systému ETCS?
2: Jo, tak teď jste mě zaskočil, ale tak bavíme se o miliardách, jo, určitě ty náklady jsou veliký, proto
1: i na těch... Se to blížilo 5 miliardám, jestli se nepletu.
2: Ta traťová část, pak samozřejmě se bavíme i o těch obrních částech ETC, to znamená umístěvání toho ETC na těch vozidlech, kde se bavíme zhruba o 10 milionech na vozidlo, proto vlastně my potřebujeme i teďka smysluplně rozšířit tu síť, aby ty vozidla byly využitý ten potenciál, který tam dneska je a zvýšili jsme tu bezpečnost na více tratích.
1: No jenomže správa železnic už v květnu oznámila, že omezuje plány na zavádění ETCS v dalších letech. Do roku 2033 plánuje elektrizovat 590 km tratí, zatímco dosud se počítalo se zavedením trolejí na více než 2400 km do roku 2034. Je to hodně čísel, ale je to velký rozdíl. Proč? Co ta změna znamená pro bezpečnost železniční dopravy?
2: No tak znamená to, že se posouváme trošku doprava. Jak jsme už se tady řekli, ty investice do toho jsou velké. My se snažíme vymyslet formy, aby na těch tratích, kde není až ta hustota tak velká, kde ten provoz vlastně není až tak velký, tak vymyslet nějakou levnější formu systému ETCS. Bavíme se o ETCS úrovně stop, level 1 a podobných.
1: Jenom zkuste vysvětlit pro laika, co to znamená.
2: No, znamená to, že už to trochu nemáte už takový komfort z hlediska toho úplného hlídání. Furt hlídáte tu bezpečnost, ale samozřejmě tam nejste úplně tak kapacitně jako na těch hlavních tratích. Tam trošku omezíte kapacitu. Ale nevadí nám to, protože na těch vedlejších tratích není až ten provoz zase tak velký, takže musíme právě hledat tyhle ty způsoby řešení.
1: Čili nemělo by to ale snížit tu bezpečnost provozu, což je prvořadý úkol?
2: Ne, samozřejmě tu bezpečnost to zvýší jednoznačně. Jo, dneska tam vlastně...
1: Ne, teď myslím ten kompromis, že vlastně je to levnější zařízení, které nesplňuje ta původní očekávání.
2: Ano. Tak vždycky můžete mít úplně nejlepší řešení, ale samozřejmě tím pádem zase omezíte pak tu spolehlivost, dostupnost toho systému. Takže furt se bavíme o tom, že na těch tratích zvyšujeme bezpečnost oproti stávajícímu stavu. Ale vždycky můžete mít ještě něco lepšího.
1: Praha a Středočeský kraj se v červnu ohradili proti tomu avizovanému omezení plánů na zavádění zabezpečovacího systému ETCS a stát by se podle nich měl držet koncepce, která byla schválená v roce 2023, protože, a teď cituji, nenadálými změnami znehodnocuje investice krajů a poškozuje cestující. Budete hledat nějaký společný kompromis?
2: Tak určitě se musíme s kraji a s asociacemi o tom bavit. Na druhou stranu musíme si říct, že ta železnice opravdu je bezpečná a tím ETCS i nižší úrovně ji děláme ještě bezpečnější, takže vlastně vycházíme požadavkům lidí na zvýšení bezpečnosti železnic. Na druhou stranu musíme říct, že ty investice jsou opravdu veliké a není to ufinancovatelné, pokud bychom to chtěli dělat v pár letech. Musíme to prostě natáhnout trošku více doprava.
1: Správa železnic spolu s ministerstvem dopravy usilují o zavedení pozice evropského koordinátora pro ETCS. Co si o toho slibujete?
2: Tak myslím si, že ty naše zkušenosti v rámci České republiky jsou opravdu veliké. Denodenně to vidím na těch statistikách, datových úložištích, které se nám plnějí spoustu datama. Vlastně firmy, které v Evropě dělají diagnostiku těchto systémů, tak říkají, že to v Evropě takový to množství dat, který tady u nás teče, neviděli. Takže to mi jenom dokazuje to, že opravdu jsme jako v tom hodně daleko a máme co předávat dál zkušenosti z České republiky.
1: Vladimír Říha, ředitel Centra techniky a diagnostiky správy železnic. Děkuju vám. Naschledanou.
2: Taky děkuju. Naschledanou. Mějte hezký den.
1: Nejméně dva lidé zahynuli a další utrpěli zranění při nejnovějším ruském útoku na Kyjev. Terčem ruských náletů se stal i východoukrajinský Charkov a přístavy na jihu země. Ruská protivzdušná obrana naopak uvádí, že v noci se střelila 375 dronů nad 18 regiony, včetně okolí Moskvy a Krymu. I ruské úřady informují o několika obětech na životech. Údery ukrajinských dronů se v posledních měsících zaměřují především na velké ropné rafinérie i v hloubi ruského území. Výrazně zasáhly produkci pohonných hmot. Podle agentury Reuters aktuálně pokrývá jen asi 65% běžné spotřeby, což se poměrně dramaticky odráží i na čerpacích stanicích na řadě míst Ruska.
3: Da ty co děláš? Ty žilu? Co děláš? Dva litry?
4: Vlastně,
3: jdi na
1: to. Sociální sítě jsou plné záběrů z vyhrocených potyček u benzínových pump. V řadě případů dochází i na fyzické násilí. Před čerpacími stanicemi stojí dlouhé fronty aut. Řidiči natáčejí videa, na kterých i velmi ostře komentují stav, do něhož se dostala země s tak bohatými zásobami strategických surovin. Víc teď s Petrou Procházkovou, reportérkou deníku N. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Jak vážná je situace u benzínových stanic a platí to pro celé Rusko?
5: No právě jak kde? Samozřejmě, že sociální sítě i my novináři si zkrátka vybíráme to, že se někde něco děje. Tam, kde fronta není, tak o tom nemáme tendenci příliš informovat, ale ta situace vážná je. Určitě nejvážnější za posledních 20 let. Ty fronty jsou především v jižním Rusku, v pohraničních oblastech, ano, na okupovaném Krymu, částečně i v Petrohradu a v Moskvě. Tam se ale vedení země snaží ty problémy eliminovat, protože to jsou města, která zkrátka jsou jaksi pro ruské vedení velice důležitá, veřejné mínění je tam pro ně určující. Problémy jsou ale i na Dálném východě, dokonce i v místech, kam ukrajinské drony nedoletí. V některých oblastech jsou ty fronty větší, v některých menší, ale celkově to zkrátka je benzínová krize, která zasahuje zhruba polovinu ruských regionů.
1: V úterý jsme mohli vidět záznam ze schůze vedení Rostovské oblasti, kde gubernátor Jurij Sjusar upozorňuje, že lidi jsou rozčílení a doslova zdivočelí v mnohahodinových frontách u pump a navrhuje, aby u nich dohlíželi na pořádek kozáci a dobrovolníci. Co tedy podnikají úřady ve snaze udržet situaci pod kontrolou?
5: Jak v kterém regionu? Právě někde se povolávají, protože nestačí ty běžné policejní jednotky to řešit, protože dokonce třeba v Čeljabinsku nebo v Novorosijsku došlo ke střelbě v té frontě. Prostě tam někdo vytáhl pistoli na někoho jiného, o kom si myslel, že ho předbíhá. Takže to už jsou prostě vážnější incidenty, dokonce tam byla jedna osoba zraněná do břicha a v některých oblastech se povolávají jaksi na pomoc při organizaci rámci těch front různé oddíly domobrany, někde dokonce středoškoláci různých vojenských škol, kteří mají hlídkovat u těch front a organizovat je. Takže každý ten region se to řeší trochu po svém. A někde zase naopak vznikají takové, bych řekla, jako samovolné oddíly, které jakoby z řad těch stojících v té frontě si zvolí někoho, kdo na tu frontu dohlíží a především v noci, kdy třeba řidiči spí za volantem, tak někdo hlídkuje, aby zkrátka někdo jiný nepředbíhal.
1: Na sociálních sítích jsou i záběry, na kterých pravoslavní duchovní na pumpách vyzývají ke klidu, kolem aut provádí jakési obřady. Putinová vláda se snaží řešit výpadek v produkci pohonných hmot dovozen z Běloruska. V červnu dokonce dosáhl rekordní úrovně. Jak si ale vysvětlit ceny, které vidí řidiči na panelech čerpacích stanic?
5: Ty ceny jsou poměrně vysoké, ale zase vzhledem k té situaci by mohly být ještě vyšší. Vláda se ale snaží ty ceny udržet v nějaké alespoň trochu přijatelné, prostě přijatelných hranicích a vlastně ze státního rozpočtu doplácí těm rafinériím, které ještě benzín vyrábí, za to, co vlastně tratí tím, že nemohou vyvážet, protože benzín, který se exportuje, je mnohonásobně dražší a ty firmy z toho mají obrovské zisky. Zatímco na ten vnitřní trh musí dodávat benzín levně. Takže z tohoto pohledu je to velký úder i pro státní rozpočet ruský, který už tak není v dobré kondici. A říká se, že tedy ekonomové předpovídají, že ten deficit, který byl plánovaný, už vlastně byl dosažený teď na jaře a že bude mnohonásobně překročen. Takže ono to má důsledky nejen na to chování a na veřejné mínění a to, co my jaksi nejraději popisujeme, ty rvačky v těch frontách, ale má to globální dopad právě i na ruskou ekonomiku.
1: Britský časopis Economist nedávno napsal, že v ruské společnosti sílí pocity úzkosti a hněvu, když k ní začíná doléhat válka, kterou vyvolala ruská agrese proti Ukrajině. Dosahují ty nálady takové míry, že už by měly znepokojovat Putinův režim?
5: No, to je vlastně těžká otázka. Ty nálady, máte pravdu, ano, já jsem třeba zaznamenala takovou, bych řekla, docela ukázkovou situaci v Magnitogorsku, kde starosta Magnitogorsku začal napomínat ty lidi stojící ve frontách, aby si vzpomněli, co museli vytrpět jejich předci ve velké vlastenecké válce a oni se tady rozčilují, když musí pár desítek hodin stát na benzín, tak to ty lidi doslova rozuřilo a byla tam slyšet velká kritika vůči úřadům, ale kritika vůči Kremlu, vůči Putinovi v těch frontách nezaznívá. Spíš naopak ho lidé vyzývají, aby s tím něco udělal, protože on je přece ten jediný mocný, který to dokáže vyřešit a na vině jsou zase ty místní úřady.
1: Aha. Tak to vysvětluje reportérka deníku N. Petra Procházková. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
5: Hezký den i vám, naschledanou.
1: To byla polední publicistika Vladimír Kroce. Teď už jsou připraveny další zprávy. Dobrý poslech.
4: Radiožurnál 12.30. Máme pro vás krátké zprávy. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, Jihomoravy a taky Ostravska. Lidé by tak měli být ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Serhije Koreckého. Oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Zmínil taky přípravy na zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server Bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a Bezrealitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojují o své provize a nechtějí upravit marže. A v Prosecké ulici v Praze 9 spadl stavební jeřáb a strhnul trolejové vedení. Událost se obešla bez zranění. Na místě zasahují hasiči a policisté, kteří ulici uzavřeli. Trolejbusová linka číslo 58 jezdí odklonem. Místem neprojedou ani auta. Sport. Dvě české tenistky dnes zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Tereza Valentová se odpoledne utká s Ruskou Sasnovičovou a večer pak Barbora Krejčíková nastoupí proti Francouzce Monetové. Sára Bejlek už mezi poslední osmičku tenistek prošla.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení od Ostrovačic také před Měřínem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolony kamionů od Ostrovačic ze 179. kilometru. Osobní auta v levém pruhu brzdí o kus dál na 180. A D1 ještě jednou teď směr z Brna do Prahy v okolí sjezdu na Měřín. Od 134. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Zpomaluje se na kilometru 137 zdržení do 10 minut. V Praze na hlavní části okruhu čekejte potíže v obou směrech. Z D1 na letiště kromě regulace vjezdu do obou tunelů, navíc i nehoda za sjezdem na Barrandov. Na 17. kilometru blokují levý pruh dvě havarovaná osobní auta. Kolona na výjezdu z Lochkovského tunelu je na více než půl hodiny. Jedete-li okruhem v opačném směru, tedy z letiště k D1, zdržení čekejte zatím z úrovně z Líčína z 23. kilometru. I tam ztratíte přes půl hodiny po pojížděním k nehodě u Ořechu. Na 19. kilometru v levém pruhu osobní auto s dodávkou. A Praha ještě jednou na jižní spojce z Barrandovského na Černý most. Kolona téměř od podjezdu magistrály. Zhruba 15 minut se jede k nehodě za Lanovým mostem. Prostřední pruh tam blokují dvě nabouraná osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přehánky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy. A po nich začíná dnešní vysílání radiožurnálu z Colors of Ostrava. Slovo má Petr Král.
8: Colors on Air na radiožurnálu s Petrem Králem.
9: Dobré odpoledne všem posluchačům, dobré odpoledne zejména všem posluchačům a divákům, kteří přišli sem před náš stříbrný Airstream. To je takové to stříbrné vozítko, uvnitř jehož je naše vysílací studio. Ano, je to to vozidlo, které se přesunulo rovnou z Karlovarského festivalu sem na Colors of Ostrava. Jsme tomu rádi, že jsme tady opět tak jako loňský rok a můžeme s vámi sdílet vysílání radiožurnálu naživo, takže ho můžete nejenom slyšet, ale i vidět. Náš Airstream je tady ale opatřen ještě takovou mini stage radiožurnálu, na které se vám představují interpreti, tedy někteří interpreti, kteří mají vždy ten, který den svůj koncert. No a ten interpret, ta interpretka, která už je připravena se svojí kapelou, respektive s částí svojí kapely, tak ta vám začne zpívat už za pár sekund. Poprosím vás všechny tady před Airstreamem, přivítejte Kateřinu Marii Tichou a kapelu Benjis.

0: Tady vám zpívala a hrála u Erstýmu radiožurnálu Kateřina Marie Tichá. Požádám jí, aby opustila část skupiny Benjis, která ji doprovázela a přišla sem ke mně. Doprovázeli jmenovitě Matouš Rohovský na kytaru a Pavel Sotoňák na klávesi. Kateřino, vítejte u nás Erstýmu, vítejte na Colors. Ono to není úplně poprvé, co jste tady. Už jste si tady odbyla svoje chvilky s Jelenem.
1: Je to tak, ale tohle je úplně něco jiného.
0: Je to úplně něco jiného. Dneska jste tady na té velké stage, na které před 7 lety zpíval a hrál David Stivka s kapelou, respektive s tím fragmentem, který je tady. Jaké to je po 7 letech být tam, kde byl váš velký učitel? Mimochodem, byla jste tady na tom vystoupení?
1: Byla jsem tady, byla jsem v publiku a strašně jsem to klukům přála a byla jsem šťastná, protože jsem věděla, že to pro ně hodně znamená i tady vlastně na domácí půdě, takže jsem prožívala velkou píchu. A teď ji prožívám zase, ale trošku jinak. No.
0: Není tam trošku nějaký trochu vnitřní pnutí z té velké stage České spořitelny, kde ve 3 hodiny, což je prakticky zanedlouho, tady budete hrát
1: je to
0: a zpívat?
1: Tak. No tak samozřejmě je to jako velká věc ale pro nás, ale myslím si, že jsme na to připravení, takže je tam hlavně těšení.
0: Vy jste udělala velký skok od těch Jelenů, se kterými jste začínala před kolika lety?
1: Asi před 13.
0: Před 13 lety. Jak dlouho už hrajete s Benjis?
1: Od roku 21, takže 5 let třeba.
0: Takže 5 let. Zdála jste se hudebně někam úplně jinam. Máte za sebou poměrně intenzivní období, kdy jste zpívala na inauguraci prezidenta hymnu, to se povede málo komu, hluboká úcta. Zpívala jste ve vyprodaném O2 Univerzu, jezdila jste s Markem Ztraceným. Teď Colors, co bude potom? Včera tady byl Miraj a povídal o Edenu.
1: Tak Eden ještě úplně není v těch plánech nejbližších, ale těšíme se hlavně na novou desku teď. No. Teďka letos bychom chtěli ideálně dokončit novou desku a začátkem příštího roku ji vydat a vlastně odstartovat zase novou éru naší muziky.
0: To předchozí album Plamen jste údajně naspívala na mikrofon z roku 1930.
1: Je to tak.
0: Co vás k tomu vedlo?
1: Mě vůbec nic k tomu nevedlo, ale můj producent ODD, Ondra Turták, tak on je hrozná jako hračička tady v tom a rád zkouší prostě všechny tyhle ty jako starý věci a ono to má svoje kouzlo. Samozřejmě s tím i dost víc starostí a úprav potom a člověk musí jako být hodně precizní a tak. Ale baví ho to, no. A mě potom taky, protože ty výsledky jsou fajn.
0: Takže dá se předpokládat, že pro to nové album si připraví nějaký podobný takový fórek?
1: Uvidíme. A třeba taky zase se posunul někam jinam za ty nějaký, já nevím, jak už je to dlouho, 2-3 roky.
0: No, skoro 3 roky to budou. Dali jste si na čas, ale jsme zvědaví na ten výsledek. Vy krom toho, že píšete písně, zpíváte, hrajete, skládáte, tak píšete také básně? Uh-huh. Nebo už na to nemáte čas?
1: Jako píšu, teď jsem vydala dokonce letos, myslím, že vyšla, nebo možná už loni.
0: No to loni.
1: Prosím, to strašně letí ten čas. No, takže jsem vydala druhou sbírku básniček, ale jako neplánuju teď v nejbližší době něco vydávat, protože ono se to tak musí hromadit nějakou dobu, aby z toho bylo něco, aby to nebylo na sílu, aby z toho bylo něco, co opravdu člověk chce sdělit.
0: A to mě zajímá, protože jsou muzikanti, kteří sáhnou po osvědčených verších, znám třeba Vladimír Mišík to dělá a dělá to krásně. Jak moc rozdílné jsou to disciplíny psát s vědomím, že píšu báseň anebo že píšu písňový text, nebo se to dá nějakým způsobem zohlednit a použít pro obé?
1: Já si myslím, že vždycky já píšu nějakou emoci, že to je jako ten můj první impuls a ta emoce občas se mi stvoří v hlavě v nějakým rýmu, který může být písňovej a občas se mi stvoří úplně bez rýmu, anebo ve slovech, který úplně do té písničky v té češtině jako nejdou. A ono si to samo vždycky pak určí, jestli dobře tohle vypadá, že spíš unese jenom báseň a tady ten kousek by možná by z něj mohla být jako píseň. Taky záleží, kolik toho chci říct. Ty básně můžou být velmi krátký, ale v té písni toho člověk obvykle musí sdělit trošku víc než 2 veršíky.
0: Takže je to trochu jiná disciplína. Vy jste byla proslulá s tím, že jste byla schopná si zbalit baťoch, odletět ze dne na den někam na druhou půlku zeměkoule, tam jít a dál a jít a pak se zase vrátit. Ještě to pořád takhle máte, nebo už to tak nemáte?
1: Jako musím říct, že když mi bylo 21, tak jsem byla mnohem statečnější, lomeno hloupější, tam je hrozně jako tenká hranice. A hodně jsem to jako neřešila, no. Vlastně Dá se to, když to trošičku zveličím, tak se dá říct, že mi bylo celkem jedno, jestli se vrátím zpátky nebo ne. Kdežto teď mám pocit, že mi hrozně moc záleží na tom životě, co mám tady, a čím víc jsem byla pryč, tím víc jsem začala milovat jako Čechy, naší krajinu, náš tady prostor a vlastně i to češství se vším jako dobrým i špatným. Takže teďka, když odjíždím, tak odjíždím s vědomím, že opravdu moc se chci vrátit zpátky. Takže i si myslím, že trošku méně riskuju.
0: Vy jste nedávno chodila po nějakých horách tady s batohem, není to tak?
1: Jo, něco na Instagramu jenom proběhlo? Krkonoše, no. Aha. Jenom Krkonoše s baťuškem.
0: Tak když jsme zmínili ten Instagram, někde jsem se dočetl, že jste si koupila aplikaci, která v podstatě ruší fungování jiných aplikací. Nabízí se otázka, zdali není lepší ty aplikace, které nechcete rovnou instalovat, a ne si platit aplikaci, která je bude blokovat. Já
1: jako
0: tomu nerozumím.
1: Samozřejmě jsou různý přístupy k této otázce, ale já vzhledem k tomu, že jako to, čím se živím, to, co jako děláme jako s klukama, tak to vyžaduje nějakou přítomnost třeba na sociálních sítích, a já to jako respektuju, že to tak je, nedá se s tím nic moc jako dělat, pokud chceme to dělat pořádně, takže já tam musím na těch sítích být. Mm-hmm. Ale zároveň cítím na sobě, že občas mě to pohltí, a někdy, když mám třeba nějaký těžší období, když mám hodně stresu nebo tak, tak jsem se přistihla, že třeba ráno vstanu a hodinu a půl, než vstanu, tak ležím v posteli a scrolluju prostě. Mm-hmm. A pak mám z toho blbou náladu, je mi z toho těžko, smutno, vlastně ani nevím proč. A úplně to jako nenávidím, když si představím, co všechno bych mohla dělat jinýho. Hmm. Takže jsem sáhla po takovýmhle řešení, a když zrovna přesně nejsem na Colors a nepotřebuju jako být online, tak si zapínám tady tu aplikaci, která, na který si musím vydělávat penízky imaginární, abych si mohla ten Instagram otevřít. Hmm. A prostě to na mě funguje, no? Co na to mám říct?
0: Upřímně já vím, proč máte tu náladu, kterou se před chvílí definovala při tom scrollování. Já když si to občas ráno otevřu, čtu to, taky mám taky, ale to se nedá nic dělat, přehled potřebujeme mít. Vy jste si vedla deník, na to máte ještě čas. Píšete si deník ještě?
1: Píšu.
0: Klasicky píšete deník jako do sešitu.
1: Já mám dva. Já mám jeden v poznámkách zamčených na telefonu, abych ho měla vždycky u sebe. A pak mám jeden papírovej, a tak to střídám, kam zrovna se mi to hodí víc napsat.
0: A proč to děláte?
1: No tak člověk mnohem víc rozumí tomu, co se mu děje v hlavě. A ještě když jste člověk, který neustále přemýšlí a nedokáže ten mozek vypnout úplně až jako sebedestruktivně, což já jsem, tak občas to vysypat na ten papír a nechat to tam nebo do těch poznámek je hrozně dobrý.
0: A vracíte se k tomu, nebo to tam zatím jenom shromažďujete s tím, že až jednou tak se k tomu vrátíte?
1: Vracím se k tomu. Jako nevracím se už k těm deníkům moc, když by bylo 14, ty jsou rozkošný, ale vracím se k ním třeba jednou za rok, nebo možná jednou za dva, ale jako furt je mám. Ale vracím se. Často se k ním vracím ve chvílích, kdy se třeba ve svém životě vrátím do nějakého místa, kde jsem byla, kde jsem něco prožila, a teď se tam vracím jako novej člověk a vlastně přepisuju tu vzpomínku, což mimochodem je třeba i dneska, kdy já se vracím vlastně na ty Colors po těch nevím kolika letech a vlastně jako ten zážitek tady nějakým způsobem ne, že přepíše, ale přidá něco novýho k tomu, co se tu dělo tehdy a jaký to bylo tehdy pro mě.
0: Mám pro vás velmi zásadní nápad. Vy jste se v jednom rozhovoru svěřil, že byste ráda hezky zvládla namluvit nějakou audioknihu.
1: Ano.
0: A že chcete s tím hlasem pracovat ještě jinak než pěvecky. Máte k tomu všechny předpoklady. Co kdybyste ty deníky jednou takhle načetla a vydala? Je to publikovatelné?
1: Jako spousta z toho ne. A spousta z toho asi ano. Ale já jsem o tom přemýšlela upřímně i z těch cest, ale já pořád bojuju v sobě s pocitem, jestli to není prostě takový moc jako narcistický, a jestli jako kdo, koho bude sakra zajímat, co mě jako overthinkerovi běží jako hlavou, jakože nevím, jestli jsem dost jako cool a zajímavá osoba na to, aby to chtěl někdo číst, a nechci to nikomu jako spát, jakože musela bych si říct, že to je něco, co opravdu má nějakou hodnotu, abych to vydala, a nevím, jestli to má nějakou hodnotu pro někoho jiného než pro mě.
0: Tak dejme tomu ještě pár vystoupení na Colors, Foutu a Edenech, a pak myslím, ten čas nastane. Začali jsme novým albem, je to čistě vaše dílo, nebo přispěla vaše kamarádka Tereza Balonová?
1: S Terkou děláme na písničkách pořád často, na jejich i na mých, takže na obou našich albech teďka bude ta naše spolupráce asi jako viditelná. No a jak už jsem mnohokrát říkala, já té Terce pomáhám dopisovat ty texty a nacházet ty slova, a ona mi pomáhá s těma melodiema.
0: Tak, Kateřina Marie Tichá, teď stále ještě hostem v našem RStreamu na Radiožurnálu. Od 15 hodin na Česká spořitelna Stage. Kolik máte zvukovou zkoušku?
1: Já si myslím, že za chvíli, no. Třeba za 30 minut, za 30... nebo něco takového.
0: Jo, tak jo. Dobře. Já vás teď vypustím zpátky za zbytkem vaší doprovodné kapely, respektive za částí kapely Benjis, která vás doprovází tady na v našem RStreamu, a pak si ještě zkusíme povídat a kluky vyšleme na tu zvukovku. Jasně. Trochu předstihu, aby měli nějaký náskok. Kateřina Marie Tichá, děkujeme.
1: Děkuju.

0: Kateřina Marie Tichá, Pavel Sotoňák klávesy, Matouš Rohovský kytara, doprovod, který dnes ještě na Colors of Ostrava i se zbytkem kapely Benjis uvidíte a uslyšíte od 15 hodin na Česká spořitelna stage. Úžasný potlesk. Tak zatímco pánové můžou balit a utíkat rychle na zvukovou zkoušku, která začne zhruba za půl hodiny, Kateřina Marie Tichá poběží záhy za nimi, protože myslí ještě dvě minuty budeme spolu povídat. Můžeme teď mluvit o kapele, která má momentálně hodně práce. Jsou to Benjis, kapela Davida Stypky. Jaké to je, když dívka vašeho křehkého vzezření musí koučovat kapelu, kolik u pěti mužů?
1: No, ten tým je ještě teďka už větší samozřejmě, takže jich je tam třeba 9 nebo tak něco. A já musím říct, že jsou to takový povahy a tak skvělí kluci a tak jako vzájemně máme mezi sebou takový respekt a úctu i vzhledem jako k tomu všemu, čím jsme si prošli, každý zvlášť i dohromady, že to je vlastně úplně jako krásný. Jasně, že máme těžší období, lehčí období, měli jsme takový jako líbánkový období, to pak skončilo, tak jsme řešili nějaký prostě věci, které byly potřeba vyřešit. A myslím si, že to je jako v úplně každém jiném vztahu, který člověk má, že o to musíme jako intenzivně a velmi pozorně pečovat. Ale je to krásný a neměnila bych to nikdy.
0: Umíte zakřičet?
1: Moc ne. Já, zrovna jsme se o tom nedávno bavili v kapele, shodou okolností, že mi říkal Maro, že by mu to jako nevadilo, kdybych občas se zakřičela. A já jsem říkala, já prostě nejsem ten typ. Já to dělám spíš tak, že když je nějaký problém s jedním člověkem, tak si ho vezmu stranou a snažím se to jako říct. Ani to vlastně nedělám jako v té skupině tolik, protože mám pocit, že si každý člověk zaslouží tu první kartu dostat jako stranou, aby se sám s tím nejdřív popral.
0: Ale evidentně máte rozhodovací právo, protože nebudu jmenovat, kdo z těch dvou, kteří už tady nejsou, si před chvílí posteskl, že si chtěli říct kraťasy a že jste to zakázala. Tak...
1: No tak my jsme naštěstí i toho názoru v kapele, že demokracie v kapele nefunguje. Takže
0: ano.
1: Je tam prostě diktátorství a já jsem diktátor.
0: Jste taková Margaret Thatcherová, nebo ještě bychom mohli do historie dál pro další paralely. Kateřina Marie Tichá, tak děkujeme, že jste si našla čas na Airstream Radiožurnálu a na naše vysílání. Moc přejeme, ať se vám koncert dnes od 15 hodin podaří. Těšíme se na nové album, na tu Auto Arenu i na ten Eden. Kateřina Marie Tichá, díky.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Posloucháte Radiožurnál z našeho Airstreamu dnes Colors of Ostrava.
2: Radiožurnál 13 hodin. Posloucháte zprávy s Eliškou Závrockou. Lidé nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. Epidemie eboli v Kongu se podle lékařů bez hranic šíří nejrychleji v historii. Argentina je ve finále fotbalového mistrovství světa, porazila Anglii. Kvůli nehodám se tvoří kolony na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. A čekáme oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude srážek ubývat. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Státní dluhopisy si v první emisi koupilo 92 tisíc Čechů. Cenné papíry pořídili v celkové hodnotě 74 miliard korun. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem mírně přes 4,5% ročně. Aktuální hodnota státních dluhopisů v oběhu teď podle rezortu představuje skoro 3,5% státního dluhu. Zájemci budou mít letos ještě dvě možnosti nákupu, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: Další příležitost k nákupu začne 24. srpna, kdy bude v nabídce pouze Flexibond. V předvánočním období pak proběhne třetí upisovací období s nabídkou opět všech tří typů dluhopisů.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se skoro 70% upisovatelů rozhodlo pro státní dluhopisy poprvé. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automatizovat automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Epidemii eboli v Demokratické republice Kongo se zdravotníkům nedaří dostat pod kontrolu, tvrdí to Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, podle které se nákaza šíří nejrychleji v historii. Úřady ve středoafrické zemi potvrdily víc než 2000 nemocných, přes 750 z nich na ebolu zemřelo.
5: Jde zatím o třetí největší epidemii viru, kterou se kdy podařilo zaznamenat. Situaci navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt v zemi a blížící se období dešťů. Lékaři bez hranic proto vyzývají k okamžitému rozšíření mezinárodní pomoci. Proti kmenu viru, který se z koňské provincie Ituri šíří od poloviny května, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Ojedinělé případy nákazy hlásí i sousední Uganda. Karolína Lásková, Radiožurnál.
2: Ve Vizovicích na Zlínsku začal čtyřdenní hudební festival Masters of Rock zaměřený na tvrdou, rockovou a metalovou hudbu. Organizátoři očekávají až 20 000 lidí ze 37 zemí světa. Ve festivalovém areálu je reportérka Blanka Hovandová.
6: 22. ročník odstartoval v poledne na hlavní scéně domácí kapela Fleret a 5000 Vizovice opravdu postupně černají pod náporem fanoušků v tričkách oblíbených metalových kapely ve velmi propracovaných kostýmech. Řidiči by při projíždění městem měli být velmi opatrní, protože opravdu i podél hlavního silničního tahu se pohybuje spousta chodců a ti přišli opravdu z velké dálky, někteří třeba z Austrálie, Chile a nebo Japonska. Z Vizovic Blanka Kovandová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa v řadě. Obhájci titulu světových šampionů porazili Anglii 2-1 po obratu skóre v závěru duelu. Německý trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel po zápase přiznal, že se nepovedla střídání a tým měl moc defenzivní přístup po vstřelené brance na 1-0.
8: Za to střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
7: Angličané v sobotu odehrají zápas o bronz s Francií. O den později ve finále mistrovství světa nastoupí Argentina proti Španělsku. Oba zápasy vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem a Měřínem, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte s kolonou od exitu 178 Ostrovačice až do omezení u D2. Osobní auta jedou levým pruhem místy sice plynulej, stejně jim celý úsek zabere kolem 3/4 hodiny. Na D1 z Brna směrem do Prahy u exitu Měřín 134 opravují telematiku, zabírají levý pruh, kolona začíná za Velkým Meziříčím na 138. kilometru, zdržení 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu za sjezdem do Karlovarské z 25. kilometru. Je to až na 40 minut za sjezd na Ořech. Na 19. kilometru řeší nehodu v levém pruhu. Taky na Pražském okruhu opačně kolona směrem z D1 na letiště začíná za Jesenicí na 1. kilometru. Popojíždí se roztrhanou frontou přes tunely s regulovaným provozem až za nájezd od Barandova na 17. kilometru. Je tam po nehodě taky blokovaný levý pruh. Osobní auta celý úsek jedou asi půl hodiny. A na silnici 52 Brno Mikulov se v křižovatce na Pasohlávky střetla dvě auta. Čekejte kratší kolony.
10: Je to prostředku silnice přesně, tak to tam zakráží asi při této divadlu vypouštěné.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přehánky a ojedinělé bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Radiožurnál dál vysílá z hudebního festivalu Colors of Ostrava. Slovo má znovu Petr Král.
11: Dobré odpoledne z Dolních Vítkovic. LP, Tomora, Odrinuna a další. Mnoho interpretů se dnes vystřídá na všech stagech tady na Colors of Ostrava festivalu, který jede už druhý den. Ale nejenom hudební stage jsou blízké tomuto festivalu. Máme tady také Melting Pot. Místo, kde se střídají různí zajímaví řečníci na různá témata. Jedno z těch témat bude také fotbal. A tím řečníkem bude fotbalový reprezentant a také náš fotbalový expert Pavel Horvát. Už za chvíli ho předstihu před jeho nechci nic úplně show, přivítáme tady v našem airstreamu.
12: Colors on Air na Radiožurnálu.

0: S vámi Radiožurnál, na Kellersov Ostrava jsme teď přivezli fotbal. Na diskuzním fóru Melting Pot se totiž už dnes po druhé hodině odpoledne představí speciál naší digitální stanice Radiožurnál Sport, speciál desítka Pavla Horváta. Jedná se o velmi mimořádně oblíbený pořad, kde hlavní roli právě Pavel Horvát toho času náš host tady v Airstreamu. Pavle, vítej.
1: Dobrý den, děkuju za hezké přivítání, to se hezky poslouchá. Samozřejmě tam nejsem jenom já, ale máme tam spoustu dalších účastníků a teď úplně exkluzivního Tondu Panenku, takže jsme šťastní.
0: Ty jsi se v tom moderování velmi našel, zdá se, že ti to velmi sedlo.
1: Já ještě si troufnu říct, že jako úplně nejsem moderátor, že spíš jsem jako spolumoderátor, protože na té desíce je se mnou úžasný Honza Pěruška, od kterého byť je mladší a menší, tak se velmi učím a v podstatě každý to naše sezení se něco naučím, takže i jemu můžu poděkovat a mě to baví hlavně, takže to doufám, že je na tom vidět.
0: Honza Pěruška, zvaný Pěry, možná nás slyší, neviděl jsem ho tady, ale v Melting Potu s tebou určitě bude. Pojďme teď k mistrovství světa, jak jinak samozřejmě, finále Španělsko-Argentina v neděli, co na to říkáš?
1: Musím říct, že jsem tam čekal Francouze, že fakt byli výborní celý ten šampionát, ale Španělé se ne senzačně, ale zaslouženě vyřadili a to finále samozřejmě bude skvělý. Já se na to těším. Myslím si, že většina lidí vnímala ten včerejší fotbal, kdy Argentina byla 6 minut, si troufnu říct, od toho, že už si zabalila kufry, ale ten tlak byl tak enormní a výborný, že prostě ta parta

0: kolem toho Messiho je ve finále znovu a myslím si, že jsou ty ambice a šance vyrovnaný.
1: Mm-hmm. Takže nám neporadíš, na koho si vsadit?
0: No já si myslím, že to vyhraje jeden z těch dvou.
1: Nejspíš ano. Tak děkujeme za dobrou radu pro bookmakery a pro sázkaře. Ty jsi teď v Ostravě samozřejmě místo, které patří Baníku. Jak na to vzpomínáš? Bylo to tady těžké?
0: No bylo to tady vždycky těžký, protože samozřejmě tady se všichni ví, jaký Baník má fanoušky. Nejenom to nejsou lidi jenom z Ostravy, ale i myslím si z blízkého i z dalekého okolí. Já dokonce vím, že spoustu příznivců Baníku Ostrava žije v Sokolově nebo fandí, tam chodí v Sokolově na fotbal. Hráli jsme tenkrát, když jsem trénoval Sokolov, vylosovali nám Baník Ostrava a oni říkají všichni, to je super, to přijdou lidi. A já říkám, no a kolik tak? A oni říkají, tak 4-5 tisíc. A říkám, tak to je super, to nám budou fandit. A říkám, no a oni budou fandit Baníku, ale. Tak jsem úplně jako se z toho zrozil. Ale tady to vždycky bylo těžký. Já jsem měl to štěstí, že jsem hrál na Bazalech ještě, že jsem zažil tu úžasnou atmosféru tam. Teď si trošku myslím, že ten stadion Vítkovický vlastně tak jako... je na stejný úrovni toho těch výkonů bohužel v posledních letech a myslím si, že pro všechny, jak pro hráče, tak pro fanoušky bylo super se na ty Bazaly vrátit. No.
1: Dal jsi tady gol někdy?
0: Určitě. Musím říct, že na těch Bazalech si myslím, že možná dva nebo tři a vždycky jsem si rozmyslel, protože tam u té jedné branky byl ten baníkovský největší kotel a musím, že jsem si vždycky rozmyslel, kam zatočím, protože tam to nebylo úplně otleskání. No.
1: Takže na Stodolní jste pak neslavili výhru, předpokládám.
0: To já určitě ne, já jsem se na Stodolní dokonce ještě donedávna bál, vzal mě tam Venca Svěrkoš nedávno, teprve jenom projít, ale už to není, co to bývalo, jsem jako pochopil, ale v té době tý Stodolní, jako jsem si to netrouf určitě.
1: A fauloval jste někdy?
0: No, fauloval jsem určitě nejenom tady. To k tomu patří, bez toho já bych se neobešel.
1: A byl jsi tady někdy faulován v Ostravě? Nespomínáš
0: si? Asi si myslím, že určitě jo. Já jsem byl tak rychlej, že mě museli faulovat.
1: Jak vy to máte, když hrajete na stadionu, kde je převaha těch fanoušků, kteří nefandí vám? Dá se to nějak v hlavě přepnout a myslet si, že fandí mě? To asi nejde.
0: Ne, je to o zvyku a myslím si, že spousta hráčů to bude mít stejně jako já. Je to motivace samozřejmě, ještě když teď nechci, aby to znělo nějak jako egoistické, když cítí, že seš dobrý hráč, tak oni ti nadávají o to víc a to vlastně tě jako nutí k tomu výkonu, aby si podal dobrý výkon a myslím si, že většina hráčů to tak má, že vlastně nechci říct, že jedno, kde hraješ, jestli venku nebo doma, ale to, že tam je plný stadion, je motivující.
1: A když tak skončí ta aktivní kariéra, máš tady teď nějaký kamarády, se kterými by si zašel třeba v nějaký protihráči někdejší v Ostravě?
0: Tak zrovna dneska přijde vlastně Venca Svěrkoš do naší desítky. Myslím si, že tady třeba Nemanja Kuzmanovič taky skvělý kluk, který samozřejmě není Čech, ale už tady, nebo žil tady dlouho, má paní ze Sokolova a vlastně už taky jsem s ním podnik pár takových akcí, teď třeba byl na penaltách si kopnout s námi, takže myslím si, že tady je spousta kluků, asi bych je všechny vyjmenoval, ale určitě se potkáváme na různých srandamačích a kdykoliv se potkám tady s tou jako mojí generací, tak si vždycky máme co říct.
1: I když
0: jim trochu nerozumím někdy.
1: Časem to půjde, případně najdem tlumočníka. Pavel Horvát, Pavle, díky moc, ať se ti daří. Dneska tedy ještě v Melting Potu i se svojí geniální desítkou. Pavel Horvát, host Radiožurnálu, děkujeme.
0: Hezký den, naslyšenou.

0: Vysílání radiožurnálu je už druhý den silně poznamenáno festivalem Colors of Ostrava, samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Vysíláme z Dolních Vítkovic, druhý festivalový den, no a dnešní headlinerku nám teď představí náš hudební reportér Jiří Štefl, který k nám přišel na chvíli do studia, do Airstreamu, který je tady zaparkován na jednom velmi atraktivním místě, takže přijďte se podívat a teď poslechnout Jiřího Štefla.
1: Dobré odpoledne, Petře, i našim posluchačům a taky hudebním fanouškům, kteří třeba právě teď ještě míří na festival Colors of Ostrava. Ano, jsem tady opravdu jenom na chvíli, protože za chvíli budu někam utíkat a hned řeknu kam. Tím dnešním headlinerem je zpěvačka, která je tady na festivalu už skoro jako doma a velmi ráda se sem vrací. A má k tomu i dost dobrý důvod. Poprockerka LP tady totiž vystoupila v roce 2017 a byl to pro ní úplně první festivalový koncert v Česku a díky němu si pak otevřela cestu právě k těm tuzemským fanouškům. Od té doby její songy pravidelně slyšíte i třeba z našeho vysílání radiožurnálu. V roce 2022 takový exkurs do historie byla před koncertem tady na Colors of Ostrava lehce nachlazená a do poslední chvíle se nevědělo, jestli vůbec vystoupí. Nakonec ale zaspívala, ale o půl hodiny méně, než původně měla v tom plánu. Takže doufám, že dneska se fanoušci dočkají plnohodnotného koncertu. Zazní na něm opravdu její největší hity od Lost on You, ale možná se dočkáme třeba i nějaké novinky z desky Room 12, kterou LP vydá už za pár týdnů, tedy na začátku září. Mimochodem, letos je to 10 let od vydání té písně Lost on You, kterou i určitě znáte z vysílání radiožurnálu. No a je to 8 minut a já budu muset opravdu utíkat na tiskovou konferenci s LP. LP už je totiž v areálu, mám informace, a za chvíli by tedy měla i nám novinářům říct nějaké informace. Připomeňme, že ona je opravdu v Česku jako doma, takže není problém pro ní s českými fanoušky a českými novináři mluvit a my jsme za to velmi rádi.
0: Na Česko má i osobnější vazbu. Jiří Štefl, vidím, že spěcháš, zrychlil si svoje mluvení, nebudu tě zdržovat. Jiří Štefl utíká na tiskovou konferenci s LP. Díky, utíkej naslyšenou.
1: Děkuji, brzy naslyšenou.
0: A LP a píseň, která vznikla před 10 lety a pořád je skvělá.

0: Host Radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhra nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček ale? A bude bavit i někoho, kdo fandí třeba právě Spartě?
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Zítra v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál půl druhé. Máme pro vás krátké zprávy. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie mu zabavila několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný. Na další dotazy nereagoval. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž teď čeká na soud. Znevýhodněným rodinám s malými dětmi do 3 let v Karlovarském a Ústeckém kraji budou nově pomáhat vyškolené pracovnice. Program OMAMA vznikl na Slovensku a už funguje v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je pomoct malým dětem z méně podnětného prostředí, aby měli snazší start do života. A v Avignonu bude mít světovou premiéru nedokončený text Šeřík, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Cenu Václava Havla dnes večer převezme jeden současný autor. Divadelní festival v jeho francouzském městě si tak připomene Havlovi nedožité 90. narozeniny.
0: Sport.
2: Cyklisty čeká na Tour de France rovinatá 12. etapa z Manicourt do Chalon-sur-Saône. Dnešní trať je dlouhá skoro 180 kilometrů a o etapovou výhru budou bojovat sporteři. V čele celkového pořadí je i dál Slovinec Pogačar, vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Vingegaardem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem a za Meziříčím. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy opatrně dojíždějte do kolony. Hned za exitem 178 Ostrovačice, osobním autem je to na 50 minut do omezení u D2 kamionem déle. Navíc v té koloně u exitu 182 Popůvky chvíli překážela lehce nabouraná auta, už jsou ale pryč. Na D1 z Brna cestou na Prahu čekejte kolonu od exitu 141 Velké Meziříčí západ do zúžení u sjezdu 134 Měřín, osobním autem kolem 20 minut po pojíždění. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za Ořechem na 19. kilometru je po kolizi dodávky s osobním autem zabraný levý pruh. Kolona na okruhu začíná za Karlovarskou na 25. kilometru a táhne se 3/4 hodiny. Před okruhem je ucpaná taky plzeňská D5. Kamiony víc stojí, než jedou od exitu 10 Loděnice pravým a stoupacím pruhem. Místy zpomalují i osobní auta. Na Pražském okruhu opačně z D1 na letiště kolona odvést se osobním autem asi na půl hodiny k jiné nehodě v zúžení za připojením od Barandova na 17. kilometru v levém pruhu. A na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 za sjezdem na Kralupy se vleče kolona ze 3. kilometru dál Cínoveckou ke sjezdu do zúžené k Belské, osobní auta 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přeháníky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy. Radiožurnál dál vysílá z festivalu Colors of Ostrava. Slovo má Petr Král.
1: Colors on air na Radiožurnálu s Petrem Králem.
4: Zdravíme z Colors of Ostrava, z festivalu, který se stal i pro Radiožurnál velmi, velmi přátelským, protože jsme už druhým rok mediálním partnerem, hlavním mediálním partnerem a jsme tomu rádi. Náš vysílací Airstream odsud vysílá všechny 4 festivalové dny. Nutno dodat, že Colors je multižánrový festival, pravda, nejde zdaleka v úvozovkách jenom u hudbu, ale máme tady Melting Pot a spoustu dalších zážitků. Jedním z nich je mimo jiné také kavárna Potmě Nadačního fondu Českého rozhlasu a našeho projektu Světluška. A právě tam vás za chvíli pozveme.

0: S vámi Radiožurnál, už víte, že jsme na Colors of Ostrava přivezli fotbal, o tom jsme mluvili před chvílí a teď tady máme další speciální hosty v našem vysílání. Jsou to vlastně naši rádioví kolegové, jsou z kavárny Potmě, projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Kdo to ještě tedy neví, tak kavárnu Potmě najdete také tady v areálu přímo naproti gongu. No a se mnou tady v našem rozhlasovém airstreamu je Matěj Polický, který má na starosti chod celé kavárny na Colors. Matěj, vítejte, dobré odpoledne přejeme.
1: No, já vás všechny zdravím.
0: A my vás taktéž a vítáme také Kateřinu Orságovou, která v kavárně funguje už 15 let a obsluhuje nás tam. Vítejte, Kateřina.
2: Krásné odpoledne všem posluchačům.
0: Víte, mě to nedá, musím začít tím, že jméno Orsák v souvislosti s našimi nevidomými partnery je mi povědomé. Vy s akordeonistou Miroslavem Orságem, který nám tady v loni hrál společně s Kačí, máte něco společného nebo jenom to jméno?
2: Je to už 5 let můj manžel a 17 let už jsme spolu. Takže,
0: takže o 2 roky déle, než vy jste v kavárně, kterou tady dnes teď budeme představovat. Váš manžel je opravdu nadaný muzikant. Kdo doma vaří kafe, vy nebo on?
2: No, většinou on, protože on to umí skvěle vychutit. Když ho dělám já, tak si vždycky stěžuje, že to není ono.
0: Matěj, když jsem se byl u vás podívat, tak se zdá, že se v kavárně Potmě nezastavíte. Je zájem.
1: Ano, přesně tak. A jsme za to moc rádi, ten zájem je obrovský, takže se nám tvoří fronty, takže bohužel si u nás třeba člověk sem tam musí chviličku počkat a je taky pro nás obrovskou čest to, že se za námi vrací i hosti z minulého roku, kteří u nás byli a rozhodli se nás znovu navštívit.
0: Jaká jsou pravidla kavárny? Musí si hosté tady na Karlsu vás dříve rezervovat místo nebo stačí prostě přijít a postavit se do fronty?
1: Přesně tak. U nás rezervace není možná, máme to tak nastavené vlastně na všech výjezdech kavárny Potmě a prostě u nás platí jednoduché pravidlo, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
0: Ten dřív pije kávu. Kateřino, představte nám kavárnu Potmě, jak to vlastně celé funguje. Možná asi někdo tuší, ale ten, kdo neví vůbec, která takzvaně bije, tak pojďte nás uvést do kavárny teď.
2: Tak v kavárně Potmě překvapivě úplná tma. Je to vlastně proto, abyste se vyzkoušeli, jak můžou fungovat lidé se zrakovým postižením. A odvedeme vás vlastně dovnitř, kam vás usadíme ke stolečku, kde se o vás postará číšník. Mimochodem dneska jsem to já, tak přijďte. Hlavně na mě nemávejte, to nepřijdu nikdy, ale jinak na zavolání slyším. A tam si vlastně vychutnáte naše nápoje, ať už kávu nebo vodu, nebo třeba i kofolu. Tak zároveň si i zkusíte něco namalovat a zkusíte si vlastně, jaké to je na chvilku vypnout ten zrakový vjem.
0: A jaké jsou potom reakce hostů nejčastější?
2: Ty reakce jsou různé. Někteří hosté chytají paniku, ale už i na to mám své triky a opravdu jsem dokázala rozdýchat i paní, která strašně moc chtěla dovnitř. Bála se, ale dali jsme pár dechových cvičení, prostě pověsila jsem si paní na hrudník a šli jsme a opravdu jsme to paní zvládla skvěle. A reakce dětí, kteří si opravdu pořád myslí, že v kavárně pod mě máme noční vidění a že určitě to není možný, že tam vidíme, opravdu tam nevidíte nic vy ani my.
0: Matěj, kolik času tam můžou návštěvníci strávit? Je to neomezené? Asi ne, jaká je kapacita?
1: Přesně tak, kapacita je 12 lidí a z toho důvodu, že o kavárnu je obrovský zájem tady na Colorsech, tak vždycky dopřáváme minimálně 30-35 minut, ale přitom, když není fronta, tak určitě vám dovolíme sedět třeba hodinu, hodinku a půl.
0: Mohlo by se zdát, že lidé obvykle si dávají kávu ráno nebo po obědě. Kdy je takzvaný pík u vás v té návštěvnosti v kavárně Potmě, Kateřino?
2: Já si myslím, že hostům je to jako úplně jedno. Oni si tu kávu dají ráno, odpoledne i večer. Jak říkám, pro děti máme i studené nápoje, takže ale přijďte, protože naše káva Verňano je opravdu luxusní a všichni, kteří si ji dají, taky velmi chválí.
0: Jaké nápoje děláte? Děláte kávu, nevím, jestli šleháte mléko?
2: Mléko nešleháme, ono to bez toho zraku úplně nejde. Takže naše základní dvě kávy jsou preso a lungo. Ale samozřejmě dostanete od nás potom na místě k té kávě smetánek a mlíček, kolik budete chtít a dochutíte si, jak potřebujete.
0: Takže kavárna funguje celý den, respektive od otevření areálu až do jeho zavření. Vaří se káva, o kávu je zájem v průběhu celého dne i večer před spaním. Jsou jedinci, kteří s tím nemají problém. Kam putuje ten výtěžek z celé kavárny?
1: Celý výtěžek z kavárny potom samozřejmě putuje do nadačního fondu, do Světlušky, kde už se potom peníze samozřejmě s nima nějak pracuje, přerozdělují a Kačka vám určitě poví ráda víc.
2: Já sama určitě mohu potvrdit, protože mě už Světluška několikrát pomohla právě třeba s doplatkem na příspěvek na vodícího psa, protože ten výcvik vodícího psa stojí 320 tisíc a stát dává 90 až 95% toho příspěvku. A Světluška mi už několikrát s tímto velmi pomohla a moc jí za to děkuju.
0: Kateřino, postupem času, jak vy vnímáte jako nevidomí to, jak se společnost anebo třeba to všechno kolem vás mění k lepšímu pro vás, přátelštějšímu pro nevidomé?
2: Řekla bych, že ty předsudky té společnosti už nejsou tak radikální, jak byly třeba před 20 lety, ale ta společnost pořád je na tom tak, že když přijdou k nám dovnitř hosté a začneme si povídat, tak jako úplně žasnou, protože zjistí, že nežijeme nikde v žádných ústavech nebo zařízeních. S manželem spolu bydlíme sami v bytě, nevyužíváme žádné asistence a tak. Takže právě snažíme se bourat ty předsudky a ukázat, že žít se dá úplně v pohodě i bez toho zraku.
0: Nevidomá Kateřina Orsáková, která obsluhuje v kavárně Potmě tady na Colors, byla naším hostem a spolu s ní také Matěj Polický, který má na starosti chod celé té kavárny tady na Colors. Děkujeme za váš čas. Už se vám tam tvoří fronta, tak vás nebudeme zdržovat, protože Kateřina obsluhuje vaří kávu. Jste zváni. Ať
2: děkujeme.
0: Se daří. Díky.
2: Hezké odpoledne. Na shledanou.

vámi Radiožurnál na Colors of Ostrava je kaváren. Hned několik před chvíli jsme vás pozvali do kavárny Popněno a do další kavárny, která má ve svém názvu, že je velmi rychlá, tedy Speed kavárny, vás za chvíli pozve naše reporterka Marta Pilařová a vysvětlí, co vlastně v téhleté kavárně můžete zažít. A ještě připomínám, že další host, půlhodinový host, vás čeká po 14. hodině. To si Libor Bouček pozval sem do studia Simonu Levandovskou.

0: S vámi Radiožurnál teď Eva Farna a za chvíli také naše reportérka Marta Pilařová, která nám přiblíží to, že na startu dalšího festivalového dne si na Colors můžete právě teď dát kávu i ve společnosti laserového fyzika nebo archeoložky. A nuda to rozhodně nebude. Je to možné díky Akademii věd, která má na fóru Melting Pot teď pro vás možné rychlé rande s akademiky z různých oborů. Reportérka Marta Pilařová je u toho takového jednoho rande právě teď. S kým pak, Marto? Dobré odpoledne.
1: No dobré odpoledne, já jsem se právě dozvěděla, že já sama, ale i vy posluchači, vy moderátoři, vy editoři a vůbec všechny bytosti, že svítíme. Řekl mi to Michal Cifra, odborník na nanotechnologie, a musím říct, že mě to trošku překvapilo. Ono tady to rychlé randění, neboli speed dating, se opravdu používá při seznamování a já si troufám říct, že pokud tuhle hlášku osvícení používá Michal Cifra, že by mohlo být docela úspěšný, ale o to tady rozhodně nejde. Tady jde o vzdělávání a o zvídavost a proto já se teď ještě v rychlosti chystám, až tady domluvím za archeoložkou Alžbět tou Danielisovou a u jejího stolku jsem zaslechla něco o starověku a AI.
0: Jaké věci má Akademie věd ještě na taková rande připravené?
1: Ano, ano, v pátek i v sobotu bude možné si dát s vědci rychlé kafe opět mezi 13. a 14. hodinou na Curiosity Stage Melting Potu a Akademie věd má připraveného třeba odborníka na zemětřesení nebo expertku na propagandu. A komu by těch 15 minut bylo málo, chtěl by pokračovat, tak se třeba dozví, kam dál, kam jít, kde se ptát. Třeba já už vím, kde měřením zjistím, jakou barvou svítím a co to znamená.
0: Tak nám pak řekni, jakou barvou svítíš a co to znamená. To byla naše reporterka Marta Pilařová z Melting Potu z jednoho rychlého vědeckého kafe. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my už zhruba za nějakých 10, no spíše 15 minut uvidíme, jak tady First Teamu Radiožurnálu bude při seznámení svítit Libor Bouček a Simona Levandovská je host.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Udělal, ty prej nemáš práci.
2: Jakože bych to věděl gorilu.
1: Vanko?
3: Já bych ti chtěl dát tohle.
4: Já ji vůbec nemůžu dostat z hlavy.
5: Kde se to v tobě vzalo, Edo?
3: To je ten tvůj předělaný strejda, ne? Chceš to vidět zblízka, ten exponát?
4: Tobě já už prostě nenalil. A ty hermafrodiče taky ne.
3: Ty vybíráš výpalný? Co chceš ještě udělat, abych si za tebe musel víc stydět?
6: Vrať mi psa.
7: To je můj pes.
8: Most. Další díl dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
10: Radiožurnál, 14 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká. Vyšetřování krádeže desítek milionů v české obci Sokolské se nejspíš znovu prodlouží. Německý kancléř Merz přivítá před společným zasedáním obou vlád francouzského prezidenta Macrona. Fotbalisté Argentiny si po druhé v řadě zahrají finále mistrovství světa. Po nehodě popojíždí dlouhá kolona na Pražském okruhu směrem na D1 před Ořechem. A čekáme oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Večer bude srážek ubývat. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případů by se tak prodloužilo už po třetí, zjistil to server i rozhlas. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistentce, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. V Moravské Nové Vsi na Břeclavsku pokračuje odklízení následků včerejší bouřky. Poškodila několik střech nebo garáží. S úklidem popadaných stromů a zatopených sklepů pomáhají dobrovolní i profesionální hasiči. Ve srovnání s tornádem, které městy sem prošlo před 5 lety, jsou škody malé. Popisuje nezávislá starostka Zuzana Jandáková.
12: Když to srovnáváme s 5 lety, tak to byla pro nás mírná bouřka. Samozřejmě to vzalo pár tašek, byly nějaké pořádně nepřipevněné třeba ty garáže, jak bývají plastové. 1-2 baráky, co máme, co se musí strhnout pod krovky, protože tam napršelo. Spíš to zase nejvíc odnesla zeleň.
10: Kvůli úklidu je dnes v městysu do 17 hodin mimořádně otevřený sběrný dvůr. Francouzský prezident Emmanuel Macron míří na jedno ze svých posledních zasedání francouzské a německé vlády před prezidentskými volbami příští rok. V Kolíně ho přivítá kancléř Friedrich Merz. Jednat budou o konfliktech ve světě i o společné obranné spolupráci.
13: Francouzský prezident Emmanuel Macron v jednom z posledních projevů před francouzskými vojáky přiznal, že ho mrzí krach francouzsko-německého projektu SCAF na vývoj stíhačky budoucnosti. Podle francouzské televize TF1 za ní můžou neschody mezi francouzskou zbrojovkou Dassault, která vyrábí stíhačky Rafale, a evropským Airbusem. Končící předseda správní rady Airbusu René Obermann v rozhovoru pro deník Le Monde a Frankfurter Allgemeine Zeitung vyzývá ke konci průmyslového nacionalismu a upřednostnění společných evropských zájmů. Varuje přitom před nejistým zapojením Američanů v případě konfliktu v Evropě a stále větší hrozbou ze strany Ruska. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
10: V Pardubicích večer začne Czech Open, mezinárodní festival šachu a her. Letos se přihlásil rekordní počet 5000 hráčů z 50 zemí. Nejvyšší zájem zaznamenalo otevřené mistrovství 4členných družstev, které celý program zahajuje, říká ředitel festivalu Jan Mazuch.
14: Očekáváme účast více než 190 týmů, to znamená, že to bude vlastně vůbec největší turnaj pravděpodobně v historii České republiky, kde se v jedné skupině utká více než 900 hráčů.
10: Festival potrvá do 1. srpna.
11: Sport.
10: Fotbalisté Argentiny prošli po druhé za sebou do finále mistrovství světa. Nad Anglií vyhráli 2-1. Kapitán Argentiny Lionel Messi na oba góly přihrál a po utkání pochválil hlavně týmový výkon.
6: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
10: Titul světových šampionů se pokusí Argentinci obhájit v neděli. Nastoupí proti Španělsku. O bronz budou hrát v sobotu Angličané s Francouzi. Oba zápasy nabídne v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. A čeští basketbalisté znají své soupeře pro předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029. Utkají se s Belgií a Norskem. Aby prošli do hlavní části kvalifikace, musí svou skupinu vyhrát.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Brnem a Měřínem, nehoda na Pražském okruhu u Ořecha. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se do omezení u D2 sune kolona z kilometru 176. Opatrně dojíždějte ku Zadomašovem a čekejte 3/4 hodiny osobním autem ke sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Brna do Prahy se před zúžením u Měřína na 134. kilometru tvoří kolona od exitu 141 Velké Meziříčí západ, zdržení půl hodiny. Na silnici 43 z Brna na Svitavy počítejte s komplikacemi mezi Lipůvkou a Lažany. Střetla se tam motorka a nákladní auto, zasahují záchranáři v obou směrech, kolony rychle se prodlužují. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech po srážce dodávky a osobního auta zůstává na 19. kilometru zabraný levý pruh. Kolona na okruhu od exitu 26 Karlovarská na 50 minut a před okruhem je ucpaná i dálnice D5 směrem z Plzně už za Berounem. Za sjezdem na Vráž osobní auta se sunou pomalu ze 13.5. k Loděnici na 10. kilometr. Jak to vypadá s nákladní dopravou?
15: Kolona kamionu začíná na 13.5. kilometru, v podstatě až na drobný přek. Je až na sjezd na Pražský okruh.
7: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přeháníky a ojedinělé bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy. Radiožurnál dál vysílá z hudebního festivalu Colors of Ostrava. Slovo má Libor Bouček.
16: Je to přesně tak, pokračuje naše živé vysílání z Airstreamu přímo odsud z Colors of Ostrava a já jsem nadšen, že hostem Airstreamu je dnes laureátka Českého lva, jedna z nejobsazovanějších českých hereček a také jedna z nejcitlivějších hereček, co znám.
17: Opravdu, děkuju.
16: Já si to myslím, že jo. Simona Levandovská je naším hostem pochopitelně i za účasti mnoha divaček a diváků, kteří se přišli na tebe podívat. Ano, Simona teď kine těm lidem a získává už od 18%, 25%, 30% publika potlesk.
17: Perfektně, děkuju mnohokrát, dobrý
16: den. Absolutně nevyžádané. Ne, byl to 100% potlesk. Jak důležité pro tebe jsou festivaly? Je to místo, kam jezdíš dívat se na koncerty, nebo to není zábava, kterou vyhledáváš?
17: Není to něco, co bych vyhledávala pravidelně, ale mám festivaly ráda, ale občas se mi nechce.
16: Jak to?
17: No jsou takový prázdniny, nebo občas, kdy se mi nechce moc mezi lidi, tak nejezdím na festivaly.
16: Ale dneska si mezi lidi zavítala.
17: Je to tak.
16: Navíc jste tady od 11:30 hráli představení Shrek, hra o přežití, o tom se budeme bavit, ale líbí se mi, nebo zajímá mě ta věc, jak ty vnímáš Colors of Ostrava, když jsi procházela, kdybys měla popsat tu energii, popřípadě tím moderním slovem ten vibe, který jde z lidí, tak jak to vidíš ty?
17: Já jsem tady poprvé.

0: vadí, dali jsme si tu zkoušku a pak jsem sem přišla a byla jsem strašně nadšená, že jsem po dlouhý době na festivalu a že jsou tady všichni ostatní nadšení a že to všem sluší a chtěla jsem všechno vidět a pak to skončilo docela záhy po mém příchodu.
1: No a já musím říct jedno podstatné, co zaznělo, že dřív si peníze neměla, to znamená, že ty už máš peníze.
0: Ne, já jsem dostala ten lístek, že tady hrajem.
1: Jo, takhle. Takže pořád.
0: Jako proto jsem na to kejvla. Takže... Jinak bych do Ostravy jenom tak hrát v 11 dopoledne opravdu nejela.
1: Takže za lístek.
0: Samozřejmě. To jsou obvyklé hodáře. Za akreditaci.
1: Ano. Skromnost, to je další rys, který jednoznačně patří k Simoně Levandovské. Co je tu hrála a za co si vysloužila lístek na Colors, to se za chvíli na Radiožurnálu dozvíte.
2: Colors on Air na Radiožurnálu s Liborem Boučkem.

0: Za dvě minuty bude čtvrt na tři. My si povídáme v Ostravě živě se Simonou Levandovskou, ale ještě předtím se podíváme aktuálně na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 před Humboldtem. Velký pozor teď dejte na dálnici D1 cestou z Prahy na Brno za sjezdem na Koberovice. Kolem 82. kilometru se prudce brzdí před kolonou. Na 84. příčina za motoristem Melikána těžká nehoda.
3: Je to tam rozházený jakoby přes všechny pruhy.
2: Vypadá to, že havarovalo osobní auto. V koloně udržujte záchrannou uličku. Hasiči záchranáři míří na místo. Další zelená vlna ve zprávách v půl.

0: Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Za chvíli bude 14:15. Simona Levandovská je dnes hostem v Airstreamu. Jsme na festivalu Colors of Ostrava a líbí se mi jeden rozměr a musíme asi pozdravit babičku, protože ty si říkáš, že musíš napsat babičce, aby...
2: Je to tak, protože ona vždycky sleduje všechno, kde jsem. Fakt? A pak je smutná, když jí nenapíšu.
1: A co ti říká babička, když tě tak jako vidí? Jaké jsou ty její poznatky? Je absolutně lichotící, anebo má i někdy jako trefnou kritiku?
2: Má i trefnou kritiku, někdy je pohoršená.
1: Vážně?
2: No, z toho, když mluvím sprostě třeba.
1: Vážně? A to se někde jako...
2: No, občas mi to ujede.
1: No a tak to je ve scénáři, ne?
2: Většinou. No, jasně.
1: Tak bych to řekl, to je ten vzkaz babičce.
2: Je to tak.
1: Že to nikdy neděláš svévolně a svobodně, že bys mluvila vulgárně, v žádném případě.
2: Ale to ona mě zazná, takže to
1: takže
2: já jí nemůžu
1: ví, že to
2: lhát.
1: Nikdy děláš. No. Samozřejmě Simonu známe ze seriálu, známe ji z filmu, ale já jsem byl úplně omráčen tím, kolik divadla ty děláš. Když jsme u toho, které bylo dnes součástí Colors of Ostrava, Šrek z Hra o přežití, k tomu pochopitelně v rámci Studia 2, ale především si členkou souboru Divadla na zábradlí, Divadla roku, shodou okolností. Je tam souvislost, že se Divadlo na zábradlí stalo Divadlem roku ve chvíli, kdy jsi tam nastoupila?
2: Ne, ale proto jsem tam nastoupila. Jakmile cítím, že někde je pík, tak hned se tam snažím vetřít, abych se svezla na vlně úspěchu.
1: A oni tě vzali?
2: Vzali, no.
1: No a rovnou ti dali i velkou roli.
2: Dali.
1: No, protože mají vkus. Když se vrátím k tomu, co bylo dnes, Šrek se Hra o přežití, jak tenhle kus vznikl?
2: To je takový představení, který napsala Adina Šulcová, což je mladá filmařka, která předtím točila jenom svoje amatérské filmy a dávala ne i na YouTube, ale za svůj první snímek, amatérský krátký, Spiknutí holčičích hoven, byla okamžitě nominovaná na ceny...
1: Jenom pro babičku to byla citace, to nebylo svobodné vyjádření. Jo.
2: Ano, no. To babička ví, já o tom mluvím často.
1: Ano.
2: Takže to byla hned nominovaná na ceny kritiky. A takový náš kamarád z Damu jí napsal, pojď udělat divadlo, Adino, bude to skvělý. A ona obsazuje hlavně amatéry, jo, do svých filmů. Tak se dohodli, že udělají nějaký divadlo a že tam nemůžou mít jenom amatéry, protože holka, která měla tam hrát tu moji roli, má dyslexii a oni si říkali, že se asi nezvládne naučit ten text, takže si řekl, že obsadí profesionální herečku. A Adina napsala hru, která se v průběhu zkoušení velmi proměnila a je to jako... Konverzační komedie pro Gen Z, je to trošku parodie na horor, na Saw, o čtyřech lidech, kteří mají každý nějaký zlozvyky a skládačkovej vrah se je rozhodne zavřít a musí plnit nějaký úkoly, dokud se nenapraví. Já třeba tam jsem kvůli tomu, že jsem fanatická faninka Havla a neustále tím všechny okolo obtěžuju.
1: A neustále si píš ty citáty vlastně.
2: Sypu ty citáty, dávám to na sociální sítě, tady mám ještě vytetovaný římský číslice a jsem tím posedla. A pak tam jsou i jiný postavy a to nebudu prozrazovat, kdyby třeba se někdo chtěl na to podívat.
1: Ne, uvádí se to pravidelně, ty nejbližší termíny jsou tuším v září na té domácí scéně.
2: A je to furt vyprodaný.
1: No a ono to pak pokračovalo vlastně s tou Adinou. To není jediná věc, kterou jste udělali.
2: Není. Pak jsme udělali tak nový představení 50 démonů čtverečních, což je taky jako trochu parodie na horor, ale i na rodinný sitcomy a to je o rozpadající se rodině, která žije v domě, kde straší a musí to řešit a to je podle mě teda trochu lepší než Rex. Už je vidět velká divadelní zkušenost v Adinině psaní. Která je skvělá a myslím, že to představení je dobrý.
1: No a četla jsi kritiky na Hru o přežití?
2: Já nevím, jestli to někoho vůbec zajímá z kritiku.
1: No tak já ti mohu sem dát jeden citát. No. Tuším, že to byl Vladimír Just, vlastně jeden z nejrenomovanějších kritiků, který říkal, že chodí do divadla 70 let a že byť je to určeno pro Gen Z, takže to je fakt strašně dobrý. Tak
2: jo, to, já myslím, že to je strašně dobrý.
1: No mě právě na tom jako zaujalo, že byť je to určeno té nejmladší generaci. Tak dokážete chytnout úplně všechno.
2: Jo, jo. Ale tak ono to není tak, že to je jenom cílený na ní, ale hodně jako možná to je obraz té naší generace, jo. Je tam odkaz na tu naší popkulturu a tak, kterou, jako na který my jsme vyrostli. Ale moje máma z toho taky byla nadšená. Je to pro všechny.
1: No, tak jenom to funguje a myslím si, že to je docela zajímavý nástroj, jak se k té vaší generaci dostat.
2: To blíž. Rozhodně, ano.
1: Vrátím se k tomu Divadlu na zábradlí. My jsme tady zmiňovali, že je to Divadlo roku, že ty si cítila ten pík. Ale proč je pro tebe důležité být v téhle fázi kariéry, kdy máš roztočeno několik věcí, být součástí něčeho tak konzervativního, jako je umělecký soubor?
2: No, protože to natáčení je takový hrozně osamocený a člověk hodně střídá kolektivy A častokrát prostě se tam různě spěchá, tak je to hodně stresový a pro mě už jenom to, že se musím napojovat na ten nový kolektiv a nějak si to tam vydobít, je trošku vyčerpávající, ale zjistila jsem, že je pro mě hrozně inspirativní být v nějakým pevným kolektivu díl a kolektiv Zábradlí je prostě parta lidí, ke kterým vzhlížím a všichni mi přijdou ohromný, jo, a nesmírně inspirativní, takže asi nějaká stálost mi chyběla.
1: Jak bys charakterizovala to divadlo Na zábradlí těch posledních dvou let, ten názor? Je to klasika, je to ta dávka experimentu, která k Na zábradlí vždycky patřila. Jaký je ten nátisk z tvého pohledu i možná diváckého na současnou podobu
2: Zábradlí? Jo, tak já tam mám dvě představení jenom, takže furt ještě spíš diváckýho. Myslím, že to, co to furt provází, je prostě obrovský nadhled a smysl pro humor, ale zároveň jako schopnost se tak křehce, něžně podívat do hloubky nebo úplně racionálně zanalizovat ty věci, ale to všechno dělané s takovou lehkostí a nadhledem, no.
1: Ne, já myslím, že to je přesně to docela dobré lákadla. Fakt je radost se dívat na to, jak další generace se chopila toho klasického divadla Na zábradlí. No v té souvislosti, když se na to člověk podívá, tak já si říkám, jak moc velké limity máš časové. Točení několik těch scén. Jako stíháš to vůbec všechno?
2: Jo, to se tak vymýšlí. Aby se to stihlo, ale já jsem právě teďkom poslední 3 roky dělala vždycky víc věcí najednou.
1: No.
2: Jsem třeba zkoušela, do toho jsem točila, což je úplně příšerná kombinace. Zároveň jako, hele, to jsou mý kolegové, to jsou ty, se kterými jsem musela mít včera tu čtenou na tom pokoji.
1: Ano, to jsou aktuálně ti, kteří od těch 11:30, je tam i Adina?
2: Je tam i Adina.
1: Jo, my jsme o Adině mluvili
2: tady,
1: už
2: Adino, ahoj.
1: 6 minut, přišli tvůrci představení Šrek z Hra o přežití. Když budu citovat jenom takhle na dálku, pro ně vyšlu vzkaz, tak Simona říkala, že Šrek není až tak dobrý jako to druhý představení, který napsala Adina, že už se ukázal, že je zkušenější, tak aktuálně Adina natáčí Simonu. No, jenom si říkám, jestli v rámci té časové náročnosti, jak je pro
2: tebe... Zabijou, Libore, děkuju moc.
1: Oni tě zabijou.
2: Jo.
1: Vypadali míru milovně, ale ano, teď už to naznačení úplně jasné, že zřejmě dojde ukončení si. Tak jenom vezmem v rychlosti těch posledních pár minut. Jak je důležitý pro tebe se naučit říkat ne? Protože jsi říkala, že jsi dělala několik těch věcí najednou, jestli je to fakt těžký?
2: Je to těžký, protože já mám ve zvyku strašně věcí litovat. Ale teď jsem odmítla věci, které jsem si hrozně přála dělat kvůli tomu, že to prostě nešlo a zjistila jsem ve finále, že ta fáze předtím, než to uděláš, je daleko horší, než potom to samotné rozhodnutí a ten okamžik, kdy k tomu dojde, takže úleva.
1: Uvědomuješ si, že ta kariéra vlastně už běží 10 let?
2: To je brutální, no.
1: No. Jo, že vlastně člověk, když si prochází ty články, tak v mnoha případech je tam ten přívlastek talentovaná, což bez zesporu seš, ale jak ten čas jako letí?
2: No, ale já si myslím, že to jako je důkaz toho, že to trvá strašně dlouho, protože mě se začalo dařit před 3 lety třeba.
1: Myslíš?
2: No, myslím, že jo.
1: A podle čeho poznáš, že se ti začne dařit?
2: Protože jsem začala mít práci.
1: Jako fakt?
2: No, tak já jsem předtím sem tam něco dělala, ale to bylo takový jako... Začala jsem dostávat třeba práci, která mě baví, nebo kde mám jako velký role a tak.
1: Takže to je fakt teprve ty 3 roky?
2: No.
1: Já bych řekl, že to je déle, no takhle.
2: 3-4.
1: A podle toho poznáš, že přichází prostě role, které tě baví.
2: Jo.
1: Když se dostanu ještě k těm dalším scénám, tak člověk musí doplnit i, jinak ještě musím představit kapelu, která do toho vstupuje, ano. Což je kapela Časovač, která se dostala díky velmi silnému zvuku a zpracování i do vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál. Kdyby posluchači z celé republiky se ptali, cože to je ten hudební doprovod, tak to ještě není ta pohřební píseň, která čeká Simonu Levandovskou, ale je to kapela Časovač. Studio 2, a to je Oscar Wilde, to je ta klasika, jo. Jak je důležité míti Filipa. Co pro člověka, který fakt patří k tomu hlasu Gen Z, znamená takováhle klasika v podání Oscara Wilda?
2: Mě to prostě jenom bavilo strašně hrát na škole už, protože to je výborně napsaná konverzační komedie a hrozně dobře jako vystavěná. A pamatuju si, že když jsme to dělali ve škole, tak bylo vlastně hrozně těžký přijít na to, jak ty vtipy mají, kde jsou ty pointy a tak. Přišlo mi to strašně rafinovaný, no.
1: Ne, je to úplná jako klasika. Myslím, že to klasika, ještě pořád no. To funguje i pro tu vaši generaci Gen Z, že i třeba Adina by to jako dokázala zpracovat tak, aby to bylo úderný, že to jako má co říct to ten.
2: Určitě, můžeme navrhnout Adině, aby udělala svoje zpracování, jak je důležité mít je Filipa nebo nějakýho Wilda, to by mohlo být zajímavý.
1: Jenom opět posluchačkám a posluchačům naznačím, že ten výraz Adiny je takový, že spíš to neudělá, ale to se může ještě pochopitelně změnit. Jsme uprostřed festivalu Colors of Ostrava, co tebe čeká v létě a jakou formu odpočinku ty nejvíc vyhledáváš teď po tak náročné sezóně?
2: Já zítra jedu na dovolenou.
1: Vážně?
2: S rodinou mýho kluka. Jsem z toho trošku nervózní.
1: To bude poprvé kdy?
2: S nima někam pojedu a ještě vlastně třeba některý ty členy rodiny skoro neznám. Ale strašně se těším. Jdem do Řecka. A pak budu mít chvilinku volno.
1: Jenom zeptám se ještě, ty jsi říkala s rodinou toho kluka, ten kluk jede taky, nebo jede jenom ta rodina a ty?
2: Ne, nejede.
1: On nejede?
2: Samozřejmě, že jede.
1: Ne, tak já jsem si to...
2: Samozřejmě, že jede. Takže pojedem spolu, na to se moc těším, a pak, až se vrátím, tak budu hlídat mámě barák, budu se tvářit, že tam dělám věci do školy, ale ve skutečnosti prostě se budu jenom izolovat od lidí a strašně se flákat. A to je nejlepší, to mám nejradši, když můžu být sama.
1: Vážně?
2: No.
1: A co děláš, když jsi úplně sama?
2: No, co se mi chce.
1: No právě.
2: Tak... Třeba se probudím a 2 hodiny snídám, když mám čas. Pak se mi chce se jít projít, tak se jdu projít. A tam se rozhodnu, že chci dělat něco jiného. Tady ty dny, kdy jako si to neplánuješ, děje se to, jo? To miluju. A proto trávím ráda čas sama, protože nemusím na nikoho brát ohled a můžu si dělat, co chci já jenom.
1: Ještě se vrátím k té dovolené s tou rodinou. Tak je to fakt jako stresující? Já si to jako vybavu, že úplně poprvé to, jako, tak to zahraješ, ne? Nějak, když tak.
2: Jsou poměrně citliví, inteligentní lidi, no nevím, jestli mi to sežerou. Ne, no tak já se tam těším hrozně, oni jsou fajn, jako, ale je to taková... Vždycky jsem z toho nervózní, když se seznamu s těma rodičima. Co si o mě budou myslet?
1: Ne, tak to je zásadní. Já si myslím, že jediné, co tě v tuhle chvíli může tak jako teoreticky uklidnit, je to, že ti naznačili tady kolegové z představení Šrek se hra o přežití, že zítřek neexistuje. To znamená, že spíš můžeme té rodině vyslat zkaz, že si chtěla s nimi jet a ano. Chtěla si je poznat.
2: Děkuji, Bora.
1: Já tě vypustím směrem k Adině a směrem k té skupině, která se nachystala. Myslím si, že z jejich výrazu je jasné, že se na tebe nesmírně těší. Šrek se hru o přežití doporučujeme, jak jsem říkal, nejbližší termíny představení a inscenace, která se uvedla na Colors of Ostrava, jsou v září v Rock Café a jak jsem říkal, ty skvělé kritiky ze všech stran jsou celá platné, tak se jděte na Simonu podívat, anebo na herečku, která to po Simoně převezme, protože i to je dost pravděpodobné. Simona Levandovská byla naším hostem, nebudeme vysílat i dál, živě odsud z Airstreamu v rámci festivalu Colors of Ostrava a máme pro vás jednu pozvánku, protože v sobotu budeme vysílat živě rozhovor s Ventolínem, s jedním z nejúžasnějších mužů elektronické scény a také nesmírně vzdělaným mužem. Chcete-li to zažít, můžete napsat mail na adresu vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu napište chci na Ventolína a pro pár desítek z vás máme pochopitelně možnost vstupu a možnost otevření areálu Colors of Ostrava o hodinu dřív. Pochopitelně podmínkou je, abyste byli držiteli vstupenek na festival, ale jakmile máte vstupenky, můžete klidně dorazit směle o hodinu dřív v sobotu v 10. Za chvíli už čerstvé zprávy, bude 14:30, posloucháte Radiožurnál z Ostravy.

0: Radiožurnál půl třetí. Poslechněte si krátké zprávy. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale taky nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie mu zabavila několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný. Na další dotazy nereagoval. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie. Mluvčí SPD Lenka Čejková Radiožurnálu napsala, že hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize po čtvrt století soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 1,40 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku zdražit o 63 haléřů na 2,40 korun a 84 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Velká americká a kanadská města zahalil kouř z lesních požárů. Hoří v kanadském Ontáriu a americkém Minnesotě. Nejhorší kvalita vzduchu na světě je podle serveru IQ Air aktuálně v michiganském Detroitu, následovaném minnesotským Minneapolis. Detroit na první příčce vystřídal kanadské Toronto, které je teď páté, před šestým New Yorkem. V obou metropolích je obloha oranžová a vzduch podle expertů nezdravý nejen pro citlivé skupiny lidí. Právě na předměstí v New Yorku se má v neděli hrát finále fotbalového mistrovství světa. A záchranáři z Česka, Polska a Slovenska ode dneška společně trénují v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Dnes si procvičují například zásah u masivního krvácení. Zítra je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Sport. Basketbalistky USK Praha se na podzim ve skupině Evropské ligy utkají s polským Lublinem a francouzským Bourges. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. O účast v Evropské lize budou hrát Žabiny Brno a KP Brno. Žabiny čeká v semifinále kvalifikace Crvena zvezda Bělehrad, hráčky KP Brno, francouzské Corolo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 nehoda před Humpolcem a kolony před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice vzniká kolona z 80. kilometru. Udržujte nadále záchrannou uličku, sledujeme, že se tak místy neděje a čekejte zatím 25 minut po pojíždění za motorist Melikána. Tam na 84. kilometru havarovalo osobní auto.
3: Je to nehoda osobního automobilu, který narazil do středových svodidel a je napříč levým a pravým pruhem, takže se to sjíždí do toho stoupacího.
2: Hasiči teprve dojíždějí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 178 Ostrovačice. Osobní auta v levém pruhu jedou místy plynuleji, i tak je to do zužení u D2 až na hodinu. Na D1 z Brna na Prahu se za Velkým Meziříčím naopak kolona rozjela, omezení u exitu 134 Měřín skončilo. Na 43. Brno Svitavy mezi Lípůvkou a Lažany po střetu motorky s nákladním autem řídí provoz Kyvadlově kolony dlouhé od odbočky na Kuřim a od Milonic. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 stále čekejte kolonu za sjezdem na Karlovarskou z 25. kilometru, ještě je to na půl hodiny, i když za Ořechem už z levého pruhu z 19. kilometru odklidili nabouraná auta. A před D5 je stále kolona kamionů, před okruhem je kolona kamionů na D5 už před Loděnicí od Vráže od exitu 14. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, postupně opět čekáme lokální přehánky a ojediněle bouřky. Večer bude srážek ubývat. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě i 32. Tolik zprávy. Radiožurnál ještě půl hodinu vysílá z Colors of Ostrava. Slovo má znovu Petr Král.
4: Colors on Air na Radiožurnálu s Petrem Králem. Přejeme dobré odpoledne. Scholars je tady velmi povznesená festivalová nálada. My stále vysíláme z našeho Air Streamu, přestože nedaleko od nás probíhá koncert, tak snad se všichni uslyšíme, respektive snad uslyšíte vy nás, až budeme za chvíli s Janem Pokorným vzpomínat na to, co se stalo 19. září loňského roku, kdy se otevřel kus historie v přímém přenosu Radiožurnálu. V Lánech se totiž rozpečetila tajuplná obálka, kde měla být poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. Je to téma pro naše vysílání a také téma do diskuzního fóra Melting Pot pro dnešní den.

0: Radiožurnál stále vysílající z Colors of Ostrava toho času v našem airstreamu. Další host, ale připomeňme nejdřív, co se dělo loni na podzim. Tajemná obálka s údajným posledním vzkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka společně s historiky z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd a za účasti prezidenta Petra Pavla jsme ji právě ve vysílání Radiožurnálu na zámku v Lánech otevřeli. Klíčovou osobou byla historička z Masarykova ústavu Dagmar Hájková, která i hned všechno překládala a přečetla. No a dnes od 18.30 hostem diskuzního fóra Melting Pot bude právě ona, to spolu s naším moderátorem celého projektu, který byl také u toho a teď je tady také s námi, Janem Pokorným. Honzo, vítej, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme si to připomenout, jak to tehdy na zámku v Lánech vypadalo.
1: Tak bylo tam cítit napětí i jak to bylo cítit mezi historiky, protože oni nevěděli, co v té obálce bude a mohlo tam být cokoliv. My jsme předtím udělali takovou anketu mezi lidmi, kteří nám psali, co si asi tak myslí, že v té obálce je, tak vedle nějakých jako bizarních domněnek, tak tam byly opravdu jako zajímavé věci, ale nejvíc těch věd tam byl na téma, jestli náhodou otec Tomáše Garrigua Masaryka nebyl císař František Josef I, jestli to není jeho levoboček. Tak to si myslím, že Dagmar Hájková snadno vyvrátí, tedy doufám. A budeme se bavit o tom, co se tam tenkrát dělo. Tam byl třeba ten okamžik, kdy paní Hájková to šla číst, té právě rozpečetěné obálky, což byly vlastně, to bylo 5 listů a 3 stránky popsané tuškou v angličtině, většinou v angličtině, takže oni to brilantně překládali a najednou ona říkala, ale já jsem si zapomněla brýle. Takže tam byla takováhle pauzička chvilku, ale dala to i bez těch brýlí. No a potom to samozřejmě historici vzali pod svá křídla. Úloha Radiožurnálu v tu chvíli skončila, aby se počas se zase objevila, protože historici to začali zkoumat a zasazovat do dobového kontextu.
0: Ona ta diskuze v Melting Potu má slogan Proč jsou Češi hloupí a co nevíme o Masarykovi? Pojď nám k tomu říct ještě něco konkrétně. Co tedy vlastně budete přesně probírat?
1: No to je jeden z citátů právě z té takzvané tajemné obálky, kdy Jan Masaryk, syn Tomáše Garrigua Masaryka, zaznamenával prezidentova slova, protože ten byl nemocný a měl pocit, že umírá. Takže ten Jan Masaryk si všechno zapisoval a on opravdu tam zapsal to, co říkal Tomáš Garrigua Masaryk. Lidé jsou hloupí, nějakým to neusnadňujte, hádejte se a hádejte se. Tak možná na to narážíme tím trochu provokativním titulkem. Samozřejmě lidé nejsou hloupí. Ale to já si nedovolím polemizovat s Tomášem Garrigua Masarykem.
0: Ty jsi se o Masaryka a jeho rodinu zabýval velmi intenzivně, jako novinář v posledním roce to bylo opravdu hodně. Co bys o něm chtěl vidět? Na co bys se ho zeptal?
1: No ono, je to takové záludné, jo, protože těžko se člověk oprostí od momentálních politických reálí tím, že se vrací o ty desítky let zpátky za životem a dílem Tomáše Garrigua Masaryka. Mě by na něm zajímalo, jak by mi odpověděl na otázku, jak být silnou politickou osobností, což bezesporu byl, a přitom oblíbeným. Jestli se to už tenkrát nevylučovalo.
0: Tak tuhle otázku sice nepoložíme, ale spoustu témat souvisejících s Tomášem Garrigem Masarykem a tou tajemnou obálkou, kterou jsme rozlepovali loni na podzim, probereme dnes tedy na Melting Potu, probere konkrétně Jan Pokorný společně s historičkou Dagmar Hájkovou. Tak ať se to povede, díky, těšíme se.
1: Taky se těšíme. Naslyšenou.

S vámi Radiožurnál stále z Kalersov Ostrava. Teď můžete být svědky našeho vysílání živě odsud ještě zhruba 15 minut do 15. hodiny. Sledujeme pro vás festivalové dění, zveme sem hosty a za chvíli sem k nám dorazí také náš hudební reportér Jiří Štefl, který prochází areál, nabírá rozhovory. Před chvílí se mu podařilo udělat rozhovor se zpěvačkou LP, taky o tom si promluvíme a budeme hlavně avizovat ty největší hvězdy pro dnešní den.

0: Odpolední radiožurnál z festivalu Colors of Ostrava. Dnešek tady v dolní oblasti Vítkovic patří zpěvačce LP, ale i dalším hvězdám třeba asijské hudební scény. Jaké zástupce tady dnes fanoušci uvidí a uslyší, to nám poví hudební reportér Jiří Štef. Jiří, vítej.
1: Dobré odpoledne, Petře.
0: Ale nejdřív LP, už jsem před chvílí říkal, že se ti podařilo s ní natočit nějaký rozhovor, tak co jsi se dozvěděl? Jak se stalo?
1: LP nám tady začala vyprávět o své nové desce, která vyjde už v září, tedy za pár týdnů, takže i možná některé písně tady dnes večer zazní právě z té nové desky. Vyprávěla mi o tom, jak ta nová deska vůbec vznikala. Jmenuje se Room 12 a je to o tom, že jako zpěvačka musí hodně cestovat třeba na hotelech a tak dále, takže jsou to hotelové pokoje, Room 12. No a potom jsem se jí taky ptal, jestli nějaká nová píseň vznikla v Česku. Tak ano, opravdu některé písně psala nebo sepisovala tady u nás v České republice. LP tedy hlavní headlinerka dnes na Colors of Ostrava. No a ten rozhovor uslyšíte v našem vysílání během toho koncertu, tedy po 20. hodině.
0: Máš hodně práce, budeme se snažit tě dlouze nedržovat. Ostatně tady už se další kapely derou o slovo nedaleko našeho restreamu, tak pojďme ještě k těm dalším hvězdám toho dnešního dne.
1: Ano, dneska tady v české premiéře zažijeme J-pop, to je japonský pop, který mísí jak japonštinu, tak angličtinu. Uslyšíme ho tady v podání čtyřčlenné a taky velmi energické skupiny Atarashi Gakko, která s nadsázkou komentuje současnou japonskou společnost. Tyhle čtyři dívky jsou opravdu velmi hlasité, no a nebojí se někdy tak říkajíc jít až za hranici přes čáru. Mimochodem, já s Atarashi Gakko budu dělat taky rozhovor zhruba za hodinu, tak se musím mít rychle připravit a vy ho pak uvidíte na našich sociálních sítích. Atarashi Gakko pak na stejném pódiu vystřídá 27-letá zpěvačka Audrey Nuna. Ta se sice narodila ve Spojených státech, ale její tvorba je silně inspirovaná korejskou kulturou. Velký zlom v její kariéře nastal před rokem, když propůjčila hlas jedné z postav animovaného filmu s názvem K-pop Lovkyně démonů. Jsem opravdu dost zvědavý, kolik asijských fanoušků letos na festival dorazí, protože loni tady stáli dlouhé, dlouhé hodiny před pódiem a čekali na své krajany, až jim zaspívají. Takže i dnes je to takový asijský fokus na festivalu Colors of Ostrava.
0: A my ho tak trochu teď pošleme i do vysílání radiožurnálu, je to tak?
1: Přesně tak, je to tak.
0: Takže Jiří Štefl, utíkej od 15 hodin, Kateřina Marie Tichá, další hvězdy nás čekají potom, musíš ustřihat rozhovor s LP, aby jsme si ho mohli poslechnout, takže díky a těšíme se.
1: Naslyšenou, krásné odpoledne.
0: S vámi radiožurnál 14:52.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Filip Turek boural, převrátil nemocniční Fábii a dočasně se vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Je pro trvalou rezignaci důvod a co na to premiér?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje ji nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
2: Zadržení Čecha v Číně podle ministra Macinky nesouvisí s případem čínského občana zatčeného v Česku. Spojené státy znovu útočily na Irán a zastavili loď plující k íránskému přístavu. Fotbalové Slovácko získalo ze Slavie Praha Lukáše Vodlického. Po nehodě vzniká kolona na dálnici D1 z Prahy do Brna u Koberovic. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Lidé by měli být ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě, uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
4: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nějak nesouvisí.
2: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Americká armáda v noci znovu útočila na Irán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit iránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu.
5: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k iránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly. Iránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů, to je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlednou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. I na to upozorňuje kampaň ministerstva dopravy spolu s organizací BESIP Hele motorka, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
6: Snažte se vždycky, když vidíte motorku, si buď v duchu nebo nejlépe i nahlas říci Hele motorka, je to vlastně postaveno na psychologickém principu, že když něco opakuju, tak ten mozek to vlastně zaktivuje a už se příště po té motorce dívá.
1: Sport. Do Slovácka přichází ofenzivní fotbalista Lukáš Vodlický. Do Uherského Hradiště míří z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vodlický kontrakt na 3 roky a v klubu se potká se svým otcem, který trénuje B-tým.
7: Fotbalista Lukáš Vodlický už v mládežnickém věku zamířil do italské Atalanty Bergamo, za kterou nastoupil i do 3 zápasů nejvyšší soutěže. Poté ale jeho kariéru ovlivnilo komplikované zranění kolene a po návratu do Česka a přestupu do Slavie Praha odehrál v české první lize jen 12 zápasů. I sportovní manažer Slovácka Michal Kadlec tak mluví o tom, že hlavní úkol je udržet novou posilu zdravou. David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Humpolcem a Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před Humpolcem na úrovni Melikány na 84. kilometru havarovalo osobní auto, projíždí se jenom stoupacím pruhem. Kolona na půl hodiny začíná za sjezdem na Koberovice na 79. kilometru. Příjezd do Brna na dálnici D1 je ucpaný. Před zúžením u D2 je kolona, v ní navíc u Popůvek na 182. řešili chvíli menší nehodu v pravém pruhu, už jsou pryč. Každopádně poprvé se brzdí na 178. u Ostrovačic a osobním autem až ke sjezdu na Bratislavu je to na 60 minut. Na tahu 43 Brno Svitavy dlouhé fronty po střetu motorky s nákladním autem mezi Lipůvkou a Lažany. Kyvadlový provoz popojíždí se i 3/4 hodiny od odbočky na Kuřim, ze severu o něco kratší dobu od Milonic. Po Praze řada odpoledních kolon, na to od dopoledne neprůjezdná Prosecká nad Bovovou dráhou obou směrně, jeřáb tam strhl troleje. A teď hlavně problémy na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště, zastavený provoz v Cholupickém tunelu, porouchal se tam kamion, kolony narůstají, a opačně z letiště na D1 dlouhé fronty před Ořechem na půl hodiny od nájezdu z D5 plus plzeňská D5 před okruhem plná už od exitu 14 vráž. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku se můžou zejména na západě objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál a taky Zuzanu Burešovou.
9: Dobré odpoledne u dalších zpravodajských témat. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a děti. O případu dnes informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Píšeme o tom na našem zpravodajském serveru i rozhlas a mluvit o tom budeme v odpoledním radiožurnálu už za malou chvíli.
3: Odpolední radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.
11: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a také nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes informovalo, že policie minulý týden v sobotu zahájila úkony trestního řízení. Kriminalisté Foldynu na 14 dní vykázali z domu a zabavili mu několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna tvrdí, že je nevinný. Podrobnosti si teď povíme s investigativním reportérem Arturem Janouškem. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Co tedy aktuálně o celém případu víme?
1: My jsme už dnes ráno zveřejnili, že policie Foldynu minulý týden kvůli domácímu násilí vykázala z domu a že mu teda zabavila i několik střelných zbraní. Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka k tomu před asi 2 hodinami vydal tiskovou zprávu, podle které policie řeší ten Foldynův případ pro podezření, že to týrání mělo probíhat dlouhodobě.
2: Dne 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
1: A pokud jde o ty svěřené osoby, tak podle našich informací se jedná právě o děti.
0: Jak to všechno Foldyna vysvětluje?
1: Když jsme ho zastihli ve středu při jednání sněmovny, potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný, pak ten rozhovor hned ukončil a zamířil do prostor ve sněmovně, kam novináři běžně nesmí. Po cestě opakoval, že na další otázky, třeba co přesně se stalo, nebo jestli už v minulosti k něčemu takovému docházelo, tak že na to nebude odpovídat, a pokládání dalších otázek dokonce označil za obtěžování.
3: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
1: A my jsme dnes Foldynu oslovili znovu kvůli té nové informaci státního zastupitelství. Foldyna ale mobil nebral a na dotaz zaslaný v SMS nereagoval. Oslovili jsme už v úterý i jeho manželku, ta se ale nechtěla vyjádřit s tím, že jí to zakázala policie. Ten případ je teprve na začátku, Foldyna zatím nebyl z ničeho obviněný. Mluvčí SPD Lenka Čejková napsala, že Foldyna řekl hnutí, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize po čtvrtstoletí soužití, že se nejednalo podle něj o fyzické násilí, a SPD proto bude čekat až na výsledek šetření policie.
0: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna tedy čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a děti, a my jsme o tom v odpoledním radiožurnálu mluvili s investigativním reportérem Arturem Janouškem. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I

0: Teď už tu máme další radu pro řidiče z naší prázdninové série. Zajímat nás bude, jak získat potvrzení pro pojišťovnu po střetu se zvěří. Vše nám vysvětlí zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka, kterého se ptala reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Srážka se zvěří na silnicích a dálnicích není nic neobvyklého a řeší každý rok spousta řidičů. Po samotné nehodě ale často přichází praktická otázka. Věděli byste, jak získám potvrzení pro pojišťovnu po střetu se zvěří? Jaký je správný postup, už říká plukovník Jan Straka.
3: V první řadě oznámí dopravní nehodu policii. To znamená, operační důstojník zaeviduje tohle oznámení a účastník té dopravní nehody se zvěří si následně může vyžádat potvrzení, které bude potřebovat pro pojišťovnu. To znamená potvrzení o oznámení dopravní nehody. My, abychom mohli potom zpětně vyhledat to oznámení a potvrdit, že ta dopravní nehoda byla oznámena, k tomu potřebujeme určité údaje.
2: A jaké, co vám musím sdělit?
3: Určitě potřebujeme čas, datum, kde se to stalo, registrační značku, případně jméno toho, kdo tu dopravní nehodu oznamoval a jeho telefonní číslo. Potom napíšeme papír, že potvrzujeme, že k oznámení došlo a to pošleme účastníkovi, který s tím potom jde na pojišťovnu, čímž si splní tu povinnost oznámit dopravní nehodu se zvěří.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Jsme opravdu dobří, jenom to neumíme v zahraničí prodat. A Česko si potřebuje v cizině vybudovat lepší jméno, marketingovou terminologii brand. To jsou asi ty nejdůležitější závěry rozsáhlého šetření společnosti STEM, která posledních 12 měsíců sbírala data a dohromady získala přes 10 000 odpovědí od Čechů, krajanů v zahraničí i cizinců dlouhodobě žijících v Česku. A my si o tom povíme s Tomášem Jeníkem z ekonomické redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak o jaké iniciativě se vlastně bavíme? Podílí se na ní stát, nebo je to biznisový projekt?
1: Tak předně je to něco, o čem se v Česku mluví už mnoho let a máme za sebou už desítky pokusů jakousi jednotnou identitu vytvořit. Vznik nového brandu by teď podle Davida Millera z Ministerstva průmyslu mohl koordinovat úřad vlády nebo některé ministerstvo.
2: Předpokládáme, že až budou ucelené výsledky, které vlastně budou na konci léta, tak bude muset proběhnout tahle diskuze na vládní úrovni.
1: Na projektu se podílejí státní agentury jako Česká centra, Czech Invest nebo Czech Trade, ale také biznisová iniciativa Druhá ekonomická transformace. Zatím to celé stálo nižší jednotky milionů, přičemž větší část zaplatili soukromé firmy.
0: A co tedy z průzkumu vyšlo? Na co jsme hrdí a co bychom tedy měli světu ukázat?
1: Podle sociologa ze STEMu Martina Buchtíka si nejenom cizinci, ale i Češi obvykle spojí Česko s pivem a se sportem. Obvykle tedy s hokejem a v posledních letech čím dál víc i s tenisem.
3: My vlastně vymýšlíme jiný příběh než to pivo, které nikdo už z nás nechce opakovat, protože to je bagatelní a vlastně takový trochu střílení se do pravý nohy.
1: Podle Butíka při šetření lidé nejvíc zdůrazňovali českou zručnost, schopnost improvizovat a poradit si i ve složité situaci a také to, že jsme svobodná a zároveň velice bezpečná země.
0: A pomůže to biznesu? Je dnes pro firmy problém hlásit se k českému původu?
1: Česko rozhodně nemá v zahraničí vyloženě špatnou pověst. Spíš se stává, že na západě, zejména teda na západě, lidé Česko vůbec neznají. Technologické firmy ovšem můžou někdy narazit, říká Martin Vohánka, zakladatel společnosti Eurovac.
4: Pokud řeknu, že jsem technologická firma z České republiky a pokud by vedle mě stál někdo, kdo dělá úplně to samé, ale děje to z Kalifornie, tak okamžitě dostane větší valuaci akcí. To je ta realita, v co se to propisuje. Nebo když budu mít špičkový výrobek strojírenský a dám tam razítko, je to made in Germany nebo made in Švýcarsko, no tak si naúčtuju o 10-20% víc.
1: Podle Vohánky proto musíme začít vyprávět silný příběh.
0: Takže lepší pověst Česka hlavně pomůže firmám s expanzí do zahraničí.
1: To je pro firmy to zásadní, ale mělo by to pomoct i jinak, říká majitel Wyckoff Industry Martin Vichterle.
5: Samozřejmě pomáhá nám dostat do Česka třeba kvalifikovanou pracovní sílu talenty, to, o co je ve světě velký boj a ty lidi se vybírají, nestojí u nás frontu a nečekají, až jestli je pustíme dovnitř.
1: Podle Vichterleho se úspěšně podařilo v poslední době zlepšit brand například Estonsku a také Kostarice.
0: Téma připravil pro odpolední radiožurnál Tomáš Jeník z ekonomické redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dívám se na hodiny, posloucháte stále odpolední radiožurnál, je 15 hodin 25 minut, takže si počkáte ještě 5 minut a my vám nabídneme aktuální zprávy.

0: Hostem 20 minut Radiožurnálu bude vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO, minister průmyslu a obchodu. Téma jaderná energetika a rozvoj obnovitelných zdrojů.
1: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
2: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
1: Fakt? A kdy zjistím víc?
2: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 15:30. Přehled zpráv a Eliška Zábrocká.
4: Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Sergeje Koreckého, oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Zmínil taky přípravy na zimu, podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a zanedbala údržbu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. A silná bouře, která se včera v podvečer prohnala Brnem, poškodila i letní kino na Špilberku. Vítr zničil zastřešení a opláštění pódia, rozfoukal stany a voda natekla do přístrojů. Pořadatelé proto ruší dnešní koncert Igora Orozoviče a budou se snažit najít náhradní termín. Ohrožené jsou i nejbližší filmové projekce.
5: Sport.
4: Fotbalový záložník Alex Král podepsal smlouvu v Kodani. Dánský klub o tom informoval na svém webu. 28-letý hráč se do Kodaně přesouvá po tom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín. V posledních letech nastupoval Král taky za Spartak Moskva, West Ham nebo Espanyolu Barcelona.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 před Humpolcem, problémy na pražském okruhu v Cholupickém tunelu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice vzniká kolona ze 77. kilometru. Zdržení narostlo na nějakých 40 minut, ale mělo by se postupně krátit, protože za Melikánou na 84. kilometru po havárii osobního auta byl nejdřív průjezdný jenom stoupací pruh. Teď byl pár minut provoz úplně zastavený a všechno už odklidili, hlásíte z místa.
7: Nabourané vozidlo bylo vkryzeno na nájezd, na tu odpočívku, nebrání nijak provozu.
6: Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy zůstává kolona skoro od exitu 178 Ostrovačice do Mrna do omezení u D2 osobním autem 50 minut. Na 43 Brno Svitavy za Lipůvkou odklidili následky postřetu auta s motorkou, rozjíždí se kolona od odbočky na Kuřim. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště byl pár minut zastavený provoz v Cholupickém tunelu kvůli porouchanému nákladnímu autu. Teď už pustili alespoň levý pruh, kolona se ale natáhla před sjezdem na Vestec, zdržení je dlouhé. A na okruhu opačně z letiště na D1 stále kolona před Ořechem na půl hodiny od nájezdu z D5 a právě na plzeňské D5 je kolona kamionů už za Berounem z 16. kilometru, brzdí i osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál a Zuzanu Burešovou.
0: Dobré odpoledne, jestli se chystáte do Národního parku České Švýcarsko, kde je opravdu krásně, tak tam pokleslo riziko vzniku požáru. Správa parku snížila to riziko na požárním semaforu z červeného na oranžový. Těch semaforů můžete v Národním parku vidět 48 právě v těch různých místech. Stále platí noční zákaz vstupu do lesu od 22. hodiny až do 6. hodiny ranní a lidé ale už mohou chodit do lesa s výjimkou klidových zón.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Za zřícení Morandyho mostu v Janově v roce 2018 padly vysoké tresty. Už jsme o tom mluvili ve zprávách. Řediteli společnosti, která dálniční most spravovala, Giovannimu Castellucimu, soud vyměřil 12 let vězení. Vinní jsou i další vysocí manažeři. Rozhodnutí po vleklém procesu v soudní síni sledovali příbuzní obětí. Neštěstí před 8 lety nepřežilo 43 lidí. Podrobnosti má redaktor Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Koho tedy italská justice potrestala za tragický pád Morandyho mostu?
1: Zatím víme, že management od prvoinstančního soudu odejde s vysokými tresty. Zmíněný Castellucci, někdejší šéf společnosti Autostrade per l'Italia, dostal 12 let, tedy méně než žádal žalobce, ten navrhoval až 18,5 roku. 11 let si má odsedět manažer stejné společnosti, který odpovídal za údržbu, a 5 let dostal třeba úředník ministerstva dopravy, který řídil kontrolu stavu infrastruktury. Obžalovaných je celkem 57 lidí, kromě manažerů a úředníků i inženýři ze společnosti SPEA odpovědné za údržbu. Všichni ti obžalovaní svou vinu odmítají a proti rozsudku se budou moct odvolat.
0: A víme už dnes, proč se dálniční most v Janově zřítil?
1: I o tom dnes rozhodoval soud, existují totiž dvě verze. Soud se přiklonil k variantě obžaloby, že za pád mohla zanedbaná a oddalovaná údržba, ignorování problémů ze strany správce a důsledné prý nebyly ani úřady. Ta druhá varianta, kterou prosazoval obhájce, byla, že tragédii nešlo předejít, protože na vině měla být původní chyba v designu jednoho z kotvících kabelů, který také toho 14. srpna 2018 praskl a kvůli čemu pak víc než 30 aut spadlo do hloubky až 45 metrů.
0: Zatímco na místě neštěstí už od roku 2020 stojí nový most, na verdikt se čekalo až do dneška, tedy téměř 8 let. Čím to je?
1: Ono nejprve bylo třeba provést rozsáhlé vyšetřování, které trvalo, takže ten samotný soudní proces začal až po 4 letech a tedy další 4 roky trval. Podle deníku Corriere della Sera to není tím, že by soudy pracovaly pomalu. Všechny zainteresované strany se na tom prý shodují, včetně asociace zastupující rodiny obětí. I jejich právník Rafael Caruso uznal, že soud rychlejší být nemohl. Tím důvodem je velikost celé této justiční operace. Celkem totiž proběhlo 284 slyšení, průměrně 3 každý týden. Vyslechnuto bylo 282 svědků, zapojeno bylo přes 160 civilních organizací a také stovka právníků.
0: Jenom připomenu, že mezi těmi na mostě, kteří pád přežili a měli to štěstí, byl i český řidič kamionu, který se vracel s kamionem z Francie a který utrpěl zlomeniny 5 žeber a měl pohmožděné plíce. Toho času s ním vlastně dělali hodně rozhovoru. Tak téma pravil pro odpolední radiožurnál Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Na českých silnicích letos zemřelo výrazně víc motorkářů než loni. Přitom léto, nejkritičtější období roku, ještě neskončilo. Čím to je a můžou za nehody řidiče aut nebo motocyklů, tak to bude další téma odpoledního radiožurnálu, které uslyšíte už za malou chvíli.

0: Roste počet smrtelných nehod motorkářů. Za první pololetí letošního roku na českých silnicích podle policie zemřelo 31 jezdců, což je o třetinu víc než za stejné období loni. Vysoký byl i počet motorkářů s těžkým zraněním, bylo jich 160. Jedním z důvodů je vyšší zájem o motorky. Jen v prvním pololetí jich lidé v Česku zaregistrovali skoro 19,5 tisíce. Detail už přidá Sára Adamcová z domácí redakce. Vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak si tedy policisté vysvětlují nárůst počtu tragických nehod motorkářů?
1: Může to souviset třeba s příznivým počasím. Motorkářská sezóna letos ve srovnání s loňským rokem začala dříve a provází také více teplých dnů. V případě 20 smrtelných dopravních nehod byly viníky motorkáři a ve zbývajících 11 pak řidiči osobních a nákladních aut.
0: A v čem nejčastěji chybují jezdci a v čem zase řidiči aut?
1: 8 motocyklistů v prvním pololetí zemřelo kvůli nezvládnutí řízení motocyklu, říká zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
2: Ta situace, která je nejčastější, tak je projetí zatáčkou, v podstatě nezvládnutí řízení toho motocyklu, vyjetí mimo komunikaci a náraz do pevné překážky. Může to být buď strom, zeď, případně nějaké další překážky, které jsou okolo komunikace.
1: Dalších 6 motorkářů podle něj zemřelo při přejetí do protisměru při srážce s protijedoucím autem. Řidiči aut zase nejčastěji chybují při odbočování doleva, kdy motorce nedají přednost. Případně si nevšimnou, že je předjíždí motorka, když sami začínají předjíždět vozidlo před sebou.
0: Na českých silnicích přibývá řidičů začátečníků. Připravuje ministerstvo dopravy nějaké změny týkající se třeba jejich lepší přípravy v autoškole?
1: Ano, v tuto chvíli rezort zvažuje třeba zvýšení počtu hodin praktické výuky motocyklů nebo zavedení možnosti nahradit část jízd trenažérem s rizikovými situacemi, říká ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
3: Je hodně kvalitních trenažerů, které vás naučí mnohem rychleji věci, které v praxi nemáte šanci vyzkoušet. A to je, dejme tomu, i předjíždění a brání do úvahy to, že tam máte zrazu motorku. Pár videí jsem teda viděl, kde to končilo právě na trenažerech velice rychle katastrofou.
1: Zvýšení počtu hodin a umožnění absolvování části jízd na trenažéru by podle Bednárika mohlo lépe připravit na nejčastější rizikové scénáře jak nové řidiče aut, tak jezdce na motorce.
0: Téma připravila pro odpolední radiožurnál Sára Adamcová z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Naše jaderné zdroje jsou podle ministra průmyslu v bezvadné kondici a jejich životnost lze prodloužit. Je prodloužení doby fungování jaderných elektráren tak snadné? Neměla by vláda více pracovat na rozvoji obnovitelných zdrojů? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při té mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Čest, práci, soudruzi.
6: Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
7: To se nedá.
5: To udělám jako vždycky.
7: Ona prehliadka, ta to zachrání.
5: Vy se mi líbíte.
8: Kdybyste chtěla, byste se mohla přijít mrknout na natáčení.
9: Filmová retrosérie Volha.
5: To se bude divákovi páčit.
10: Byl bych moc rád, aby některé věci zůstaly mezi námi.
9: Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Posloucháte radiožurnál, je 16 hodin. A taky si poslechněte zprávy s Eliškou Zábrockou.
12: Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Francie podle prezidenta Macrona v posledních dnech čelila nejvíce požárů od konce druhé světové války. Tenistky Valentová a Krejčíková zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Kvůli porouchanému vozidlu jsou kolony na Pražském okruhu směr letiště před Cholupickým tunelem. A zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů radiožurnálu týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otypky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
13: Dne 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
12: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková radiožurnálu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrt století soužití. Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi se ji pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak plánuje ministerstvo v předvánočním období. Francie podle prezidenta za posledních 80 let nikdy nečelila tolika silným požárům jako teď. Emmanuel Macron to řekl nedaleko lesů u Fontainebleau, kde se v uplynulých dnech šířily plameny. Spálili skoro 2000 hektarů z rezervace zapsané na seznamu UNESCO.
14: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že z plameny nedaleko Paříže bojovalo skoro 1000 hasičů, přes 100 vojáků a vůbec poprvé se do hašení v této oblasti zapojila i specializovaná letadla. Policie zadržela dva 18-leté muže podezřelé ze žhářství, jednoho studenta a jednoho dobrovolného hasiče. Požáry ve Francii už letos spálily 35 tisíc hektarů, což je víc než za celý loňský rok. Do bojů s plameny se na jihu Francie v uplynulých dnech zapojili i dva vrtulníky z Česka, které pomáhali s hašením ve výše položených místech, kam se nedostaly pozemní jednotky. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
12: Lidé dnes na hudebním festivalu Colors of Ostrava můžou zjistit, co nevíme o Tomáši Garriku Masarykovi. Moderátor radiožurnálu Jan Pokorný bude debatovat s historičkou Dagmar Hajkovou. Ta jako první v projektu radiožurnálu Tajemná obálka četla slova prezidenta, která zaznamenal jeho syn Jan Masaryk. S Janem Pokorným se k události a textu s odstupem vrátí.
15: Je otázkou, zda text v té obálce nenasměroval historiky k dalším zajímavým pátráním a bádáním. Určitě ale budeme mluvit i o Masarykově odkazu dnešku a rozhodně se nám v debatě prolne další postava, která je objektem zkoumání Dagmar Hájkové, tedy Edvard Beneš.
3: Sport.
11: Dvě české tenistky zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v řeckých Aténách. Odpoledne bude hrát Tereza Valentová, na večer pak Barbora Krejčíková.
16: Tereza Valentová se na tvrdém povrchu představí proti běloruské tenistce Alexandře Sasnovičové. Barboru Krejčíkovou čeká souboj s francouzskou Carol Monetovou. Třetí Češka na turnaji Sára Bejlek už do čtvrtfinále postoupila. To se jí na okruhu WTA povedlo poprvé od únorového turnaje v Abu Zabí, který nakonec vyhrála. Bejlek zabojuje v Aténách o postup do semifinále s vítězkou večerního zápasu mezi Dánkou Tausonovou a Italkou Tonaovou. Jan Suchan, Radiožurnál.
11: Čeští basketbalisté se v předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029 utkají s Belgií a Norskem. Aby prošli do hlavní části kvalifikace, musí svou skupinu vyhrát.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolona na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Koberovicemi už se po nehodě na 84. kilometru kolona úplně rozjela. Fronta potom zůstává na příjezdu do Brna z Prahy od exitu 182 popůvky. I osobním autem je to až 40 minut k D2. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se teď rozjíždí kolona z předsjezdu na Vestec ze 2. kilometru. Porouchané vozidlo z Chlupického tunelu už odtáhli. Na okruhu opačně z letiště na D1 před exitem 19 Ořech kolona zůstává od sjezdu na D5 na 30 minut a k tomu před Ořechem se tvoří velmi dlouhá kolona kamionů na plzeňské D5 už od exitu 14 Vráž. Brzdí tam i osobní auta v levém pruhu na relativně kratší dobu. Kdo by se chtěl vyhnout, nemá kudy. Za Berounem jsou po nehodách neprůjezdné jak silnice 605 před Vráží, tam se srazilo osobní a nákladní auto, tak i 116 před Hýskovem, tam havarovala motorka a osobní auto. Na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 kolona ze 3. kilometru před Zdiby asi půl hodiny osobním autem do Zúžené k Belské, v jejím okolí dlouhé kolony i mnohde jinde, protože je navíc od dopoledne stále obousměrně uzavřená Prosecká nad Bobovou dráhou, jeřáb tam strhl troleje. Kolony od Balabenky jsou k Vysočanské, na Harfu, nahoru k Bulovce, taky na druhou stranu do spojovací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. A po nich pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
18: Dobré odpoledne. Jižní Moravou večer prošla supercela, provázená silným větrem, přívalovým deštěm a kroupami. Na Břeclavsku a Hodonínsku hasiči likvidují popadané stromy a lidé sčítají škody. Zasažena byla skoro okolností podobná oblast jako při tornádu v roce 2021. Meteorologové ale upozorňují na to, že schoda zasažených míst je náhodná. Zatímco supercela postupovala do oblasti od severozápadu, tornádo v roce 2021 přišlo z jihozápadu. Detaily povíme už za malou chvíli.
0: Odpolední Radiožurnál
19: a Zuzana Burešová.

0: Silný vítr, přívalový déšť a kroupy večer ničily střechy domů, poškodili úrodu a voda zaplavila sklepy. Přes jižní Moravu přešla supercela. Lidé na Břeclavsku a Hodonínsku proto dnes odklízejí škody.
1: Začalo pršet a pak začaly padat kroupy a tady se to tak jak kdyby zatočilo, já nevím, nad naším. Takže to do toho štítu zatlačilo, ten spadl jako na půdu. No a nadvedlo to ty křidlice a popadaly dole, to bylo hrozné. To byl taký rachot, neměli strach, co se děje.
2: Popisuje Marie Hosajová z Prušánek na Hodonínsku. S rodinou teď odklízejí následky včerejší silné bouřky. Jejich domu na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. Marii Poláchové na druhém konci obce bouřka zaplavila sklep a hasiči ho pomáhají odčerpávat.
3: Do sklepa, no a potom ještě v humně trnky se tam zlomily, že jaký. Říkám, zaplať pánbu, že se stalo jenom tady to, že se nestalo nic horšího.
2: Jen v Prušánkách měli včera několik desítek událostí a zřídili taky krizový štáb, na který se můžou lidé obracet. Vysvětluje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
4: Dneska od rána došlo už tak minimálně 15 lidí. Týká se to buď spadených stromů nebo zatečených sklepů návratí, takže scháníme vysoušeče, už se nám ozvala oblastní charita Hodonín.
2: Poničená je taky střecha mateřské školy, do které zateklo a zavřené jsou kvůli riziku pádu stromů a větví taky hřbitov a cesty k místní části Nechory s vinnými sklepy. Právě vinaři hlásí škody na letošní úrodě. Podle předsedy Asociace nezávislých vinařů Jiřího Maděřiče z Moravského Žižkova mají vinaři škody od 10 až do 100% úrody.
5: Ta supercela, která postupovala od Brna, tak šla přes Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Prušánky a až do Moravské Nové Vsi. Takže v tom pruhu ty škody jsou opravdu výrazné.
2: Bouřka vinařům podle Jiřího Maděřiče na některých vinicích natolik poškodila i letorosty révy, že nebude úroda ani příští rok. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

To byla zpěvačka Terezie Anna Marie a písnička Melodie. A teď už další téma radiožurnálu. Ukrajina má nového premiéra, Sergeje Kureckého. Protesty veřejnosti ale vyvolal odchod ministra obrany Michaila Fedorova. Co se ve vládních ukrajinských kruzích vlastně děje, tak na to se za chvíli zeptáme našeho zpravodaje.

0: Ukrajinský parlament podle očekávání schválil jako nového premiéra Sergeje Koreckého. V jeho kabinetu ale nezasedne odcházející ministr obrany Michailo Fedorov. A to vyvolalo protesty veřejnosti v Kyjevě a dalších městech, mimo jiné i v Oděse, kde je taky náš zpravodaj Martin Dorazín, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč tedy kvůli osobě ministra obrany vypukly na Ukrajině veřejné protesty?
1: Ano, jsou to protesty prakticky ve všech ukrajinských velkých městech od Kyjeva přes Ternopol, západní Ukrajinu, východní Ukrajinu, Dnipro, Krivý Rih, také Oděsu a další města, čili to není jenom otázka hlavního města a nějaké skupiny lidí nespokojených s tímto rozhodnutím personálním v křesle, tedy velmi důležitém v době válečného stavu a války, křesle ministra obrany. A tím hlavním důvodem je, že lidé nevidí, nechápou ty důvody, které vedly k tomu, že v té nové vládě, rekonstruované vládě, už Michailo Fedorov nebude, protože jeho práci považují za dobrou v době vlastně výkonu jeho, kdy byl ve funkci, tak se Ukrajině podařilo přejít na úplně nový úroveň odpovědí vůči Rusku těmi dronovými technologiemi. Navíc se jim líbil, že začal dělat pořádek v armádních zakázkách s důrazem na jejich transparentnost. On také předtím šefoval resortu digitalizace a snažil se i to přenést do podmínek třeba armádních nákupů, takže v podstatě hodně lidí s tím na Ukrajině nesouhlasí a myslí si, že je to velká politická chyba prezidenta Volodymyra Zelenského.
0: A kdo bude novým ministrem obrany a v čem bude jiný než ten, který je tedy už ve funkci končí?
1: Prezident Volodymyr Zelenský dnes vystoupil a velmi otevřeně vysvětlil, že tam došlo k velkému konfliktu vnitřnímu mezi tedy Michailem Fedorovem, ministrem obrany, generálním štábem a zejména hlavním velitelem ukrajinské armády, generálem Alexandrem Syrským, že to byla jakási dvoukolejnost. Říkal, že nejde, aby vlastně v tak důležitých zásadních chvílích pro Ukrajinu v okamžiku napadení a vleklého konfliktu si nerozuměli tyto důležité resorty, i když ministerstvo obrany je za války spíš servisní organizací generálního štábu a celé armády, tak je důležité, aby spolu komunikovali. Zelenský dokonce řekl, že bez jeho přítomnosti se vedení těchto složek, tedy obrana, generální štáb, velení armády, ani nesešlo, což on považuje za důležitou chybu. Byl velmi rozrušený, málo kdy jsem ho viděl tak, že by nebyl ve své kůži jako dnes, tedy myslím prezidenta Zelenského. Bylo to pro něj těžké rozhodnutí, protože Fedorov patřil k jeho blízkým spolupracovníkům, kterým on velmi důvěřoval a měl s nimi své plány. Ostatně říkal, že by mohl v jeho okolí zůstat i nadál, to ale uvidíme. A tím novým ministrem obrany by měl být stávající ministr vnitra Ihor Klimenko.
0: Co tahle výměna právě na postu ministrů bude pro armádu a zemi ve válečném stavu znamenat?
1: Tak to teprve uvidíme. Někteří vojenští experti říkají, že je to odklon od technologické armády naspět k té armádě sovětského typu, který právě zastává část armádního velení s jinými důrazy a že tedy je to nepochopení situace a že ten směr byl dobrý. Kdežto vojáci říkají, že prostě oni měli své konkrétní požadavky na zbraně, na munici, na zajištění, na logistiku a minister obrany s nimi nekomunikoval nebo jim posílal úplně jiné věci, než v dané chvíli potřebovali, takže to byl opravdu hluboký vnitřní konflikt a zdá se, že právě to, ta výměna na postu ministra obrany, obětování Fedorova je snahou Zelenského sjednotit, dát tyto věci opět dohromady, ale jestli se mu to podaří, no to se potom uvidí až na poli bitev.
0: Už jenom poslední otázka, kteří důležití ministři své funkce v ukrajinské vládě obhájili?
1: Tak velmi stručně bude to například ministr zahraničí Andrej Sibiha, který zůstane a bude kontinuovat tu ukrajinskou zahraniční politiku.
0: O změnách v ukrajinské vládě jsme mluvili s naším zpravodajem Martinem Dorazínem. Na našem zpravodajském serveru i rozhlas máme taky online reportáž o dění na Ukrajině a taky rozhovory, které se týkají právě nové vlády. Martine, díky a zatím naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 5:30. Přehled zpráv a Anna Horáčková.
1: Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bezrealitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. Večer se uzavře nominace na lídra britské labouristické strany. Automaticky se stane i příštím premiérem Velké Británie. Za favorita je považovaný starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten se přednedávnem stal poslancem a splnil tak podmínku pro výkon premiérské funkce. Spojené státy plánují uvalit 25% cla na dovoz některého zboží z Brazílie. Důvodem jsou podle Washingtonu nekalé obchodní praktiky, informovala o tom agentura AP. Americká vláda konkrétně obvinila brazilského prezidenta Lula da Silvu, který podle ní nejednal s USA v dobré víře. Mezi obchodní strategie 10. největší ekonomiky světa mělo patřit například laxní prosazování protikorupčních zákonů nebo zavádění vlastních nespravedlivých cel. Prezidentův úřad americká obvinění odmítl. A obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 menších lokalit v oblasti podél česko-polské hranice. Jde například o Nový Hrádek, Zdobnici, Rokytnici nebo Olešnici v Orlických horách. Mobilní operátoři proto plánují výstavbu nových vysílačů.
2: Sport.
1: Do fotbalového Slovácka míří ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista přichází do Uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Vorlický podepsal ve Slovácku kontrakt na 3 roky. A čeští basketbalisté do 20 let prohráli na mistrovství Evropy s Polskem 83-90. Teď musí vyhrát oba zbývající zápasy, aby nesestoupili do divize B.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, nehoda na D5 u Vráže. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy do zúžení u D2 kolona od exitu 182 popůvky osobním autem celý úsek 40 minut. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně vzniká před okruhem dlouhá kolona kamionů od sjezdu na Vráž a na jejím dřívějším konci na kilometru 14,5 havarovala 2 osobní auta. Provoz je stažený jen vpravo do stoupacího pruhu. Kolona teď dojíždí se za Berounem na 16. kilometru. Nesnažte se objet z Berouna silnicí 600 5 směr Loděnice, po jiné nehodě je tam uzavřená před Vráží. Na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy se tvoří kolona ze 3. kilometru do zúžené k Belské, osobním autem je to na 30 minut. V Praze pak spousta kolon, mimo jiné obousměrně na okruhu před Ořechem na 30 minut, taky na magistrále skoro celou Legerovou a dál Vlznovou do omezení na Hlávkově mostě. A extra ucpaný je severovýchod kvůli omezení ve Kbelské a k tomu uzavřené Prosecké nad Bobovou dráhou. Z Balabenky se spíš stojí k Vysočanské, na Harfu, do spojovací i nahoru k Bulovce, kde jsou kolony i přes Libeň o Čvábek. A 7 z Chomutova na Prahu, nehoda před Slaným, před sjezdem na Mělnickou silnici, dodávka najela dozadu do kamionu, kolona od Lotouše, omezený i provoz opačně na Chomutov a kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, zpočátku hlavně tedy na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. Tady je odpolední Radiožurnál a za mikrofonem Zuzana Burešová.
0: Dobré odpoledne. Až do neděle se můžete zapojit do projektu Motýlí půlhodinka a sčítat motýly. K pozorování stačí být na jednom místě a vyhradit si jen 30 minut volného času. Nasbíraná data umožní odborníkům zjistit, kde se motýlům daří a kde naopak ubývají. Podrobnosti najdete na motýlípůlhodinka.cz.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Den Václava Havla, tak by se dal nazvat dnešek na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu. Tamní divadlo La Manufacture uvede světovou premiéru Havlova textu Šeřík ze 70. let a České centrum v Paříži ve spolupráci s Národním divadlem v Praze udělí cenu Václava Havla. Přímo v Avignonu vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Marcel Faltis, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marcel, jak to, že až letos má premiéru text Václava Havla ze 70. let?
1: Veřejnosti totiž byla Havlova jednotaktovka dlouho skryta. Objevil ji až David Dušek z Hnutí Stan v roce 2014, několik let po smrti svého dědečka, chartisty a blízkého přítele Václava Havla Zdeňka Urbánka.
2: Když jsem procházel ty desítky krabic, rukopisů, strojopisů a podobně, tak mě zaujala část, která byla napsaná poněkud odlišným rukopisem. Až v tu chvíli jsem si uvědomil, že to nemusí být dědeček. A v tu chvíli jsem pochopil, díky ještě konzultacím s Andulkou Freimanovou, že se jedná o rukopisy Václava Havla.
1: Havel v textu popisuje setkání s příslušníkem tajné policie Šeříkem. Ten navštíví Ferdinanda Vaňka v jeho letním sídle, pravděpodobně na Hrádečku, který byl útočištěm disidenta a prvního prezidenta České republiky. Torzo nedokončeného textu večer dramaticky stvární režisér Frederik Potis avignonského divadla La Manufacture.
0: Jeden ze současných autorů se večer taky převezme cenu Václava Havla. Kdo je mezi pěti nominovanými?
1: Je to třeba francouzský spisovatel Edouard Louis, jehož kniha Skoncovat s Edem B. se v Avignonu dočkala dramatického zpracování. Spisovatel, jeden ze současných hlasů mladé francouzské generace, je dobře známý i českým čtenářům díky knihám, ve kterých se věnuje třeba sociálním problémům na severu Francie. Nominovaná je také francouzsko-íránská novinářka Delphine Minvejová se svojí hrou Budgens o revoltě íránské mládeže. Mezinárodní porotě, která cenu udělí, předsedá generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Buriana.
3: Jsou kvalitní z toho uměleckého hlediska, ale taky píšou o tématech, která souvisí s lidskými právy, totalitou, nesvobodou, prostě zastáváním se práva na svobodný individuální názor.
1: Laureát bude mít možnost strávit 4 týdny na rezidenci v Národním divadle v Praze. Slavnostní večer tady v Avignonu se koná při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla.
0: Ve francouzském Avignonu tedy bude mít světovou premiéru Šeřík, text Václava Havla a my jsme o tom na Radiožurnálu mluvili s naším zvláštním zpravodajem Marcelem Faltisem. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A teď už dostává prostor Zelená vlna.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Urgentní výstraha na D10 za Bakov. Pokud míříte po dálnici D10 z Turnova na Prahu, zpozorněte kousek za sjezdem na Bakov na 50. kilometru. Hlásíte stojící porouchané auto v levém pruhu.
6: Červená Fabie v levém pruhu nějak označená, je to takovým jednak za pár čtvrt.
5: D10 z Turnova na Prahu za Bakovem 50. kilometr. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

Americká zpěvačka LP se vrací na Colors of Ostrava, je největší hvězdou dnešního programu. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Radiožurnál, který má mobilní studio přímo v areálu v Dolních Vítkovicích, odkud pro vás vysíláme během festivalu každý den od 12:30 až do 15:00 hodiny. Za chvíli se tam vydáme za naším reportérem. Počkejte chvíli.

0: A my opět na chvíli míříme na festival Colors of Ostrava právě teď. Tam na Steel Stage vystupuje britský Harry Strange, který u nás zatím nepatří k příliš známým interpretům. Na koncertě je tak i náš reportér František Kukuča, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Tak ten koncert tady je, já bych řekl, hlavně lidský. Tři muzikanti, bicí, kytara, klávesy, trocha elektroniky, žádná okázalost a ta atmosféra je tady velmi otevřená a pozitivní. Harry Strange hraje úplně poprvé mimo Anglii, právě tady v Ostravě, a přitom to vypadá, jako by se tady vlastně všichni dávno znali. Teď to vypadá, že muzikanti bojují s nějakými technickými problémy se zvukem, ale vlastně berou to jako s nadhledem, jako by se nic nedělo. Hudba Harryho Strange se pohybuje na pomezí elektronického popu a intimního soulu. Chvílemi je ta hudba velmi komorní, hodně akustická, ale místy zase naopak přicházejí velmi intenzivní energické momenty. No a ty texty jsou upřímné, otevřené, většinou o vztazích. No já si dovolím tady tvrdit, že za pár let asi Harryho Strange uvidíme i na hlavní scéně.
0: Steel Stage je novinkou letošních Colors. V čem je jiná?
1: Je to taková klidnější scéna, já bych řekl zpomalovací. Lidé si tady můžou posedat pod stromy, na malé tribuny po stranách nebo do upravených starých van, nebo třeba na sedátka z bubnů od praček. Jsou tady kolem rozmístěné různé fantastické bytosti a zvířata z dílny umělce Davida Žily. Ten stojí právě i za podobou už zmíněných sedadel, nebo třeba takového pětimetrového osvětleného ocelového domu, a nebo třeba i velkého baru, který je vyrobený z různých trubek, řetězů nebo ozubených kol, které dodali třinecké železárny.
0: A kdo na té scéně ještě bude dnes hrát?
1: Dnes to bude ještě ukrajinská hudebnice Marina Krut, která hraje na banduru, starý tradiční ukrajinský nástroj. Ta prolíná folklor s jazzem a současnou hudbou. No a od ruské invaze taky jezdí hrát vojákům přímo na frontu. No a ta svědectví o tom, co její země prožívá, pak předává na koncertech v zahraničí. Zítra třeba vystoupí čeští Pauli Gerent a Štěpán Urbant, ti míchají rap s indie popem a moderním folkem. No a třeba v pátek to bude podmanivé sesterské duo původem z Amsterdamu Sara Julia, které přivezou silné harmonie a silné texty.
0: Tolik tedy reportér František Kuča z Colors of Ostrava. Díky za to, za tyto informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A znovu vás tímto zveme. Přijďte se podívat na naše vysílání, tedy vysílání Radiožurnálu. Mobilní studio je přímo v areálu Dolních Vítkovic a hosty tam zpovídáme po dobu festivalu vždy mezi 12:30 až 15:00 hodinou.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
5: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Ukrajina má nového premiéra, poslanci schválili Serhije Koreckého. Čeští basketbalisté budou v předkvalifikaci mistrovství Evropy hrát s Belgií a Norskem. Na dálnici D46 kousek za Olomoucí směr Vyškov pozor na nehodu na 34. kilometru. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky i silné bouřky a teploměry zítra ukážou až 30 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl svou manželku a taky nejméně dvě děti. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Podle žalobce Lukáše Otypky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala. Prohlásil ale, že je nevinný.
7: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
5: Foldyna žije s manželkou v Děčíně, ta se k tomu odmítla vyjadřovat. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Serhije Koreckého, oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Jako důležité taky zmínil přípravy na příští zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Server RBK Ukrajina uvedl, že právě budoucí zima přiměla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přistoupit k personálním změnám. Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě, uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
8: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí.
5: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Fakultní nemocnice v Brně zatím nezačne se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie. Odstoupila totiž od smlouvy s dodavatelem. Podle vedení nemocnice odhalila kontrola před zahájením prací nedostatky ve smlouvách. S novou klinikou za víc než 3 miliardy korun ale dál počítá. Stavbu chce zahájit příští rok. Vady se týkaly například statiky celé budovy. Podle ředitele Vlastimila Vajdáka je potřeba projektovou dokumentaci a smlouvy přepracovat. Kdo to bude mít na starosti, to zatím nemocnice nezveřejnila. Smlouvu o dílo se sdružením společností Hochtief.cz, Imos Brno a Metrostav.cz uzavřela nemocnice v dubnu. Radiožurnál firmy oslovil, zatím čekáme na jejich vyjádření.
9: Sport. České basketbalisty čekají v předkvalifikaci na mistrovství Evropy týmy Belgie a Norska. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně si účast ve druhé fázi bojů o evropský šampionát zajistili poté, co neuspěli v kvalifikaci mistrovství světa a ve své skupině skončili poslední. První utkání odehrají 27. srpna na palubovce Belgie. O 3 dny později doma přivítají Norsko. Odvety pak české reprezentanty čekají letos v listopadu a v únoru příštího roku. Ze skupiny postoupí do hlavní kvalifikace mistrovství Evropy pouze vítěz. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Argentina se probojovala do finále mistrovství světa ve fotbale. Nad Anglií vyhrála 2-1. Na oba góly přihrával kapitán úřadujících světových šampionů Lionel Messi. Argentinu čeká v sobotu v boji o obhajobu titulu zápas se Španělskem. Anglie se o bronz utká v neděli s Francií. Oba zápasy nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D10 za Bakovem, nehoda na D46 za Olomoucí. Na D10 z Turnova směrem na Prahu stále opatrně za sjezdem na Bakov na 50. kilometru stojí tam v levém pruhu porouchané osobní auto. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov pozor na kolonu na 36. kilometru sune se zatím pár minut k nehodě na 34.
11: Auto s převráceným přívěsem, balíky s vámi. Pokud pravý a částečně levý jízdní pruh.
10: Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna se před sjezdem na Rudnou tvoří kolona z kilometru 353 na 355. V levém pruhu tam řeší nehodu. Na D5 se z Plzně do Prahy za Berounem na kilometru 16,5 čekejte kolonu, popoždí se pár minut na 14,5, kde se po srážce dvou osobních aut jede jenom stoupacím pruhem a o kousek dál na Prahu další kolona od exitu 10 Loděnice až na Pražský okruh k Ořechu. Na D6 se před Prahou směrem z Karlových Varů se brzdí u exitu 7 Jeneč, za ním vyletělo auto za Svodidla. Byla průjezdný jenom levý pruh. Na silnici 7 z Chomutova na Prahu vzniká kolona od Lotouše na 15:45 před Slaný, před sjezdem na Mělník najela dodávka do kamionu. Kratší kolona je tam i směrem opačně na Chomutov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Tomáš Pancíř.
12: Co obnáší prodloužení životnosti jaderných elektráren o 20 let, které oznámil ministr průmyslu? Vyplatí se to, kdy u nás začnou fungovat první takzvané malé modulární reaktory a nenarazí plány na jejich stavbu na Karvinsku nebo na Chomutovsku na odpor místních obyvatel, podobně jako lidé odmítají projekty úložiště jaderného odpadu nebo větrných elektráren? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první místopředseda vlády, první místopředseda hnutí ANO, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
13: Dobrý den, děkuji, rád jsem dorazil opět po čase na Vinohradskou.
12: My jsme rádi, že jste dorazil k nám do studia. Než se dostaneme k hlavnímu tématu, tedy k jaderné energetice, zeptám se na ceny pohonných hmot, a to v souvislosti s aktuální situací na Blízkém východě. V neděli u nás má skončit regulace cen pohonných hmot. Na pondělním zasedání vlády jste rozhodli, že v tom nebudete pokračovat. Od té doby jsme ale slyšeli slova Donalda Trumpa, amerického prezidenta, že USA jsou připraveny zaútočit příští týden na íránské elektrárny a mosty. Vedení iránské armády na to dnes reagovalo hrozbou, že v takovém případě zničí infrastrukturu zemí Blízkého východu. Můžeme sledovat, že i dnes rostou ceny ropy na světových trzích. Neuvažujete, že byste přece jenom tu regulaci cen benzínu a nafty prodloužili?
13: V tuto chvíli nikoliv, ale samozřejmě jsme takzvaně na značkách. Ten krok byl velmi důležitý, který jsme udělali, pomohlo to v inflaci, ale hlavně jsme samozřejmě podpořili nejen naše domácnosti, ale i naše podnikatele zásobování a díky tomu máme i nízkou inflaci. V každém případě jsme tak činili mimo jiné, protože tak činili okolní země, abychom nezůstali ve středu Evropy ti, kteří budou mít nejvyšší ceny, například nafty. A je pravda, že okolní země od začátku července prakticky všechny od toho upustili. Viděli jsme, že ty ceny se začaly stabilizovat, a protože to samozřejmě dopadá, byť to není zas až tak velká částka, ale něco to stojí státní rozpočet.
12: Pardon, je to rozhodli kolem miliardy měsíčně.
13: Ano, ono proti tomu jde zase zvýšený výběr DPH, takže ten celkový rozdíl nebude v 1 miliarda, ale v každém případě My jsme jasně řekli, že kdyby se ta situace začala zhoršovat, tak jsme připraveni to okamžitě udělat opět. Ale v dané chvíli jsme si vyhodnotili všechny plusy a mínusy a převážilo to, že to necháme už volnému trhu.
12: Za jakých okolností byste znovu regulovali? Máte stanovenou třeba cenu ropy na světových trzích, kdybyste k tomu přistoupili?
13: Ano, my jsme připravili v mezidobí určité scénáře, říkáme tomu krizový plán dopadu na českou ekonomiku. Dávali jsme to dohromady s nejvýznamnějšími svazy, podnikatelskými asociacemi a podobně. A připravili jsme scénář 1, scénář 2, scénář 3 ve smyslu toho, co bychom dělali s cenami energií, případně pohonných hmot, co bychom dělali ve smyslu dopadu na podnikatelský sektor, na konkrétní odvětví od záručních mechanismů, různých garancí a podobně. A v dané chvíli můžeme říct, že jsme se zaplať pánbůh stále pohybovali v tom scénáři číslo 1,

0: se ten konflikt prodlužuje, že není situace taková, kdy by se to stabilizovalo, tak poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující, podstatné je, jak se vyvíjí ten konflikt, jak reagují ostatní země. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě a že budeme dodržovat to, co jsme slíbili, to znamená, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
1: A teď už pojďme k jaderné energetice. V pondělí jste oznámil prodloužení životnosti obou bloků jaderné elektrárny Temelín o 20 let ze 60 na 80 let. Znamená to, že temelínské bloky by mohly zůstat v provozu do roku 2080 a 2082. Prodloužení provozní doby na 80 let jste už v dubnu oznámil také v Dukovanech. Tím oznámením už je to dané a hotové, nebo to ještě bude podléhat nějakým řízením a nějakému schvalování?
0: Ne, právě my bychom si nedovolili to oznámit, kdyby už to neprošlo všemi řízeními, mimo jiné Ústavem pro jadernou bezpečnost, nebo Úřadu pro jadernou bezpečnost, a v tuto chvíli je to hotová záležitost, to znamená jak Dukovany, tak Temelín, i díky, řekl bych, schopnostem a dovednostem České energetické školy, českých inženýrů.
1: Pardon, to znamená, že žádné další schválení, žádné další razítko ani od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
0: to nepotřebuje. Všechno je v tuto chvíli dovedené, připravené, to znamená, můžeme počítat s tím, že Dukovany pojedou do 60. let a Temelín dokonce do 80. let, což je naprosto neuvěřitelné. Je to zásadní zpráva pro stabilitu energetické soustavy, protože se jedná o stabilní zdroje, a rovněž je to dobrá zpráva pro ČES, protože to jsou samozřejmě vysoce výdělečné zdroje.
1: Posuzovali jste třeba i dopady na životní prostředí, tedy EU?
0: Samozřejmě všechny rozhodnutí, která děláme, děláme i ve vztahu k životnímu prostředí. Tady nemusíme dělat EU, protože se jedná o stávající bloky, čili nejedná se o novou stavbu, tam to samozřejmě prochází, ale...
1: Já vám do toho skočím, protože právě k tomu mířím, jestli musíte nebo nemusíte udělat EU. Já se na to ptám, protože energetický konzultant Sdružení Kala Edward Sequenc v tomto týdnu napsal, že by se EIA měla znovu udělat, s tím, že podle něj nejde o formální krok, ale že by se mělo zohlednit například větší množství radioaktivních odpadů, včetně vyhořelého paliva, že by se měly zohlednit odběry chladicí vody a související dopady do ekosystému, navíc v souvislosti s klimatickou změnou. A zároveň pan Sequenc tvrdí, že pokud ta nová EIA nebude, tak se vystavujete riziku soudních sporů pro porušení evropského práva, argumentuje rozsudkem Evropského soudního dvora ohledně prodloužení provozu belgických reaktorů. Tam belgický soudní dvůr podle něj dospěl k tomu, že to prodloužení provozu o 10 let spolu s modernizací podle směrnice evropské vyžaduje posouzení. Zkoumali jste tohleto? Nejste, nebo jste si jistí, že opravdu ta EIA není potřeba?
0: Toto je dotaz na společnost ČES, protože ona je investorem, ona je provozovatelem. Společnost ČES nám to přednesla tak, že není třeba, nicméně to nijak nebrání ničemu v tom, aby se udělali, a nemusí se to jmenovat EIA, protože já myslím, že ta podstata je v tom, aby všichni byli klidní, že prodloužení nic a nikoho neohrozí, a dá se to samozřejmě dělat paralelně a nepochybně, pokud bude řekněme tento požadavek a shodneme se na tom, no tak to rádi uděláme, protože je to významný krok, který se dělá, ale na druhou stranu my se nemůžeme dostat do jaksi v tlaku od různých ekologických a aktivistických organizací, které mimo jiné dlouhodobě stojí proti jádru v České republice, které byly proti budování nového jádra, které byly proti budování toho původního jádra, které jsou proti malým modulárním reaktorům, protože poté bychom zásadním způsobem ohrozili bezpečnost, energetickou bezpečnost České republiky.
1: Dobře, ale pokud tady se argumentuje konkrétním rozhodnutím Evropského soudního dvora, znamená to, že se na to podíváte, že to budete řešit a že případně budete řešit s ČEZem, aby požádal o EIA?
0: ČEZ je naprosto zodpovědná firma, která netrpí nedostatkem financí, ani empatie a ani vztahu ke svému okolí. To znamená samozřejmě, že pokud bude jakýkoliv požadavek, který bude oprávněný, to je třeba říci, to znamená, nemůžeme to jenom srovnat s nějakou jinou elektrárnou, protože v dané chvíli si musíme podívat, jak je stará jiná elektrárna, v jaké byla kondici, kdy se tam naposledy dělali různá šetření a tak dále. To znamená, každý objekt a každá investice se chová trochu jinak, ale pokud samozřejmě bude třeba, není problém udělat jakýkoliv audit a zdokladovat všem, že je vše v pořádku.
1: Jste říkal, že to je i ekonomicky výhodné, pokud se prodlouží provoz Temelína. Zároveň jste v pondělí mluvil o tom, že to prodloužení životnosti bude znamenat další investice do modernizace těch stávajících bloků, mluvil jste o 5 až 6 miliardách ročně. To jde o částku, kterou

0: na to ČEZ bude dávat každý rok do konce životnosti nebo do konce té prodloužené životnosti, nebo kolik let těch 5 až 6 miliard bude dávat?
1: V podstatě až do konce té životnosti, no ale nezapomínejme, že on musí už dnes dávat. To znamená, elektrárna není o tom, že se postaví a teď slouží, já nevím, třeba 30-40 let a neinvestuje se do ní. To znamená, i dnes se vlastně dávají jednotky miliard korun do toho, aby se udržel provoz takovéto elektrárny. A to je samozřejmě počítáno vlastně už při té vstupní investici, případně u té takzvané výkupní ceny, když se budují nové zdroje a podobně.
0: Já se na to ptám, protože když jsem to pronásobil, tak kdyby tuto částku ČEZ dával do roku 2062, tak je to dohromady 198 miliard, kdyby do konce té prodloužené životnosti, tak je to 308 miliard. Vedle toho smlouva s KHNP na stavbu dvou úplně nových bloků v Dukovanech je na 407 miliard. V tomhle srovnání vyplatí se to prodlužování?
1: No samozřejmě, protože musíte vzít v potaz, že i těch 407 miliard není konečných, protože poté nastane ten provoz a musíte do nich investovat dále a dále. To znamená, ta elektrárna jakákoliv není o tom, že něco postavíte a poté, jak jsem říkal, 30 let se neděje nic, ale musí se doinvestovávat. A tady si musíme uvědomit jednu zásadní věc, a to je i logistika, a to je i ta daná lokalita. My dnes v Temelíně pravděpodobně budeme budovat další bloky, ať už to budou velké bloky nebo malé modulární reaktory, to jsem podepisoval s Brity před pár týdny, a nebo tam budou obě tyto varianty, to znamená jak velké, tak malé, akorát je to otázka nějakého časového sledu, ale my tím pádem tam budeme moci provozovat ještě ty původní. To znamená, že vlastně my budeme mít novou kapacitu výrobní a ještě vedle toho tu původní. A my nemůžeme ty původní vzít a zbourat a začít tam stavit něco jiného. No to by bylo za prvé extrémně drahé a za další, když se vůbec nebudou představit, jak by to fungovalo s ohledem na ty nové bloky. Čili ta výhodnost toho prodloužení není jenom v té ekonomice, ale je samozřejmě i v tom součtu toho energetického výkonu v té dané lokalitě s ohledem na přípravu nových zdrojů.
0: První místopředseda vlády, první místopředseda hnutí ANO, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Oznámení o prodloužení životnosti Temelína, jaderné elektrárny Temelín, přišlo 3 dny potom, kdy ministerstvo životního prostředí snížilo množství takzvaných akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět solární nebo větrné elektrárny. Místo původně plánovaných 110 jich má být 61. Navíc ministerstvo stanovilo další podmínky. Nebylo by rozumnější naopak rozšiřovat podporu obnovitelných zdrojů?
1: My nikomu nebráníme ve výstavbě obnovitelných zdrojů. Celá ta diskuze je o tom, jakou má stát dávat podporu, protože dnes v podstatě nepostavíte zdroj bez nějaké míry podpory. A například u těch zmiňovaných větrníků si musíme uvědomit, že ty poslední aukce nedopadly vůbec dobře, nejenom, že se nevysoutěžila kapacita, nebylo to zájem, ale současně se ta výkupní cena zastavila na poměrně vysoké částce, myslím tím výkupní cena, kterou realizuje stát od těch investorů. A jenom pro vaši informaci, pohybuje se dneska na úrovni vyšší než z drahého velkého jádra. Je to dáno samozřejmě tím, že tady není konkurence v tomto a tato není proto, protože zde není odpovídající geografické prostředí.
0: Pardon, že do toho skáču, tím spíš nemělo by být víc akceleračních zón, neměl by být stát i v těchto směrech.
1: Ale akcelerační zóna na to nemá vůbec žádný vliv. Tady je právě jedna velká mýlka, kde se lidé domnívají, že akcelerační zóna rovná se to, že se vyplatí investice. Tak to není. Akcelerační zóna je pouze o tom, že pokud se někdo rozhodne, že bude stavět, tak v té takzvané akcelerační zóně, když to projde nějakým stavebním řízením, tak to stavební řízení v té zóně je rychlejší. Ale pozor.
0: Čímž něco ušetří.
1: No, to je ale v tom ušetří možná čas, možná ušetří rok nebo dva, ale pro ně daleko důležitější, jaká bude ta výkupní cena. Takže ať už je to akcelerační zóna nebo jakákoliv jiná zóna, pokud pro ně nebude atraktivní pro toho investora výkupní cena, tak do toho nikdy nepůjde. A to je to, co vlastně všem říkáme, že akcelerační zóna neznamená, že tam budou větrníky, ty tam budou jedině tehdy, pokud bude zajímavá výkupní cena, a ta může vzniknout pouze na základě aukce, kterou udělá stát, a já říkám jenom, že poslední aukce nedopadly dobře. Jinými slovy, není o to takový zájem a já odmítám to, aby stát vykupoval elektřinu z větrníku za vyšší ceny, než za kolik je vykupuje z nového jádra. To přece nedává logiku a my se musíme chovat jako řádný hospodář. Takže to není dáno ale odporem či neodporem, je to dáno skutečně tou geografickou polohou České republiky. Prostě jednoduše u nás nefouká tak jako v jiných zemích.
0: Před dvěma týdny zveřejnil Eurostat data za první kvartál letošního roku. Podle těch v tomto období pocházelo v Evropské unii 45% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nejvíc to bylo v Dánsku, 90%, nejméně v Česku, necelých 13%. Na jaké procento by se Česko mělo podle vás dostat?
1: My se dneska pohybujeme už o něco výš, jsme někde na úrovni celkové energie 17%.
0: Pardon, tohle byl první kvartál letošního roku.
1: Jo, ale já beru celkově, jsme někde na úrovni 17% v výrobě energií z obnovitelných zdrojů. No ale samozřejmě, že jsme na tom hůře, nebo že to číslo je nižší než země, které jsou třeba u moře.
0: Je nižší než Slovensko, je nižší než vlastně všechny další evropské země.
1: No ale ta geografická poloha je v tom nesmírně důležitá. A rovněž si musíme uvědomit, že tomu odpovídá i struktura průmyslu a struktura energetického prostředí, protože země, které jsou vysoce průmyslově orientované, potřebují rovněž vysoce stabilní zdroje. A o co více budeme mít zdrojů obnovitelných, o to více se musí investovat do těch zdrojů stabilních, aby se ty sítě udržely nad náma. To znamená, nemůžeme se na to dívat jenom z toho geografického úhlu pohledu, i když ten je samozřejmě kruciální.
0: Musíme se na to dívat. Cílový stav pro vaši vládu?
1: To není pro naší vládu, my máme nějaká čísla z Evropské unie, která by měla se blížit ku 30% v roce 2030, což je tedy ještě závazek minulé vlády. My pouze tvrdíme, že to je nereálné do roku 2030 se tam dostat, tam se podepisovala čísla nebo uváděla čísla, která v dané chvíli byla nedosažitelná. Ale
0: a kam jste schopni se dostat nebo kam si myslíte, že je možné se dostat?
1: My to chceme nechat částečně i na tom trhu, to znamená, pokud někdo chce stavět fotovoltaiku, my mu v tom rozhodně bránit nebudeme. My jenom tvrdíme, že stát nemá tolik prostředků, aby dotoval každý zdroj, protože zjednodušeně řečeno, musí dávat ty peníze mimo jiné i do sítí, čili nad nás, do distribuční a do přenosové soustavy. A o co více bude těch obnovitelných zdrojů, o to více peněz nás budou stát ty sítě, čímž bráníme případným blackoutům nebo výpadkům elektřiny. Takže ten stát v tomhletom případě nemá nekonečné množství peněz.
0: A cílové číslo tedy k mé otázce nemáte?
1: Není to cílové číslo, když se podíváte cílu, které jsou spojeny s cíly Evropské unie, tak je tam 30%. Já jenom říkám, že 30% do roku 2030 by nás finančně zcela zlikvidovalo, ten stát na to nemá v žádném případě peníze.
0: Když se vrátím ještě k jaderným zdrojům, vy už jste mluvil o takzvaných malých modulárních reaktorech. V pondělí vás vláda pověřila, abyste příští týden podepsal smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě těchto reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Vy už jste říkal, že už je podepsána příprava takového reaktoru v Temelíně. Kdy považujete za reálné, že budou v provozu?
1: Zahájit výstavba by se měla na těchto třech lokalitách v první polovině 30. let. Tak to v tuto chvíli designujeme, tak to podepisujeme s Rolls-Roycem. Jenom podotýkám, že Česká republika prostřednictvím ČEZu má 20% podílu v Rolls-Roycu, takže to není jenom otázka obchodního vztahu, ale my chceme budovat ty malé modulární reaktory s účastí českého průmyslu a o to hodně usiluji napříč Evropou. A poté počítejme, že to trvá přibližně 6 let ta výstavba toho malého modulárního reaktoru, takže ve druhé polovině 30. let. Spíše buďme v tomhletom obezřetní ke konci 30. let.
0: Ono se to nazývá malý modulární reaktor, na druhé straně ten, který má být v Temelíně, tak má mít výkon 470 MW. V Dukovanech klasický reaktor má 500 MW, což není výrazný rozdíl. I v téhle souvislosti mapovali jste, jak se na ten projekt dívají a jaký vztah k tomu mají obyvatelé okolí Dětmarovic nebo Tušimic?
1: Ty nové bloky, to jenom na doplnění, už mají 1200, zatímco ty staré, to máte pravdu, Dukovanské mají kolem 500 a je pravda, že tyhle ty takzvané malé, když taky ono to opravdu není malý reaktor, mají někde mezi 400-450. V každém případě ono to není jenom o tom vlastním výkonu, ono je to i vlastně celé architektuře a tom designu, takže tam nejsou ty velké komíny. Když to vezmu, a teď to hodně berte jako s nadhledem, je to jako jakási velká moderní obří sportovní hala, když je to zasazeno v tom terénu, čili on to jde i do podzemí. Takže
0: dobře, ale pořád je tam jaderný
1: vypadá
0: reaktor.
1: Teď beru, jak vypadá ta vlastní stavba, jo, když někdo třeba řekne, že se mu nelíbí dívat na ty komíny. Co se týká toho, že se jedná o jaderný zdroj, tak my jsme, a to je dobrá zpráva, velmi jaderně orientovaná země. Mimo jiné jsme i velmi kompetentní v té oblasti, děláme malé modulární reaktory, velké bloky, budeme budovat jaderné úložiště, takže získáváme ve světě, troufám si tvrdit, i solidní respekt v tomto. A lidé u nás jsou takto naladění. Jinými slovy, pro regiony, o kterých hovoříme, například Dětmarovice, to znamená Moravskoslezský kraj, případně severní Čechy, Tušimice, tak si vemte, že tam byli zvyklí mít uhelné elektrárny a najednou tam budou mít moderní elektrárnu, byť založenou na jádře. Takže není tam odpor v tuto chvíli, nevnímáme ho a co je dobrá zpráva, celkově česká veřejnost je vysoce projaderná.
0: Pokud by tam odpor byl, půjdete proti němu?
1: Tak nikdy nenajdete region, kde máte 100% podporu. Vždycky se najde někdo, kdo tam není, ale máme nějaký státní zájem, máme tady nějakou energetickou koncepci a hlavně hrajeme o bezpečnost. Já tvrdím, že energetická bezpečnost je dnes na stejné úrovni jako ta vnější bezpečnost, která se hodně skloňuje, ale pokud dnes nebudeme soběstační, pokud nebudeme mít vlastní zdroje, pokud možno nízkoemisní a pokud současně nebudeme investovat peníze do sítí a do přenosové soustavy, tak budeme mít velký problém a naší povinností je toto zabezpečit.
0: Bude stačit plánované úložiště jaderného odpadu, pokud budou přibývat další zdroje?
1: Určitě ano, navíc si uvědomme to, že to úložiště není zdaleka jenom pro jaderné zdroje, to je třeba pro zdravotnický materiál a to je další poměrně velká stavba, která nás bude čekat až ve 40. letech, ale v každém případě na začátku 30. let musí dojít k tomu finálnímu rozhodnutí, kde bude ta finální lokalita.
0: Ale tak, jak se připravuje, tak to bude dostačující, chápu to dobře.
1: Určitě to bude dostačující.
0: Na závěr ještě k politice. Vy jste v pondělí uvítal reakci Filipa Turka, čestného prezidenta motoristů sobě, který po nehodě v Praze dal k dispozici svou funkci vládního zmocněnce do ukončení vyšetřování. Když jste viděl záběry nehody, když jste sledoval reakce Filipa Turka, nemáte pocit, že se naplnila lednová slova prezidenta Petra Pavla, který tehdy v dopise vysvětloval, že odmítl jmenovat pana Turka ministrem proto, že různými svými kroky opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči základní hodnotě právního státu, vůči dodržování právního řádu našeho státu?
1: Já myslím, že prezidentu nepřísluší to úplně takhle posuzovat, ale dobře, on si to nějakým způsobem přivlastnil, tento názor. A může se mi něco líbit víc, něco líbit méně, co dělá pan Turek, já se dívám na konkrétní výsledky.
0: A neříkáte si při pohledu na to, co se stalo a na to, jak pan Turek reagoval, že pan prezident měl pravdu?
1: Takhle bych to vůbec nedával, protože nemůžete hodnotit někoho podle toho, když se mu stane nehoda. To byla nešťastná událost. Já myslím, že ať to vyšetří policie, ta ve finále udělá nějaký závěr, do toho já vůbec nechci vstupovat.
0: Pardon, říkáte nešťastná náhoda nebo nešťastná událost. Na druhé straně nešel jí naproti pan Turek, když jel pruhem,
1: tak vždycky, když máte bouračku, tak jeden je ten, kdo je viníkem a teď je otázka třeba posoudit, jaké všechny tam byly vlivy, posoudit to z úhlu pohledu té sanitky, z úhlu pohledu teda samozřejmě toho, co nastalo, v jaké byly kondici ti lidé a tak dále a z toho vyplyne celá řada závěrů. No a nepochybně bude nějaké finále, o tom rozhodne policie a poté samozřejmě se mohou dělat další kroky. A proto já jsem ocenil i ten krok Filipa Turka, který na nic nečekal a vlastně reagoval tak, jak reagoval ve smyslu toho, že ukončil svoji činnost vládního zmocněnce.
0: Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu dnes se ohradil proti vašim pondělním slovům, že lže, když říká, že mají spojenci obavy o směřování Česka. Pan prezident v tom rozhovoru řekl, že taková slova byste měl vážit. V tom rozhovoru také popisoval výhrady, které tedy podle něj zaznívaly od více lidí, jejich slovo má v Evropě váhu, tak jak říkal pan prezident, není v takovém případě na místě od vás omluva směrem k panu prezidentovi?
1: V žádném případě a vůbec nechápu, k čemu pan prezident míří, jestliže řekne veřejně na Slovensku nějací lidé, ze světa mi říkali, že mají určité pochybnosti, tak já toto absolutně neberu, já se potkávám.
0: Na druhé straně, jak můžete říci, že to je lež? Vy jste tam nebyl.
1: Absolutně odmítám to, že od nás, o nás hovoří naši spojenci tak, že jsme méně důvěryhodní, nebo že směřujeme někam Českou republiku čistě proto, protože se s nimi potkávám a potkám se s nimi ve stejné míře, možná dokonce ještě více než pan prezident. Byl jsem ve Spojených státech, ve většině zemí západní Evropy, v příští týden mířím do Velké Británie a od všech cítím určitou míru respektu k tomu, co děláme. Všichni vnímají, že jsme pevným spojencem v rámci NATO, v rámci Evropské unie. Že si řekneme svoje, to je pravda, ale vymezují se absolutně vůči tomu, že pan prezident bude posouvat jakýkoliv náznak nebo cokoliv, co kdo naznačí, řekne, do role toho, že přestáváme být kvalitními, dobrými spojenci nebo dokonce, že zde ohrožujeme nějakou demokracii. Není to pravda, stojím si za tím a mám právo to říct stejně, jako pan prezident se může proti tomu vymezit. Já mám reflektuji a respektuji funkci pana prezidenta se vším všude, co k tomu patří, ale na druhou stranu
0: musím přerušit, budu bránit, protože se blíží další bránu, zprávy. Karel vidím, Havlíček, vicepremiér z hnutí ANO, byl naším hostem. Nashledanou.
1: Děkuji moc krát, nashledanou.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes je podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Velká americká a kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé požáry v kanadském Ontáriu a americké Minnesotě halí do kouře celý jihovýchod Kanady a taky severovýchod Spojených států. Nejhorší kvalita vzduchu na světě je podle serveru IQR aktuálně v michiganském Detroitu, následovaném minnesotským Minneapolis. V obou metropolích je obloha oranžová a vzduch je podle expertů nezdravý nejen pro citlivé skupiny lidí. Stát bude moct investorům finančně přispívat na to, že zajistí dostatek elektřiny i v době vysoké spotřeby. Evropská komise totiž schválila takzvaný systém kapacitních mechanismů, který má podpořit výstavbu nových zdrojů elektřiny. Stát by díky tomu investorům například formou aukcí garantoval, že se jim investice alespoň z části vrátí. Peníze budou moct získat na nové i stávající zdroje, včetně zařízení pro ukládání energie. Systém bude možné využívat po dobu 10 let a smlouvy s investory můžou trvat až 15 let. A ve Vizovicích na Zlínsku dnes začíná hudební festival Masters of Rock. Každoročně na ní i přijíždějí tisíce lidí z Česka i zahraničí. Mezi hlavní hvězdy letošního ročníku patří kapely The Rasmus, Halloween a taky zpěvák Marilyn Manson. V okolí areálu festivalu budou až do neděle dopravní omezení a na bezpečnost tam budou dohlížet desítky policistů. Sport. K fotbalistům Jablonce se připojil útočník Filip Vecheta. Na severu Čech bude rok hostovat z Pardubic. O příchodu 23-letého hráče informoval klub na svém webu. Vecheta si v minulé sezóně v dresu Pardubic připsal 25 startů a 3 branky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 za Bakovem a kolony na D1 před Brnem. Na D10 z Turnova na Prahu pozor za exitem Bakov na 50. kilometru je zabraný levý pruh, s porouchaným autem tam stojí policejní hlídka. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se tvoří kolona za Ostrovačicemi ze 180. kilometru, do omezení u D2 to mají osobní auta na půl hodiny, kamiony víc. Na výjezdu z Brna 52 na Vídeň vzniká kolona od sjezdu z D1 k porouchanému autu před exitem Modřice, zdržení kolem 10 minut. Na D46 hned za Olomoucí směr Vyškov se sune kolona ze 37. kilometru zhruba 20 minut k nehodě na 34. Převrátil se tam vozík se senem, průjezdný jeden pruh. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Berounem čekejte kolonu ze 17. kilometru až na čtvrt hodiny před exit 14 Vráž. Tam se po nehodě projíždělo jenom stoupacím. Teď uvolnili i pravý pruh a o kousek dál na Prahu je další kolona od exitu 10 Loděnice, hlavně kamiony k Praze. Potom na pražském okruhu jsou plné oba pruhy směrem na D1 od nájezdu z D5 k Ořechu, je to na 20 minut. Ještě D6 před Prahou směrem z Varů po havárii osobního auta kolem exitu 7 Jeneč, kratší kolona, brzdí se tam v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, zpočátku hlavně na západě Česka se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné, tak opatrně. Nejvyšší teploty v pátek od 25 do 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
5: Dobré odpoledne, Přerov právě vítá Lindu Noskovou, wimbledonskou šampionku a hráčku tamního tenisového klubu. Chystá se autogramiáda, koncert a taky se budou podávat jahody se šlehačkou. Možná je ochutná i náš reporter, který se přihlásí do hlavních zpráv v 18 hodin.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Promarněná šance, obří selhání nebo strach. Tak hodnotí některá zahraniční média rozhodnutí trenéra anglické reprezentace Tomase Tuchla ve včerejším semifinále mistrovství světa proti Argentině. Podle expertů právě jeho střídání po úvodním gólu připravilo Anglii o první finále světového šampionátu po 60 letech.
2: Stále Lionel Messi na hranici 16. Fernandez, který opět pálí gól! Argentinci srovnávají na potřetí.
3: Ještě v 84. minutě vedla, přesto Anglie nakonec semifinále mistrovství světa s Argentínou prohrála 1-2. Po Gornově úvodním gólu se stáhla do hluboké defenzivy. Argentinci naopak zvýšili tlak a během závěru zápasu skóre otočili. Odpovědnost po prohraném utkání převzal trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel.
4: To střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
3: Německý kouč, který v minulosti vedl například Chelsea nebo Bayern Mnichov, přiznal, že jeho tým po vstřelené brance přestal hrát aktivně. Stejně utkání hodnotil i bývalý kapitán anglické reprezentace Wayne Rooney. V rozhovoru pro BBC řekl, že Anglie nezvládla nejdůležitější zkoušku turnaje a pod tlakem se zhroutila.
5: Thomas Tuchel udělal rozhodnutí a když uděláte rozhodnutí, je to sázka do loterie. A ten risk, který podstoupil, spočíval v tom, že nasadil pětici obránců, což Argentincům umožnilo diktovat průběh zápasu a my jsme se pak nemohli dostat ven.
3: Od 55. minuty až do soupeřova vyrovnání drželi Angličané míč pouhých 12% času. Podle křídelníka Bohemians a bývalého českého reprezentanta Václava Pilaře tak nakonec zvítězil odvážnější tým.
6: Nemám rád tenhle ten styl hry, když se to takhle zabetonovává, vlastně pak trenér Anglie tam dával stopery a myslel si asi, že to už ukopou, ale jsem rád, že v tohletom vyhrál fotbal a že Argentina dala ten gól a pak vlastně měli navrch tím, že tam měli víc útočných hráčů.
3: Fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát ale přiznal, že chápe, proč se trenér Angličanů Tuchel po vedoucím gólu rozhodl hru změnit.
7: Asi většina trenérů by takhle přemýšlela, ale to už ubráníme, prostě dáme tam obránce, vyšlo jim to v některých zápasech předtím. Teďka prostě Argentina, byť nemá na hrotu Tomáše Skuhravýho, tak každý centr, který tam letěl, tak byl strašně nebezpečný.
3: Přestože je Thomas Tuchel po vyřazení terčem kritiky, podporu vedení anglického fotbalového svazu zatím nestratil. Anglii ještě čeká sobotní zápas o třetí místo proti Francii a očekává se, že Tuchel povede reprezentaci i do budoucna. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

Safari parku Dvůr Králové nad Labem se koncem června narodilo mládě medojeda kapského. Jde o čtvrtý odchov v historii zoo a výjimečný je i v celosvětovém měřítku. Chov medojedu je složitý. Na světě jich v zoo žije kolem 60. Medojed je svéhlavé a urputné zvíře, které je třeba neustále zabavovat a připravovat mu nové podněty. Navzdory tomu často vymyslí, jak se dostat i z těch nejlépe zabezpečených expozic.

0: Jednooký kyklop, sirén i trojský kůň. Do českých kin vstupuje očekávaná Odyssea Christophera Nolana. Oscarový režisér po Oppenheimerovi tentokrát převedl na plátno slavný Homérův epos, který vznikl zhruba 8 století před naším letopočtem.
1: Ano, Odyssea. Tohle je způsob, jak přimět ovce, aby pozvali vlka na večeři.
2: Když se řekne Odysseus, většina lidí si vybaví trojského koně, jeho nejznámější lest. Jenže právě ta do samotné Odysseje nepatří. Homérův epos začíná až ve chvíli, kdy trojská válka skončila a Odysseus se vydává na dlouhou cestu domů. Ve filmu Troja z roku 2004 ho stvárnil Sean Bean.
3: Budou-li někdy vyprávět můj příběh, ať říkají, že jsem kráčel s obry.
2: Jenže cesta, která měla trvat několik týdnů, se protáhne na dlouhých 10 let. Na moři potká kyklopa Polyféma, sirény, čarodějku Kirke, nymfu Kalypso i samotné bohy. Doma na něj mezi tím čeká manželka Penelope a syn Telemachos.
4: Remember, a wife, a son.
2: Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objevíme Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemacha Tom Holland. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery.
4: Pomoz mi se vrátit domů.
2: Odyssea se díky Homérovi stala označením každé mimořádně dlouhé a náročné výpravy. Možná právě proto si příběh vybral i Nolan. Jeho filmy jsou totiž často o hrdinech, kteří se snaží vrátit domů. Vidíme to v Interstellaru, Dunkerku i Počátku. V něm vede cesta domů skrz několik vrstev snů. Odysseus tak do Nolanovy filmografie zapadá překvapivě přirozeně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Za 6 minut začnou hlavní zprávy radiožurnálu, hned po nich publicistika a dnešním moderátorem této publicistiky bude Vladimír Kloc, který je právě teď ve studiu. Vítej a povídej.
1: Dobrý den. Ukrajinský parlament dnes schválil novou vládu vedenou Sergejem Koreckým. Hlasování se netýkalo ministrů zahraničí a obrany, které navrhuje prezident. S předchozí vládou premiérky Julie Svyrydenkové skončil i oblíbený ministr obrany Michailo Fedorov. O tom všem se chystáme mluvit s ukrajinistou Petrem Kalinou. S Tomášem Neřoldem z BESIPu představíme osvětovou kampaň Hele motorka v souvislosti s dnešním oznámením ministerstva dopravy, že letos na silnicích zemřelo mnohem víc motorkářů než loni. V Avignonu se dnes představí ve scénickém čtení torzo dosud neznámé divadelní jednoaktovky Václava Havla Šeřík. Nedokončen text objevil v pozůstalosti svého dědečka Zdeňka Urbánka David Dušek, který nám o dalším osudu hry řekne víc. A nakonec se s Jiřím Grundem, prezidentem Asociace provozovatelů mobilních sítí, zaměříme na turistické lokality s nedostatečným signálem.
0: A my budeme poslouchat publicistiku a Vladimíra Kroce. Díky, naslyšenou.
1: Těším se.
2: Host radiožurnálu ve speciální podobě
3: z hudebního festivalu Colors of Ostrava. Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhrad nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček Ale? A bude bavit i někoho, kdo fandí třeba právě Spartě?
2: Festivalový host Libora Boučka.
3: Zítra v tradičním čase od 9 hodin.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
2: Krásná perla Labuan.
1: Bojuje.
3: Prince a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly 23. července na ČT2 a v iVysílání.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
6: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD bude možná jednat o případu Čecha zadrženého v Číně. Ukrajina má novou vládu. Fotbalový záložník Alex Král bude hrát v Kodani. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce na Vyškov. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, později s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 30 stupňů. Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD kvůli případu zadrženého Čecha nezruší plánovanou oficiální návštěvu Číny. Zatčení Čecha dnes potvrdily čínské úřady.
8: Čínské úřady českého občana vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Tamní ministerstvo zahraničí taky upozornilo na to, že čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského novináře. Peking vyzval k jeho propuštění. Zatčený byl údajně neprávem. České úřady ho ale podezřívají ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů spolupřípady nesouvisí.
9: Ani čínská strana nepotvrdila na dotazy nějakých novinářů, že by se jednalo o nějakou spojitost.
8: Podle deníku N zadržený Čech v minulosti zastupoval zbrojovku CSG miliardáře Michala Strnada. Do Číny ho údajně pozvali tamní úřady kvůli spolupráci na certifikaci leteckých radarů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Na Břeclavsku a Hodonínsku pokračuje odklízení škod po včerejší silné bouřce. V obci Prušánky evidují desítky poškozených míst, včetně základní a mateřské školy. Hasiči tam odstraňují popadané stromy, části střech a odčerpávají vodu ze sklepů.
10: Křidlice popadaly, to bylo hrozné, to byl taký rachot, neměli strach, co se děje.
11: Popisuje Marie Hosajová z Prušánek na Hodonínsku. Jejich domů na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. V obci hasiči řešili asi 5 desítek poškozených domů a popadaných stromů. Škody na úrodě mají i vinaři, popisuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
12: Kolegové, kteří hlásí 100% zničení úrody, nejenom na letošní rok, ale na příští, nejsou výjimkou.
11: Podle meteorologů šlo o takzvanou supercelu. Jihomoravští hasiči kvůli bouřce zasahovali u více než 200 událostí. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
6: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a děti. O případu dnes informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavilo mu několik střelných zbraní, které legálně vlastní.
13: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka řekl, že Foldynu policie podezírá ze dvou zločinů.
14: A to zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
13: Foldyna prohlásil, že je nevinný, na další dotazy už ale nereagoval.
15: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
13: Mluvčí SPD Lenka Čejková napsala, že Foldyna hnutí sdělil, že se jedná o vyvrcholení manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD proto počká až na výsledek šetření policie. Artur Janoušek, Radiožurnál.
6: Ukrajinský parlament schválil jméno nového premiéra. Její manažer Serhii Korecký. Poslanci odhlasovali taky výměnu většiny ministrů až na 2. Ministra zahraničí a obrany. Kvůli odchodu Michaila Fedorova z funkce ministra obrany dnes protestovali po celé Ukrajině tisíce lidí.
16: Demonstrace na podporu Michaila Fedorova se konaly v Kyjevě, Lvově, Charkově, Dnipru, Oděse a dalších velkých městech. Odchod ministra, který je spojovaný s modernizací armády i bojem za digitalizaci a transparentnost armádních zakázek, demonstranti považují za hrubou politickou chybu prezidenta Volodymyra Zelenského.
17: Já dušu chtěl by jednosti. Strany ji neznašly.
16: Ten výměnu v čele resortu obrany zdůvodnil hlubokými neschodami mezi ministrem, generálním štábem a hlavním velitelem armády. armády. Podle Zelenského je teď nutné, aby ministerstvo a armáda byly maximálně jednotní. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
6: Přerov vítá wimbledonskou šampionku a hráčku tamního tenisového klubu Lindu Noskovou. Čeká ji autogramiáda na náměstí TG Masaryka. A my tam máme reportéra Josefa Čermáka.
18: Linda Nosková do Přerova na radnici přijela asi před hodinou i s ikonickou wimbledonskou trofejí. Venku na náměstí sem kvůli ní přijelo opravdu velké množství lidí. Jsou tu nejen místní, ale mluvilo jsem i třeba s paní, která sem přijela z Lindina rodného Valašska. Autogramiáda šampionky má začít každou chvílí. Hraje tu i kapela Opět a Radeček. Na velkoplošné obrazovce tu jsou chvílemi k vidění i záběry z finále v All England Clubu. Město pro návštěvníky připravilo tematické občerstvení. Je to 300 porcí tradičních jahod se smetanou. Z Přerova Josef Čermák. Radiožurnál.
6: Přibývá tragických nehod motorkářů. Jen za první pololetí letošního roku zemřelo na českých silnicích podle policie 31 jezdců, což je o třetinu víc než za stejné období loni.
19: Dvě desítky z nich zavinili sami motorkáři, říká zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
20: Projetí zatáčkou, nezvládnutí řízení toho motocyklu, vyjetí mimo komunikaci a náraz do pevné překážky.
19: Tuto chybu dnes ráno v pražských Řepích udělal mladý motocyklista, který zemřel po nárazu do svodidel. Řidiči aut pak motorkáři nejčastěji nedají přednost při odbočování doleva nebo při předjíždění, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
21: Řidič vybočí při předjíždění a nevnímá, že buď blízko za sebou, anebo právě v momentě toho manévru vedle sebe má motocyklistu.
19: Řidiči by proto podle něj při předjíždění neměli ani zapomínat na blinkry. Sára Adamcová, Radio Žurnál.
6: Soud v italském Janově rozdal tresty za zřícení městského dálničního mostu. Šéf společnosti Autostrada per l'Italia Giovanni Castellucci dostal 12 let vězení. Nižší tresty soud vyměřil dalším 32 lidem. Při neštěstí se v roce 2018 propadla 50 metrů dlouhá sekce mostu. Zemřelo tehdy 43 lidí.
22: Soud dal zapravdu obžalobě, podle které Morandiho most skolaboval kvůli zanedbání a odkládání údržby a ignorování problémů ze strany správce, tedy společnosti Autostrada per l'Italia. A vinu prý nesou i někteří úředníci. Verdikt si podle agentury Reuters přišlo do soudního sálu v Janově vyslechnout na 400 příbuzných obětí. Na rozhodnutí čekali 8 let. Odsouzení je nepravomocné. Castelluccio právník potvrdil, že se proti rozsudku odvolá. Ladislav Novák, Radiožurnál.
6: Desetitisíce lidí se baví na festivalu Colors of Ostrava. Už za 2 hodiny tam vystoupí hlavní hvězda dnešního večera, zpěvačka LP. A na místě je reportér František Kuča.
23: Právě teď na hlavním pódiu hrají The Libertines se svou trochu punkovou britskou kytarovkou. Po nich nastoupí LP, která se v Ostravě zastavila na svém evropském turné. Kromě osvědčených hitů nebo písní z posledního alba z roku 2023 přislíbila zpěvačka zahrát i čerstvé novinky. Celý program pak završí taneční duo Tomora, spojení Toma Rowlandse z The Chemical Brothers a norské zpěvačky Aurory. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
7: Sport.
24: Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Průběžně dál vede Slovinec Tadej Pogačar. A fotbalista Alex Král podepsal smlouvu s FC Kodaň. Dánský klub o tom informoval na svém webu. Délku kontraktu neuvedl. 28-letý záložník se přesouvá do Kodaně po tom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín.
25: Hi, Alex Král here. Looking forward to see you guys in the Park Stadium.
26: Alex Král už na sociálních sítích poslal vzkaz svým novým fanouškům. Je to pro něj 6. zahraniční angažmá. V Kodani bude nastupovat pod trenérem Bo Svenssonem, který ho vedl v Unionu Berlín. V Bundeslize plnil Král v minulé sezóně roli náhradníka. V posledních letech hrál i za Espanyol, Schalke, West Ham nebo Spartak Moskva. Nově bude český reprezentant oblékat dres historicky nejúspěšnějšího týmu nejvyšší dánské soutěže. Kodaň oslavila ligový titul celkem 16krát. Adam Procházka, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona od exitu 182 popůvky do omezení u D2 osobním autem ještě asi 20 minut, krátí se to. Na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov za Slatinou kolona z 203. kilometru do omezení za Rohlenkou zhruba na 10 minut. Výjezd z Brna 52 na Vídeň ucpaný od sjezdu z D1 k porouchanému autu před sjezdem na Modřice i přes 20 minut. Na D46 hned za Olomoucí směr Vyškov kolona ze 37. kilometru až půl hodiny k nehodě nehodě na 34. provoz tam můžou i pozastavovat. V Praze stále kolony ve Vlznově obousměrně delší od muzea na Hlávkův most a na severovýchodě pořád potíže kvůli uzavřené Prosecké nad Bobovou dráhou kolony z Rohanského nábřeží přes Libeň k Bulovce, taky kolem Vysočanské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo a bouřky, nejvyšší teploty do 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Vladimír Kroc.

0: dosavadního šéfa energetické společnosti Naftohaz. V rámci rekonstrukce vlády po pondělní demisi premiérky Julie Sviridenkové. Parlament bude odděleně hlasovat o kandidátech na ministry zahraničí a obrany. Z čela tohoto rezortu byl odvolán po půl roce Michal Fedorov po sporech s nejvyššími armádními veliteli. Proti jeho odchodu dnes v Kyjevě a dalších velkých městech protestovali stovky lidí. Naším hostem je ukrajinista Petr Kalina z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak prezident Zelenský vysvětlil změny ve vládě?
1: No, zatím je příliš nevysvětlil a existují tady určité pochybnosti o těch důvodech. Prezident Zelenský teda velmi často se omlouvá, že nekomunikuje s veřejností z toho důvodu, aby nepřítel vlastně neprozradil jeho záměry, ale tady je to stále trošku nejasné, takže musíme asi počkat na další vývoj událostí, abychom se o tom něco dozvěděli, ale jak se dívám, jak jsem sledoval dnes ukrajinské komentátory, tak se hlavně vlastně hovoří o tom odvolání Michaila Fedorova, že to byl ten hlavní důvod. No,
0: na to se chci ptát, proč končí Michail Fedorov. On se úřadu ujal letos v lednu a je považován za blízkého spolupracovníka Zelenského.
1: Ano, to byl dosud dlouhodobý stoupenec Zelenského ještě vlastně z předválečné doby, takže toto je taky trošku zvláštní, ale jak vy už jste trošku naznačil, tak tam docházelo teda k velkým konfliktům s generálním štábem, především s jeho náčelníkem Oleksandrem Syrským, se kterým si ti dva taky jaksi nerozuměli. Fedorov kritizoval především teda neustále změny velitelů a podobně. A je pravda, že v zemi, kde je válka, tak mezi sebou nemůže bojovat ministerstvo obrany a generální štáb. Že jo? To, pokud existují nějaké dvě koncepce války, tak je to samozřejmě kontraproduktivní. Takže tady možná prezident Zelenský stál před dilematem, že odvolá buď toho nebo onoho, pokud se ti dva nějak neměli rádi. Že jo?
0: 35-letý Fedorov je prý oblíbenou mladších důstojníků a jednotek závislých na moderních technologiích. Do vedení rezortu nastoupil rázně, nařídil audit, ten odhalil nadsazené výdaje v řádu několika miliard dolarů. Zavedl nový systém armádních zakázek a už od začátku ruské agrese významně přispěl k budování ukrajinských dronových sil. Tohle je jeho nejdůležitější zásluha?
1: Ano, určitě. To jsou veliké zásluhy, ty reformy, které udělal. Tak myslím, že posunuli ukrajinskou armádu mnohem dál, ale zase narážel právě na ten generální štáb, na toho Oleksandra Syrského, zatímco tedy Fedorov je spíš ten pokrokový v té digitalizaci a podobně, tak Syrský působí jako zase velmi konzervativně a máte taky pravdu, že zajistil transparentní nákup konečně vojenské techniky a podobně, ale především za jeho ministrování zaznamenáváme ty úspěšné údery do nitra Ruska, že na ruskou energetickou infrastrukturu. Ukrajinské síly zasáhly za jeden týden přes 100 ruských lodí a tak dále, takže toto jsou určitě veliké zásluhy, respektive v tomto ohledu se ta válka nebo ty úspěchy ukrajinské posunuly mnohem dál. Ale co tedy Zelenský vyčítal právě Fedorovi, takže nechtěl reformovat ten takový divoký náborový systém a to zřejmě považoval za ten Zelenský, tedy za ten největší problém.
0: Stovky lidí dnes v Kyjevě, ale i v dalších městech demonstrovali proti odvolání Fedorova. Jak si získal takovou popularitu?
1: Je to především tím, že Ukrajina tady při těch svých úspěších nestrácí ty vlastně ty lidské síly, že skutečně útočí těmi drony nebo řízenými raketami a taky se vlastně počítalo, že se jednak navýší honoráře pro bojující vojáky a také, že bude větší rotace těch, kteří bojují už dlouho. Takže u těch ukrajinských rodin samozřejmě toto získalo značnou popularitu. Takže já bych to viděl takto.
0: No, prezident původně tvrdil, že chce jako Fedorova nástupce navrhnout dosavadního ministra vnitra Ihora Klimenka, aby právě nastavil důkladněji ten mobilizační systém, o kterém jste mluvil. Ale teď vyšla zpráva, že prezident oznámil, že vedením resortu obrany prozatímně pověřil Jevhena Chmaru, který je prozatímním šéfem tajné služby SBU. Co to může

0: naznačovat.
1: Přesně tuto informaci jsem taky zaznamenal před pár minutami. Je to poměrně překvapující. A vlastně nevím, je to úplně nové. Přiznám se, že jevení chmara mi není úplně znám, ale vypadá to na to, že Zelenský trošku takto. Vlastně ukrajinská vláda byla schválena před pár hodinami, ale s výjimkou ministra obrany a zahraničí. Ano. To řekl vlastně Zelenský, že dodá později. Tak tady mi to připadá, jako kdyby vyslyšel ten hlas lidu a ještě si toto rozmyslel, protože on na základě nebo na reakci těch demonstrací řekl, že ten Kilimenko ještě teda není schválen, ale že se toto může změnit. No, takže to uvidíme, proč to bude. Jevhenij Chmara, přiznám se, že je to pro mě velmi nová informace, takže k tomu se úplně nevyjádřím.
0: Ukrajinista Petr Kalina z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Děkuju vám, nashledanou.
1: Taky díky, nashledanou.
0: Za prvních 6 měsíců letošního roku zemřelo na českých silnicích 31 motocyklistů, což je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Řekli dnes novinářům zástupci ministerstva dopravy a policie. Upozornili na to, že v létě vrcholí motorkářská sezona a riziko nehod významně roste. My jsme ve spojení s vedoucím oddělením BESIP Tomášem Neřoldem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: O čem vypovídá změněná statistika, že přibývá neopatrných řidičů, ať motorek nebo aut, anebo přibývá aktivních motorkářů?
2: Ta čísla, která známe, určitě ukazují, že přibývá nově registrovaných motocyklů, nově prodaných, a to často i těch silnějších strojů, takže rozhodně to číslo, kdy máme zase za toto pololetí téměř 20 tisíc nově registrovaných motorek a je to nejvíc, co bylo vlastně za pololetí dosud, tak to určitě ukazuje, že jezdí více motorkářů, kteří začínají nebo prostě se vracejí k motorce, ale to určitě není to jediné. Samozřejmě celkově jsou vysoké intenzity dopravy a pořád ti motorkáři zbytečně hazardují a řidiči si stále někdy v některých situacích ty motorky přehlížejí.
0: No, s tím, jak motorkářů zřetelně přibývá, mění se vztah ostatních účastníků silničního provozu k ním?
2: Myslím, že my jsme i dělali takový průzkum vlastně na začátku té kampaně, kde čistě, když byla ta otázka, jak motorkáře tolerujete nebo vadí vám na silnicích, tak to nebylo negativní. Řada těch řidičů, i když samozřejmě někteří je kritizují za to, jak hazardují, ale říkala, že je vnímá, že to není problém, ale na druhou stranu víme i z těch statistik nehod, že je tam dost často to přehlédnutí. A právě my se snažíme říct, že někdy je to i to, že já se třeba i snažím po té motorce dívat, ale naše hlava na ní zkrátka není nastavená a přitom se Česko opravdu změnilo v motorkářskou zemi.
0: A co bývá nejčastější příčinou tragických nehod na motorce?
2: Tak stále nejčastěji je to nepřiměřená rychlost toho motocyklisty. To je třeba říct, že pořád ti motorkáři tomu, když to řeknu, jdou naproti někdy tím hazardem. Ono je to tak, že potom nezvládnou tu rychlost v nějaké krizové situaci nebo třeba neodhadnou poloměr té zatáčky a podobně. Pak je to vlastně ten nesprávný způsob jízdy, což je právě to nezvládnutí. A ze strany těch řidičů v autech, pokud oni to zaviní, což je tedy zhruba 40% nehod z toho celku, tak je to nedání přednosti. Často třeba při odbočování vlevo a je tam protijedoucí motorka.
0: Jak je zaměřena vaše osvětová kampaň Hele motorka?
2: My se právě snažíme touto kampaní otevřít trochu nové téma a to je ta pozornost řidičů v autech vůči motorkám. Určitě to neznamená, že bychom si mysleli, že za to můžou hlavně ti řidiči v autech, jak už jsem říkal. Motorkáři hlavně si zařídí vlastní bezpečnost, ale tato kampaň řidiče chce upozornit na to, na ty konkrétní rizikové situace a zároveň má takový princip toho hele motorka, což je velice jednoduché heslo, ale stojí to na tom, že když to budu říkat nahlas nebo aspoň v duchu a dívat se po těch motorkách, tak to vlastně mění nastavení toho, jak vnímám vůbec svou hlavou ten provoz kolem sebe a to je postaveno na studii, která pracuje opravdu i s neurovědou.
0: Mm-hmm. No, podle nedávného průzkumu s názvem Jak se dnes motorkáři vzdělávají, mají zejména o praktické formy dalšího vzdělávání zájem. Mohou mít ty zdokonalovací kurzy pozitivní dopad?
2: No, to by mě dělalo největší radost, kdyby se zvedal zájem těch aktivních motorkářů. Často jsou to muži, řekněme, středně a vyšším věku, tak 40 až 55 let, aby šli do těch kurzů, šli do motoškoly. Některé ty kurzy jsou bezplatné, ale to samozřejmě nemůže pokrýt tu poptávku, ale aby prostě potom, když investují do motorky, investovali taky do sebe a do toho, aby vlastně byli připraveni na to ovládání té motorky, protože ti instruktoři často říkají, že na první pohled oni si myslí, že to zvládají, ale po pár technických jako cvičeních vlastně zjistí, že tu stabilitu a to řešení těch situací neumí.
0: Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP. Děkuju vám. Naschledanou.
2: Děkuju za pozvání.
0: Nová hra Václava Havla Šeřík bude dnes ve světové premiéře představena během nejvýznamnější mezinárodní přehlídky scénického umění divadelního festivalu v Avignonu. Nedokončená hra byla ukryta téměř 40 let, aby byla objevena v pozůstalosti Zdeňka Urbánka, poté dopsána dramatikem, režisérem a hercem Jiřím Havelkou a u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla uvedena na divadelní prkna právě během roku 2026. Hostem publicistiky je objevitel rukopisu a producent David Dušek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak se vám podařilo objevit Havlovou jednoaktovku Šeřík nebo také Varování?
3: No tak podařilo, dobrý výraz. Prostě jsem se probíral pozůstalosti po svém dědečkovi a na tento objev jsem tam narazil. Takže já na to úplně zásluhu nemám. Zásluhou na to mají pánové Havel a Urbánek.
0: No a o čem je ta jednoaktovka a jak se změnila vlivem režiséra Jiřího Havelky, který dokončil?
3: Takhle, já trošku upravím vaše úvodní slova, protože dnes v Avignonu bude relativně punkové nastudování scénické čtení toho torza, tak jak jsem to nalezl.
0: Toho původního.
3: Toho původního Václavem Havlem napsaného a seřazeného v oranžovém sešitu školním z brněnských tiskáren.
0: Takže to bude scénické čtení, ale jak má vypadat ten dnešní večer organizovaný Českým centrem v Paříži nazvaný Podsta Václavu Havlovi?
3: To scénické čtení v režii Frederika Potyho bude jenom součástí toho večera, protože celý večer je věnován vlastně připomínce Václava Havla a jeho 90. narozenin a je to koncipováno ve spolupráci Avignonského festivalu, je to ve spolupráci s divadlem The Manufacture a Národním divadlem, kdy vlastně Národní divadlo poskytuje jakousi cenu pro toho vítěze a chce založit novou tradici podpory mladých umělců právě ve tvorbě ve svobodě a v intencích, jak tvořil právě Václav Havel.
0: No a jakou podobu má mít zářijové uvedení té jednoaktovky v New Yorku?
3: To je stále ještě v procesu, nicméně paní producentka Hanna Arie Geifman připravuje scénické čtení, nicméně už to nebude scénické čtení torza, ale bude to čtení hry Havel Havelka, které říkáme buď Varování nebo Šeřík, protože oba dva názvy se vyskytují v historických pramenech, které to nechal Václav Havel, které to vře. A bude to scénické čtení, bude to v významném kulturním centru na 92. ulici, 92nd Street Y a předpokládáme, že se zúčastní i osobnosti typu Salmana Rushdieho a dalších, kteří zatím uvažují dokonce, že by na tom večeru jakýmsi způsobem participovali.
0: No a když o tom mluvíme, vraťme se k režiséru Jiřímu Havelkovi, dramatikovi, který, jak jsme řekli, dokončil tu hru asi ze 20%, jak jsem četl. Kdy se poprvé představí ta hra v Davidském divadle?
3: V Davidském divadle úplně nevím přesně, protože bavíme se o budově Davidského divadla, ale v nastudování Davidského divadla by měla být uvedena v premiéře 23. října a předpokládáme, že to bude součástí oslav, které připravuje správa Pražského hradu k připomenutí právě narozenin Václava Havla.
0: Tak si užijte dnešní večer, to byl David Dušek, objevitel zapomenutého rukopisu nedokončené hry Václava Havla Šeřík anebo Varování. Mějte se hezky, naschledanou.
3: Děkuji mnohokrát, hezký večer.
0: Jak můžeme zaznamenat i při letních cestách a dovolených, v Česku jsou stále stovky míst bez dostatečně silného signálu pro mobilní telefony. Český telekomunikační úřad eviduje kolem 1300 lokalit, které patří mezi takzvaná bílá místa. Dalších 600 míst se do seznamu přihlásilo samo a odborníci sílu signálu v těchto místech ověřují. My jsme dnes na těchto vlnách mapovali situaci s našimi regionálními reportéry. Teď zdravím Jiřího Grunda, prezidenta Asociace provozovatelů mobilních sítí. Dobrý den.
4: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Můžeme krátce přiblížit, které oblasti Česka leží stále, tak říkajíc, v mobilním stínu?
4: Ono je to hrozně různé. Ono to měření, tak jak ho dělá Český telekomunikační úřad, tak vlastně ta metodika je postavená na tom, že to musí být oblasti, které jsou takzvaně trvalé osídlené. Jinými slovy, někdo tam má trvalý pobyt a není tam úroveň signálu je nižší než nějakých 90% všech tří operátorů. A pokud se vyhodnotí tady ta oblast, že tam ten signál je pod tou úrovní, tak je vlastně zařazen do toho seznamu bílých míst. A my pak v rámci vlastně povinností, které od toho regulátora máme, tak jsme povinni v těchto lokalitách ty vysílače postavit.
0: No a dá se říct, že se zároveň z velké části, tedy to týká turistických lokalit?
4: No, primárně jsou to oblasti, kde logicky, že je málo lidí, kde to osídlení je velmi, velmi řídké a hlavně se to týká míst, kde jsou hory, kde to velmi často to sousedí třeba s chráněnými krajinnými oblastmi, protože tam narážíme jednoduše na problém, že i když vysílač postavit chceme a máme na to připravené investiční prostředky, tak hrozně dlouho trváme na vyřízení administrativních bariér, které vlastně na straně těch představitelů chráněných krajinných oblastí, které to zesložiťují.
0: Mnozí se bez mobilního signálu právě při turistických výletech nebo i dalších pobytech rádi obejdou. Můžou ale nastat situace, kdy je třeba zavolat si o pomoc a třeba se spojit v důležitých věcech s blízkými a podobně. Jak se tedy daří dokrývat ta bílá místa na mapě republiky?
4: Já si myslím, že to, co se nám společně s Ministerstvem životního prostředí podařilo, a to vnímám opravdu jako největší průlom, je, že jsme se domluvili na tom, že je potřeba změnit metodiku, jakou ty jednotlivé chráněné krajinné oblasti uplatňují při povolování takovýchhle staveb. A vlastně to jádro té dohody je v tom, že oni nově by neměli posuzovat jenom věci, které souvisejí s tou krajinou jako takovou, ale měli by posuzovat i potřebu uspokojení veřejného zájmu právě, aby my jako občané jsme měli k dispozici kvalitní mobilní signál a mohli jsme si třeba zavolat sanitku. To je věc, která vlastně je naprosto klíčová, protože pokud ta nová metodika se uvede v život, tak to bude znamenat, že ten ochranář vám neřekne, tady stavět nemůžete a tečka, ale zároveň vám řekne, tady stavět nemůžete, ale postavte to o 10 metrů vedle, protože tam nám už to třeba nevadí.
0: Ano.
4: Takovou zprávu my jsme tím dostávali.
0: Jak je v tom směru nastavena spolupráce mobilních operátorů s jinými společnostmi, nebo jaké možnosti pokrytí signálem se ještě nabízejí?
4: Tak podobné problémy, jako jsou v těch chráněných krajinných oblastech, tak třeba máme na železničních koridorech, tam taky už máme nastavenou velmi solidní spolupráci například se správou železnic, kde vlastně se snažíme využít vzájemné synergie, abychom například mohli využívat jejich infrastrukturu, jejich věže, které podél těch koridorů mají. A výsledkem toho je, že dneska už reálně probíhá stavba vysílačů podél železničních koridorů. Vedle toho paralelně probíhá instalace opakovačů do vlakových souprav, aby ten signál se dostal dovnitř. Teďka na začátku prázdnin jsme otevírali pokrytí signálů v tunelu Vítkov v Praze, který je dlouhý 1,5 kilometru a je tam vyzařovací kabel, takže i když člověk ve vlaku vyjede do tunelu, tak mu ten signál nezmizí.
0: Jenom jednou větou, podaří se někdy 100% území pokrýt mobilním signálem?
4: 100% se území nepokraje nikdy, to by nikdo nezaplatil, ale s velkou pravděpodobností se pokraje tak, aby bylo na úrovni nějakých 99% obyvatel, to znamená těch míst, kde my jako lidé trávíme nejvíc času a kde bydlíme.
0: Jiří Grund, prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí. Díky, nashledanou.
4: Nashledanou.
0: Tolik večerní publicistika a Vladimír Kroc.
5: Radiožurnál posloucháte v 6:30 večer. A také zprávy s Anou Horáčkovou.
6: Maximální povolné ceny pohonných hmot zítra znovu porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu budou moct čerpací stanice prodávat až za 1,40 korun a 18 haléřů za litr, to je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu pak může oproti dnešku zdražit o 63 haléře na 2,40 korun a 4,80 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Česká policie v případu úmrtí Stanislava Tomáše porušila právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva. Podle něj selhaly i další české orgány, protože neodhalily rasový podtext zásahu. Česko musí sestře romského muže vyplatit odškodné asi 740 tisíc korun. Policisté v roce 2021 zasahovali kvůli potyčce dvou mužů, kteří zdrogovaní poškozovali cizí auta. Z amatérského videozáznamu je vidět, že jednomu z nich při zatýkání několik minut klečili na krku. Zadržený pak zemřel v sanitce. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Washington tak reaguje na epidemii eboli, která se z konžské provincie Ituri šíří od půlky května. Podle Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic se současná epidemie šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují přes 2000 nemocných, z toho víc než 750 lidí nákazu nepřežilo. A v safari parku Dvůr Králové nad Labem se koncem června narodil mládě medojeda kapského. Jde o čtvrtý odchov v historii zoo a výjimečný je i v celosvětovém měřítku. Podle světové databáze se totiž kromě Dvora Králové v zajetí v posledním roce žádné jiné mládě medojeda kapského nenarodilo. Chov medojedů je totiž složitý. Mládě je zatím s matkou v zázemí, které by mohlo opustit za několik měsíců. Pohlaví mláděte téhle kunovité šelmy chovatelé zatím neznají. Sport. Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety. Mezi osmičku nejlepších se dostala taky Sára Bejlek. Další Češka na turnaji Barbora Krejčíková nastoupí už za chvíli proti Francouzce Monetové.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem i D46 za Olomoucí. Na D1 na příjezdu do Brna ještě silný provoz dává vzniknout ve směru z Prahy koloně od exitu 182 Popůvky, ale pozvolna už to místy zrychluje. I tak je to osobním autem do omezení u D2 i kolem 20 minut. Rozjeli se kolony za Brnem jak na D1 směr Vyškov přes omezení za Rohlenkou, tam se jenom jede pomaleji, tak i na 52 na Vídeň už je to volné, poruchané auto před Modřicemi odtáhli. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov se tvoří kolona ze 36. kilometru na 34. Tam uklízejí po nárazu auta do svodidel, jede se jedním pruhem, zdržení ještě 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Berounem na kilometru 14,5 před sjezdem na Vráž uklízejí po nehodě v levém pruhu, jenom se tam zpomaluje, potom o kousek dál je kolona od exitu 10 Loděnice, táhnou se kamiony pravým pruhem až na Pražský okruh, kde se potom směrem na D1 popojíždí pořád od D5 k Ořechu oběma pruhy až 20 minut. A na příjezdu do Prahy Ústeckou D8 se tvoří kolona před Zúženou k Belskou, v ní se před sjezdem na Březiněves srazila dvě auta a na konci té kolony už na D8 na prvním kilometru před sjezdem na Zdiby hlásíte další čerstvě nabouraná auta v levém pruhu, zatím neoznačená, dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo zpočátku, hlavně tedy na západě Česka. Se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se pak rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál, moderuje Zuzana Burešová.
9: Dobrý večer vám všem, ať už se třeba chystáte na představení na letní scénu, odpočíváte na zahradě, anebo třeba trávíte čas za volantem. V každém případě, ať se vám všem naše vysílání dobře poslouchá.
7: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Školy jsou sice během letních prázdnin zavřené, ředitele ale často dvouměsíční pauzu využívají k hledání nových zaměstnanců a v tom jim pomáhá ministerstvo školství. Spustilo totiž nový inzertní portál, který propojil školy a učitele hledající práci. Zájemcům umožňuje vyhledávat nabídky třeba podle místa, typu úvazku nebo pozice. Stavy nejen pedagogů se ředitelé často snaží doplnit právě o letních prázdninách.
1: Každým rokem nějakou pozici hledáme.
2: Vlasta Hrbatová, zástupkyně ředitele základní školy ve Vrbátkách na Prostějovsku, musí během letních prázdnin obsadit hned několik volných míst.
1: V letošním roce to bylo extrémně vysoké. Asistent pedagoga, vychovatel do školní družiny a speciální pedagog.
2: Kromě toho škole chyběl ještě školník.
1: Většinou využíváme různých jakoby portálů od burzy škol přes pedagogickou fakultu v Olomouci. Samozřejmě využíváme i našich webových stránek.
2: Nové posily pedagogy sboru přes prázdniny schání také v Prostějovské střední škole průmyslové a středním odborném učilišti strojírenském. Podle ředitele Lukáše Melky učitele češtiny nebo angličtiny sehnali poměrně snadno. Složitější je situace vždy u učitelů odborných předmětů.
3: Často nestačí zveřejnit nabídku pouze na školských portálech, ale využíváme také placenou inzerci.
2: Škola se podle něj snaží oslovit odborníky z praxe. K tomu ale musí být při inzerování aktivní a také to stojí peníze. Nově by ředitelům mohl usnadnit práci inzertní portál, který spustilo ministerstvo školství na stránkách edu.cz. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohli nabídky práce ve školství poptávat.
2: Popisuje, že uchazeči můžou v pracovních nabídkách vyhledávat podle různých kritérií.
4: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
2: Nejčastěji podle něj zatím ředitelé poptávají učitele na první stupeň základní školy, na druhém stupni pak hledají vyučující cizích jazyků, matematiky nebo fyziky a chemie. Kromě nich je poptávka třeba také po školních psycholozích. Z Vrbátek Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Blízko nám teď byla skupina Poetika, kterou jste slyšeli ve vysílání Radiožurnálu. Teď je 18 hodin 43 minut. Český cyklista Pavel Bittner se ve 12. etapě Tour de France připletl do pádu v cílové rovince. Třetí triumf letošním 113. ročníku oslavil Belgičan Tim Merlier. Podrobně se na Tour vydáme už za chvíli.

0: Další etapové vítězství Tima Merlíra a zatím největší pád letošního ročníku. Tak to přinesla 12. etapa cyklistické Tour de France. Poví nám o ní Adam Procházka ze sportovní redakce. Vítejte.
1: Hezký večer. Začneme tím pozitivnějším. Belgičan Tim Merlír slaví na letošní Tour de France spurterský hattrick. Po třetí ovládl etapu a tentokrát si to užil možná úplně nejvíc, protože přímo v cíli mu gratulovala manželka i tříletý syn.
2: Give me extra motivation.
3: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
2: Really happy with it.
1: To říkal Merlír po vítězné etapě, ta byla rovinatá a dlouhá necelých 180 kilometrů. Znovu rozhodoval hromadný finish, kterému dnes předcházel taky hromadný pád. Několik cyklistů skončilo v cílové rovince na zemi, včetně vítěze předchozí etapy Nora Sörena Werenskiölda a českého jezdce Pavla Bittnera. Bittnerovou nehodu sledoval přímo na místě i náš cyklistický expert a šestinásobný paralympijský šampion Jiří Ježek.
4: Skončil v kotrmelcích v té 70-kilometrové rychlosti. Myslím si, že se dlouho neposadí na zadek, protože bude mít spálené pozadí, jel po zádech, až jsem zavíral oči. Nicméně ten pád znamenal i minimálně dvě zlomené klíční kosti, které jsem viděl.
1: Bittner obsadil tedy po havárii nakonec 87. místo. Nejlepším Čechem tak byl 83. Matyáš Vacek.
0: A co dnešní etapa, kterou, jak už jsme řekli, ovládl Tim Merlír, znamená pro celkové hodnocení?
1: Na předních příčkách se nic nemění. Dál vede obhájce titulu Slovinec Tadej Pogačar. Do cíle ve městě Chalon-sur-Saône dorazil jako součást pelotonu, stejně jako celkově druhý Dán Jonas Vingegaard, který tak pořád ztrácí víc než 3,5 minuty.
0: Říká Adam Procházka ze sportovní redakce. Díky.
1: Naslyšenou.
0: Hezky nám to ladilo teď. Ještě něco dodám. Zítřejší, tedy 13. etapa, bude dlouhá 205 kilometrů a bude kopcovitá. Tak to víme bezpečně, co samozřejmě nevíme, tak jsou výsledky. A ty se dozvíme zřejmě také před tou 19. hodinou. Tak poslouchejte i zítra nejenom večerní radiožurnál, ale ať je radiožurnál vaším společníkem během celého dne. Je 18 hodin 50 minut, 10 minut nás dělí od další zpravodajské relace.

0: love.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art? Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod čirým nebem. V programu nechybí ani festival Jižní sféra z 2026, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. V regulaci pohonných hmot vláda nebude pokračovat, i když se konflikt na Blízkém východě znovu zostřuje. Česká armáda převzala první z vojenských letounů Embraer. Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje v Aténách. Kvůli hořící dodávce čekejte komplikace na dálnici D5 za Plzní směr Rozvadov u sjezdu na Nýřany. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený a později čekejte přehánky i silné bouřky a teploměry zítra ukážou až 30 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Taky dnes pokračovaly Spojené státy v leteckých útocích na Irán. Novou vlnu úderů Washington zdůvodňuje snahou zajistit bezpečnost pro lodě v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě opět útočil na cíle v blízkovýchodních zemích, kde mají své vojáky USA, tedy mimo jiné v Kuvajtu, Bahrajnu nebo Jordánsku. Vedení iránské armády pohrozilo, že zničí infrastrukturu ve státech Blízkého východu, pokud americký prezident Donald Trump naplní svou hrozbu a Spojené státy příští týden zaútočí na mosty a elektrárny v Iránu. Česká vláda nebude ani přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
6: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
4: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Česká armáda má první letoun od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může tankovat za letu a převážet těžší techniku.
7: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
8: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
7: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: V Praze už za necelou hodinu začnou 27. letní slavnosti staré hudby, a to vystoupením londýnského vokálního souboru Stile Antico. Letošní ročník festivalu potrvá do 5. srpna a má podtitul Mýty a legendy.
9: 12členný soubor v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství oživí hudbu 16. a 17. století z per anglických, italských i španělských skladatelů. Mezi vrcholy letošního ročníku bude patřit virtuózní program z díly italské houslové školy v podání španělské houslistky Miriam Hontány. Závěrečný koncert v kostele svatého Šimona a Judy 5. srpna tradičně odehraje soubor Collegium Marianum. Jeho program propojí operní tvorbu Georga Friedricha Händla se světskými kantátami Johanna Sebastiana Bacha. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: Sport.
4: Barbora Krejčíková hraje právě teď s francouzskou Monetovou o postup do čtvrtfinále tenisového turnaje v Aténách. Do osmičky nejlepších se už dostaly dvě Češky. V osmifinále porazila Tereza Valentová Bělorusku Sasnovičovou 2-0 na sety a stejným skóre zvítězila Sára Bejlek nad Rakušankou Tagerovou. Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do Uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové Zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. A čeští basketbalisté se v předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029 utkají s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Aby prošli do hlavní části kvalifikace, musí svou skupinu vyhrát.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Požár na D5 se unířan a zbytek kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov spozorněte za Plzní, hned za sjezdem na Nýřany na kilometru 93 zasahují hasiči. U většího požáru vozidla plameny už zvládly a nechávají průjezdní levý pruh, brzdí se tam. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně zůstává za Loděnicí z 9. kilometru dlouhá kolona kamionů pravým a případně stoupacím pruhem až k pražskému okruhu. Osobní auta jedou levým pruhem pomaleji, ale plynule. Na D8 před Prahou směrem z Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy pozorně nejdřív na 3. kilometru řeší tam nehodu v levém pruhu, brzdí se a potom na 1.5. nakládají porouchané auto na odtah v levém pruhu, i tam se tvoří chvílemi kratší fronta. Na dálnici D6 před Prahou směrem z Karlových Varů obezřetně za sjezdem na Jeneč za exitem 7 za pravotočovou zatáčkou je tam po nehodě auto v příkopu a zabraný je odtahovkou pravý pruh. Je to bez kolony, ale brzdí se na poslední chvíli. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy ještě zbytek kolony. Čekejte od sjezdu k výstavišti od exitu 190 do omezení UD2 osobním autem 15 až 10 minut. Krátí se to. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně čekejte i zataženo. Zpočátku hlavně tedy na západě republiky se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se ale rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Teploměry zítra ukážou 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a stále je s vámi Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer. Novou trasu mohou využívat cyklisté na Mělnicku. Středočeský kraj tam otevřel další část Labské stezky. Jde o 10-kilometrový úsek z Kostelce nad Labem, kde dříve byla nespevněná kamenitá cesta s úzkou pěšinou. Nově ji nahradila širší asfaltová cesta. Za chvíli se vydáme taky na jednu cyklostezku. Na kterou vás zavedu, tak ta vede podél Berounky.
5: Večerní Radiožurnál
1: a Zuzana Burešová.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Blesková aktualizace k situaci na D5 za Plzní. Ve směru z Prahy na Rozvadov, sice u exitu Nýřany na 93. kilometru, hasiči zvládli velký požár dodávky, ale je tam větší množství nepořádku a provoz proto zastavili, respektive odklánějí ho právě exitem 93 na Nýřany. Jede se po silnici 203 a před Heřmanovou hutí se najíždí zpátky na dálnici na exitu 100. Čekejte před odklonem zatím kratší frontu. Další zelená na vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my vlastně na cestách ještě zůstaneme. Dělníci od začátku prázdnin opravují silnici mezi Dobřichovicemi a Černošicemi u Prahy. Někteří řidiči u zavírku objíždějí přes tamní cyklostezku a ohrožují tak chodce i cyklisty. Policie proto na místo posílá hlídky.
3: Prostě ty lidi si to zkracují, kudy se dá.
4: Popisuje paní Markéta, že řidiči jezdí po cyklostezce, potvrzuje i další obyvatelka Dobřichovic Gabriela.
5: No různě tady, všude možně. I u

0: Vzhledem k početnímu stavu příslušníků nebylo možné navýšit hlídky, které by vykonávaly dohled nad bezpečností v silničním provozu v daném místě.
1: A dodává, že se místem snažila projet i nákladní auta.
0: Policisté tam řešili 3 dopravní nehody, kdy se konkrétně jednalo o 2 dopravní nehody nákladních souprav a dále pak dopravní nehoda 2 osobních vozidel.
1: Řidičům hrozí pokuta 1500 korun na místě, případně i více po projednání ve správním řízení. Krajská správa a údržba silnic uzavřela cestu mezi Dobřichovicemi a Černošicemi na začátku letních prázdnin, popisuje její mluvčí Josef Holek.
2: Kompletní uzavírku jsme museli provést kvůli zajištění bezpečnosti při stavbě a nutnému prostoru pro manipulaci těžké stavební techniky. Apelujeme na všechny řidiče, aby důsledně dodržovali přechodné dopravní značení.
1: Uzavírka skončí nejpozději 31. srpna. Z Dobřichovic u Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Jak zněla údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka, tak tuhle otázku loni v září v přímém přenosu Radiožurnálu zodpověděli moderátor Jan Pokorný a Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. A právě teď o tom společně debatují na diskusním fóru Melting Pot na Colors of Ostrava. Vydáme se tam za chvíli, budu ráda, když počkáte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Co Tomáš Garrigue Masaryk myslel tím, že jsou Češi hloupí? Tak to jsou slova v tajemné obálce, kterou loni v září v přímém přenosu radiožurnálu otevřeli na zámku v Lánech moderátor Jan Pokorný a historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Dost možná poslední slova svého otce zaznamenal Jan Masaryk zřejmě v roce 1934 a právě teď na diskusním fóru Metlinkpot na festivalu Colors of Ostrava Jan Pokorný s Dagmar Hájkovou vystupují v debatě radiožurnálu, která je pojmenovaná Proč jsou Češi hloupí a co nevíme o Masarykovi. A je u toho i náš reportér Vojtěch Koval, kterého zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Není ten název trochu zavádějící? Pokud se nepletu, tak Tomáš Garrigue Masaryk nadiktoval svému synovi, že jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho moc udělat.
1: Máš naprostou pravdu, Zuzko, a kromě toho v tom vzkazu dále stálo, že lidé jsou rádi hloupí, ale nemáme jim to prý dělat jednoduché, máme se hádat a hádat. Ona i Dagmar Hájková, když dorazila sem na Colors of Ostrava, tak se tak trošku ušklíbila nad tím názvem, ale nakonec uznala, že to je dobře zvolené, že to přitáhne lidi a povedlo se to. I tu dnešní debatu, stejně jako třeba dnešní desítku Pavla Horváta, tady sleduje zaplněná stage na Melting Potu. Jan Pokorný s paní Hájkovou dneska vychází hodně z ankety, kterou radio žurnál vypsal před samotným otevřením té obálky loni v září. Lidé tehdy měli typovat, cože se to v té obálce vlastně píše, a Jan Pokorný s Dagmar Hájkovou vlastně dnes tak trošku vyvracejí některé ty domněnky.
0: A co tedy lidi nejčastěji typovali?
1: No bylo to, že byl Tomáš Garrigue Masaryk levobočkem císaře Františka Josefa I.
0: Což tedy není pravda?
1: Není to pravda a Dagmar Hájková to velmi ráda dokazuje a vysvětlila to i dnes tady na Melting Potu, takže i tato domněnka tady byla vyvrácena.
0: Tolik tedy Vojtěch Koval z Colors of Ostrava, kde právě teď vystupují Jan Pokorný a Dagmar Hájková s obsahem tajemné Masarykovy obálky. Tak díky, naslyšenou.
1: Hezký večer.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Po dalším fascinujícím obratu v závěru zápasu Argentinci po celém světě slaví. Jejich národní fotbalový tým bude po druhé v řadě hrát finále mistrovství světa. Po výhře 2-1 nad Anglií se přesune do New Yorku, kde v neděli bude hrát se Španělskem. Někteří se přesouvají z Atlanty na své letecky, někteří zvládnou těch 1400 kilometrů i po zemi. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji vypátral 7 argentinských nadšenců, kteří takto v obytném voze zvládli po stopách svého týmu už 10 000 kilometrů.
3: Hernán Romero.
4: Argentinec Hernán Romero žije už skoro 30 let v New Yorku a vlastní velký obytný vůz, a tak byl plán pro tento šampionát jasný. Vydat se po stopách Lionela Messiho a dalších fotbalistů z modrobílého národního týmu. Hernán pozval 6 kamarádů ze své původní vlasti a vydali se na cestu pěkně po Americku. Základní skupina byla snadná, stačilo přijet necelých 8 hodin mezi Kansas City a Dallasem. Potom už to začalo být dobrodružnější. Na první kolo vyřazovací fáze s Kapverdami to měl do Miami 2000 kilometrů, tedy 20 hodin cesty. Hernán říká, že je to zábavné a taky ekonomické, rozhodně levnější než cestovat letadlem a spát v hotelích. Uvnitř karavanu je 7 lůžek, koupelna se záchodem, sprcha, kuchyň a velmi se hodí taky klimatizace, ukazuje mi Hernán. Argentina totiž hrála v hodně parných oblastech, kromě Kansas City, Dallasu a Miami byli Hernán a jeho kamarádi taky dvakrát v Atlantě. Naposledy teď při semifinále s Anglií. Vítězství nad ní si argentinská parta, která si říká La Banda New York, obzvlášť vychutnala. Je to vždycky speciální zápas a velká rivalita, zdůrazňuje Hernán. Tenhle karavan je zároveň tak trochu taková pojízdná fotbalová svatyně s portréty hlavních idolů. Když pojedete na silnici těsně za ním, budete se do tváře dívat Diegu Maradonovi v nadživotní velikosti. A když vás předjede zleva, uvidíte tam se zlatým pohárem 3 hlavní hrdiny, kteří dotáhli Argentinu ke 3 dosavadním titulům mistra světa, tedy Kempese, Maradonu a Messi. Hernán říká, že výzdobu navrhoval a vyrobil sám, trvalo mu to prý rok. S Mariem Kempesem, střelcem vítězného finálového gólu Argentiny na šampionátu 1978, se prý osobně zná a ukazuje mi i jeho podpis na karavanu. Největším idolem je pro něj ale Maradona, fotbalista z lidu, hvězda Hernánova mládí a velký bojovník, což Argentinci oceňují. Messi je pro Hernána až 3. v pořadí, i když i jeho velmi uznává. A právě od něj teď Argentinci nejen z newyorské bandy očekávají, že zařídí historicky první argentinskou obhajobu světového titulu. Na další vstupenky na zápasy už prý Hernán Romero a jeho kamarádi nemají peníze, takže na finále se zřejmě přímo na stadionu nepodívají. Ale i tak se Hernán raduje, že teď může zamířit s obytným vozem domů k New Yorku a těší se, jak tam oslaví nedělní triumf nad Španěli.
3: Ze
4: Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Radio Žurnál je s vámi v 7:30 večer. A taky Anna Horáčková se zprávami.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale taky nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie mu zabavila několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala minulý týden z domu, prohlásil ale, že je nevinný. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie. Mluvčí SPD Lenka Čejková Radiožurnálu napsala, že hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí. Úřad evropského veřejného žalobce obvinil v Řecku v souvislosti se zneužitím zemědělských dotací 22 lidí. Mezi nimi jsou i 4 poslanci a několik bývalých vysoce postavených veřejných činitelů, informoval o tom řecký server Ekaterini. Vyšetřování evropského úřadu odhalilo opakující se vzorce korupce ve správě zemědělských fondů EU, včetně nezákonného zasahování do inspekcí, zpětných pozměňování úředních záznamů, manipulace s výsledky inspekcí a taky falešných certifikací. V případě odsouzení obžalovaným hrozí až 5 let vězení a taky pokuty. Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů, jak oznámilo ministerstvo financí. Největší zájem byl o 5leté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. A včerejší výpadek vlaků mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača způsobil had. Svým tělem totiž propojil vedení s uzemněnou částí mostu a způsobil zkrat. Plas nepřežil. Kvůli přerušenému provozu musely Slovenské dráhy zrušit 2 expresy, 2 rychlíky a 2 osobní vlaky mezi Bratislavou a Trnavou. Elektromontéři pak museli vyměnit asi 240 metrů trakčního vedení.
2: Sport.
1: Hokejový brankář Jakub Škarek se vrací ze zámoří do Evropy. Chytat bude v německé lize za Straubing Tigers. Německý klub o tom informoval na svém webu. 26-letý jihlavský odchovanec strávil v Americe 7 sezon. V NHL ale nastoupil jen ve 2 zápasech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Šmejkalkou a uzavřená D5 za Plzní. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor, na konci omezení na mostě u Šmejkalky na 25. kilometru je hlášený ležící hever někde v jízdním pruhu a opodál stojí v odstavném pruhu osobní auto, zřejmě poškozené. Na D1 v Brně směr Vyškov, zbytek kolony před omezením u D2, teď čekejte před sjezdem na Vídeň, z kilometru 193-194 krátí se to pro osobní auta do 10 minut. Dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvarov je za Plzní uzavřená na 95. kilometru, schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany, za Blatnicí se potom exitem 100 vrací na dálnici. Před odklonem je to většinu času bez kolony, ale na objížďce přes Nýřany provoz vázne. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se stále drží kolona kamionů. Před Pražským okruhem začíná v kopci za Loděnicí kolem 7. kilometru. Krátce tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. A na východní části Pražského okruhu ve směru z Lanového mostu na Boleslavskou D10 je za sjezdem na Hradeckou D11 nově omezení kvůli opravám na 60. kilometru v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Běchovice se sune až 15:45. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a k tomu se přidají bouřky. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Zuzana Burešová, posloucháte Večerní radiožurnál.
0: Dobrý večer, wimbledonská vítězka Linda Nosková dnes přijala do Přerova, který považuje za svůj domov. Fanoušci, kteří zcela zaplnili náměstí, přivítali velkolepě. Od města dostala dort v podobě tenisového kurtu a stříbrný šperk od přerovské firmy v podobě míčku posetého českými granáty. Kromě autogramiády, koncertu skupiny Opět a Radeček bylo pro fanoušky připraveno na 300 porcí jahod se smetanou. Tohle si musel užít opravdu každý.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Koupání v přírodních vodách v Česku je v polovině prvního prázdninového měsíce téměř bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí jen na dvou místech na Vysočině, v nádrže Trnávka na Pelhřimovsku kvůli velkému množství sinic. Koupat se lidé taky nesmí ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku.

0: V areálu Mělnické elektrárny začali technici stavět spalovnu odpadu, takzvané ZEVO, tedy zařízení na energetické využití odpadu, by mělo ročně zlikvidovat 320 tisíc tun materiálu. Stavba potrvá zhruba 2 roky a bude stát 12 miliard korun. Přestat spalovat hnědé uhlí by elektrárna měla do konce roku 2030.
1: Vyjeli jsme výtahem úplně do nejvyššího patra jednoho z provozů. Jsme v 7. patře.
2: Takže za tu pásku ne, protože je tam vstup do kotle tropem.
1: Jsme na střeše kotelny Mělnické jedničky. To je provoz, který se tady bude odstavovat v průběhu roku 2030 a tamhle vzadu vidíme staveniště, kde jsou už modré konstrukce.
3: Ano, jedná se o již realizované zařízení na energetické využití odpadu. Konkrétně se jedná o instalaci dvojlinkového uspořádání zařízení, které využije až 320 tisíc tun odpadu ročně.
1: Martin Hora, technický ředitel a člen představenstva společnosti Energotrans, ZEVO přispěje výrobou tepla do horkovodů tepelným výkonem 66 MW tepelných.
3: Elektrický výkon bude až 35 MW.
1: Zařízení za asi 12 miliard korun dokončí stavbaři v roce 2028. V rámci celé modernizace elektrárny za asi 50 miliard korun i z peněz Unie bude ale ZEVO podle ředitele Hory jen menším provozem.
3: ZEVO nám výkonově nahradí zhruba 10% potřebného výkonu v elektrice a v teple.
1: Generální ředitel a předseda představenstva ve společnosti Energotrans Jiří Bukovič říká, jak se bude nepotřebný materiál dopravovat.
4: Směsný komunální odpad do tohoto zařízení bude dopravován po železnici i po silniční komunikaci.
1: Obyvatele přilehlých Křivenic a Dolních Beřkovic se ale bojí zvýšení silniční dopravy při navážení odpadu. Třeba paní Soňa a Kateřina.
5: To bude provoz ještě tuplem větší, že jo? Až tady bude ta spalovna.
6: Informace nemáme skoro žádné, nevíme, jak to bude.
1: Středočeské hejtmanství plánuje obchvat Cítova a Horních Počapel. Silnici chce dokončit před zprovozněním ZEVA. Z Mělnicka Radek Duchoň, Radiožurnál.

Hostem radiožurnálu dnes byl Tomáš Salomon, který stojí přes 10 let v čele České spořitelny. Třikrát obdržel titul bankéř roku a také byl členem Národní ekonomické rady vlády. V rozhovoru mimo jiné řekl, málo kdy si najdeme čas, abychom si uvědomili, že žijeme na fantastickém místě, v zemi, která je jedna z nejbezpečnějších na světě, v zemi, která je devátá největší v Evropě a že máme veškerou výbavu, kterou potřebujeme proto, abychom se posunuli a měli ještě líp. Tak tolik krátká ukázka. Celý rozhovor si poslechněte v repríze dnes večer krátce po 22. hodině.

0: První roky života dítěte jsou plné malých objevů, tedy první slova, první otázky, a právě tehdy se taky vytvářejí základy pro další učení a rozvoj. Ne všechny rodiny ale mají stejné podmínky a možnosti, aby své děti v tomto období mohly rozvíjet. Proto vznikl program O mama, který pomáhá rodičům se o jejich nejmenší děti postarat.
1: Jana Bongilajová navštěvuje rodiny každý týden jako komunitní pracovnice, takzvaná O mama. Tak se jmenuje nejen program, ale říkají si tak i sami pomocnice. Nejprve si s maminkou povídá o tom, jak se dítěti daří a jak si poradili s úkoly z minulé návštěvy. Pak si prohlíží knížky a pracují s kartami.
2: Máme dvě aktivity, jednu na jemnou motoriku, na hrubou motoriku.
1: Nebo je učí mluvit, správně lézt a chodit. A zapojuje i rodiče, aby věděli, jak mají své děti od novorozenců po tříleté dál rozvíjet i sami. Právě pozornost je totiž pro děti ze znevýhodněných rodin důležitá. Sama pomáhá například jedné ostravské rodině s dvouletým synem.
3: Pracujeme hodně s dětmi, které mají silné emoce, výbušnost, agresivitu, a u těch lekcí, jakmile zjistí, že ta o mama se věnuje jenom tomu dítěti, tak to dítě se sklidní.
1: A takovou pomoc vítá i Andrea, matka zmíněného kluka.
4: Syn, dalo by se říct, že ví spíš, co má vlastně dělat, ale do té doby, než paní o mama tak on to nevěděl. A tím, že já mám doma 5 dětí, tak nebyl takový ten čas se věnovat jednomu dítku, že? Takže vlastně spoustu věcí nám ukázala i ona.
1: Rodiče ve znevýhodněných lokalitách podle Svatavy Plaché, ředitelky organizace Cestavon.cz, která za projektem O mama v Česku stojí, často chtějí svým dětem dát to nejlepší, ale neví jak.
5: Oni vlastně jakoby sami neví, jak s tím dítětem pracovat, jak ho správně rozvíjet. Často se setkáváme s tím, že se v rodinách nachází různé stereotypy. Třeba že dítě ve 3 měsících už může sedět, nebo že na dítě se nemusí mluvit.
1: Program O mama se z Moravskoslezského kraje rozšíří díky podpoře nadace The Kellner Family Foundation do Ústeckého a Karlovarského kraje. Věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové je důležité podporovat děti ve vyloučených lokalitách už od raného věku, aby měly lepší podmínky pro nástup do školky i školy.
6: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
1: Do programu se zapojí města Most, Litvínov a Cheb nejpozději od ledna příštího roku. V Karlovarském kraji nabízí podobnou podporu i program SOS Kormidlo. Rodičům s novorozenci dává tréninkové bydlení. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Anna Horáčková.
1: Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral taky dvě děti. Spojené státy znovu útočily na Irán a zastavili loď plující k iránskému přístavu. Tehrán odpověděl útoky na vojenské základny v Bahrajnu a Jordánsku. 12. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Merlier. Bittnera zbrzdil pád. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přeháňky i silné bouřky a teploměry zítra ukážou až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Radiožurnálu týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otipky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
3: Dne 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
1: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Radiožurnálu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Lidé by se měli hlavně držet ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a taky silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Americká armáda v noci znovu útočila na Irán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit iránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu.
4: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k iránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly. Iránská armáda a islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 km trati zaplatila Správa železnic 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 km za hodinu. S ETCS teď můžou zrychlit až na 160, popisuje výhody Petr Kolář ze Správy železnic.
5: To zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové.
6: Sport. Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Český jezdec Pavel Bittner se do hromadného sportu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Bittner nakonec finišoval na 87. příčce a krátce potom popsal svůj zdravotní stav.
7: Jsem trošku dobitej, ale není to tak hrozný, mám spálený celý zadek, ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řidítka.
6: Nejlepším z Čechů byl 83. Matyáš Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dána Jonase Vingegaarda stále náskok 3 minuty a 36 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D2 za Brnem a nebezpečí na dálnici D56 u Frýdku Místku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov. Pozor, na 14. kilometru je mezi pruhy výfuk. Aktuálně D56 na výjezdu z Frýdku Místku do Ostravy na 48. kilometru u sjezdu na Staříč se pohybují po dálnici lidé. D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93 stále neprůjde. průjezdná vepředu na 95. kilometru odklízí následky požáru. Dodávky sjíždí se na Nýřany, objezd se to dá po silnici 203 k exitu stop. Na trase místy hustý provoz a před Nýřany a ve městě se tvoří kolona. Na Pražském okruhu východní části směr D10 do Mladé Boleslavy. Kolona sjezdy na Běchovice a D11 do Hradce Králové. Vepředu údržba zavřela pravý jízdní pruh. Aktuální zdržení 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno. Zpočátku hlavně na den na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné, jak jsme zmiňovali. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. A teď už má ve večerním radiožurnálu slovo Patricie Strouhalová.
0: Ano, je to tak. Přesně 6 minut po 20. hodině vás zdravím. V Česku má velmi silnou základnu fanoušků, i proto některé songy z té nové desky nahrávala právě tady. Na festivalu Colors of Ostrava právě teď vystupuje ona, zpěvačka LP. A tak za chvíli se vydáme na její koncert a přidáme i krátký rozhovor.
2: Večerní radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Na festivalu Colors of Ostrava právě teď vystupuje jedna z hlavních hvězd letošního ročníku. Na hlavním pódiu fanoušci poslouchají celosvětově známé písně americké zpěvačky LP. A je u toho taky náš hudební reportér Jiří Štefl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Patricie, tobě i našim posluchačům a taky hudebním fanouškům. Ten koncert zpěvačky LP začal opravdu před pár minutami a od té doby tady americká LP poprokerka dokazuje, že co hit, co píseň, to hit. Opravdu všechny ty písně, které tady dnes večer zazní, nebo většina z nich, tak určitě je známa i posluchačům Radiožurnálu. Musím říct, že těch fanoušků před hlavní stage je teď tolik, že možná teď LP za mnou ani moc neslyšíte, protože já jsem se musel od té hlavní stage vzdálit z toho důvodu, abychom měli vůbec na tento vstup dobrý signál. LP tady dnes vystoupí už po třetí. Mimochodem právě pro ní nechali tady organizátoři speciálně postavit i takový ten mostík do davu fanoušků, to proto, aby k ním mohla být možná co nejblíže. Já když jsem se dnes tady procházel po areálu, tak jsem slyšel od mnoha návštěvníků, že přišli právě na ten dnešní jeden jediný den a právě kvůli zpěvačce LP. Právě ona je v Česku skoro jako doma, má tady početnou fanouškovskou základnu a na Česko má i osobní vztah. I proto jsem si s ní chvíli mohl povídat. Těsně před koncertem jsem se jí zeptal na její novou desku, která vyjde už na začátku září.
2: Let's talk about your new... Pojďme se na chvíli bavit o vašem novém albu, které vyjde už na začátku září, jmenuje se Room 12. Proč zrovna tenhle název?
3: Strávila jsem spoustu času na hotelech. Není to ale přímo o tom. Je to spíše o tom, že člověk má svůj domov uvnitř sebe. Vzhledem k tomu, jak často cestuju, je to pro mě důležité. Mám pocit, že všechny ty různé životní zkušenosti jsou jako jednotlivé pokoje. V hlavě si je ukládám odděleně a pak se k ním zase vracím. Na turné je zvláštní vracet se po roce dvou nebo třech na stejné místo, někdy i do stejného hotelu. Řeknete si, tady jsem tehdy prožívala něco úplně jiného, dnes je to jiný okamžik. A vlastně i když vejdete do nějakého pokoje, hned to ve vás vyvolá určitý pocit. Třeba i tahle místnost, buď se vám líbí nebo ne, cítíte se v ní dobře nebo ne. Každý prostor vyvolává nějaké emoce a právě proto se mi líbí ta myšlenka, že každá písnička je jako jeden pokoj. Vejdete do něj, něco v něm prožijete a pak ho zase opustíte.
2: Napsala jste někdy nějakou píseň právě v Česku?
3: Ano, sice jsem v Česku žádnou písničku úplně nedokončila, ale vytvořila jsem tady spoustu nápadů. Myslím, že právě v České republice vznikla velká část písně Love is all I have. V téhle zemi jsem přišla na spoustu věcí, které se do ní nakonec dostaly.
0: Tak reportér Jiří Štefl si povídal se zpěvačkou LP. Právě ona bude i dalším hostem Libora Boučka v úterý, tak poslouchejte po 9. hodině dopoledne. Za chvíli LP i hudebně, teď ale aktuality Zelené vlny.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dálnice D8 na Ústecku neprůjezdná. V tunelech mezi kilometry 82 až 87 ruší omezení. Uzavírka je

Zajímavosti z vysílání večerního radiožurnálu v Safari parku Dvůr Králové nad Labem se teď koncem června narodilo mládě medojeda kapského. Jde vlastně o čtvrtý odchov v historii zoologické zahrady a je výjimečný i v celosvětovém měřítku. Další reportáž, kterou pro vás chystáme ve vysílání, tak ta bude patřit dětem a tomu, jak jim právě vysvětlit, co to je lék, co je to příbalový leták a hlavně také, jak se chránit před bacily, protože nejen tady tomu se věnují teď nové interaktivní workshopy, které seznamují právě předškoláky, ale už i školáky se světem farmacie. A hlavně s bezpečným užíváním léčiv. A na jeden takový workshop se ve večerním radiožurnálu vydáme za chvíli.

0: Nové interaktivní workshopy pomáhají teď dětem porozumět lékům, taky prevenci nemocí a práci samotných farmaceutů. Ten projekt vymysleli lékárnice a objíždějí s ním školky a mimo prázdniny i školy po celém Česku. A ten program logicky přizpůsobují i samotnému věku dětí.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo.
1: Hele, a co takhle jako jí slízátko? Prskat na sebe bacily. Jíst čokoládu.
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
1: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ji ze školky?
2: Ne.
1: To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně.
2: Jo, to znám.
1: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak si děti zásady prevence naučí a zapamatují.
4: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
1: Super. Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
4: Takhle do ruky.
5: Nebo do kapesníku.
1: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne.
3: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
6: Pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
3: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host Radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host Radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 20 hodin a 30 minut. Další zprávy má Anna Horáčková.
2: Ukrajina má téměř celou novou vládu. S předchozím kabinetem skončil i oblíbený ministr obrany Michailo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský připustil, že šéf rezortu obrany skončil i kvůli konfliktům s velením armády. Ve velkých městech lidé protestovali proti jeho odvolání. Odchod Fedorova, který je spojovaný s modernizací armády i bojem za digitalizaci a transparentnost armádních zakázek, demonstranti považují za hrubou politickou chybu. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie podezírají českého podnikatele z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se zároveň vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Praha 6 žádá letiště v Ruzyni, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. Tento týden to schválili radní městské části. Zároveň chtějí, aby už od příštího roku začalo omezovat noční lety mezi půlnocí a půl šestou ráno. Podle mluvčí letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové je úplná noční uzávěra kvůli nedostatečné kapacitě plánovaná až po zprovoznění paralelní dráhy. A v Pardubicích dnes začal mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Letos se přihlásil rekordní počet 5000 hráčů z 50 zemí. Soutěžit budou nejen v šachu, ale třeba i dámě, piškvorkách, Rubikově kostce a hře Scrabble. Po několika letech se festival vrací zpět na zimní stadion a potrvá do 2. srpna. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzskou Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety a stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D8 u hranic a také dálnice D5 u sjezdu na Nýřany. Dálnice D8 na Ústecku stále neprůjezdná. V tunelech mezi kilometry 82 až 87 ruší omezení. Uzavírka je na Drážďany i Ústí nad Labem. Začala po 20. hodině a trvat měla zhruba 20 minut. V obou směrech se před uzavírkou vytvořily zhruba kilometrové kolony. Dojíždějte pozorně. Neprůjezdná je stále dálnice D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany. Na kilometru 93 na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany a obět se to dá po silnici 203 k exitu 100 v Nýřanech. Čekejte hustý provoz, v obou směrech se tam tvoří kolona. Na Pražském okruhu východní části prohodili omezení. Kolona se teď tvoří ve směru z Černého na Barandovský most u sjezdu na Běchovice. Údržba zavřela pravý pruh. Zdržíte se tam zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě republiky se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek většinou 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Vinohradskou 12 já poslouchám od covidu.
6: Poslouchám, když umývám koupelnu.
7: Iderně a srozumitelně vysvětlený složitý téma.
8: Pro mě je to vlastně jediný zdroj informací z okolního světa.
9: Vinohradská 12 má už 100 milionů stažení.
10: Poslouchám hlavně, když jedu do práce.
11: Jakmile se jdu do auta, tak to pouštím.
12: Si to prostě pustíme na nějaké snídaní.
13: Vinohradská 12 fakt skvělá.
14: Je úžasný zdroj.
15: Já to super práci a určitě v tom pokračujte.
9: Tenhle podcast píše velký příběh díky všem, kteří se stali jeho součástí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
14: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal.
15: Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody.
16: V centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev.
17: Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice.
18: Premiér Babiš vzkázal, že Turek by měl na podzmocněnce rezignovat, pokud se potvrdí pravost kamerových záznamů.
19: Opozice Turka vyzvala k odchodu ze všech politických funkcí.
9: Turek boural, převrátil nemocniční Fábii a dočasně se proto vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Opozice ho vyzývá k trvalé rezignaci. Je pro ní důvod? Co na to premiér? A rozklíží Turkova nová kauza vládní koalici? Ptám se Jana Tvrdoně, politického komentátora Deníku N. Dnes je čtvrtek, 16. července. Dobrý den, Honzo, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: Tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal klimatickou politiku dávám k dispozici.
9: Dávám k dispozici funkci vládního zmocněnce, dokud tedy policie neoznačí viníka té nehody, to prohlásil na videu uveřejněném na sociálních sítích Filip Turek.
20: Že jezdím jako papaláš, nevyvozuji důsledky. Není to pravda, kdybych...
9: Co přesně to znamená? Přestává být dočasně tím zmocněncem?
12: Vlastně nepřestává. Z mého pohledu jde o nějaké politické gesto nebo nějaký krok, kdy Filip Turek chce ukázat, že umí převzít nějakou osobní odpovědnost. Já, když jsem si procházel ten statut vládního zmocněnce, tak tam něco jako přerušení toho zmocnění od vlády, nic takového tam není, takže on formálně vzato tím zmocněncem je pořád, jen teda pokud mu budeme věřit, že dočasně tu funkci vykonávat nebude, tak asi prostě jenom nebude fyzicky jezdit na ministerstvo životní prostředí nebo jinam, bude dělat řadového poslance, což vzhledem k tomu, že v mezičase nás čekají asi vládní poslanecké prázdniny, tak dost možná si pan Turek udělá prostě pěkné léto, ale myslím, že nic víc to neznamená. Je to z mého pohledu opravdu gesto.
9: No počkejte, ale kdo bude tu práci dělat za něj taky?
12: No tak formálně vzato by mohl dělat ten, kdo ji dělat má, takže ministr životního prostředí, spolustraník pana Turka Igor Červený. Mimochodem, pokud by snad Filip Turek měl být odvolán z té funkce, tak podle toho statutu to musí navrhnout právě ministr životního prostředí formálně. Takže pan Červený by navrhoval vládě, aby jej odvolala z funkce zmocněnce, což z mého pohledu je spíše méně představitelná varianta. Ony budou existovat jiné cesty, jak z té funkce ho dostat, pokud by snad premiér Andrej Babiš to udělat chtěl. Já se přiznám, že úplně konkrétně ty technikálie ve smyslu, jestli bude sedět v kanceláři na ministerstvu nebo bude doma, za mě je poměrně jako zásadní, že on dokázal nějak reagovat na tu událost, což pravda bychom mu mohli přiznat, že není úplně jako obvyklé, zejména z jeho vlastní strany, protože to není první, řekněme, problém, který se kolem pana Turka vyskytl v posledních letech nebo měsících a zpravidla na ně nereagoval nějak, řekněme, přiznáním viny, akceptací nějakého ztráty nějakého benefitu nebo něco podobného. Pouze v jednom případě se to stalo, ale ne z jeho vůle, a to když jej prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem na návrh Andreje Babiše
9: někdy z kraje roku. Přiznáváte mu kredit určitý v tuhle chvíli?
12: Do jisté míry ano, ale myslím, že jako je to takový krok napůl, no, že ono to vlastně až tolik neznamená, ale je to asi víc, než by se dost možná od pana Turka dalo čekat.
9: Pojďme k tomu, co se stalo v pondělí. Totiž v pondělí byla ta dopravní nehoda, které byl Filip Turek účastníkem na křižovatce na náměstí IP Pavlova v centru Prahy a která ze zveřejněných záběrů vypadala docela děsivě. Turkův Mercedes se střetl s nemocniční Fábií, měla zapnuté sirény a maják. Alespoň tak to vypadalo z těch záběrů. Máme to potvrzené?
12: Já mám za to, že ty záběry to v zásadě takhle dokládají, ale téměř všichni, ne úplně aktéři té nehody, ale všichni, kteří komentují a politická reprezentace se shoduje na tom, že jako je potřeba dát policii prostor, aby to vyšetřila. Zmiňoval to pan premiér, zmiňují to ostatně i motoristé. zmínil to i pan Turek sám, který vlastně říká, ať to policie vyšetří a pokud mě uzná vinným, respektive řekne, že já jsem vinný tady v rámci té nehody, tak já odejdu z funkce vládního zmocněnce, což samozřejmě je otázka, nakolik policie vám třeba několik týdnů řekne formálně, Filip Turek skutečně zavinil tu nehodu. Jo? Ono je dost možné, že se to nestane, že řekne, účastníci byli dva, oba mají nějaký podíl na té nehodě a potom se dostaneme do nějaké interpretační spirály, kdo za to mohl víc, což může dát prostor opět panu Turkovi z toho trošku vycouvat. Ale pokud bychom se bavili o té nehodě,
9: aniž bychom ji hodnotili, můžeme ji popsat, že jo? Protože Filip Turek jel po magistrále, v Praze projížděl tu křižovatku na zelenou, ta Fabie vjela do té křižovatky vlastně zleva, on do ní narazil, ona se převrátila, málem u toho smetla lidi na ostrůvku mezi přechody na opačné straně té křižovatky. Je z dostupných záběrů vůbec vidět, zda o sobě ta auta věděla, nebo ty řidiči jela moc rychle možná? Filip Turek měl dát teda přednost tomu nemocničnímu vozu, samozřejmě, pokud měl zaplé sirény a to výstražné zařízení.
12: No a neměl tam vlastně pokračovat rovně, respektive zatáčet doprava, ale měl, že ho z toho pruhu odbočovat doleva, ale...
9: Protože jel odbočovacím pruhem, ano.
12: Ano,
9: protože tam je vlastně zúžení, tam je jeden pruh, je teďka uzavřený, je tam to dopravní značení, které třeba Miroslav Ševčík za SPD označuje jako idiotské, tak lidé si na to možná stěžují, ale prostě pokud porušil dopravní předpisy, tak byla by to jeho chyba, ano.
12: Ano, a z těch záběrů to tak vypadá, že je porušil. Já samozřejmě nejsem odborník na, řekněme, nejsem dopravní policista nebo jiný, abych to vyhodnocoval, na druhou stranu z těch záběrů a myslím, že i proto jsme viděli tu poměrně jednoznačnou reakci Andreje Babiše, že ty záběry jsou poměrně jasné, že ukazují, že pan Turek jako skutečně tam nějakou vinu nese a pokud by neudělal ten manévr, který udělal, tak by k té nehodě třeba jako nedošlo, nebo nejspíš nedošlo. Na druhou stranu my úplně jako nevíme, jestli ti dva řidiči o sobě věděli, pokud se nemýlím, tak ten muž, který řídil tu Fabii, tak nějaké veřejné vyjádření ve smyslu toho, jak ta nehoda proběhla, úplně nedával, takže jako z jeho výpovědí úplně pracovat nemůžeme.
0: Prostě tím, že má velký auto a mám menší, tak bohužel se tam to většinou dopředáklo.
12: Pan Turek mluví o tom, že prostě vjel do křižovatky a má jako větší auto a ta Fabie je menší auto, tak to dopadlo, jak to dopadlo.
0: Já si jenom jako vždycky uvědomuji, že je potřeba jezdit opatrně.
12: Asi je tam opravdu velké štěstí, že se nestalo v uvozovkách nic vážnějšího.
0: Takže doufám, že pán bude v pořádku. Já jsem pořádku.
12: Viděli jsme, kromě záběru z té kamery, která snímala auto Filipa Turka, jak vyjíždí do té křižovatky, tak potom jsme viděli ještě záběr z té palubní kamery jedné, kdy jako jde vidět, že tam skutečně nechybělo mnoho a šlo o skutečnou tragédii, která mohla dokonce stát někoho život. No, tak naštěstí se bavíme o tom, že došlo k nějaké nehodě a bavíme se o politických konsekvencích a nebavíme se o třeba trestně právní rovině, protože v tom druhém případě by to bylo asi mnohem horší.
9: Já k tomu dopovím jenom pár věcí. Mluvil jste o razantní reakci Andreje Babiše, tak ten právě vyzval Filipa Turka, respektive řekl, že v případě, že by se to skutečně odehrálo tak, jak naznačují kamerové záběry, tak by měl rezignovat. A potom ještě ty dopady, že nevíme tu verzi od řidiče toho nemocničního vozu, je možná taky kvůli tomu, že on měl mít podle mluvčího pražských záchranářů středně těžké poranění hlavy, měl být transportován do traumacentra. Podle Turka, ale který se o jeho stav zajímal, tak už měl být z nemocnice propuštěn domů a má mít prý jen poraněný loket. Takže samozřejmě taky otázka, v jakém je skutečně stavu. Turkovi se nic nestalo, poskytl první pomoc tomu člověku z té havarované Fabie. Je to vidět na těch záběrech?
12: Já jsem viděl nějaký záběr, kde pan Turek vystoupil z auta a šel se podívat, jak v vozovkách dopadl řidič toho druhého, respektive jak dopadli pasažéři v tom druhém autě, protože on asi nemohl v tu chvíli vidět, kdo tam cestuje. A první pomoc, předpokládám, poskytl v nějakém slova smyslu, že by se šel podívat a možná tam někdo přivolal potom záchranku a policii, protože jako pokud by první pomoc neposkytl nebo odjel dál, tak je to snad trestný čin. Takže v tomhle případě si myslím, že postupoval asi nějak jako bezproblémově.
9: A zapomněl jsem dodat ještě jednu věc a chtěl jsem jí říct totiž, že na těch dostupných záběrech, které já jsem viděl, tak to taky vypadá, že všechna ostatní vozidla před tou křižovatkou, protože slyšela tu sirénu, zastavila a Turek jako jediný tedy do ní vjel z toho odbočovacího pruhu a dokonce to vypadá, že snad na těch záběrech měl i blinkr doprava, jako kdybych se chtěl znovu jako zařadit na směr rovně, to znamená, jako kdybych chtěl objet tu kolonu před tou křižovatkou, ale to už je na posouzení policistů, na to si samozřejmě budeme muset počkat. Opozice je tou Turkovou nehodou hrozně pobouřená. Ex-premiér Fiala mluví o nadřazenosti, o pohrdání ostatními, ex-ministr Hladík o největší prasárně dokonce, šéf ODS Kupka má Turka za Krupana.
1: V okamžiku, kdy někdo má jako politik reagovat na situaci, kterou zesměšnil, kdy se choval fakt jak Křupan.
9: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib prohlásil, že takový člověk nemá v politice co dělat.
21: Neohrozil pouze toho řidiče té nemocniční přepravy, ale také několik chodců.
9: A další poslanci mluví o bezohledném jednání, o porušování pravidel, zaznívají výzvy k trvalé rezignaci. Je něco takového podle vás na místě? Vy jste říkal, že vlastně uznáváte, že se k tomu Turek nějak postavil. Třeba Jiří Barták, motoristický místopředseda sněmovny, si nemyslí, že by měl kvůli tomu Turek trvale rezignovat.
22: Takže my v tuhle chvíli děláme závěry o tom, jak dopadne šetření policie, my víme, jak to dopadne. Já to nevím.
9: Ani zmiňovaný teda Miroslav Ševčík si to nemyslí.
12: Pokud jsem mluvil o tom, že řekněme nějak uznávám tu reakci pana Turka, tak jsem to mínil v tom kontextu, že dříve u různých kauz on nereagoval nijak. Jo. On vlastně možná reagoval nějakými pohrdavými komentáři vůči svým oponentům, vůči lidem, kterým se nelíbilo jeho chování a podobně. Takže v tomhle je tu nějaký posun. Na druhou stranu i ta kauze nějaký posun. Z mého pohledu řada věcí, která se týká pana Turka, která se s ním pojí negativně nebo je vnímána části společnosti negativně, například opozicí, tak se týká věcí, kdy on se vymezuje třeba vůči názorovým oponentům, kdy on se vymezuje právě vůči opozici, vůči části společnosti, kterou opozice reprezentuje, nebo vůči novinářům, vůči studentům, vůči komukoli takovému. A myslím, že to úplně mu jako nepřináší negativní body u premiéra, respektive u jeho vlastní strany. Hmm. Ale tady se dostal do situace, která je z pohledu veřejnosti a nějaké pochopitelnosti veřejnosti a její reakce jako v zásadě krystalická. Jo. Asi každý si umí představit sám sebe, že jak jede v té fábi, asi si každý sám umí představit sebe na tom přechodu a v té situaci rozhodně nechce být a vidí, že tady Filip Turek, kolem kterého už se ty jednotlivosti nebo ty různé kauzy a aféry kupí, tak je účastník téhle nehody a je to zrovna on. Je to člověk, který jako se netváří, že má úplně v úctě respekt k nějakým pravidlům, je nějaký zvlášť ohleduplný a podobně. Takže z tohohle pohledu mi přijde, že jsou ty výzvy k jeho konci v politice na místě, byť si teda nemyslím, že on je vyslyší a nemyslím si, že on složí poslanecký mandát.
9: Což je další věc, teda ano, samozřejmě, že tam nejde jenom o výzvy teda na tomu, aby rezignoval na funkci toho vládního zmocněnce, ale aby vůbec skončil v politice, to znamená vzdal se i toho poslaneckého mandátu.
12: Ano, to nevěřím, že by se stalo, už z pohledu toho, že ho k tomu nevyzývá ani jeho vlastní strana, což by mohl být nějaký indikátor toho, že by o tom měl uvažovat. Naopak, Petr Macinka za ním pevně stojí, on se vyjádřil, že Filipa Turka nikdy neopustí nebo nezradí nějak.
9: Ano, mluvil o tom v XTV, přesně tak.
23: Určitě ho nikdy nepotopím nebo se ho nevzdám. Budu za něj samozřejmě bojovat, protože to, co...
9: Že ho nikdy nepotopí, že se ho nikdy nevzdá a že to je dospělé, to řekl.
23: To, jak k tomu přistoupil, je opravdu mimořádně dospělé. Já mu za to blahopřeji.
9: Za chlapské to označili ministři Klempíř a Šťastný, to znamená ta strana za ním plnohodnotně stojí.
12: Ano, že je to dospělé, tak tohle slovo mě zaujalo také. No, já nevím, jestli bych to hodnotil jako dospělé, dost možná by jako dospělé nebo chlapské bylo ty funkce složit úplně nebo jako vyjádřit nějak víc lítost a jako nedělat z toho zas nějaké téma, kdy z části ustoupím, řeknu, že teda dočasně nebudu zastávat nějakou funkci a uvidíme a možná to potom dopadne nějak jinak. No, tak to si myslím, že by bylo možná dospělejší.
9: Motoristy by to bolelo, kdyby Filip Turek skončil jako vládní zmocněnec anebo pak případně i dokonce třeba jako poslanec?
12: Já myslím, že to jsou vlastně trochu dvě různé otázky. Pokud se bavíme o tom zmocněnci, tak si myslím, že by to zvládli, že by to pro ně nebyla taková překážka, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože ano, byť Filip Turek tu funkci zastává jako, já tomu někdy říkám, fejkový ministr životního prostředí nebo nějaký virtuální ministr, kdy on se stylizuje do té role, že o něčem rozhoduje, kdy jedná za ten rezort, zastupuje rezort a nutno dodat, že to někdy dělá. On jezdí třeba na ty rady ENVY za Českou republiku, což jako je poměrně netradiční řešení, ale tak česká politika je v posledních letech plná netradičních řešení. Takže myslím, že kdyby on skončil v té funkci, tak by sice přišli o nějaký jako blišťivou funkci, ale spíš z pohledu jako osobní pana Turka. Ale motoristé by z mého pohledu mohli mít problém, pokud by Filip Turek v politice skončil ze dne na den a mohl by si sebou tak trošku odnést částečně to pevné voličské jádro, které z mého pohledu to motoristické bude stále navázáno na něj. To jako zpravidla, a vidíme to z různých sociologických šetření, jsou zejména mladí muži, kdy je to vlastně dominantní cílová skupina. Vidíme, jak Filip Turek dokáže fungovat dobře v nějakém vlastním ekosystému sociálních sítích, na Instagramu i jinde, že má kolem sebe už vytvořen nějaký okruh, řekněme, nějakých publicistických influencerů, kteří mu pomáhají s popularitou a dosahem jeho různých příspěvků. Takže tohle by motoristy z mého pohledu bolelo víc, ale myslím, že Petr Macinka si to jednoduše uvědomuje a udělá všechno pro to, aby ten případný konec Filipa Turka byl hladký a pozvolný, a zejména si ale myslím, že na ně nebude tlačit. Pak je tady druhá otázka z mého pohledu, pokud vám do toho mohu tak trošku moderátorsky vpadnout.
9: Počkám, jaká bude, když tak se doptám.
12: A to je, jak se na tady všechny ty děje může dívat premiér Andrej Babiš.
9: No, na to jsem se chtěl zeptat hned poté, tak já to doplním. Jak moc bolestivé to může být pro Andreje Babiše, když motoristé sobě jsou takový neposední koaliční partner jeho. Taťána Malá třeba se vyjádřila, že si to musí vyřešit motoristé sobě na klubu sami, že to je prostě jejich věc, třeba to složení případně poslaneckého mandátu. Andrej Babiš do toho vstoupil s tím docela razantním vyjádřením, že pokud to bylo tak, jak ty záběry ukazují, tak skutečně by měl Filip Turek rezignovat.
2: Pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie.
9: To je silné slovo, nebo není?
12: Silné slovo to určitě je, respektive to silný vzkaz Filipu Turkovi, kdy z mého pohledu Andrej Babiš mu říká něco jako Filipe, odstup, Filipe, rezignuj. Na druhou stranu Andrej Babiš má z mého pohledu v rukou nástroj, že by to mohl vyřešit sám. Já jsem tedy zmínil, že pokud by snad vláda odvolávala Filipa Turka z té funkce vládního zmocněnce, tak by tak musela činit na návrh ministra životního prostředí, ale myslím si, že ANO, které má samo většinu ve vládě, by mohlo ten statut na jednom zasedání vlády bez problémů změnit tak, aby jej třeba odvolávala vláda na návrh premiéra nebo z rozhodnutí premiéra. Myslím, že by to nebyl problém, a pokud by Andrej Babiš chtěl a považoval to za natolik důležité, klíčové, symbolické, cokoliv ostatního, tak by to mohl učinit sám. Ale myslím, že vlastně já nechci, aby to znělo příliš cynicky, ale já myslím, že Andrej Babišovi ta událost přišla vlastně tak trošku vhod, protože my sledujeme už několik měsíců jako nespokojenost Andreje Babiše s tím, jak Filip Turek nesnad ani vykonává tu funkci, ale zatěžuje vládní koalici svými vyjádřeními, svými aférkami. A Andrej Babiš je ve svízelné situaci, protože s tím jako nemůže úplně nic moc dělat. Motoristé trvají na tom, že Filip Turek je náš klíčový politik a on tam zůstane. Andrej Babiš potřebuje hlasy motoristů pro každodenní vládnutí, i proto se z mého pohledu dostal do té potyčky s prezidentem původně kvůli summitu v Ankaře, ale začalo to všechno kolem Filipa Turka. Můžeme se vrátit do ledna, kdy Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a na margo toho motoristé rozjeli ten extrémní případ kohabitace. A Andrej Babiš z mého pohledu teďka dostal poměrně jako slušnou příležitost se Filipa Turka zbavit z pozice toho vládního zmocněnce. Pro něj by bylo mnohem elegantnější, pokud by Filip Turek zůstal poslancem, buď řadovým poslancem nebo nějakým místopředsedou výboru. To by bylo nějaké, řekněme, bolestné pro něj, pokud by snad odešel tady z té ne úplně vládní funkce, ale té funkce, která je pro něj taková prestižnější. A Andrej Babiš by nebyl potom konfrontován po každém druhém jednání vlády s tím, co zase provedl jeho vládní zmocněnec. Už by prostě mohl říct, je to nějaký řadový koaliční poslanec, není to můj problém, nebudu to řešit, a mohl by se věnovat něčemu jinému.
9: A pardon, rozumím tomu tedy správně, že kdyby bylo jenom na Andreji Babišovi a kdyby byl Filip Turek třeba ve stejné pozici, jako byla loni paní Balaštíková tehdy v té kauze údajného atentátu na psa vlastně jejího bývalého manžela, tak Filip Turek už prostě vládním zmocněncem není, ale na něm to není, a proto teda vyvine nějaký tlak na motoristy?
12: Já si myslím, že přesně tak to je, že pokud by šlo o člověka, kterého si vybral Andrej Babiš, byl by to kandidát nebo dominant hnutí ANO, tak už by v té funkci nefiguroval. Tlak si myslím, že on teď úplně vyvíjet nebude veřejný, ale mám dojem, že i to jeho vyjádření, které jste tady citoval, je výsledkem nějaké, nechci říct dohody, ale nějakého rozhovoru s Petrem Macinkou. Oni se podle mě o tom informovali a myslím, že Petr Macinka věděl, co Andrej Babiš bude říkat navenek o tom.
9: Oni
12: že
9: si volali prý, nebo psali.
12: Ano, ano. A myslím, že to muselo být domluvené. Oni mají v zásadě v koalici poměrně korektní vztahy a věci, pokud vím, si říkají, kromě teda toho, že budeme dávat peníze na Ukrajinu, což neměli říct Tomi Okamurovi, ale to je opět vedlejší. Takže myslím, že Andrej Babiš ten tlak úplně vyvíjet nebude a nechá to na motoristech, aby si to vyřešili sami, ale myslím, že skutečně teď je Filip Turek jako nejblíž tomu, aby v té funkci skončil, a to nemyslím to jeho nabídnuté pozastavení vykonávání té agendy, ale aby skutečně tím vládním zmocněncem nebyl.
9: Vy jste mluvil o těch penězích jenom na Ukrajinu jako vedlejší věci, tak jenom dodejme, že tam má jít o peníze na americké zbraně pro Ukrajinu, teda asi 140 milionů korun, které nevěděli lidé z SPD, že se budou takto investovat někam jinam. A Tomio Okamura je značně rozčílen kvůli tomu, že o tom pan Macinka rozhodl sám bez toho, aniž by to s ním konzultoval. Dobře, takže pokud je Filip Turek nejblíž tomu, aby jako vládní zmocněnec skončil, tak v jakém časovém horizontu odhadujete, že se tohle vyřeší? A nezamete se to jenom pod koberec?
12: No, já si myslím, že motoristé se mohou pokusit to hrát právě na nějaký ten interpretační spor o to, kdo je viník té nehody, respektive, že tam je viníků víc než jeden. Že to prostě nebude pouze odpovědnost Filipa Turka, ale že v nějaké fázi vyšetřování nebo správního řízení, já vlastně neznám ten proces formálně, se dospěje k tomu, že se chyby staly na více stranách, respektive je to složitější. Tak to je nějaká možnost, ale dost možná, pokud se to vyšetřování povleče, tak se ukáže, že vláda toho vládního zmocněnce ani nepotřebuje. Hmm. Že Filip Turek není tak asi důležitou postavou pro boj proti Green Dealu a možná si Andrej Babiš nakonec řekne, dobrý, tak teď máme nějaký status quo, kdy Filip Turek tu funkci nevykonává a neděje se v zásadě nic problematického, tak proč bychom to nesformalizovali?
9: Filip Turek by ale určitě chyběl svým podporovatelům své straně, o tom jsme taky společně mluvili, tak si počkejme na to případné přestupkové řízení, správní řízení, které když tak nastane, až to policie prošetří. Moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
12: Já děkuji za pozvání. Naschle.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Jan Tvrdoň, politický komentátor deníku N a taky jeden z autorů politického podcastu Vrtěti psem. Probírali jsme spolu bouračku čestného prezidenta motoristů Filipa Turka. Opozice ho kvůli tomu cupuje za porušení dopravních předpisů a žádá jeho rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal a vyjadřoval se k tomu už i premiér Andrej Babiš. Nehodu šetří policie. Připomínám, že Turek avizoval, že pokud rozhodnou policisté o tom, že nehodu způsobil právě on, tak jako vládní zmocněnec skončí. Podporu mu vyjádřil například šéf motoristů Petr Macinka a kritizoval teď lidové soudy, které se kolem toho prý objevily. I takové dění přinášejí červencové dny a my před víkendem stihneme ještě jedno téma. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy připravuje Anna Horáčková.
3: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Detroit, Toronto i New York jsou zahalené kouřem z mohutných lesních požárů v Kanadě. Belgický cyklista Tim Merlier vyhrál na letošní Tour de France třetí etapu a počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami a teploty nejčastěji do 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a děti. O případu dnes informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které legálně vlastní.
4: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka řekl, že Foldynu policie podezírá ze dvou zločinů.
5: A to zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
4: Foldyna prohlásil, že je nevinný, na další dotazy už ale nereagoval.
6: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Já teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
4: Mluvčí SPD Lenka Čejková napsala, že Foldyna hnutí sdělil, že se jedná o vyvrcholení manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD proto počká až na výsledek šetření policie. Artur Janoušek, Radiožurnál.
3: Velká americká a kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé požáry v kanadském Ontáriu a americké Minnesotě halí do kouře celý jihovýchod Kanady a severovýchod Spojených států. Nejhorší kvalita vzduchu na světě je podle serveru IQR aktuálně v michiganském Detroitu, následovaném minnesotským Minneapolis. Detroit na první příčce vystřídal kanadské Toronto, které je teď páté před šestým New Yorkem. V obou metropolích je obloha oranžová a vzduch podle expertů je nezdravý nejen pro citlivé skupiny lidí. Právě na předměstí New Yorku se má v neděli hrát finále fotbalového mistrovství světa. Zhoršené ovzduší má přitom v oblasti vydržet zřejmě do konce týdne. Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Práce za víc než 408 milionů korun potrvají skoro dva roky. Mají přinést podrobné informace o geologických podmínkách v místě stavby. Pokračuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
7: Ta průzkumná štola samozřejmě posléze bude využita i pro samotnou dažbu tunelu. To znamená, není to dílo, které by se posléze nějakým způsobem zasypávalo nebo bylo znehodnoceno. Je to dílo, které nám nejen pomůže v zadání tyho samotné stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném provádění prací.
3: Stavba samotné dálnice D3 ve středočeském kraji by mohla začít v roce 2028 nebo 2029.
1: Sport.
8: Belgický cyklista Tim Merlier slaví třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. Merlierovi v cíli gratulovala manželka a tříletý syn.
9: Give me extra motivation.
10: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
9: Really happy with it.
8: Lídrem Tour de France zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem byl ve 12. etapě 83. Matyáš Vacek. O čtyři příčky za ním skončil Pavel Bittner, který se připletl do pádu několika cyklistů v cílové rovince.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D5 u Žebráku a dvě neprůjezdné dálnice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Žebrák havarovala dvě osobní auta. 35. kilometr místo je teď plynule průjezdné. D8 na Ústecku je už hodinu, na Drážďany i Prahu neprůjezdná, v tunelech mezi kilometry 82 až 87 ruší omezení. V obou směrech před uzavírkou zhruba 2-kilometrové kolony, dojíždějte pozorně, dá se to případně objet přes Nakléřov nebo Tisou a Libouchec. Neprůjezdná je několik hodin taky D5 z Plzně do Německa. Uzavírka je u sjezdu na Nýřany na kilometru 93 vepředu odklízí následky požáru dodávky. Objíždí se přes Nýřany, pak exit 100, nejde to plynule, před Nýřany se srazila dvě nákladní auta a ve městě se pak tvoří kolona. A na D1 z Přerova do Brna dejte pozor za sjezdem k Mošnovskému letišti. Na kilometru 340 se u dálnice pohybuje zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Noc bude polojasná až oblačná, na západě postupně s deštěm nebo přehánkami, teploty klesnou k 19 až 15 stupňům, pátek pak bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený, zpočátku hlavně na západě Česka se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty zítra 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví kolem 20. Tolik zprávy. A teď už má ve večerním radiožurnálu znovu slovo Patricie Strouhalová.
2: Dobrý večer, my vám v těch následujících minutách našeho večerního vysílání představíme stroj, který s přídavnými nádržemi překoná vzdálenost přes 8000 kilometrů. To je něco, jako kdybyste si představili dálku z Prahy do Bangkoku. Česká armáda převzala od brazilské společnosti Embraer první ze dvou dopravních letounů. Co všechno dokáží, tak to už řekneme za chvíli.
1: Večerní radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Tankování za letu, hašení požárů a nebo přesun zraněných na velké vzdálenosti. Nové schopnosti získává česká armáda s letounem C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. První z těch dvou strojů už vojáci převzali a za oba Česko zaplatilo přes 11 miliard korun.
1: Embraer dosedl na vojenské letiště v pražských Kbelích. Ovládá ho čtyřčlenná posádka. Dva piloti a dva palubní technici. Jedním z nich je Daniel Judák.
2: Teď se nacházíme v letadle C-390 v nákladovém prostoru.
1: Ten je přes 18 metrů dlouhý a téměř 4 metry široký. Teď jsou po stranách umístěné lavice, tak to letoun přepraví 630 lidí. Pokud se ale přidají sedadla doprostřed, může jich být až 80, říká Judák.
2: Prostor je určen pro převoz lidí, materiálu, lehátek, lůžek, jo, pitiuček, to jsou v podstatě nějaká lehátka pro hraněné a podobně.
1: Novou schopností, kterou stroj armádě České republiky poskytuje, je hašení z letounu. To doposud zajišťovali pouze vrtulníky. Embraer pojme až 12 000 litrů vody. Hašení ale náročné a posádka se ho bude teprve učit, říká Judák.
2: Je to v podstatě takový velký válec nebo nádrž. Ta se nasune, tady jsou takový rolny, nasune se to na tu podlahu. Tamhle z těch bočních levých dveří se vysune tryska. No a v podstatě přetlakem se potom vypouští tou tryskou na nějaký ten požár.
1: Letoun taky dokáže tankovat za letu. C-390 bude armáda využívat třeba pro přesun těžké techniky. Unese až 26 tun nákladu, pokračuje velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: Doposud jsme měli pouze transportní letouny CASA, které mají podstatně kratší dolet a poloviční rychlost, to znamená na větší vzdálenosti. Do Ameriky, do Asie, do Afriky jsme buď to nelétali, nebo velmi komplikovaně.
1: Výcvik potrvá ještě několik měsíců. První jednoduché logistické letadlo

Tři české tenistky postoupily do čtvrtfinále turnaje v Aténách. 12. etapu Tour de France, jak víte z našeho zpravodajství, zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle a čeští basketbalisté už znají svoje soupeře pro předkvalifikaci mistrovství Evropy. Tak nejen tady o tom všem bude dnešní sportovní přehled, který vám nabídneme ve večerním radiožurnálu. Počkejte si chvilku.

0: 3 české tenistky postoupily do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Tereza Valentová vyhrála nad běloruskou Sasnitňovičovou 2-0 na sety a stejným skóre porazila Sára Bejlek Rakušanku Tagerovou. Mezi osmičku nejlepších se dostala taky Barbora Krejčíková, ta zvítězila nad francouzskou Monetovou 2-0 na sety. No a víc z toho dnešního sportovního přehledu už necháme říct Veroniku Šlajzovou z naší sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Belgický cyklista Tim Merlier ovládl 12. etapu na letošní Tour de France. Je to jeho třetí triumf v letošním ročníku etapového závodu. Český jezdec Pavel Bittner se do hromadného sportu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Bittner nakonec finišoval na 87. příčce. V průběžném vedení je dál Slovinec Tadej Pogačar. Na druhého Dána Jonase Vingegaarda má náskok 3 minuty a 630 sekund. Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do Uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové Zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. Fotbalový záložník Alex Král podepsal smlouvu v Kodani. Dánský klub o tom informoval na svém webu. 28-letý hráč se do Kodaně přesouvá po tom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín.
2: Hi, Alex Král here. Looking forward to see you guys in the Park Stadium.
3: Alex Král už na sociálních sítích poslal vzkaz svým novým fanouškům. Je to pro něj 6. zahraniční angažmá. V Kodani bude nastupovat pod trenérem Bo Svenssonem, který ho vedl v Unionu Berlín. V Bundeslize plnil Král v minulé sezóně roli náhradníka. V posledních letech hrál i za Espanyol, Schalke, West Ham nebo Spartak Moskva. Nově bude český reprezentant oblékat dres historicky nejúspěšnějšího týmu nejvyšší dánské soutěže. Kodaň oslavila ligový titul celkem 16krát. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Čeští basketbalisté se v předkvalifikaci mistrovství Evropy utkají s týmy Belgie a Norska. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově.
4: Svěřenci trenéra Luboše Bartoně si účast ve druhé fázi bojů o evropský šampionát zajistili poté, co neuspěli v kvalifikaci mistrovství světa a ve své skupině skončili poslední. První utkání odehrají 27. srpna na palubovce Belgie. O 3 dny později doma přivítají Norsko. Odvety pak české reprezentanty čekají letos v listopadu a v únoru příštího roku. Ze skupiny postoupí do hlavní kvalifikace mistrovství Evropy pouze vítěz. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Los rozhodl taky o soupeřkách basketbalistek USK Praha v Evropské lize. Ty se na podzim utkají s polským Lublinem a francouzským Bourges. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. O účast v Evropské lize budou hrát KP Brno a Žabiny Brno. Hráčky KP Brno čeká v semifinále kvalifikace francouzské Carolo. Žabiny se utkají s Červenou zvezdou Bělehrad.
0: Tak tolik sportovní přehled a Veronika Šlajzová. Díky vám za naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdně.

0: Radiožurnál 21 hodin a 30 minut. Další zprávy má pro vás Anna Horáčková.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra znovu zvýší, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu budou moct čerpací stanice prodávat až za 1,40 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku zdražit o 63 haléřů, tedy na 2,40 korun a 4,80 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. A vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO dnes ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že se vláda ani přes eskalaci bojů na Blízkém východě nechystá regulaci prodloužit. Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a zanedbala údržbu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bezrealitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. A rychlovlak ICE německých drah o víkendu udělal neplánovanou zastávku, protože došel toaletní papír. Podle německé stanice NDR vlak vedoucí nechal vlak zastavit na okraji Hamburku a doběhl pro zásobu do blízkého supermarketu. Informaci potvrdil i národní železniční dopravce Deutsche Bahn. Podle něj situace nastala kvůli krátkodobému výpadku personálu, kdy nikdo zásoby papíru nepřekontroloval. Mluvčí Deutsche Bahn slíbila, že dráhy budou zásoby hygienických potřeb častěji namátkově prověřovat. Sport. Basketbalistky USK Praha čeká na podzim ve skupině Evropské ligy polský Lublin a francouzský Bourges. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. O účast v Evropské lize budou hrát KP Brno a Žabiny Brno. Hráčky KP Brno čeká v semifinále kvalifikace francouzské Karolo. Žabiny se utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Brna a nehoda na dálnici D2 z Brna do Bratislavy u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy uvízlo osobní auto. Za nájezdem ze Svita v kilometru 203,5 blokuje pravý průd, dejte pozor, je to v zatáčce. Na D2 z Brna do Bratislavy se srazilo několik osobních aut. Nehoda je u sjezdu na Slavkov v 11. kilometru. Vše je na krajnici, nezdržíte se. D8 na Ústecku po uzavírce v tunelech mezi kilometry 82 až 87 na Prahu, opět průjezdná, kolona se rozjíždí. Opačně na Drážďany provoz se stále stojí, před uzavírkou zhruba 3-kilometrová kolona, dá se to objet přes Nakléřov nebo Tisou a Libouchec. A neprůjezdná má být ještě několik hodin D5 z Plzně do Německa. Uzavírka je u sjezdu na Nýřany, kilometru 93, odklízí tam následky požáru dodávky, jezdí se přes Nýřany a tam se objíždí. Ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě republiky se můžou objevit přehánky. Odpoledne a večer se rozšíří už na většinu území a můžou být i silné s bouřkami. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách se tam maxima zastaví většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní Radiožurnál, je s vámi Patricie Strouhalová.
0: Dobrý večer. Na divadelním festivalu v jeho francouzském Avignonu se dnes večer v předpremiéře představila zatím nezveřejněná hra Šeřík zesnulého českého dramatika a bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Ta nedokončená jednoaktová hra Šeřík, kterou Havel ve svých poznámkách zmiňoval, taky jako varování, byla ukryta skoro 40 let, než byla nalezena v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Těžba živce u Borován na Českobudějovicku, tak ta dostala v procesu EIA souhlasné stanovisko proti záměru, ale dál protestují město i okolní obce. Obávají se totiž dopravního zatížení a znišení cenné přírody. Tak další informace k tématu od nás z vysílání večerního radiožurnálu. Zdravíme, teď je 21 hodin a skoro 40 minut.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobrá zpráva z dálnice D8 z Ústí nad Labem do Drážďan. Za sjezdem na Děčín je opět průjezdná uzavírka kvůli rušení omezení v tunelech mezi kilometry 82 až 87. Před chvílí skončila a potrvá, než se zhruba 3-kilometrová kolona rozjede. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No, díky vám všem, kteří voláte do večerního radiožurnálu a pomáháte těm, kteří jsou právě teď na silnicích, tak i vás zdravíme. Vracíme se k tématu, které jsme otevřeli před malou chvílí, a to je obnovení těžby živce u Borovana na Českobudějovicku. To, jak jsme říkali, dostalo od Jihočeského kraje zelenou. Ten záměr společnosti LB Minerals, proti kterému vznikla i petice, tak úspěšně prošel procesem posuzování vlivu na životní prostředí EIA. No a tamní obyvatelé boj proti projektu přesto nevzdávají.
3: Tady na tom místě by se mělo těžit v budoucnu s tím, že ta samotná jáma těžební by měla být pod 5 hektarů.
4: Do bývalého lomu, kde se dřív těžil živec, jsem se přijela podívat s nezávislým starostou Borovan na Českobudějovicku Vítem Fialkou.
3: To území je nejkrásnější plocha v podstatě v blízkosti Borovan, kterou tu máme, a my bychom to místo ztratili a to by nás jako hodně mrzelo.
4: I přesto, že tento záměr dostal od krajského úřadu při posuzování vlivu na životní prostředí zelenou, Borovany budou proti němu bojovat dál.
3: My jsme žádali, aby jediná možnost dopravy byla kolem Borován, na obchvatu, který teda se připravuje, a ta tam není zanesena.
4: Jak nám písemně sdělilo mluvčí LB Minerals Michála Procházková, změnou zdroje základní suroviny pro výrobu keramiky nedojde k navýšení dopravy, ale jen ke změně jejího směrování. Společnost s budoucím využitím plánovaného obchvatu počítá. Proti těžbě živce vznikla i petice. Tu zatím podepsalo víc než 3300 lidí. S předsedou petičního výboru Zdeňkem Struskou jsem se přesunula na příjezdovou silnici do Borovan a vidíme, že je tady už teď velký provoz.
5: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce.
4: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Zdravíme vás z vysílání večerního radiožurnálu. Skupina zahraničních dobrovolníků teď pomáhá v Holešově na Kroměřížsku. Dohromady jich je 6, jsou z různých koutů světa. No a právě do Holešova na Kroměřížsko přijeli uklízet tamní rozlehlý židovský hřbitov. Tuhletu kulturní památku připravují na příští týden. To právě v Holešově proběhne už 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. Reportáž a vlastně i pozvání slyšíte teď od nás z večerního radiožurnálu.
1: Ale, ven.
2: Increíble.
3: Letos se židovským hřbitovem v Holešově rozléhá kromě cvakání zahradnických nůžek hlavně španělština. Dvě dobrovolnice přiletěly z Mexika, třeba 23-letá budoucí učitelka v mateřské školce Carmen.
4: Česká republika je krásná země, lidé jsou tu velmi vstřícní. Jako dobrovolník uklízím hřbitov a chci se dozvědět o židovské kultuře.
3: To 26-letá učitelka angličtiny Aitana přijela s kamarádem ze Španělska.
4: Je to dobrá příležitost být tady, naučit se trochu váš jazyk a dozvědět se o židovské kultuře a tradicích.
3: Skupinku doplňují Belgičan a Estonka. Program mají na následující dny jasný, vysvětluje Jan Machala z Holešovského odboru kultury.
5: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky.
3: A také dodal, proč už přes 20 let místní židovský hřbitov potřebuje právě dobrovolníky.
5: A s údržbou židovského hřbitova se je potřeba pomoci z toho důvodu, že vlastně místní židovská komunita byla zničena během holokaustu. A takže o tento hřbitov, který je kulturní památkou, tak by se jinak neměl kdo starat. Samozřejmě patří teďka židovský hřbitov židovské obci v Brně, ale ta má několik desítek dalších hřbitovů, takže tímhletím způsobem pomáháme.
3: Skupina bude v Holešově 14 dnů a pomůže i příští týden s organizací 26. ročníku festivalu židovské kultury Hamakom. Z Holešova Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Další zprávy s Anou Horáčkovou.
1: Odbočovací pruh na místě Turkovy nehody byl podle policie jasně označený. Spojené státy zahájily další vlnu úderů na Irán. Fotbalové Slovácko získalo ze Slávie Praha Lukáše Vorlického. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky a teploměry zítra ukážou až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně nakreslené pro odbočení vlevo.
3: I hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
1: Filip Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. A to do té doby, než policie nehodu nevyšetří. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Americké velitelství oznámilo další vlnu útoků na Irán. Cílem má být oslabení iránských vojenských schopností. Noční údery americké armády na Irán pokračují už téměř týden. Média v Iránu informují o dopadech amerických střel na město Bandar Abbas na jihu země. Teherán na údery odpovídá střelbou na americké základny v Perském zálivu. Státní dluhopisy si v první emisi nakoupilo 92 tisíc Čechů. Cenné papíry pořídili v celkové hodnotě 74 miliard korun. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem mírně přes 4,5% ročně. Aktuální hodnota státních dluhopisů v oběhu teď podle rezortu představuje skoro 3,5% státního dluhu. Zájemci budou mít letos ještě dvě možnosti nákupu státních obligací, dodává mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: Další příležitost k nákupu začne 24. srpna, kdy bude v nabídce pouze Flexibond. V předvánočním období pak proběhne třetí upisovací období s nabídkou opět všech tří typů dluhopisů.
1: A podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se skoro 70% upisovatelů rozhodlo pro státní dluhopisy vůbec poprvé.
2: Sport.
1: Ofenzivní fotbalista Lukáš Vorlický míří do Slovácka. 24-letý hráč přestupuje do Uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny strávil v tehdy druholigové Zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. V klubu se potká se svým otcem, který trénuje B-tým.
5: Fotbalista Lukáš Vorlický už v mládežnickém věku zamířil do italské Atalanty Bergamo, za kterou nastoupil i do 3 zápasů nejvyšší soutěže. Poté ale jeho kariéru ovlivnilo komplikované zranění kolene a po návratu do Česka a přestupu do Slavie Praha odehrál v české první lize jen 12 zápasů. I sportovní manažer Slovácka Michal Kadlec tak mluví o tom, že hlavní úkol je udržet novou posilu zdravou. David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D5, Unířan a omezení překážka na dálnici D1 u Brna. Dálnice D8 na Ústecku je po uzavírce v tunelech mezi kilometry 83 až 87 průjezdná. V obou směrech kolony se rychle rozjely. Naopak už 3 hodiny neprůjezdná je D5 z Plzně do Německa. Uzavírka je u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Vepředu pokračuje odklízení následků požáru dodávky. Jezdí se přes Nýřany, pak exit 100 v Nýřanech se ta objízdná objízdná trasa nárazově ucpává. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy překáží. Odstavené osobní auto stojí za nájezdem ze Svitav na kilometru 203,5. Blokuje pravý jízdní pruh. U auta je šipka, tedy te pozor, je to v pravotočivé zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude polojasná až oblačná, na západě postupně s deštěm nebo přehánkami, teploty klesnou k 19 až 15 stupňům. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Teploměry zítra ukážou 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu, moderuje Libor Bouček.
7: 10 let stojí v čele České spořitelny, 3x se stal bankéřem roku, byl členem Národní ekonomické rady vlády, záleží mu na české ekonomice i na naší zemi, je fascinován mladými talenty, letos oslavil kulaté narozeniny a především, jak ho znám, je obrovským ostravským patriotem a taky jasné, že v Airstreamu v rámci Colors of Ostrava jako první nemohl usednout nikdo jiný než generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Přeji ti dobré dopoledne.
8: Krásné dopoledne a děkuju za pozvání.
7: Musím říct hned na úvod, to tykání může v mnoha vyvolávat tu otázku. Já cítím jako výsadu to, že ti mohu tykat. Na druhou stranu v rámci České spořitelny je to firmní kultura, to tykání. Jak to jde ruku v ruce s tak konzervativním oborem, jako je bankérství?
8: No jednak to není povinnost tykat, tam je to na tom, jak to kdo cítí, ale mám pocit, že se nám daří jako si i po 200 letech udržovat jako mladého ducha, takže ve sportce to není žádný problém, ale my se už nějakou dobu známe, potkáváme se na pódiích.
7: To je pravda, to je pravda.
8: Takže budu rád, když se budeme týkat i v tom dnešním rozhovoru.
7: Já jsem za to také rád. Jakých bylo těch 10 let v čele České spořitelny? A je to vid dokonalý, protože to pokračuje, pochopitelně.
8: No já jsem teda ve sportce už 12, jo. V čele 11 letos. A uteklo to jako voda. Je to neuvěřitelné, jak ve chvíli, kdy člověka baví práce a má kolem sebe chytré lidi a inspirativní a spoustu zajímavých témat, tak jak ten čas letí ještě rychleji, než bych si vlastně přál. Ale asi jsou to roky inspirativní, smysluplné. Mám pocit, že se nám daří nejenom ekonomicky, ale že se nám daří i společensky a tak mám z té práce radost. Žiju druhý korporátní život. Nikdy jsem to neplánoval, ale to 200 let staré poselství a DNA mě natolik jako fascinovalo a přitáhlo, že mě ta práce strašně naplňuje.
7: Těch 11 let je nesmírně dynamický, když se člověk podívá na to, co se děje kolem nás, ten vývoj technologií, geopolitická situace, souvislosti. Jak moc je akceschopná banka, ten kolos. Protože někdy mi přijde, že ta doba je rychlejší, než jak člověk může uspůsobovat ty procesy. To je asi ta největší výzva.
8: No já si myslím, že ta výzva je to pro úplně všechny instituce, obecně řečeno, v tom podnikatelském světě, kam banky určitě patří a finančním světě, nejsme výjimkou, ale státní správa se musí přizpůsobit. Instituce všeho typu se musí přizpůsobit a ten svět se neustále zrychluje, takže když, já si myslím, že mnohem víc to determinuje velikost té organizace. Když máte živý organismus o téměř 10 000 lidech, tak to prostě chvíli trvá. Není to malý, rychlý gumový člun, je to jakoby velký nákladní tankér, který od někud někam jede a vy když prostě řeknete a zavilíte doprava, tak to chviličku trvá, než se ty věci stanou. Ale nikdo toho není ušetřen a já si myslím, když budu mluvit obecně o bankovnictví a finančním světě, takže se tomu světu daří docela dobře držet krok. Jo. Ta digitalizace a využití nových technologií a různé typy aplikací si myslím, že jsou dneska v České republice na vysoké úrovni a nabízejí lidem nejenom možnost výběru, ale zároveň i poměrně velký uživatelský komfort. Takže z tohohle pohledu fajn.
7: Vše všem je ještě Českosilné, o tom si budeme povídat s Tomášem Salomonem.
2: Festivalový host Libora Boučka. Well,

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Tomáš Salomon je dnes hostem Radiožurnálu. My natáčíme tento rozhovor vlastně den předtím, než se vysílá. Je to těsně předtím, než se otevřou brány Colors of Ostrava. Jak moc je ten festival důležitý pro tebe osobně? Co by člověka, který je srdcem s Ostravou spjat a vždycky byl obrovským patriotem?
1: Tak já jsem tady doma, takže já se tady nesmírně těším. Ta vazba spořitelny na Colors of Ostrava vznikla ještě předtím, než já jsem do spořky nastoupil, takže to není jakoby moje osobní zásluha. My jsme vlastně s festivalem od druhého ročníku. V té době na ten festival chodilo třeba 1000 lidí do takového hudebního klubu v centru Ostravy a dneska je to jeden z největších evropských festivalů. Já z toho mám obrovskou radost, takže já se tady pokaždé velmi těším, nejenom na pestrost toho programu, ale na to, že já se fakt mezi těmi vysokými pecemi cítím jako doma a když potom jedu za tátou přes Bazaly, tak si vzpomenu na Baníček na rok 76, kdy Baník porazil Bayern Mnichov a vítězný kol dával Werner Lička. Mně bylo 10 let a tato hrdost a lokál patriotismus ve mně zůstala. Fandím Baníku do dneška. Je to symbol, ať už se mu daří nebo nedaří, prostě symbol téhle strašně zajímavé lokality, protože já jsem vyrůstal v Ostravě v době, kdy to fakt bylo ocelové srdce republiky a průmyslové město se vším všudy, jako nekompromisní, velmi tvrdé a když se dneska podívám s odstupem těch let, 50 let, to je strašný, do zeleného města, které bych se nebál nazvat univerzitním a plném inovací, tak z toho mám obrovskou radost a vždycky se do tohohle toho industriálního parku vracím a když se naplní těmi 40 000 lidmi a je fantastický koncert, tak si myslím, že lepší kulisu skutečně v Evropě možná na světě nenajdete a každému bych přál, aby zažil tu atmosféru, takže přijeďte.
0: Trvá pochopitelně festival až do samotného víkendu. Co udělat pro to, aby se ti lidé vraceli k tomuto genius loci, které jsi zmínil, častěji než jenom na festival? Protože já mám pocit z Ostravy vždycky, že ta energie tady je, ať už se festival koná nebo ne. A že člověk na to v těch souvislostech Čech, možná i Moravy, zapomíná.
1: No, tak já si myslím, že se v Ostravě dějou i další věci, než jenom Colors. A v zimě se tady jezdí biatlon kolem těch vysokých pecí. Hraje se tady plážový volejbal. Ostrava má 3, možná i víc univerzit. Já registruju 3. Takže do Ostravy se vyplatí přijet. Já, když bych měl udělat nějakou upoutávku, tak mě vždycky fascinovalo, že z Ostravy jste za 25 minut bez kydech. To se vám z Prahy jako by do normálních hor dali se jako o Krkonoších mluvit, jako o horách, tak nám rozhodně za 20 minut nepodaří ani z Černýho mostu, natož jako z Bílý hory, kde by
0: ani z dalších měst v Česku.
1: Ale ani z dalších měst. Takže jako to se pětí jakoby s přírodou a s krásnou přírodou, bez kydech je obrovské, tady je co vidět, ale musí tomu jít naproti město, kraj a hlavně lidi, kteří tady žijou. Jo? Protože já jsem velkým zastáncem toho, že prostě síla demokracie a občanské společnosti není v centrálním řízení čehokoliv, ale v síle regionu jednotlivců, jejich sebevědomí. Takže tady je kde organizovat akce a to prostředí je skvělé a i lidé jsou tady skvělí.
0: To je strašně hezké, že jsi narazil na ty jednotlivce, protože já mám pocit, že ten, kdo je z Ostravy, tak v mnoha případech má v sobě to DNA dravosti, touze po tom úspěchu a kdybych to měl srovnat třeba, není to samozřejmě v obecné rovině, ale děje se to často, že mi přijde, že někdy ty lidé z větších měst, a mám na mysli klidně ta dvě, to znamená Prahu a Brno, tak jsou lenivější, cítíš to DNA ostravské, že tam je ta cesta, ta touha po tom úniku, ta touha uspět daleko větší?
1: Já nevím, jestli je touha po úniku, ale touha něco dokázat, někam se posunout, že je kam se posouvat. Tu určitě cítím, znám spoustu lidí, občas i z toho v té komunitě náplavy ostravské a severomoravské děláme legraci, že někdo prostě v Praze pracovat musí, ale říkám to jako

0: s plným respektem, protože člověk potřebuje motivaci, potřebuje si najít, řekněme, radost z práce, potřebuje v ní vidět smysl. A já si myslím, že to je součást toho, že lidé, kteří třeba nevyrostli přímo v centru města nebo se tam nenarodili v centru republiky, tak mají možná o něco silnější motivaci, ať už zešli z jakýchkoliv poměrů, ale já si myslím, že je dobré se dívat na Českou republiku i na součást Evropy a že bychom měli mít spíš jako evropské, možná globální jako cíle a vize, protože my bychom neměli zůstat v tom našem českém rybníčku. Stejně tak, jako je škoda zůstat jenom v tom ostravském, ale měli bychom mít ten rozhled, který je širší. Myslím si, že na to máme.
1: Já jsem zažil asi před několika měsíci to, že v Bangkoku v rámci jedné z cest, tak v čele toho největšího, nejúspěšnějšího a nejvíce prosperujícího hotelu stojí ostravák Luboš Bárta. Tak najednou jsem viděl, že tady to propojení je a fakt si říkám, že něco musíte mít společného, tu lásku k té práci. A je to fakt obrovská radost z hlediska českého občana, že člověk vidí někoho, kdo takhle uspěje.
0: No, já z toho mám vždycky taky radost, když potkám krajana, ať už ve světě Čecha, anebo v Praze ostraváka, a není to podle mě přehnaný patriotismus, já respektuju a jsem rád, že žiju, kde žiju, dneska tady v Praze, ale pracoval jsem v různých částech republiky, ale i na Slovensku a znám, myslím, Evropu. Takže je to o té motivaci, je to o té víře, že vlastně dává smysl dělat něco, aby se ty další generace měly líp a aby ta společnost, ve které žijem, víc prosperovala. To je konec konců DNA, který má ve spořitelně, spořitelná ho má vlastně v sobě a to mě přitáhlo do té korporace, ve které pracuju dneska.
1: Jak složité to je třeba v tom, kdy člověk vidí kolem tu touhu po tom zisku, kdy ten zisk je najednou ta mantra. Protože ty mluvíš o tom, že tím výsledkem je přesně ta změna, ta možnost vylepšit prostředí, ať už užší nebo širší pro tu další generaci, ale najednou vidíme tu motivaci zisk plus čísla.
0: Je zajímavá otázka, protože když se vrátíme k tomu pohledu přes jednotlivce nebo přes společnost, organizaci a nebo potom k tomu národnímu pohledu, tak ve chvíli, kdy se stane zisk a finance jediným měřítkem úspěchu, což já respektuju, že vlastně moc jsme lepších kritérií úspěchu nevymysleli. Jakoby velmi často měříme
1: úspěch. Je to jednoduchá zkratka.
0: Ale v tu chvíli se velmi snadno může stát, že prostě se ty peníze stanou smyslem a nikoliv prostředkem k tomu lepšímu životu. A já si myslím, že peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán. A my se snažíme vést lidi, regiony, firmy k prosperitě, aby byli silnější a aby dokázali s tou ekonomickou stránkou nakládat tak, aby žili plnohodnotný život takový, jaký chtějí, a ne, aby se honili za prachama. Já jsem nejvíc peněz v životě vždycky vydělal tehdy, když jsem dělal něco, čemu jsem věřil, že dává smysl, dělal jsem to naplno nejlíp, jak jsem uměl, a potom mě ta finanční stránka vždycky pozitivně překvapila. Naopak mě to nikdy nezafungovalo. Když jsem dělal něco pro prachy, tak mě to jednak nebavilo a jednak jsem v tom nebyl vlastně dobrý a autentický. A tak to každému doporučuji zkusit.
1: Říká Tomáš Salomon, který je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Vysíláme z Airstreamu v Ostravě v rámci festivalu Colors of Ostrava, kde jsme vám k dispozici až do soboty v rámci našeho pojízdného studia. Tomáš Salomon je dnes naším hostem. Je to člověk, který stojí v čele České spořitelny, ale v těch 90. letech ty jsi měl první stejkovou restauraci? No tak, nebo jednu z prvních v Praze?
1: Ano, byla to asi jedna z prvních stejkových restaurací v Praze. Já jsem vystudoval ekonomiku cestovního ruchu na Slovensku, tehdy jako ještě na celostátní fakultě ekonomiky služeb a cestovního ruchu v Banské Bystrici, takže jsem se z té industriální Ostravy ocitl uprostřed velké Fatry, nebo Tater, chcete-li, jakoby z dnešního pohledu možná i v Banské Bystrici, kam se teda nahory a na lyžovačku jezdilo MHD. A tam jsem vystudoval cestovní ruch, takže jsem logicky po škole začal pracovat v hotelu, nejdřív tady v hotelu Palace, který už dneska neexistuje. A potom jsem se přesunul do Prahy, kromě jiného i za prací. Pracoval jsem v hotelu Panorama. V rámci malé privatizace jsem měl pocit, že prostě buď to se začne podnikat teď, anebo nikdy. A otevřel jsem si hospodu, respektive restauraci v té době. Skvělý, myslím, Steakhouse Penguins se to jmenovalo, protože tehdy za Pittsburgh Penguins hrál Jarda Jágr a Jirka Hrdina, tak to byla jedna z inspirací a ty k nám chodili kromě jiného taky na dobrý steak.
0: Takže vhodný marketingový tah je vlastně
1: no, tak, ale spíš jako taková srdcařina taky, protože i mý kolegové v hospodě byli prostě lidi, kteří se rádi dívali na hokej a fandili skvělým českým sportovcům.
0: A něco z té filozofie z náplně práce se dá použít i na vrcholu v rámci toho bankovnictví? Ten přístup k tomu klientovi?
1: 100%. Já jsem, jednak si myslím, že kdybych neměl za sebou pár praktických a osobních zkušeností z podnikání, tak bych nikdy nedělal to, co dělám. Mám obrovský respekt podnikatelům a k lidem, který vytváří, mají odvahu vzít na sebe riziko, půjčit si prachy a vytvářet jakoby nový podniky, nový služby. Tak to je první aspekt. Tam já si myslím, že v tom se trošku odlišuju. Jako nejsem úplně klasický korporátní manažer. A druhá věc je, že vždycky říkám, že ve spořitelně máme spoustu lidí, kteří jsou odborníky na finance. A já nejsem úplně typický bankéř. Nechci tím nikoho vyděsit, ale necítím se tak. Na druhou stranu si myslím, že jsem člověk, který má cit pro služby. A my poskytujeme finanční služby. Takže já a spousta dalších lidí je tam za to, aby ty naše finanční služby byly skutečně kvalitními službami, aby sloužily lidem. Já jsem strašně dedikovaný tomu, abych sloužil lidem, ať už jsou to zaměstnanci České spořitelny, anebo jsou to naši klienti. A o ty finance se lidi nemusí bát, protože těch odborníků a lidí, kteří to umí s financema, máme víc než dost ve spořce.
0: Tomáš Salomon je hostem Radiožurnálu. Budeme si povídat i o tom, jak si vlastně stojí Česko.
2: Host Radiožurnálu ve speciální podobě
3: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
0: Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhrad nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček Ale? A bude bavit i někoho, kdo fandí třeba právě Spartě?
2: Festivalový host Libora Boučka.
3: Zítra v tradičním čase od 9 hodin.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
2: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
4: Největší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
2: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
5: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
2: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Antivirus.
3: Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech.
2: O každodenních rizicích při pohybu na internetu.
3: Nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
2: Antivirus.
3: Pořad Radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
2: Antivirus.
3: Bezpečný průvodce v online světě.
2: V pondělí po 11:30 na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin a 30 minut. A zprávy už má Lenka Pištěková.
7: Ukrajina má téměř celou novou vládu. S předchozím kabinetem skončil i oblíbený ministr obrany Michailo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský připustil, že šéf rezortu obrany skončil i kvůli konfliktům s velením armády. Ve velkých městech lidé protestovali proti jeho odvolání. Odchod Fedorova, který je spojovaný s modernizací armády i bojem za digitalizaci a transparentnost armádních zakázek, demonstranti považují za hrubou politickou chybu. Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů. To je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Nejčastěji nezvládnou řízení. Často je ale i přehlédnou řidiči osobních aut a nedají jim přednost. Česká policie v případu úmrtí Stanislava Tomáše porušila právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva. Podle něj selhaly i další české orgány, protože neodhalili rasový podtext zásahu. Česko musí sestře romského muže vyplatit odškodné asi 740 tisíc korun. Policisté v roce 2021 zasahovali kvůli potyčce dvou mužů, kteří zdrogovaní poškozovali cizí auta. Z amatérského videozáznamu je vidět, že jednomu z nich při zatýkání několik minut klečili na krku. Zadržený zemřel v sanitce. A brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok.
2: Sport.
7: Fotbalový útočník a záložník Alex Král podepsal smlouvu v Kodani. Dánský klub o tom informoval na svém webu. 28-letý hráč se do Kodaně přesouvá po tom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín. V posledních letech nastupoval Král taky za Spartak Moskva, West Ham nebo Espanyolu Barcelona. Čeští basketbalisté do 20 let musí vyhrát obě zbývající utkání na mistrovství Evropy, aby nesestoupili do divize B. S Polskem totiž prohráli 83-90.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 u sjezdu na Koberovice a už průjezd na D5 u Nýřan. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice. Pozor, nebezpečná situace. 76. kilometr, stojí tam několik aut a kolem se pohybují lidé.
9: Stojí tam v odstavných kruhu několik osobních automobilů, tedy třeba 5 až 6 za sebou. Lidé pobíhají po dálnici, nevím, co tam vůbec stalo.
8: Dálnice D5 z Plzně do Německa, po podvečerním požáru dodávky opět průjezdná, uzavírka u sjezdu na Nýřany kilometru 93 skončila. Na D11 se z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Pečky stojí osobní auto, kilometr 35,5 na výjezdu z odpočívky blokuje velkou část připojovacího pruhu. Na D11 se opačně z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč, podobná situace, kilometr 81,5 na výjezdu z odpočívky stojí nákladní auto, opět blokuje část připojovacího pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tomáš Salomon je dnes hostem v Airstreamu. Vysíláme živě se festivalu Colors of Ostrava. Jak si stojí Česko a jak moc si to my jako obyvatelé uvědomujeme? A mám na mysli tu souvislost ekonomickou, společenskou, obecně. Já vím, že to je složitá otázka.
1: Není to až tak složitá otázka. My jsme jako relativně maniodepresivní národ. Ve chvíli, kdy se dostaneme do jako té deprese a pocitu, že jakoby všechno je špatně, tak se v tom strašně rádi nimráme a řešíme to v hospodách, děláme si z toho srandu, švejkujeme, ale jakoby málo kdy si najdem čas na to, aby jsme si uvědomili, že žijeme ve fantastickém místě, v zemi, která je jedna z nejbezpečnějších na světě, v zemi, která je devátá největší v Evropě a že máme veškerou výbavu, kterou potřebujeme pro to, aby jsme se posunuli a měli ještě líp. My umíme vyrobit skoro všechno. Je málo zemí na světě, kde umějí vyrobit kompletní letadlo se vším všudy. Umíme vyrobit složitý technologický věci, ale hlavně umíme zdravě improvizovat a inovovat a kombinovat řemeslo, zručnost a schopnost vyrábět s technologickými vymoženostmi a vlastně najít si cestu. Jo? A na tom, kdybychom postavili další ekonomickou transformaci, druhou ekonomickou transformaci, já jsem součástí od začátku takového spolku, tak si myslím, že se vůbec nemusíme bát o budoucnost, ale přesto nám to často nedochází a je pro nás pohodlnější jakoby se trošku utápět v těch svých jakoby chmurách. Jo? Tak já bych si jenom přál, aby jsme si tohle uvědomili a každý z nás pro to může něco udělat.
0: No právě, to je přece na každém z nás. Čím si to vysvětlit, že si radši, když to vezmu obrazně, lehneme na záda?
1: No tak ono to je pohodlnější, že? A z té hospody prostě kritizovat to, co se děje kolem a možná občas říct, proč má ten soused tu trávu zelenější a jako udělat si z toho for a vtip a sdílet to potom jako je vlastně strašně pohodlná věc. Naopak vysoukat si rukázvy, říct a jít z kůží na trh a zblbnout lidi kolem sebe, spojit je za účelem vytvoření něčeho hezkého společného, to chce odvahu, chce to energii, takže jako já bych vůbec nepodceňoval, to není triviální. Já jenom říkám, že k tomu máme veškeré předpoklady, máme i spoustu inspirace kolem sebe, které se můžeme chytit a přesto se nám to ne vždycky daří, ale já se na to chci dívat z té pozitivní stránky, takže spíš bych nabádal k tomu, aby jsme se realisticky dívali na to, co všechno máme. Možná musíme i zdravě řekněme kontrolovat a vyzývat jako naše politické elity k tomu, aby jsme se nebáli a aby jsme hráli důstojnou roli v Evropě a aby vlastně co nejméně překáželi v tom ekonomickém úspěchu a v tom, jak ty lidi, jaký potenciál vlastně v nich můžeme odemknout, například podporou vzdělávání. Jo, protože to je podle mě základ do budoucna všeho a tam si myslím, že vzhledem k tomu, že předchozí vlády a i současná vláda deklarují, že mají zájem podporovat vzdělání, tak když se podíváme realisticky na to, co pro to udělali a kolik peněz do vzdělání teče, tak si myslím, že tam máme velké rezervy a je to škoda.
0: Jak silná je ta občanská společnost, právě ta, která to může proměňovat a která je úplně nejdůležitější, ta, nechci říct aktivismus, ale spíš to slovo je aktivita.
1: A tam já mám radost. Já si myslím, že jakoby v Čechách je silná občanská společnost, dokáže se ozvat, dokáže se spojit, dokáže strašně hezky to je vidět v době krizí. Jako my jsme schopni se semknout, pomáhat si navzájem, pomáhat lidem kolem sebe, když je to potřeba, jestli to byly povodně, nebo to byl covid, tak vždycky jsem měl pocit, že se tak jako zdravě nadechneme,
0: no, semkneme. To je záchrana.
1: No, ale člověk občas potřebuje hrát o život, aby jakoby se takhle aktivoval. Že nám to jako nevydrží v tom běžném životě a že my totiž jako už jsme na tom dneska tak dobře, to je možná zpátky k té tvé otázce, že my máme o co přijít. To je ten problém. Ve chvíli, kdy prostě po revoluci jsme si každý chtěli dokázat, že jsme schopni něco vybudovat, tak tam tu energii člověk cítil a dneska už jsme opatrní, protože máme o co přijít a zdravě riskovat anebo rozumně, diverzifikovaně riskovat, to nám úplně nejde. To je jako strašně zajímavý moment, ale měli bychom si tu odvahu vzájemně dodávat a měli bychom se v tom podporovat. Měli bychom víc ocenit lidi, kteří jsou ochotni podnikat. Ti, kteří se bezpečně někde zaměstnají a komentují všechno zleva doprava. Tam si myslím, že jako toho příliš nevytvoříme.
0: Je to tedy osobní statečnost do jisté míry? Nebo
1: je to 100% osobní statečnost. Může se projevovat tím, že začnu podnikat, může se projevovat už jenom tím, že vyjádřím svůj názor na veřejnosti, v komunitě, které jsem součástí, anebo i v práci. Hmm. Že řeknu šéfovi, co si myslím. Že vlastně tu osobní statečnost můžeme projevovat každý den, že pomůžeme někomu, kdo potřebuje pomoc na ulici, zastaneme se ho, to prostě všechno se počítá. A já si osobně myslím, že my jako občanskou společnost máme silnou, máme kolem sebe příklady zemí, kde došlo k erozi občanské společnosti, takže je to pro nás trošku varování, ale mám pocit, že tam bych se úplně nebál, že když půjde, nejhorší jsou ty postupné, pomalé, erodující procesy, kdy člověk řekne, to už stejně nemá smysl, jako já už jsem na to, vždycky to má smysl. Má to smysl pro naše děti, pro naše vnuky a pro další generace.
0: Tomáš Salomon je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Tomáš Salomon, vysíláme z Ostravy v rámci Colors of Ostrava, jeden z největších ostravských patriotů, který stojí též v čele České spořitelny. Na tom vrcholu korporátním v rámci tedy tvojí pozice. Jak často jsi si jistý, že se dozvíš pravdu? Že někdy přeci jenom i ty informace směrem k tomu nejvyššímu můžou být filtrovány, lehce poupraveny.
1: No vždycky s tím musíš počítat, jsou vždycky filtrovány, vždycky jsou upraveny lidi jako ti odezírají z hrtu.
0: A máš mechaniku na odhalení té reality?
1: No tak a priori musíš mít vždycky jako pochybnosti. Pochybnosti, zdravé pochybnosti o sobě a o tom, jestli to, co slyšíš, jako je pravda, nebo jestli to lidi říkají jenom proto, že tě potřebujou, nebo že ti chtějí zalichotit, nebo ti chtějí prostě jenom udělat radost. Říká se, že na vrcholu je člověk sám a že tam fouká, ale ten fenomén toho, jestli se dozvídáš pravdu, je podle mě obrovský. A ve chvíli, kdy člověk podlehne tomu, že vlastně to dělá dobře a že mu vlastně lidi říkají pravdu a dozvídá se jenom ty fajn a příjemné věci, tak je to vlastně podezřelý. Takhle život úplně nechodí. A já upřímně řečeno jsem přesvědčený, že nejlepší věci vznikají jako ze zdravého konfliktu nebo chceš-li konstruktivního dialogu. A takže já miluju, když lidi prostě mi říkají, že si myslí něco jiného. Já občas i zdravě provokuju a zkouším navodit tu atmosféru. A ty lidi, kteří mě znají díl, tak vědí, že to nejenom funguje, ale že je to i zábava. Mě to baví, jako vlastně tvořit věci s lidma a tímhle tím způsobem sondovat, jestli jsou dostatečně samostatní a mají na věci názor. Ale hlavně můžeš se splíst, ale důležitý je si to přiznat. A důležitý je vlastně se posunout dál a z toho, že uděláš chybu, tak se naučit. Ne nadarmo se v tom startupovém světě velmi často vybírají lidi a ty investice alokují podle toho, kolik ti zakladatelé mají za sebou neúspěchu. Nikoliv, co všechno se jim podařilo. Ve chvíli, kdy jsi jako dvakrát, třikrát uspěl, tak tvoje ostražitost a to, co všechno si se po cestě naučil, je diametrálně odlišný často od toho, když si dvakrát spadl na držku s prominutím a zvedl se a znovu začal.
0: V té souvislosti, jak důležité je naslouchat té mladší generaci, těm dvacátníkům. Já vím, že ty si rozjel ten projekt se svým mladým boardem, s těmi, kteří jsou obrovské talenty v mnoha disciplínách. Jak důležité je jim naslouchat a jak jim je nasloucháno, jak velkou relevanci dostávají od těch, když to vezmu v uvozovkách, velkých chlapců, to znamená těch, kteří jsou lídry.
1: No já to možná vezmu trošku, jenom trošku ze široka. Jo. To, čemu věříme ve sportce, že je základem silnější budoucnosti a vyšší prosperity, je vzdělání, o tom už jsem mluvil.
0: Jasně.
1: Je síla regionu, nikoliv jako centrálně ovládaná moc, ale občanská společnost v regionech, v komunitách, ve městech a mladá generace. Protože když se podíváš, kdo byl kdy hybatelem dějin a kdo posouval věci dopředu, většinou to byla mladá generace. A
0: tím, jak... Jenom tu mladou generaci, to je, myslíš 30 minus nebo 40?
1: No, myslím do 30. Do 30. Jakoby ideál, ale víš co, jako pozor, my jsme to měli jakoby future mindset board.
0: Já vím.
1: To znamená, já bych to ani neomezoval věkem. Jsou lidi, kteří jsou starý už ve 30 a jsou lidi, kteří jsou mladí po 70. Bez problému. Protože mají schopnost se dívat dopředu a mít nějaké vize. Ale většinou tu budoucnost a tu 50-letou perspektivu mají lidé, kteří jsou mladí. A teď, jak ta demografická křivka je neúprostná a my stárneme a furt máme pocit, že ještě v 70 jsme plní síly, tak se musíme donutit nejenom přizvat mladé lidi ke stolu, aby poslouchali, jak jakoby chytře polemizujeme o světě a o jeho budoucnosti.
0: Jak mudrujeme.
1: Ale dát jim příležitost, aby rozhodovali. Najít si svoji roli a dát jim příležitost. Ten Future Mindset Board se nám velmi osvědčil, my teď připravujeme další kolo a strašně hezky namíchal ten generační mix kolem toho stolu v boardroomu a neuvěřitelně nás vlastně omladil všechny. My totiž připravujeme služby pro lidi všech generací, jo? Takže my nechceme minout tu mladou generaci a chceme mladý generaci dávat prostor spolu rozhodovat o té budoucnosti. To jsou služby, které budou konzumovat oni.
0: No a tohle ty hovoříš zcela logicky o jedné firmě, o jedné bance, ale dá se to aplikovat obecně na všechny?
1: 100%. 100%. My jsme to vlastně dělali kromě jiného i proto, abychom inspirovali ostatní. Pro nás to byl experiment, my jsme nekopírovali nic, co by existovalo předtím, ale jak říkám, vyplatilo se nám to, osvědčilo se nám to, budeme v tom pokračovat a jakákoliv firma, ale konec konců i politická reprezentace, když se podíváš, že největší světové země a hegemoni jako nejsou schopni vyprodukovat do svého čela lidi mladší 80 let, tak je to smutné a myslím si, že se k tomu vlastně musíme nutit. Jo? A to není o tom dávat prostor mladým, ale normálně je posadit za ten rozhodovací stůl, poslouchat, jakým způsobem se baví, možná pomoct moderovat tu debatu, ale dát jim ten prostor, protože to je jejich budoucnost, jejich perspektiva a ve chvíli, kdy dojde k tomu rozpojení, diskonektu mladé generace od té reality a mladí lidé mávnou rukou a řeknou, jako tady já nemám co dělat, to mě vlastně vůbec nebaví, tak to je to největší ohrožení, které nás vlastně může potkat.
0: Díky moc za tvůj čas. Užijeme si společně Colors of Ostrava, bylo mi ctí a potěšením.
1: Já moc děkuju za pozvání, díky, bylo to fajn.
0: Hostem Radiožurnálu byl Tomáš Salomon.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 23 hodin. Posloucháte zprávy a má je pro vás Lenka Pištíková.
4: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. 3/4 kontrolovaných e-shopů podle inspekce porušili v prvním čtvrtletí zákon. A fotbalový záložník Alex Král bude hrát v Kodani. Pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky i silné bouřky a teploměry. Tak ty vystoupají až na 30 stupňů.
5: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, dnes je podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech víc než 200 obcí s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Víc než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená se zaměřením na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby je dlouhodobý problém taky prodej přes sociální sítě a online tržiště.
6: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
4: Za první 3 měsíce letos inspekce udělila e-shopům 161 pokut dohromady za víc než 4,5 milionu korun. Úřad Evropského veřejného žalobce obvinil v Řecku v souvislosti se zneužitím zemědělských dotací 22 lidí. Mezi nimi jsou i 4 poslanci a několik bývalých vysoce postavených veřejných činitelů. Informoval o tom řecký server Ekametyriakárny. V případě odsouzení obžalovaným hrozí až 5 let vězení a pokuty. Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Práce za víc než 408 milionů korun potrvají skoro 2 roky. Mají přinést podrobné informace o geologických podmínkách v místě stavby. Pokračuje generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
7: Průzkumná štola samozřejmě posléze bude využita i pro samotnou dažbu tunelu, to znamená, není to dílo, které by se posléze nějakým způsobem zasypávalo nebo bylo znehodnoceno. Je to dílo, které nám nejen pomůže v zadání té samotné stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném provádění prací.
4: Stavbaři samotné dálnice D3 ve středočeském kraji, tak ty by mohli začít se stavbou této dálnice v roce 2028 nebo 2029.
5: Sport.
4: Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho 3. triumf v tomto ročníku etapového závodu. Průběžně dál vede Slovenec Tadej Pogačar. Fotbalista Alex Král podepsal smlouvu s FC Kodaň. Dánský klub o tom informoval na svém webu. Délku kontraktu neuvedl. 28-letý záložník se přesouvá do Kodaně potom, co mu vypršela smlouva v Unionu Berlín.
8: Hi, Alex Král here. Looking forward to see you guys in the Park Stadium.
9: Alex Král už na sociálních sítích poslal vzkaz svým novým fanouškům. Je to pro něj 6. zahraniční angažmá. V Kodani bude nastupovat pod trenérem Bo Svenssonem, který ho vedl v Unionu Berlín. V Bundeslize plnil Král v minulé sezóně roli náhradníka. posledních letech hrál i za Espanyol, Schalke, West Ham nebo Spartak Moskva. Nově bude český reprezentant oblékat dres historicky nejúspěšnějšího týmu nejvyšší dánské soutěže. Kodaň oslavila ligový titul celkem 16krát. Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Neprůjezdná silnice 57 u Krnova a u zavírky v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále pozorněji za sjezdem na Koberovice. Náš zpravodaj hlásil na 76. kilometru několik stojících aut a taky pohyb lidí. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč stojí nákladní auto. Kilometr 81 na výjezdu z odpočívky z čerpací stanice Orlen blokuje část připojovacího pruhu na dálnici u auta. Bliká šipka. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do města Albrechtice je neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s motorkou na místě. Záchranáři, vypadá to, že se objíždí přes město a po souběžné Albrechtické ulici. A v Praze začínají noční uzavírky v tunelech, obousměrně neprůjezdný. Má být do rána Letenský tunel a taky část komplexu Blanka mezi sjezdy na Letnou a Troju. Opět v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupně. Tolik zprávy. A začíná poslední hodina dnešního večerního Radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
3: Je to tak, dobrý večer, 6,5 minuty po 23. hodině, přenést ducha 60. let do 21. století. Tak přesně takový cíl si dala nová superskupina Tomura a ta právě teď hraje na hlavní stage Colors of Ostrava. My se tam podíváme už za chvíli.
5: Večerní Radiožurnál a Patricie Strouhalová.

0: Na hlavní scéně Colors of Ostrava právě teď bouří to mora. Novou superskupinu založila norská zpěvačka Aurora a Tom Rowlands z britského dua The Chemical Brothers. No a společně vydali desku spojující různé žánry elektronické muziky. No a tu atmosféru teď vyrazil nasát náš reportér Adam Tomáš s námi teď už i živě ve vysílání. Tak dobrý večer.
1: Dobrý den. Já jsem mluvil s některými lidmi a ti vlastně netušili, že na jednom pódiu uvidí Aurora a Toma Rowlandse a zdá se, že ta kombinace opravdu funguje. Hudba je podmanivá, má silný náboj. I já mám problém klidně stát. Projekce si pohrává s různými prohlubnutými záběry a světla jsou dost minimalistická a zatím má každá skladba i choreografii. Vlastně bych řekl, že to má takovou klubovou energii, která je namíchaná s tím jemným hlasem Aurory a prostě to funguje, lidé si to užívají a už vznikají i takové hloučky, které tančí, ale zatím jich tedy není moc.
0: Tomora vlastně uzavírá ten dnešní program na hlavních scénách. Tak kdo bude na Colors of Ostrava hrát zítra?
1: Samozřejmě hlavní hvězda zítřejšího programu je Moby. Jde opravdu o ikonu moderní hudby a myslím, že jeho skladby, třeba Porcelain nebo Lift Me Up, zná snad každý a slíbil, že jeho show bude opět o trochu jiná než v předchozích letech, takže možná budeme nakonec i velice překvapeni. Osobně jsem zvědavý třeba na libanonského trumpetistu Ibrahima Maloufa, vystoupí i Baby Lasagna, kterého možná znáte z Eurovize. A samozřejmě Colors of Ostrava nejsou jenom o hudbě, pokračují i různé diskuze v rámci Melting Potu. Zítra se bude probírat třeba energetika nebo to, jak mladá generace vnímá práci a jak posouvá v tomto ohledu hranice. A třeba do Airstreamu radiožurnálu přijde zítra po 2. hodině Milan Zeiss a Mardoša ze skupiny Tata Boys. S kapelou pak vystoupí v 10 večer na T-Mobile stage.
0: Tak Adam Tomáš zůstává na Colors of Ostrava, zůstává i pro radiožurnál. Tak díky a hezký večer.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Ve večerním radiožurnálu teď budeme mluvit o jednom z nejslavnějších příběhů lidské historie, ten se totiž vrátil na filmová plátna. Christopher Nolan natočil vlastní verzi Homérova eposu Odyssea s Mattem Damonem v hlavní roli. Proč vlastně tohle téma filmaře pořád inspiruje a kolik filmů už vlastně Odysseus má, to řekneme za chvíli.

0: Deset let bloudění, jednooký obraz sirény i trojský kůň. Do českých kin přichází jedna z nejočekávanějších premiér letošního roku, Odysea režiséra Christophera Nolana. Oscarový tvůrce po historickém Oppenheimerovi tenkrát sáhl po příběhu, který vznikl přibližně 8 století před naším letopočtem.
1: Ano, Odysea. Tohle je způsob, jak přimět ovce, aby pozvali vlka na večeři.
2: Když se řekne Odysseus, většina lidí si vybaví trojského koně, jeho nejznámější lest. Jenže právě ta do samotné Odysseje nepatří. Homérův epos začínáš ve chvíli, kdy trojská válka skončila a Odysseus se vydává na dlouhou cestu domů. Ve filmu Troja z roku 2004 ho stvárnil Sean Bean.
3: Budou-li někdy vyprávět můj příběh, ať říkají, že jsem kráčel s obry.
2: Jenže cesta, která měla trvat několik týdnů, se protáhne na dlouhých 10 let. Na moři potká kyklopa Polyféma, sirény, čarodějku Kirke, nymfu Kalypso i samotné bohy. Doma na něj mezi tím čeká manželka Penelope a syn Telemachos.
4: Remember, a wife, a son.
2: Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objevíme Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemacha Tom Holland. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery. Odysseus provází dějiny filmu prakticky od jejich začátků. Už v roce 1911 vznikl němý velkofilm Pád Troje. V roce 1954 přišel hollywoodský snímek Ulysses s Kirkem Douglasem. O 4 desetiletí později vzniklo dodnes asi nejznámější televizní zpracování s Armandem Asantem v hlavní roli. Kromě něj ve filmu hraje Isabella Rossellini nebo Christopher Lee. Naposledy si Odysseus zahrál Ray Fiennes ve 2 roky starém filmu Návrat italského režiséra Uberta Pasoliniho. Jeho ženu Penelope stvárnila Juliette Binoche.
5: I am Odysseus's wife.
6: Odysseus is dead.
5: Not to me.
2: A pak jsou tu filmy, které Homéra převyprávěli úplně jinak. Bratři Coenové natočili Bratříčku kdejsi, kde se z řeckého hrdiny stal uprchlý trestanec Ulysses McGill v podání George Clooneyho.
7: Dámy, moc mě těší, jmenuji se Everett McGill. A vy tři jste ty nejlíbeznější, nejkrásnější lodní žinky.
2: Odysea se díky Homérovi stala označením každé mimořádně dlouhé a náročné výpravy. Možná právě proto si příběh vybral i Nolan. Jeho filmy jsou totiž často o hrdinech, kteří se snaží vrátit domů. Vidíme to v Interstellaru, Dunkerku i Počátku. V něm vede cesta domů skrz několik vrstev snů. Odysseus tak do Nolanovy filmografie zapadá překvapivě přirozeně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Host Radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhrad nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček ale? A bude bavit i někoho, kdo fandí třeba právě Spartě?
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Zítra v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 23 hodin a 30 minut. Nové zprávy má pro vás Lenka Pištěková.
1: Vláda nebude ani přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Ceny pohonných hmot bude ministerstvo financí regulovat jenom do konce tohoto týdne. Přestane platit i snížená spotřební daň na naftu. Vláda je ale podle Havlíčka připravená regulaci znovu zavést, pokud by ceny benzínu a nafty kvůli konfliktu vzrostly k 50 korunám za litr. Americké velitelství oznámilo další vlnu útoků na Irán. Cílem má být oslabení íránských vojenských schopností. Noční údery americké armády na Irán pokračují už téměř týden. O explozích na různých místech v zemi informují íránská média. Teherán na údery odpovídá střelbou na americké základny v Perském zálivu. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, Moravy a taky Ostravska. Lidé by měli hlavně se držet ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. A záchranáři z Česka, Polska a Slovenska ode dneška společně trénují v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Během dneška procvičovali třeba zásah u zraněných s masivním krvácením. Zítra je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou. Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou také bez ztráty setu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřený pruh na D5 u sjezdu na Nýřany a neprůjezdná silnice 57 u Krnova. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Nýřany zůstalo omezení po požáru dodávky. Na kilometru 93 je zavřený pravý jízdní pruh. Dálnice teď bez kolon. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do města Albrechtice. Je neprůjezdná, srazilo se tam osobní auto s motorkou. Na místě zasahovali záchranáři, objíždí se přes město a po souběžné Albrechtické ulici. Na silnici 222 z Karlových Varů do Chodova v obci Počerny havarovala dvě osobní auta. Srazila zvěř, na místě záchranáři, hasiči, taky zdravotníci projíždí se kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, a to hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách se maxima zastaví kolem 20. To byly zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: O té předpovědi počasí dobrý večer, asi budete chtít k vodě, no a pokud k ní chcete, tak podle hygienických stanic koupání v přírodních vodách v Česku je teď v polovině prvního prázdninového měsíce skoro bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a taky dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz tak ten platí jenom na dvou místech, na Vysočině a jenom na několika dalších místech je voda na čtvrtém stupni z pěti, tedy nevhodná ke koupání.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Sofia. Další informace ve vysílání večerního radiožurnálu budou z Olomouce. Olomoucký dopravní podnik totiž řeší připomínky handicapovaných k dostupnosti městské hromadné dopravy. Problémem pro vozíčkáře jsou třeba špatně umístěné lavičky na zastávkách.

0: Většina olomouckých tramvají a autobusů je sice bezbariérová, ale zástupci dopravního podniku teď přesto řeší připomínky lidí s handicapem. Na některých zastávkách se totiž vozíčkáři jenom těžko do tramvají dostávají.
1: Řidič tramvaje Dominik během pár sekund odjistí a hákem vyklopí plošinu pro vozík nebo kočárek. Problémy s plošinou z vlastní zkušenosti mi ale přímo na zastávce s nedostatkem místa kvůli lavičkám popisuje Zdeňka Vyoralová ze spolku Trend vozíčkářů.
2: Není možnost se pohodlně otočit, pohodlně vyjet nebo najet do toho dopravního prostředku.
1: Zapravdu jí dává mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Nové tramvaje mají jiné umístění dveří a tak někdy bývá problém kvůli lavičce na plošinu bezpečně najet nebo z ní sjet. Dopravní podnik proto postupně při opravách zastávek lavičky posunuje.
3: V případě, že zrovna je tam výluka oprava, tak se snažíme tyto momenty využít.
1: Zdeňka Vyoralová upozorňuje i na problém, kdy plošina nedolehne na plochu zastávky, konkrétně u krematoria.
2: Místo, aby dosedala bezpečně, tak se tam vytvoří nerovnost.
1: Jak problém vznikl, popisuje Anna Sýkorová.
3: U tramvají dochází k postupnému sjíždění kol. Tady nám potom nastává taková paradoxní situace, kdy i zastávka, i vůz plní tu normu, nicméně ten vůz už je, řekněme, o něco nižší a to nástupiště vyšší.
1: Řešením je podle dopraváku ještě jeden označník. V případě, že vozem jede vozíčkář, zastaví tramvaj ještě před oficiální zastávkou. Dopravní podnik navíc musí reagovat i na demografický vývoj, stárnutí populace. Kromě kočárku nebo vozíku se v tramvaji nebo autobusu sejde hned několik lidí s chodítky, dodává Anna Sýkorová.
3: Takže samozřejmě je to i otázka do budoucna na vývoj těch vozů.
1: Dopravní podnik proto aktuálně řeší i nová pravidla v přepravních řádech, která budou pro chodítka platit. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dálnice D8 znovu neprůjezdná v tunelech mezi kilometry 82 až 87, jak na Prahu, tak Drážďany. Uzavírka je kvůli technické závadě v tunelech. Trvat by měla půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Problém, o kterém teď ve večerním vysílání Radiožurnálu budeme mluvit, se možná týká i vás. Na víc než 20 lokalitách na Frýdecko-Místecku je nedostatečný mobilní signál a to komplikuje lidem třeba jejich práci. Operátoři slibují zlepšení situace, někde ale narážejí na odpor majitelů pozemků právě vhodných pro stavbu vysílačů.
1: Signál je na prd. T-Mobile vždycky mamka musí tady nahoru do toho kopce, Vodafone, ten se tu nechytal vůbec. Outučko se jakž tak chytá, ale že by to mělo být 100%, se taky říct nedá.
2: Popisuje mi každodenní kolorit Andreas Kellner. Bydlí v osadě Rybí v Palkovicích. Právě tato část Palkovic je na seznamu takzvaných bílých míst, které mají operátoři dokrýt.
3: Tom Rybím to má na starosti Vodafone, zrovna tady ten signál. A mělo by to být během, podle harmonogramu, zhruba během 2 až 3 let vlastně dokryto tam.
2: Říká mi nezávislý místostarosta Palkovic David Kula. Nový vysílač by měl pomoci také sousedním Kozlovicím a části Hukvalt. Nový vysílač zhruba od začátku roku stojí ve Frýdlantu nad Ostravicí v části Nová dědina. Jak pokračuje starostka Helena Pešatová ze STAN?
4: Mám potvrzeno, že vlastně tam u Ondrášku na Nové dědině se signál výrazně zlepšil. To pokrytí a není to jenom pro Frýdlant, ale je to i pro část Ostravice.
2: Další vysílač operátoři plánují postavit v Pržně. Složitější situace je podle prezidenta Asociace poskytovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda na Čupku u Metylovic. Tamní přetížený vysílač měla nahradit vyšší věž, s tím ale nesouhlasí vlastníci dotčených pozemků. Podobné je to i v Malenovicích.
5: Kde se řešily lokality na Satině, pod Ostrou a Malenovice chatová oblast. Ani tam se zatím nepodařilo najít realizovatelnou variantu.
2: Výstavbu vysílačů v Beskydech navíc podle Jiřího Grunda komplikuje i náročnost administrativní přípravy v chráněné krajinné oblasti. Z Frýdecko-Místecka František Kuča, Radiožurnál.

0: No a na závěr dneška máme ještě radu pro řidiče, a to z naší série Prázdninová autoškola radiožurnálu. Jak získat potvrzení pro pojišťovnu po střetu se dveří, tak to zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Srážka se zvěří na silnicích a dálnicích není nic neobvyklého a řeší každý rok spousta řidičů. Po samotné nehodě ale často přichází praktická otázka. Věděli byste, jak získám potvrzení pro pojišťovnu po střetu se zvěří? Jaký je správný postup, už říká plukovník Jan Straka.
3: V první řadě oznámí dopravní nehodu policii. To znamená, operační důstojník zaeviduje tohle oznámení a účastník té dopravní nehody se zvěří si následně může vyžádat potvrzení, které bude potřebovat pro pojišťovnu. To znamená potvrzení o oznámení dopravní nehody. My, abychom mohli potom zpětně vyhledat to oznámení a potvrdit, že ta dopravní nehoda byla oznámena, k tomu potřebujeme určité údaje.
2: A jaké, co vám musím sdělit?
3: Určitě potřebujeme čas, datum, kde se to stalo, registrační značku, případně jméno toho, kdo tu dopravní nehodu oznamoval a jeho telefonní číslo. Potom napíšeme papír, že potvrzujeme, že k oznámení došlo a to pošleme účastníkovi, který s tím potom jde na pojišťovnu, čímž si splní tu povinnost oznámit dopravní nehodu se zvěří.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot, dál už je regulovat nebude. Kvůli pádu mostu v italském Janově z roku 2018 má jít ředitel stavební firmy na 12 let do vězení. A 12. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Merlier. Bude oblačno, polojasno, přechodně i zatačeno, odpoledne a večer čekejte přeháňky i silné bouřky. Teploty do 30 stupňů. Je pátek 17. července, u hlavních zpráv vás vítá Lenka Pištěková.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. V 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Dnes je tedy vyhlásí naposledy. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
3: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
1: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a děti. O případu informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik legálně držených střelných zbraní.
4: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka řekl, že Foldynu policie podezírá ze dvou zločinů.
5: A to zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
4: Foldyna prohlásil, že je nevinný, na další dotazy už ale nereagoval.
6: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka. Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
4: Mluvčí SPD Lenka Čejková napsala, že Foldyna hnutí sdělil, že se jedná o vyvrcholení manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD proto počká až na výsledek šetření policie. Artur Janoušek, Radiožurnál.
1: Ukrajinský parlament schválil nového premiéra, její manažer Serhii Korický. Poslanci odhlasovali taky výměnu většiny ministrů. Kvůli odchodu Michaila Fedorova z funkce ministra obrany protestovali po celé Ukrajině tisíce lidí.
7: Demonstrace na podporu Michaila Fedorova se konaly v Kyjevě, Lvově, Charkově, Dnipru, Oděse a dalších velkých městech. Odchod ministra, který je spojovaný s modernizací armády i bojem za digitalizaci a transparentnost armádních zakázek, demonstranti považují za hrubou politickou chybu prezidenta Volodymyra Zelenského.
8: Já dobře chtěl by jednosti. Strany ji neznašly.
7: Ten výměnu v čele resortu obrany zdůvodnil hlubokými neschodami mezi ministrem, generálním štábem a hlavním velitelem armády. Podle Zelenského je teď nutné, aby ministerstvo a armáda byly maximálně jednotní. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Soud v italském Janově rozdal tresty za zřícení městského dálničního mostu. Šéf společnosti Autostrada per l'Italia Giovanni Castellucci dostal 12 let vězení. Nižší tresty soud vyměřil dalším 32 lidem. Při neštěstí se v roce 2018 propadla 50 metrů dlouhá sekce mostu. Zemřelo 43 lidí.
9: Soud dal zapravdu obžalobě, podle které Morandiho most skolaboval kvůli zanedbání a odkládání údržby a ignorování problémů ze strany správce, tedy společnosti Autostrada per l'Italia. A vinu prý nesou i někteří úředníci. Verdikt si podle agentury Reuters přišlo do soudního sálu v Janově vyslechnout na 400 příbuzných obětí. Na rozhodnutí čekali 8 let. Odsouzení je nepravomocné. Castellucciho právník potvrdil, že se proti rozsudku odvolá. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
10: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
11: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
10: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
12: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
10: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jezdit maximálně 100 kilometrů za hodinu. S ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. Popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
13: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové.
1: Skupina Tomora uzavírá právě teď čtvrteční program Colors of Ostrava. Hudební projekt norské zpěvačky Aurory a Toma Raulence z britského dua The Chemical Brothers sledoval i reportér Adam Tomáš.
14: Kapela Tomora už dohrála, byla v Česku poprvé a přivezla energický taneční set namíchaný s klidnějšími pasážemi. Aurora byla na pódiu s taneční partnerkou, tvořili spolu takový zpívající duet a téměř celé vystoupení protančili a velká část návštěvníků v publiku taky. Nechyběla tedy ani choreografie a projekce. V areálu je ale stále živo a hudba jde slyšet dál. Pořadatelé zavřou brány asi za 2,5 hodiny. Hlavní hvězda dnešního programu bude Moby, ten zahraje své největší hity, vystoupí ale třeba i chorvatský umělec Baby Lasagna, který se proslavil v Eurovizi, nebo česká kapela Tata Boys. Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Radiožurnál.
1: Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny.
15: Skleněnou vázu ve tvaru srdce předal Kirilovi generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Ocenil, jak ve svém díle dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci. Viktor Kirilov původem z Oděsy studoval v Moskvě, odkud utekl po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle Kirilova, který teď působí ve Francii, je Havlův boj za svobodu a demokracii stále aktuální. Ukrajinský dramatik bude moct strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Sport. Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Český jezdec Pavel Bittner se do hromadného spurtu nedostal, protože ho brzdil hromadný pád nedaleko cíle. Bittner nakonec finišoval na 87. příčce a krátce potom popsal svůj zdravotní stav.
16: Jsem trošku dobitej, ale není to zase tak hrozný, mám spálený celý zadek, ale naštěstí máme takový ochranný materiály na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
1: Nejlepším z Čechů byl 83. Matias Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovenec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dana Vingegorda. Stále náskok 3 minuty a 36 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: V noci už po druhé zavřená D8 na Ústecku a neprůjezdná silnice u Krnova. Dálnice D8 je mezi sjezdy na Děčín a Petrovice kvůli technické závadě v tunelech neprůjezdná. Uzavírka v noci už druhá je mezi kilometry 82 až 87 jak na Prahu, tak Drážďany. Začala před půlnocí, trvat by měla 30 minut. Obousměrně se vytvořily zhruba kilometrové kolony, prodlužují se. Pozorně, dojíždějte. A opět se to dá přes Nakléřov. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do města Albrechtice po nehodě stále zavřená. Před více než hodinou se na obchvatu srazilo osobní auto s motorkou. Dá se to objet přes město a po Albrechtické ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. To byly zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
11: Co obnáší prodloužení životnosti jaderných elektráren o 20 let, které oznámil ministr průmyslu? Vyplatí se to, kdy u nás začnou fungovat první takzvané malé modulární reaktory a nenarazí plány na jejich stavbu na Karvinsku nebo na Chomutovsku na odpor místních obyvatel, podobně jako lidé odmítají projekty úložiště jaderného odpadu nebo větrných elektráren? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první místopředseda vlády, první místopředseda hnutí ANO, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
18: Dobrý den, děkuji, rád jsem dorazil opět po čase na Vinohradskou.
11: My jsme rádi, že jste dorazil k nám do studia. Než se dostaneme k hlavnímu tématu, tedy k jaderné energetice, zeptám se na ceny pohonných hmot, a to v souvislosti s aktuální situací na Blízkém východě. V neděli u nás má skončit regulace cen pohonných hmot, na pondělním zasedání vlády jste rozhodli, že v tom nebudete pokračovat. Od té doby jsme ale slyšeli slova Donalda Trumpa, amerického prezidenta, že USA jsou připraveny zaútočit příští týden na iránské elektrárny a mosty. Vedení iránské armády na to dnes reagovalo hrozbou, že v takovém případě zničí infrastrukturu zemí Blízkého východu. Můžeme sledovat, že i dnes rostou ceny ropy na světových trzích. Neuvažujete, že byste přece jenom tu regulaci cen benzínu a nafty prodloužili?
18: V tuto chvíli nikoliv, ale samozřejmě jsme takzvaně na značkách. Ten krok byl velmi důležitý, který jsme udělali, pomohlo to v inflaci, ale hlavně jsme samozřejmě podpořili nejen naše domácnosti, ale i naše podnikatele zásobování a díky tomu máme i nízkou inflaci. V každém případě jsme tak činili mimo jiné, protože tak činili okolní země, abychom nezůstali ve středu Evropy ti, kteří budou mít nejvyšší ceny, například nafty. A je pravda, že okolní země od začátku července prakticky všechny od toho upustili. Viděli jsme, že ty ceny se začaly stabilizovat, a protože to samozřejmě dopadá, byť to není zas až tak velká částka, ale něco to stojí státní rozpočet.
11: Pardon, je to rozhodli kolem miliardy měsíčně.
18: Ano, ono proti tomu je zase zvýšený výběr DPH, takže ten celkový rozdíl nebude v 1 miliarda, ale v každém případě my jsme jasně řekli, že kdybyste situace začala zhoršovat, tak jsme připraveni to okamžitě udělat opět. Ale v dané chvíli jsme si vyhodnotili všechny plusy a mínusy a převážilo to, že to necháme už volnému trhu.
11: Za jakých okolností byste znovu regulovali? Máte stanovenou třeba cenu ropy na světových trzích, kdybyste k tomu přistoupili?
18: Ano, my jsme připravili v mezidobí určité scénáře, říkáme tomu krizový plán dopadu na českou ekonomiku. Dávali jsme to dohromady s nejvýznamnějšími svazy, podnikatelskými asociacemi a podobně. A připravili jsme scénář 1, scénář 2, scénář 3 ve smyslu toho, co bychom dělali s cenami energií, případně pohonných hmot, co bychom dělali ve smyslu dopadu na podnikatelský sektor, na konkrétní odvětví od záručních mechanismů, různých garancí a podobně. A v dané chvíli můžeme říct, že jsme se zaplať pánbůh stále pohybovali v tom scénáři číslo 1, to znamená, že ty ceny sice vzrostly, myslím tím na světových trzích, ten dopad by nebyl příznivý pro nás, počítejme 5-6 korun, že by byl ten dopad v těch, řekněme, kritických měsících.

0: byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. Podstatné je, jak se vyvíjí ten konflikt, jak reagují ostatní země. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě a že budeme dodržovat to, co jsme slíbili. To znamená, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
1: A teď už pojďme k jaderné energetice. V pondělí jste oznámil prodloužení životnosti obou bloků jaderné elektrárny Temelín o 20 let ze 60 na 80 let. Znamená to, že temelínské bloky by mohly zůstat v provozu do roku 2080 a 2082. Prodloužení provozní doby na 80 let jste už v dubnu oznámil také v Dukovanech. Tím oznámením už je to dané a hotové, nebo to ještě bude podléhat nějakým řízením a nějakému schvalování?
0: Ne, právě my bychom si nedovolili to oznámit, kdyby už to neprošlo všemi řízeními. Mimo jiné ústavem pro jadernou bezpečnost, nebo úřadu pro jadernou bezpečnost, a v tuto chvíli je to hotová záležitost, to znamená jak Dukovany, tak Temelín, i díky, řekl bych, schopnostem a dovednostem České energetické školy, českých inženýrů.
1: Pardon, to znamená, že žádné další schválení, žádné další razítko ani od státního úřadu pro jadernou bezpečnost to nepotřebuje.
0: Všechno v tuto chvíli dojednané, připravené, to znamená, můžeme počítat s tím, že Dukovany pojedou do 60. let a Temelín dokonce do 80. let, což je naprosto neuvěřitelné. Je to zásadní zpráva pro stabilitu energetické soustavy, protože se jedná o stabilní zdroje a rovněž je to dobrá zpráva pro ČES, protože to jsou samozřejmě vysoce výdělečné zdroje.
1: Posuzovali jste třeba i dopady na životní prostředí, tedy EU?
0: Samozřejmě všechny rozhodnutí, která děláme i ve vztahu k životnímu prostředí. Tady nemusíme dělat EU, protože se jedná o stávající bloky, čili nejedná se o novou stavbu, tam to samozřejmě prochází, ale...
1: Já vám do toho skočím, protože právě k tomu mířím, jestli musíte nebo nemusíte udělat EU. Já se na to ptám, protože energetický konzultant Sdružení Kala Edward Sequence v tomto týdnu napsal, že by se EIA měla znovu udělat s tím, že podle něj nejde o formální krok, ale že by se mělo zohlednit například větší množství radioaktivních odpadů, včetně vyhořelého paliva, že by se měly zohlednit odběry chladicí vody a související dopady do ekosystému, navíc v souvislosti s klimatickou změnou. A zároveň pan Sequence tvrdí, že pokud ta nová EIA nebude, tak se vystavujete riziku soudních sporů pro porušení evropského práva, argumentuje rozsudkem Evropského soudního dvora ohledně prodloužení provozu belgických reaktorů. Tam belgický soudní dvůr podle něj dospěl k tomu, že to prodloužení provozu o 10 let spolu s modernizací podle směrnice evropské vyžaduje posouzení. Zkoumali jste tohleto? Nejste, nebo jste si jistí, že opravdu ta EIA není potřeba?
0: Toto je dotaz na společnost ČES, protože ona je investorem, ona je provozovatelem. Společnost ČES nám to přednesla, takže není třeba. Nicméně to nijak nebrání ničemu v tom, aby se udělali, a nemusí se to jmenovat EIA, protože já myslím, že ta podstata je v tom, aby všichni byli klidní, že prodloužení nic a nikoho neohrozí a dá se to samozřejmě dělat paralelně a nepochybně, pokud bude řekněme tento požadavek a shodneme se na tom, no tak to rádi uděláme, protože je to významný krok, který se dělá, ale na druhou stranu my se nemůžeme dostat do jaksi v tlaku od různých ekologických a aktivistických organizací, které mimo jiné dlouhodobě stojí proti jádru v České republice, které byly proti budování nového jádra, které byly proti budování toho původního jádra, které jsou proti malým modulárním reaktorům, protože poté bychom zásadním způsobem ohrozili bezpečnost, energetickou bezpečnost České republiky.
1: Dobře, ale pokud tady se argumentuje konkrétním rozhodnutím Evropského soudního dvora, znamená to, že se na to podíváte, že to budete řešit a že případně budete řešit s ČEZem, aby požádal o EIA?
0: ČEZ je naprosto zodpovědná firma, která netrpí nedostatkem financí, ani empatie a ani vztahu ke svému okolí. To znamená samozřejmě, že pokud bude jakýkoliv požadavek, který bude oprávněný, to je třeba říci, to znamená, nemůžeme to jenom srovnat s nějakou jinou elektrárnou, protože v dané chvíli si musíme podívat, jak je stará jiná elektrárna, v jaké byla kondici, kdy se tam naposledy dělaly různá šetření a tak dále. Znamená, každý objekt a každá investice se chová trochu jinak, ale pokud samozřejmě bude třeba, není problém udělat jakýkoliv audit a zdokladovat všem, že je vše v pořádku.
1: Jste říkal, že to je i ekonomicky výhodné, pokud se prodlouží provoz Temelína. Zároveň jste v pondělí mluvil o tom, že to prodloužení životnosti bude znamenat další investice do modernizace těch stávajících bloků, mluvil jste o 5 až 6 miliardách ročně. To jde o částku, kterou na to ČES bude dávat každý rok do konce životnosti nebo do konce té prodloužené životnosti, nebo kolik let těch 5 až 6 miliard bude dávat?
0: V podstatě až do konce té životnosti, no ale nezapomínejme, že on musí už dnes dávat,

0: znamená, elektrárna není o tom, že se postaví a teď slouží, já nevím, třeba 30-40 let a neinvestuje se do ní. To znamená, i dnes se vlastně dávají jednotky miliard korun do toho, aby se udržel provoz takovéto elektrárny. A to je samozřejmě počítáno vlastně už při té vstupní investici, případně u té takzvané výkupní ceny, když se budují nové zdroje a podobně.
1: Já se na to ptám, protože když jsem to pronásobil, tak kdyby tuto částku ČES dával do roku 2062, tak je to dohromady 198 miliard, kdyby do konce té prodloužené životnosti, tak je to 308 miliard. Vedle toho smlouva s KHNP na stavbu dvou úplně nových bloků v Dukovanech je na 407 miliard. V tomhle srovnání vyplatí se to prodlužování?
0: No, samozřejmě, protože musíte vzít v potaz, že i těch 407 miliard není konečných, protože poté nastane ten provoz a musíte do nich investovat dále a dále. To znamená, ta elektrárna jakákoliv není o tom, že něco postavíte a poté, jak jsem říkal, 30 let se neděje nic, ale musí se doinvestovávat. A tady si musíme uvědomit jednu zásadní věc, a to je i logistika, a to je i ta daná lokalita. My dnes v Temelíně pravděpodobně budeme budovat další bloky, ať už to budou velké bloky nebo malé modulární reaktory, to jsem podepisoval s Brity před pár týdny, a nebo tam budou obě tyto varianty, to znamená jak velké, tak malé, akorát je to otázka nějakého časového sledu, ale my tím pádem tam budeme moci provozovat ještě ty původní. To znamená, že vlastně my budeme mít novou kapacitu výrobní a ještě vedle toho tu původní. A my nemůžeme ty původní vzít a zbourat a začít tam stavit něco jiného. No to by bylo za prvé extrémně drahé a za další, když si vůbec nebudu představit, jak by to fungovalo s ohledem na ty nové bloky. Čili ta výhodnost toho prodloužení není jenom v té ekonomice, ale je samozřejmě i v tom součtu toho energetického výkonu v té dané lokalitě s ohledem na přípravu nových zdrojů.
1: První místopředseda vlády, první místopředseda hnutí ANO, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Oznámení o prodloužení životnosti Temelína v jaderné elektrárny Temelín přišlo 3 dny potom, kdy ministerstvo životního prostředí snížilo množství takzvaných akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět solární nebo větrné elektrárny. Místo původně plánovaných 110 jich má být 160. Navíc ministerstvo stanovilo další podmínky. Nebylo by rozumnější naopak rozšiřovat podporu obnovitelných zdrojů?
0: My nikomu nebráníme ve výstavbě obnovitelných zdrojů. Celá ta diskuze je o tom, jakou má stát dávat podporu, protože dnes v podstatě nepostavíte zdroj bez nějaké míry podpory. A například u těch zmiňovaných větrníků si musíme uvědomit, že ty poslední aukce nedopadly vůbec dobře. Nejenom, že se nevysoutěžila kapacita, nebylo to zájem, ale současně se ta výkupní cena zastavila na poměrně vysoké částce, myslím tím výkupní cena, kterou realizuje stát od těch investorů. A jenom pro vaši informaci, pohybuje se dneska na úrovni vyšší než z drahého velkého jádra. Je to dáno samozřejmě tím, že tady není konkurence v tomto a tato není proto, protože zde není odpovídající geografické prostředí.
1: Pardon,
0: a
1: že do toho skáču, tím spíš nemělo by být víc akceleračních zón, neměl by být stát i v těchto směrech.
0: Ale ta akcelerační zóna na to nemá vůbec žádný vliv. Tady je právě jedna velká mýlka, kde si lidé domnívají, že akcelerační zóna rovná se to, že se vyplatí investice. Tak to není. Akcelerační zóna je pouze o tom, že pokud se někdo rozhodne, že bude stavět, tak v té takzvané akcelerační zóně, když to projde nějakým stavebním řízením, tak to stavební řízení v té zóně je rychlejší. Ale pozor.
1: Čímž něco ušetří.
0: No, to je ale v tom ušetří možná čas, možná ušetří rok nebo dva, ale pro ně daleko důležitější, jaká bude ta výkupní cena. Takže ať už je to akcelerační zóna nebo jakákoliv jiná zóna, pokud pro ně nebude atraktivní pro toho investora výkupní cena, tak do toho nikdy nepůjde. A to je to, co vlastně všem říkáme, že akcelerační zóna neznamená, že tam budou větrníky, ty tam budou jedině tehdy, pokud bude zajímavá výkupní cena, a to může vzniknout pouze na základě aukce, kterou udělá stát, a já říkám jenom, že poslední aukce nedopadly dobře. Slovy, není o to takový zájem a já odmítám to, aby stát vykupoval elektřinu z větrníku za vyšší ceny, než za kolik je vykupuje z nového jádra. To přece nedává logiku a my se musíme chovat jako řádný hospodář. Takže to není dáno ale odporem či neodporem, je to dáno skutečně tou geografickou polohou České republiky, prostě a jednoduše u nás nefouká tak jako v jiných zemích.
1: Před 2 týdny zveřejnil Eurostat data za první kvartál letošního roku. Podle těch v tomto období pocházelo v Evropské unii 45% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nejvíc to bylo v Dánsku, 90%, nejméně v Česku, necelých 13%. Na jaké procento by se Česko mělo podle vás dostat?
0: My se dneska pohybujeme už o něco výše, jsme někde na úrovni celkové energie 17%.
1: Pardon, tohle byl první kvartál letošního roku.
0: Jo, ale já beru celkově, jsme někde na úrovni 17% v výrobě energií z obnovitelných zdrojů. No ale samozřejmě, že jsme na tom hůře, nebo že to číslo je nižší než země, které jsou třeba u moře.
1: Než dobře, země, ale je nižší než Slovensko, je nižší než vlastně všechny další evropské země.
0: No ale ta
1: země.
0: Geografická poloha je v tom nesmírně důležitá. A rovněž si musíme uvědomit, že tomu odpovídá i struktura průmyslu a struktura energetického prostředí, protože země, které jsou vysoce průmyslově orientované, potřebují rovněž vysoce stabilní zdroje. A o co více budeme mít zdrojů obnovitelných, o to více se musí investovat do těch zdrojů stabilních, aby se ty sítě udržely nad náma. To znamená, nemůžeme se na to dívat jenom z toho geografického úhlu pohledu, i když ten je samozřejmě kruciální.
1: Co je tedy cílový stav pro vaši vládu?
0: To není pro naší vládu, my máme nějaká čísla z Evropské unie, která by měla se blížit ku 30% v roce 2030, což je tedy ještě závazek minulé vlády. My pouze tvrdíme, že to je nereálné do roku 2030 se tam dostat. Tam se podepisovala čísla nebo uváděla čísla, která v dané chvíli byla nedosažitelná. Ale
1: a kam jste schopni se dostat nebo kam si myslíte, že je možné se dostat?
0: My to chceme nechat částečně i na tom trhu. To znamená, pokud někdo chce stavět fotovoltaiku, mimo v tom rozhodně bránit nebudeme. My jenom tvrdíme, že stát nemá tolik prostředků, aby dotoval každý zdroj, protože zjednodušeně řečeno, musí dávat ty peníze mimo jiné i do sítí, čili nad nás, do distribuční a do přenosové soustavy. A o co více bude těch obnovitelných zdrojů, o to více peněz nás budou stát ty sítě, čímž bráníme případným blackoutům nebo výpadkům elektřiny. Takže ten stát v tomhletom případě nemá nekonečné množství peněz.
1: A cílové číslo tedy k mé otázce nemáte?
0: Není to cílové číslo, když se podíváte v cílu, které jsou spojeny s cíly Evropské unie, tak je tam 30%. Já jenom říkám, že 30% do roku 2030 by nás finančně zcela zlikvidovalo. Ten stát na to nemá v žádném případě peníze.
1: Když se vrátím ještě k jaderným zdrojům, vy už jste mluvil o takzvaných malých modulárních reaktorech. V pondělí vás vláda pověřila, abyste příští týden podepsal smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě těchto reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Vy už jste říkal, že už je podepsána příprava takového reaktoru v Temelíně. Kdy považujete za reálné, že budou v provozu?
0: Zahájit výstavba by se měla na těchto třech lokalitách v první polovině 30. let. Tak to v tuto chvíli designujeme, tak to podepisujeme s Rolls-Roycem. Jenom podotýkám, že Česká republika prostřednictvím ČEZu má 20% podílu v Rolls-Roycu, takže to není jenom otázka obchodního vztahu, ale my chceme budovat ty malé modulární reaktory s účastí českého průmyslu a o to hodně usiluji napříč Evropou. A poté počítejme, že to trvá přibližně 6 let ta výstavba toho malého modulárního reaktoru, takže ve druhé polovině 30. let. Spíše buďme v tomhletom obezřetní ke konci 30. let.
1: Ono se to nazývá malý modulární reaktor, na druhé straně ten, který má být v Temelíně, tak má mít výkon 470 MW. V Dukovanech klasický reaktor má 500 MW, což není výrazný rozdíl. I v téhle souvislosti mapovali jste, jak se na ten projekt dívají a jaký vztah k tomu mají obyvatelé okolí Dětmarovic nebo Tušimic?
0: Ty nové bloky, to jenom na doplnění, už mají 1200, zatímco ty staré, to máte pravdu, Dukovanské mají kolem 500 a je pravda, že tyhle ty takzvané malé, když taky ono to opravdu není malý reaktor, mají někde mezi 400-450. V každém případě ono to není jenom o tom vlastním výkonu, ono je to i vlastně celé architektuře a tom designu, takže tam nejsou ty velké komíny. Když to vezmu, a teď to hodně berte, jako s nadhledem, je to jako jakási velká moderní obří sportovní hala, když je to zasazeno v tom terénu, čili on to jde i do podzemí. Takže
1: dobře, ale pořád je tam jaderný reaktor.
0: Úplně rakano. Teď beru, jak vypadá ta vlastní stavba, jo? Když někdo třeba řekne, že se mu nelíbí dívat na ty komíny. Co se týká toho, že se jedná o jaderný zdroj, tak my jsme, a to je dobrá zpráva, velmi jaderně orientovaná země. Mimo jiné jsme i velmi kompetentní v té oblasti. Děláme malé modulární reaktory, velké bloky, budeme budovat jaderné úložiště, takže získáváme ve světě, troufám si tvrdit, i solidní respekt v tomto. A lidé u nás jsou takto naladění. Jinými slovy, pro regiony, o kterých hovoříme, například Dětmarovice, to znamená Moravskoslezský kraj, případně severní Čechy, Tušimice, tak si vemte, že tam byli zvyklí mít uhelné elektrárny a najednou tam budou mít moderní elektrárnu, byť založenou na jádře. Takže není tam odpor v tuto chvíli, nevnímáme ho a co je dobrá zpráva, celkově česká veřejnost je vysoce projaderná.
1: Pokud by tam odpor byl, půjdete proti němu?
0: Tak nikdy nenajdete region, kde máte 100% podporu. Vždycky se najde někdo, kdo tam není, ale máme nějaký státní zájem, máme tady nějakou energetickou koncepci a hlavně hrajeme o bezpečnost. Já tvrdím, že energetická bezpečnost je dnes na stejné úrovni jako ta vnější bezpečnost, která se hodně skloňuje, ale pokud dnes nebudeme soběstační, pokud nebudeme mít vlastní zdroje, pokud možno nízkoemisní a pokud současně nebudeme investovat peníze do sítí a do přenosové soustavy, tak bude mít velký problém a naší povinností je toto zabezpečit.
1: Bude stačit plánované úložiště jaderného odpadu, pokud budou přibývat další zdroje?
0: Určitě ano, navíc se uvědomme to, že to úložiště není zdaleka jenom pro jaderné zdroje, to je třeba pro zdravotnický materiál a to je další poměrně velká stavba, která nás bude čekat až ve 40. letech, ale v každém případě na začátku 30. let musí dojít k tomu finálnímu rozhodnutí, kde bude ta finální lokalita.
1: Ale tak, jak se připravuje, tak to bude dostačující, chápu to dobře.
0: Určitě to bude dostačující.
1: Na závěr ještě k politice. Vy jste v pondělí uvítal reakci Filipa Turka, čestného prezidenta motoristů sobě, který po nehodě v Praze dal k dispozici svou funkci vládního zmocněnce do ukončení vyšetřování. Když jste viděl záběry nehody, když jste sledoval reakce Filipa Turka, nemáte pocit, že se naplnila lednová slova prezidenta Petra Pavla, který tehdy v dopise vysvětloval, že odmítli jmenovat pana Turka ministrem proto, že různými svými kroky opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči základní hodnotě právního státu, vůči dodržování právního řádu našeho státu?
0: Já myslím, že prezidentu nepřísluší to úplně takhle posuzovat, ale dobře, on si to nějakým způsobem přivlastnil, tento názor. A může se mi něco líbit víc, něco líbit méně, co dělá pan Turek, já se dívám na konkrétní výsledky.
1: A neříkáte si při pohledu na to, co se stalo a na to, jak pan Turek reagoval, že pan prezident měl pravdu?
0: Takhle bych to vůbec nedával, protože nemůžete hodnotit někoho podle toho, když se mu stane nehoda. To byla nešťastná událost. Já myslím, že ať to vyšetří policie, ta ve finále udělá nějaký závěr, do toho já vůbec nechci vstupovat.
1: A to říkáte nešťastná náhoda nebo nešťastná událost. Na druhé straně nešel jí naproti pan Turek, když jel pruhem.
0: Vždycky, když máte bouračku, tak jeden je ten, kdo je viníkem. A teď je otázka třeba posoudit, jaké všechny tam byly vlivy, posoudit to z úhlu pohledu té sanitky, z úhlu pohledu teda samozřejmě toho, co nastalo, v jaké byly kondici ti lidé a tak dále. A z toho vyplyne celá řada závěrů. No a nepochybně bude nějaké finále, o tom rozhodne policie a poté samozřejmě se mohou dělat další kroky. A proto já jsem ocenil i ten krok Filipa Turka, který na nic nečekal a vlastně reagoval tak, jak reagoval ve smyslu toho, že ukončil svoji činnost vládního zmocněnce.
1: Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu dnes se ohradil proti vašim pondělním slovům, že lže, když říká, že mají spojenci obavy o směřování Česka. Pan prezident v tom rozhovoru řekl, že taková slova byste měl vážit. V tom rozhovoru také popisoval výhrady, které tedy podle něj zaznívaly od více lidí. Jejich slovo má v Evropě váhu, tak jak říkal pan prezident, není v takovém případě na místě od vás omluva směrem k panu prezidentovi?
0: V žádném případě a vůbec nechápu, k čemu pan prezident míří, jestliže řekne veřejně na Slovensku nějací lidé, ze světa mi říkali, že mají určité pochybnosti, tak já toto absolutně neberu. Já se potkávám.
1: Na druhé straně, jak můžete říci, že to je lež? Vy jste tam nebyl.
0: Absolutně odmítám to, že od nás, o nás hovoří naši spojenci tak, že jsme méně důvěryhodní, nebo že směřujeme někam Českou republiku čistě proto, protože se s nimi potkávám a potkám se s nimi ve stejné míře, možná dokonce ještě více než pan prezident. Byl jsem ve Spojených státech, ve většině zemí západní Evropy, v příští týden mířím do Velké Británie a od všech cítím určitou míru respektu k tomu, co děláme. Všichni vnímají, že jsme pevným spojencem v rámci NATO, v rámci Evropské unie. Že si řekneme svoje, to je pravda, ale vymezují se absolutně vůči tomu, že pan prezident bude posouvat jakýkoliv náznak nebo cokoliv, co kdo naznačí, řekne do role toho, že přestáváme být kvalitními, dobrými spojenci nebo dokonce, že zde ohrožujeme nějakou demokracii. Není to pravda, stojím si za tím a mám právo to říct stejně, jako pan prezident se může proti tomu vymezit. Já mám reflektuji a respektuji funkci pana prezidenta se vším všude, co k tomu patří, ale na
1: já vás stranu, musím přerušit, protože se blíží další zprávy. Karel vidím, Havlíček, vicepremiér z hnutí ANO, byl naším hostem. Nashledanou.
0: Děkuji moc krát, nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Lenka Pištěková připravila krátké zprávy.
4: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliardy korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emisi státních dluhopisů plánuje ministerstvo v říjnu, ještě jednou pak plánuje rezort v předvánočním období. Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Velká americká kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé plochy hoří v kanadském Ontáriu a americké Minnesotě a hlí do kouře celý jihovýchod Kanady a severovýchod Spojených států. Chicago, Detroit a Minneapolis se dokonce podle serveru IQR aktuálně střídají na špici míst s nejhorší kvalitou vzduchu na světě. A silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají 2 kilometry vzdálené mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence na jihozápadě metropole. Chtějí tam rozšířit vozovku ze 2 pruhů v každém směru na 3. Zhruba od sobotních 19 do nedělních 11 hodin, tak řidiči budou muset jezdit po objízdné trase.
2: Sport.
4: Basketbalista Ondřej Sehnal bude v příští sezóně hrát polskou basketbalovou ligu za Štětín. Reprezentační rozehrávač odešel z mistrovského Nymburku, který se přestěhoval do Prahy, kde se klub sloučil se Slavií. Sehnal byl v Nymburku téměř 4 roky a pomohl mu ke 3 titulům.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody u Krnova, na Šumpersku a v Brně. Dálnice D8 mezi sjezdy na Děčín a Petrovice, kilometry 82 až 87, už průjezdná, zhruba půlhodinová obousměrná uzavírka kvůli technické závadě v tunelech skončila. Kolony se rozjeli. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do města Albrechtice. Podle policie i teď zavřená. Kolem 10:30 se na obchvatu srazilo osobní auto s motorkou. Možná objízdná trasa vede přes město a po Albrechtické ulici. U Šumperku počítejte s omezením na silnici z Rapotína do Rejchartic. V úseku je převrácené osobní auto mimo vozovku, na místo vyjeli záchranáři. A v Brně Starém Lískovci, pozorně v Klobásově ulici, u zastávky Točná narazila motorka do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo zpočátku, a to hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. To byly zprávy. A začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Souhlasím, je to tak, začíná noční Radiožurnál, přeji příjemnou letní noc s datem 17. července, je tu pátek, konec pracovního týdne, tak přeji, ať to dnes v práci probíhá poklidně a brzy už si užíváte víkendového volna. A na úvod nočního vysílání zamíříme do světa hudby, že je festival Colors of Ostrava opravdu multižánrový, dokazuje i letošní počet divadelních představení. Na jednom z nich s názvem Norway Today jsme se byli podívat, jaká úskalí může mít mládí a úspěch, uslyšíte za pár minut.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Dva mladí lidé, kteří nevědí, co se životem, tak se rozhodnou skočit ze skály, aby zjistili, že chtějí něco úplně jiného. Přesně to se stane v komorním dramatu s názvem Norway Today a viděli ho diváci ostravského Melting Potu.
1: Jako kulisy stačí vysoký stůl, který je na chvíli taxíkem, chvíli stanem někde na konci světa, chvíli 600 metrů vysokým útesem a jen dva lidi, kteří se potkali náhodou, se stejným cílem. Veronika a Tomáš totiž chtějí skoncovat se životem, jen proto, že už všechno zažili. A nebo ne?
2: A nejsi to prostě jenom náhodou, depresivní ty?
3: Ne.
2: Ne? Ty nejsi depresivní ty? Ne.
1: Mladí herci Tomáš Matušinec a Veronika Pichlerová se pohybují nad propastí sladností tanečníků. Vtipkují s publikem, hrají emoce tak, že lidi táhnou s sebou, ve smíchu i slzách. Jak těžké je tedy zlomit hranici života a smrti?
2: Myslíš, že nás může slyšet? Ne!
1: Celou dobu si během představení rukama přehrává gesta obou herců jeden divák, Filip. A jak mi říká po představení, je sám student herectví.
4: Já jsem to představení neznal, jenom jsem si přečetl něco, abych věděl zhruba, o čem to je. A vlastně mě velmi milé překvapilo. A opravdu jsem si říkal, jestli hodinu a čtvrt utáhnou dva herci a že to téma, jestli to nebude nutný, ale fakt to bylo super, doporučuji.
1: A potlesk na konci Filipova slova potvrzuje. Jako další se na Melting Potu představí třeba ostravské divadlo Petra Bezruče anebo pražská Vostopětka. Kateřina Svátková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Lenka Pištěková.
1: Odbočovací pruh na místě nehody poslance Turka byl podle policie jasně označený. Francie podle prezidenta Macrona v posledních dnech čelila nejvíce požárům od konce druhé světové války. Sparta prohrála s Bělostokem v přípravě na novou sezónu fotbalové šance ligy. A počasí pátek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky i silné bouřky. A teploměry ukážou dnes až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru i rozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
3: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
1: Turek v úterý oznámil, že během vyšetřování nehody dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Americký ministr obrany Pete Hegseth zavádí povinné testy, které budou americkým vojákům měřit testosteron. Mají odhalit, jestli vojáci nad 30 let mají mužského hormonu dostatek. Šéf Pentagonu řekl, že pokud testy odhalí nedostatečné množství testosteronu, dostane voják nabídku hormon doplnit. Jeho rozhodnutí ale bude dobrovolné. Vojáci do 30 let můžou na testy na testosteron podstoupit taky, ale nejsou povinné. Francie podle prezidenta Macrona za posledních 80 let nikdy nečelila tolika silným požárům jako teď. Emmanuel Macron to řekl nedaleko lesů u Fontainebleau, kde se v uplynulých dnech šířily plameny. Spálily skoro 2000 hektarů z rezervace zapsané na seznamu UNESCO.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že z plameny nedaleko Paříže bojovalo skoro 1000 hasičů přes 100 vojáků a vůbec poprvé se do hašení v této oblasti zapojila i specializovaná letadla. Policie zadržela 2 18-leté muže podezřelé ze žárství, jednoho studenta a jednoho dobrovolného hasiče. Požáry ve Francii už letos spálily 35 000 hektarů, což je víc než za celý loňský rok. Do bojů s plameny se na jihu Francie v uplynulých dnech zapojili i 2 vrtulníky z Česka, které pomáhali s hašením ve výše položených místech, kam se nedostaly pozemní jednotky. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Jaderná elektrárna v Dukovanech má nový záložní mobilní systém pro přívod chladící vody. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladící vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů.
2: Sport.
1: Předposlední zápas v přípravě na novou sezónu šance ligy fotbalisté Sparty výsledkově nezvládli. Na soustředění v Rakousku svěřenci dánského trenéra Pryského prohráli 0-1 s polskou Jagellonií Bělostok. Na levém okraji obrany nastoupil Viktor Vitalioš. O 18-leté posile z Maďarska dánský asistent trenéra Lukas Babalola říká.
5: Je to talentovaný a mladý hráč, u kterého potřebujeme, aby se naučil náš styl hry. Může hrát jak středního, tak i krajního obránce, takže uvidíme, jak rychle se dokáže začlenit do týmu.
1: Nový ročník šance ligy začne příští víkend a v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval Hradec Králové 3-3 s Charkovem. V otroci začnou soutěžní sezónu ve čtvrtek v Norsku na hřišti Tromso.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 u Nířan a neprůjezdná silnice 11 na Šumpersku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Nířany je zavřená krajnice kilometr 94,5. Je to místo, kde včera v podvečer shořela dodávka. Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do města Albrechtice je už několik hodin zavřená. Na obchvatu se srazilo osobní auto s motorkou. Zasahovali tam záchranáři. Možná objízdná trasa vede přes město a po Albrechtické ulici. A na Šumpersku je nově neprůjezdná silnice 11 z Postřelmova do Červené vody. Uzavírka kvůli opravám vozovky je v Olšanech. Potrvá do dnešní půlnoci. Osobním autem se dá objet třeba přes Štíty a Horní Studénky. Těžká nákladní auta mají doporučenou trasu Zábřeh, Mohelnice, Moravská Třebová a Lunchkroun. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, a to hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty v pátek 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Posloucháte noční radiožurnál s datem 17. července, právě teď máme 6 minut po 1 hodině a jižní Moravou ve středu večer prošla supercela provázená silným větrem, přívalovým deštěm a také kroupami. Na Břeclavsku a Hodonínsku proto hasiči likvidovali popadané stromy, binaři vyrazili zjistit škody na úrodě a obyvatelé začali s opravami svých domů. K tématu přidáme další informace už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: thing. Alžběta Kolečkářová z písní Hey Girl zazněla v nočním radiožurnálu, kde se teď vypravíme na Jižní Moravu. Silný vítr, přívalový déšť a také kroupy ve středu večer ničily střechy domů, poškodily úrodu a voda zaplavila sklepy. Přes Jižní Moravu totiž přešla supercela. Lidé na Břeclavsku a Hodonínsku proto museli začít odklízet škody.
1: Začalo pršet a pak začaly padat kroupy a tady se to tak jak kdyby zatočilo, já nevím, nad naším. Takže to do toho štítu zatlačilo, ten spadl jako na půdu, no a nadvedlo to ty křidlice a popadaly dole, to bylo hrozné, to byl taký rachot, neměli strach, co se děje.
2: Popisuje Marie Hosajová z Průšánek na Hodonínsku. S rodinou teď odklízejí následky včerejší silné bouřky. Jejich domu na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. Marii Poláchové na druhém konci obce bouřka zaplavila sklep a hasiči ho pomáhají odčerpávat.
3: Do sklepa, no a potom ještě v humně trnky se tam zlomily, že jaký. Říkám, zaplať vám Bůh, že se stalo jenom tady to, že se nestalo nic horšího.
2: Jen v Průšánkách měli několik desítek událostí a zřídili taky krizový štáb, na který se můžou lidé obracet. Vysvětluje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
4: Došlo už tak minimálně 15 lidí, týká se to buď spadených stromů nebo zatečených sklepů návratí, takže scháníme vysoušeče, už se nám ozvala oblastní charita Hodonín.
2: Poničená je taky střecha mateřské školy, do které zateklo a zavřené jsou kvůli riziku pádu stromů a větví taky hřbitov a cesty k místní části Nechory s vinnými sklepy. Právě vinaři hlásí škody na letu. Úrodě. Podle předsedy Asociace nezávislých vinařů Jiřího Maděřiče z Moravského Žižkova mají vinaři škody od 10 až do 100% úrody.
5: Ta supercela, která postupovala od Brna, tak šla přes Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Prušánky a až do Moravské Nové Vsi. Takže v tom pruhu ty škody jsou opravdu výrazné.
2: Bouřka vinařům podle Jiřího Maděřiče na některých vinicích natolik poškodila i letorosty révy, že nebude úroda ani příští rok. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Oh, baby.

0: Měl být mužem, který dovede Anglii po 60 letech zpátky do finále mistrovství světa. Místo oslav ale trenér Thomas Tuchel čelí ostré kritice. Podle expertů totiž právě jeho střídání po vedoucím gólu rozhodlo o prohře 1-2 s Argentinou. Co na jeho výkon říkají fotbaloví odborníci, uslyšíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Ale na Radiožurnálu.
1: Promarněná šance, obří selhání nebo strach. Tak hodnotí některá zahraniční média rozhodnutí trenéra anglické reprezentace Tomase Tuchla v semifinále mistrovství světa proti Argentině. Podle expertů právě jeho střídání po úvodním gólu připravilo Anglii o první finále světového šampionátu po 60 letech.
2: Stále Lionel Messi na hranici 16. Fernandez, který opět pálí gól! Argentinci srovnávají na potřetí.
3: Ještě v 84. minutě vedla, přesto Anglie nakonec semifinále mistrovství světa s Argentínou prohrála 1-2. Po Gornově úvodním gólu se stáhla do hluboké defenzivy. Argentinci naopak zvýšili tlak a během závěru zápasu skóre otočili. Odpovědnost po prohraném utkání převzal trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel.
4: To střídání nesu odpovědnost já. Je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
3: Německý kouč, který v minulosti vedl například Chelsea nebo Bayern Mnichov, přiznal, že jeho tým po vstřelené brance přestal hrát aktivně. Stejně utkání hodnotil i bývalý kapitán anglické reprezentace Wayne Rooney. V rozhovoru pro BBC řekl, že Anglie nezvládla nejdůležitější zkoušku turnaje a pod tlakem se zhroutila.
5: Thomas Tuchel udělal rozhodnutí a když uděláte rozhodnutí, je to sázka do loterie. A ten risk, který podstoupil, spočíval v tom, že nasadil pětici obránců, což Argentincům umožnilo diktovat průběh zápasu a my jsme se pak nemohli dostat ven.
3: Od 55. minuty až do soupeřova vyrovnání drželi Angličané míč pouhých 12% času. Podle křídelníka Bohemians a bývalého českého reprezentanta Václava Pilaře tak nakonec zvítězil odvážnější tým.
6: Nemám rád tenhle ten styl hry, když se to takhle zabetonovává, vlastně pak trenér Anglie tam dával stopery a myslel si asi, že to už ukopou, ale jsem rád, že v tohletom vyhrál fotbal a že Argentina dala ten gól a pak vlastně měli navrch tím, že tam měli víc útočných hráčů.
3: Fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát ale přiznal, že chápe, proč se trenér Angličanů Tuchel po vedoucím gólu rozhodl hru změnit.
7: Asi většina trenérů by takhle přemýšlela, ale to už ubráníme, prostě dáme tam obránce, vyšlo jim to v některých zápasech předtím. Teďka prostě Argentina, byť nemá na hrotu Tomáše Skuhravýho, tak každý centr, který tam letěl, tak byl strašně nebezpečný.
3: Přestože je Thomas Tuchel po vyřazení terčem kritiky, podporu vedení anglického fotbalového svazu zatím nestratil. Anglii ještě čeká sobotní zápas o třetí místo proti Francii a očekává se, že Tuchel povede reprezentaci i do budoucna.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Lenkou Pištěchovou.
1: Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou někteří realitní makléři a kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bez realitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. Americké vzdušné údery údajně zasáhly dva mosty a nádraží na jihu Íránu a letiště na jihovýchodě země. Oznámila to íránská státní média. Úřady zasažené země informují nejméně o 2 mrtvých a 4 zraněných. Podle Washingtonu je cílem útoku oslabit vojenské schopnosti Teheránu. Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu. Zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jenom několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. A třetím dnem pokračuje hudební festival Colors of Ostrava. Dnes na něm vystoupí jako hlavní hvězda Moby. Legenda elektronické soulové muziky se do Česka vrací po 17 letech a zahraje jak své největší hity, tak novinky z posledních let.
2: Sport.
1: Tenisový turnaj mistrů bude pokračovat v Turíně minimálně do příštího roku. Italská tenisová federace a ATP prodloužili smlouvu. Letošní ročník se uskuteční od 15. do 22. listopadu. Titul bude obhajovat domácí světová jednička Jannik Sinner.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Chebsku a překážka na silnici 7 z Chomutova nahoru svatého Šebestiána. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov nepřehlédněte odstavené osobní auto. 36. kilometr blokuje podle policie jen odstavný pruh. Na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní srazila dodávka zvěř. Nehoda je za sjezdem z D6 do Karlových Varů u vodní nádrže Jesenice. Čekejte omezený průjezd. Na silnici 7 z Chomutova nahoru svatého Šebestiána hlásí náš zpravodaj odstavené osobní auto.
4: 96,5 km, stojí tam porouchaný Airport s Passatem. A jenom lítají, ale lítají tam okolo toho a nemají žádný vesty, nic.
3: V Praze jsou v noci zavřené některé tunely, obousměrně Letenský a také část komplexu Blanka mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, a to hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky a odpoledne a večer už se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty dnes 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 stupně. To byly zprávy. Na slovo má v nočním radiožurnálu Adam Carda.
0: V areálu Colors of Ostrava existuje utajené místo, kde je možné vidět všechny odstíny rzy. Prohlídky dvou vyhaslých vysokých pecí pořádá Muzeum Plus, které v nich připravuje novou industriální expozici. Víc v nočním radiožurnálu prozradíme za pár minut.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Budoucí Muzeum Plus v ostravských Dolních Vítkovicích ukazuje návštěvníkům Colors of Ostrava místa, kam od uzavření železáren moc lidí nevstoupilo. Vyhaslé vysoké pece lidé znají zvenku. Teď je mohou prozkoumat i zevnitř.
1: Vysoké pece číslo 4 a 6 vyhasly víc než před čtvrtstoletím a běžně jsou zavřené. Ale návštěvníci Colors of Ostrava mají vzácnou příležitost se podívat dovnitř a jak to bude vypadat, to už mi teď ukáže Tereza Leixnerová z Muzea Plus.
2: Rezervace na jednotlivé prohlídky máme od čtvrtku do soboty, je to od 1 hodiny do 17 hodiny.
1: Vešli jsme spolu mezi dvě vysoké pece, tohle je odlévací hala, tady tekla struska, tady teklo žhavé železo, hodně horka, hodně plamenů. Pokud se chci zamířit, úplně asi nemám jít v podpatcích a v nějakých hezkých šatičkách.
2: To určitě ne. Nějakou pevnou sportovní obuv. Jinak návštěvníci dostanou přilbu, aby byli chráněni, kdyby náhodou něco padalo z hůry.
1: My kráčíme velice měkce s panem ředitelem Pavlem Lazarem. To je kovový práh.
3: Nejenom kovový, ale obecně práh, který vznikal při procesu výroby železa. Převážná část to bude železo.
1: Zatímco ostatní industriální objekty tady v Dolních Vítkovicích se různě přestavují a proměňují v něco jiného, tak tyto dvě vysoké pece zůstanou takové autentické.
3: To bude surové muzeum. Takže budete vidět podobný objekt, který je opraven, ale tak, aby respektoval ten stav při ukončení výroby.
1: Dodává ředitel Pavel Lazar. Stavba Muzea Plus začne už příští rok a otevřít má do 3 let. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Společnost vám dělá páteční noční radiožurnál a šestice mladých lidí z různých koutů světa přijela do Holešova na Kroměřížsku. Jako dobrovolníci uklízí tamní rozlehlý židovský hřbitov. Kulturní památku připravují na příští týden, kdy se v Holešově bude konat 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom.
1: Letos se židovským hřbitovem v Holešově rozléhá kromě cvakání zahradnických nůžek hlavně španělština. Dvě dobrovolnice přiletěly z Mexika, třeba 23-letá budoucí učitelka v mateřské školce Carmen.
2: Česká republika je krásná země, lidé jsou tu velmi vstřícní. Jako dobrovolník uklízím hřbitov a chci se dozvědět o židovské kultuře.
1: To 26-letá učitelka angličtiny Aitana přijela s kamarádem ze Španělska.
2: Je to dobrá příležitost být tady, naučit se trochu váš jazyk a dozvědět se o židovské kultuře a tradicích.
1: Skupinku doplňují Belgičan a Estonka. Program mají na následující dny jasný, vysvětluje Jan Machala z Holešovského odboru kultury.
3: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky.
1: A také dodal, proč už přes 20 let místní židovský hřbitov potřebuje právě dobrovolníky.
3: A s údržbou židovského hřbitova se je potřeba pomoci z toho důvodu, že vlastně místní židovská komunita byla zničena během holokaustu. A takže o tento hřbitov, který je kulturní památkou, tak by se jinak neměl kdo starat. Samozřejmě patří teďka židovský hřbitov židovské obci v Brně, ale ta má několik desítek dalších hřbitovů, takže tímhletím způsobem pomáháme.
1: Skupina bude v Holešově 14 dnů a pomůže i příští týden s organizací 26. ročníku festivalu židovské kultury Hamakom. Z Holešova Blanka Kovandová, Radiožurnál.

mixtures, bridge, colors,

0: host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Je větším požitkem divadelní katarze nebo výhrad nad Spartou? Do mobilního studia Airstream na Colors of Ostrava přijdou Jan Holec a Hynek Tajovský z divadla Petra Bezruče. Jak vznikalo představení Baníček ale? A bude bavit i někoho, kdo fandí třeba právě Spartě?
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Dnes v tradičním čase od 9 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
1: Čína podezřívá zadrženého českého občana z ohrožení národní bezpečnosti. Izraelská vláda prosadila zákon, který podle kritiků ohrožuje svobodu médií. 12. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Merlier. Bittnera zbrzdil pád a dnešek bude oblačný až polojasný, přechodně i zatažený. Odpoledne a večer čekejte přehánky i silné bouřky. Teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů oznámil, že zadržený Čech byl v Číně na soukromé návštěvě a neměl žádné vazby na české státní instituce. Izraelský parlament schválil reformu médií, nově podle deníku The Jerusalem Post mají regulovat právě média 9členná komise, kterou bude vybírat ministr pro komunikaci. Podle kritiků změna ohrožuje svobodu médií a pomůže televizím spojeným se současnou vládou.
3: Koalice premiéra Benjamina Netanyahua se na poslední schůzi před volbami, které jsou naplánované na 27. října, snaží prosadit co nejvíce legislativy. Podle izraelského zpravodajského serveru The Times of Israel se koalice podařilo mediální zákon prosadit i díky podpoře ultraortodoxních stran výměnou za schválení legislativy, kterou prosazovali. A to včetně dočasného zákona, který pozastavuje zatýkání ortodoxních židů, takzvaných charedim, kteří se vyhýbají odvodům do armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Česká policie v případu úmrtí Stanislava Tomáše porušila právo na život. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva. Podle něj selhaly i další české orgány, protože neodhalily rasový podtext zásahu. Česko musí sestře romského muže vyplatit odškodné asi 740 tisíc korun. Policisté v roce 2021 zasahovali kvůli potyčce 2 mužů, kteří zdrogovaní poškozovali cizí auta. Z amatérského videozáznamu je vidět, že jednomu z nich při zatýkání několik minut klečeli na krku. Zadržený zemřel v sanitce. Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách na Jesenicku pokračovat v průzkumu kvůli možné těžbě zlata. Na včerejším setkání s místními obyvateli a zastupiteli představil první výsledky geologického průzkumu. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Pokračuje náměstek státního podniku Diamo Ladislav Pašek.
4: Ve výhledu je samozřejmě určitě pokračování s geologickým průzkumem. Vrtání v podzemí běží, běžet bude ještě zhruba 2,5 roku. Navazující, co jsme i dnes zmínili, bude 100% aktualizace výpočtu zásob z nových dat. Tu jsme slíbili, že by měla být zhruba v létě příštího roku a na konci příštího roku vlastně dokončení předběžné studie proveditelnosti.
1: Sport. Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Pavel Bittner se do hromadného spurtu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Český závodník finišoval na 87. místě a potom Bittner popsal, jak se cítí.
5: Jsem trošku dobitej, ale není to tak hrozný, mám spálený celý zadek. Ale naštěstí máme takový ochranný materiál na kraťasech, takže to docela hodně pobralo, ale asi nejhorší je, že mám odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice a uvidíme, jestli budu moct držet pořádně řídítka.
1: Nejlepším z Čechů byl 83. Matyáš Vacek. Lídrem Tour de France je dál Slovenec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově 2. Dana Vingegaarda pořád náskok 3 minuty a 36 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 na Benešovsku a nehody u Chebu a na Lounsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov stojí osobní auto. 36. kilometr vpravo u svodidel, místo je dobře označené. Průjezd omezují srážky aut se zvěří. Jedna na silnici 15 z mostu